0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Trénovat, pomáhat a inspirovat je motto tréninkového centra Kompas, které si berou za své také misijní pracovníci pracující pod hlavičkou této organizace. Jak se motto prolíná do praktického života, uslyšíme v následujícím pořadu.

Posloucháte Rádio 7 a jeho noční program. Byly 3 hodiny a od mikrofonu s vámi stále Aneta Lofícková. Nebudu to protahovat a rovnou k vám posílám pořad Za obzor, ve kterém cestujeme po světě. Dnes se ocitneme v Dubaji.

0: Cestovatelský pořad Za obzor nás vede na místa známá i neznámá, místa daleká i blízká a s lidmi, kteří dané místo navštívili, poznáváme různé kouty a kraje naší země. Většinou v cestovatelském pořadu Za obzor navštěvujeme jednu zemi, ale dnes začneme takové putování. Cesta kolem světa. Manželé Vachůtkovi ji absolvovali před nějakou dobou a my se teď vypravíme na místa, která navštívili. Vítám je tady u mikrofonu. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Možná na začátek by stálo vůbec zastavení se před tou cestou. Co všechno to obnášelo naplánovat takovou cestu kolem světa?
1: No, tak já bych možná začala ještě úplně od začátku, jak nás to vůbec napadlo. Ta cesta byla jedna z takových mých snů. Měla jsem touhu potom vidět spoustu krajů, spoustu zemí na celém světě. A věděli jsme, že když jsme se seznámili a když jsme se potom brali, tak jsme věděli, že bychom chtěli brzy začít nějakou rodinu. A víme, že to cestování s tou rodinou, to se úplně tak dobře jako nesnáší. A já jsem pořád měla tu touhu vytestovat a ještě něco vidět. A tak jsme se nejdřív jsme se o tom začali bavit s Tomášem a když jsme zjistili, že na to nejsou vhodné finance, není na to čas, volnost práce a podobně, tak jsem z toho byla taková trošku zklamaná. Ale postupně jsme potom byli na festivalu United, kde jsme prožívali takový intenzivní čas s Bohem. A tam jsem si uvědomila, že ten můj sen je takový sobecký. Je to vyloženě můj sen, který já si chci za každou okolností prostě splnit. A vůbec jsem do toho Boha nepřizvala, do toho rozhodnutí. A tam mě Pán Bůh oslovil a já jsem tam musela vyznávat, že to je můj sen a že se toho musím vzdát, že prostě nemůžeme si dělat jenom to, co chceme. A bylo to pro mě těžké, protože jsem hodně potom toužila. A tak jsem řekla, dobře, Pane Bože, když ty to tak chceš, tak já ti to odevzdávám, ten sen, a možná, že se nikdy na takovou cestu nevypravíme, nikdy se nikam nedostaneme takhle daleko, ale vím, že ty máš ten nejlepší plán. Uběhlo pár měsíců, kdy jsme nad tím tolik nepřemýšleli, v podstatě skoro vůbec, nechali jsme to plavat, neřešili jsme finance, neřešili jsme tu dovolenou. A najednou Pán Bůh začal dělat zázraky. Začalo se to měnit. Najednou finance byly, najednou dokonce Tomášův nadřízený řekl, že je možné získat vlastně neplacenou dovolenou na delší dobu a že ho tedy pustí. A tak to jsme byli z toho hrozně potěšení a říkali jsme si, tyjo, tak Pán Bůh to tak zařídil, když jsme mu to odevzdali, tak on se k tomu přiznal a dokonce nám ten sen svým způsobem vrátil zpátky. No a to byl říjen. To bylo v 2016, konec roku 2016, kdy jsme najednou zjistili, že bychom tedy v lednu mohli vycestovat. A to je přece jenom chvilka, je to 3 měsíce do té doby, než jsme odjížděli, takže my jsme neměli zajištěno v tu dobu nic. Ale spoléhali jsme na to, že Pán Bůh, když se tak postaral o ty věci, tak se postará i o tohle. A já jsem začala hledat letenky a začala jsem zařizovat tady tyhle si základní věci, které musely být, víza a očkování a další takové nutné věci. No a najednou šel měsíc a šeli 2 a my už měli koupené skoro všechny letenky, měli jsme zařízené očkování a tak dále. A už jsme se jenom těšili na to, co Pán Bůh pro nás připravuje.
2: Já bych k tomu jenom dodal, že na tu cestu jsme se rozhodli jet z jednoho hlavního důvodu a to, abychom poznávali, co Pán Bůh stvořil. Ty krásy, ty krásné kouty různých zemí a zároveň, abychom i poznali kultury a jiné lidi. Proto jsme se i rozhodli jet na vlastní pěst, skoupit si letenky, zařídit si ubytování v místech bez cestovky a opravdu poznávat to, jak Pán Bůh stvořil krajinu a jak to tam lidi mění a jaké jsou tam zvyky a chování těch lidí. Takže bylo to pro nás opravdu ta největší motivace, to objevování jiných světů.
1: Také objevování vlastně toho vztahu s Bohem, znovu objevování, protože jsme si tak vyhradili i název pro to takový pracovní, který jsme potom dali i do titulu našeho blogu a bylo to Cesta kolem světa s Bohem. A tím to bylo myšleno i to, že jsme ten čas chtěli trávit intenzivně s tím, že jsme nejenom objevovali ty krásy, ale zároveň jsme trávili čas nad Biblií, nad modlitbami a trávili jsme mnohem více času spolu a s Bohem, kdy přes normální běžném životě člověk chodí do práce a nemá na to třeba tolik času, ale tam jsme měli přece jenom ty prodlevy mezi různými místy větší a opravdu ten čas mohl být vyplněn tady tímto objevováním, čtením Bible, zkoumáním a studiem a tak dále.
0: To už se těším, jak postupně budeme objevovat svět a Pána Boha. Ale napadá mě, jak jste plánovali ty místa. Měli jste konkrétně vyhlídnuté, chceme navštívit tohle, toto, toto, toto, z nějakého průvodce od nějakých lidí, nebo jak jste vybírali, kam vlastně jet?
2: Na místech jsme se domlouvali, ale většinu z nich už měla Eliška v podstatě vybraný. Byly to hlavně místa, které jsme říkali, že nezvládneme s rodinou. Takže opravdu to byly místa nebezpečná, v uvozovkách nebezpečná, hlavně nebezpečná z toho důvodu, že bychom se mohli někde nakazit, nebo nebezpečná v tom, že by se mohlo stát, že nebudeme mít kde spát 1 nebo 2 dny. A občas i trošku nebezpečná, co se týče lidí. Tato myšlenka, že by to mohlo být nebezpečné, co se týče lidí, se úplně obrátila během toho cestování, protože jsme zjistili, že ty země jsou všechny bezpečné, kde jsme byli. A že se opravdu není čeho bát.
0: V závislosti na tom potom i ty víza, očkování a všechno to už následovalo, když jste věděli, které země navštívit.
1: Přesně tak, ano. To zjistili jsme si u každé země, jaké jsou požadavky pro vstup. U většiny zemí v podstatě požadavky nebyly. Bylo asi jenom možná 2 země, kde jsme žádali o nějaká víza a očkování jsme již měli z předchozí cesty částečně, protože jsme byli rok předtím v Peru, což byla naše první taková větší cesta. A takže nějaké očkování jsme měli už z té doby. A, takže vlastně teďka už jsme jenom doočkovali ten zbytek, co byl potřeba, jenom ty nejzákladnější věci a ostatních jsme si říkali, že budeme prostě důvěřovat Pánu Bohu, že nechytneme nic jiného, nebrali jsme žádné antimalarika ani nic takového, takže jsme si říkali, že se budeme nějak tak, budeme trošku opatrní na té cestě, což se potom taky úplně nevyvedlo, protože jsme opatrní moc nebyli, ale Pán Bůh nás i tak chránil, takže to nakonec dopadlo všechno dobře.
0: Tak pojďme udělat ten takový přehled, kde jste všude byli, jak jste cestovali, a pak se vypravíme na ty jednotlivé místa, kontinenty podrobně.
1: No, začali jsme na pražském ruzyňském letišti a odtud jsme letěli poprvé nejdřív do Dubaje. Z Dubaje jsme letěli do Keni, potom přes Dubaj zpátky jsme letěli do Indie, z Indie do Malajzie, z Malajzie do Kambodži. Z Kambodži jsme se autobusem přesunuli do Vietnamu, který jsme projeli z jihu na sever a z Vietnamu jsme potom pokračovali přes 2 státy, mám pocit, že to byla snad Jižní Korea a Čína, kde jsme měli jenom krátké přestupy, kde jsme ani nevylezli z letiště. Jsme pokračovali do Spojených států amerických, kde jsme strávili taky pár dní. Pak jsme letěli do Mexika, pak jsme se vrátili do Spojených států amerických do New Yorku, který jsme si taky prohlédli. No a pak už jsme přes Norsko letěli zpátky do České republiky.
0: To je opravdu dobrodružná cesta, už jen jak to slyším. Ještě mě napadá balení kufrů, zavazadel. To je taky věc, která s tím souvisí. Jsou přípravy předtím, očkování, plánování a pak je to samotné balení. Co všechno jste brali sebou na takovou cestu?
2: S tím i hodně souvisí to, pro jaké země jsme se rozhodli, protože řekli jsme si, musíme jet na lehko. A tak jsme se nakonec rozhodli vlastně jet do zemí, kde opravdu bude teplo. Takže to je další vlastně důvod nebo vliv, pro jaké země jsme se rozhodovali. To vybírání oblečení a všeho možného, v podstatě snažili jsme se vybírat funkční věci, i když na ty nebyly peníze, ale něco jsme měli v šatníku a v podstatě jsme se spolíhali na to, že budeme po cestě prát. Odjížděli jsme tuším 20-kilovým batohem, ale věc je ta, že po cestě jsme měli nebo jsme si vyhradili několik peněz na nakupování a různé takové jako dárky a oblečení pro nás. A tak jsme se vrátili v podstatě z 50 kily. Takže ten začátek byl poměrně snadný, ale postupně se to nabalovalo, až to bylo poměrně těžké, ty batohy.
0: Nějaké mapy, zdravotní vybavení, takové věci jste taky měli?
1: Já jsem měla s sebou čtečku, což se docela osvědčilo. Ve čtečce jsem měla nějaké základní průvodce, které jsem si nastahovala, nebo které jsem někdy získala, nějaké zdarma kopie, nebo prostě údržky z nějakých různých webových stránek, které to nabízely. Takže co se týkalo map, tak jsme měli v podstatě mobil, ve kterém byly mapy. Měli jsme stažené mapy celého světa v mobilu, takové docela podrobné. A měli jsme tady čtečku s nějakými těmi základními průvodci a základními informacemi. Co se týče zdravotních věcí, měli jsme malou lékárničku, kde jsme měli nějaké základní věci na horečku a bolest a takhle. Měli jsme sebou nějakou malý flakonek, kde jsme měli nějaký alkohol, který byl v případě nouze, že by byla nějaká rána nebo cokoliv jiného, takže jsme měli nějaké takové základní vybavení sebou, ale spolehli jsme na to, že když bude nejhůř, tak snad se tam někde dopravíme. Měli jsme pojištění, takže jsme si říkali, že doufáme, že tam bude nějaké aspoň rozumné zdravotní zařízení poblíž. A nakonec jsme ho nepotřebovali vyhledat, takže to bylo v pohodě.

0: Nasedli jste tedy zbalení do letadla v Praze a ta cesta začala do Dubaje. Jaké to tam bylo? Jak vypadá Dubaj? Nebo vůbec ta první cesta z té vaší celosvětové cesty?
1: Já musím začít už u té cesty samotné, protože ta byla na jednu stranu už tak jako ze začátku hodně příjemná, protože jsme přišli na letiště, v pohodě jsme si uložili zavazadla. Měli jsme asi 2 hodiny času, takže jsme trávili čas na letišti, připravovali se, jsme se modlili a ta cesta samotná byla super, protože to letadlo bylo pro nás hodně luxusní, ale po dosednutí letadla a vlastně vystoupení jsme přišli na takovou hodně nemilou věc, jak jsme získali zpět zavazadla z podpalubí. Tak jsem si uvědomil, že jsem nechal peněženku ve vrchlíku mýho batohu. Peněženku s naší jakoby jedinou finanční hotovostí a zálohou, takovou jako takovou vatou. A ta peněženka tam chyběla. Takže už vlastně hnedka první moment, co jsme byli v zahraničí, tak jsme řešili problém, že se nám ztratilo spousta peněz, které sice měly být jako záloha, jako taková poslední záchrana, ale i přesto to hodně jakoby nás zarazilo, no, ten začátek.
2: Ono to bylo i tak, že jsme měli rozplánovány samozřejmě nějaké finance na celou cestu. Já jsem měla podrobný soupis toho, kolik v které zemi můžeme za co utratit a měli jsme to opravdu napočítané v podstatě na 100 koruny skoro, nebo na 1000 koruny maximálně a měli jsme opravdu 20 tisíc tu rezervu, kdyby se stalo něco, ujede nám letadlo, uletí, nebo jsme někde ztratíme, nebo prostě se nám něco stane, nebo cokoliv, byla tam nějaká ta přesně rezerva, kterou jsme si říkali, jo, to je to něco, co si prostě budeme šetřit, prostě kdyby se náhodou někde něco. A první den, co jsme vyrazili po pár hodinách cesty, jsme o to přišli, o tu rezervu, tak bylo to takové zarážející. Samozřejmě první moment byl velký šok a začali jsme to tam řešit s policií a podobně, která nám v podstatě řekla, že to byla naše chyba, což jako je pravda, že jsme to nechali v zavazadle, které jsme to nechávat neměli. Každopádně nás to naučilo určitě jednu věc a to byla hned první lekce, kterou nás Pán Bůh vyučil a to tím, že se nemůžeme spoléhat na nějaké naše zadní vrátka, na naše nějaké rezervy v životech a tak dále, ale že se máme plně spoléhat na něj. To byla taková zkouška, první zkouška, kterou jsme tak po té cestě zažili, ale zároveň, když se na to teďka zpátky se na to tak díváme, tak si myslím, že to bylo opravdu dobrá lekce pro nás a že to je určitě lekce, která je dobrá i do života obecně.
0: Na tu lekci jsem se chtěl zeptat, ale našli jste ty peníze nebo nebyly potřeba nakonec?
2: To bylo právě úžasné, jak to Pán Bůh zařídil, protože ty peníze se samozřejmě nenašly, to už si někdo udělal hezké Vánoce předčasně, takže peníze se nenašly, ale Pán Bůh to takovým způsobem požehnal, že nám poslal do cesty lidi a možnosti, jak vlastně ty peníze v průběhu té dovolené našetřit. A na to, že ta dovolená byla relativně krátká, nebo 64 dní, ale bylo to jako docela intenzivní čas a měli jsme opravdu hodně výdajů a tak dále, tak jsem byla hodně překvapená, že najednou v průběhu asi 2 týdnů se nám ty peníze v podstatě vrátily na tom, že jsme to ušetřili na jiným způsobem, což je prostě úplně úžasné, že Pán Bůh nám tady tuhle tu rezervu vlastně po tom, co jsme se od toho odpoutali, tak nám to zase jako hezky vrátil a my jsme měli jako takovou jako takový klid a byli jsme jako bez nějakých starostí a bez nějakých problémů, takže Pán Bůh se k tomu přiznal.
0: První dobrodružství máme za sebou a teď můžeme vyrazit do Dubaje. Než se tam vypravíme, představme si ji v rozhlasové pohlednici.
3: Spojené arabské emiráty, které budou naší první zastávkou na cestě kolem světa, jsou, jak už název napovídá, federací 7 autonomních států. V čele každého z nich stojí emír. 2 okolní emiráty, Bahrajn a Katar, do Unie nevstoupily a teď tvoří sousední státy. Na arabském poloostrově, kde najdeme Spojené arabské emiráty, sousedí kromě Bahrajnu ještě se Saúdskou Arábií. Námořní hranici v Perském zálivu sdílí s Katarem, Íránem a Pákistánem. Zabrousíme-li do historie, dostali bychom se do 7. tisíciletí před Kristem, kdy jsou datovány první zmínky o sídlení ostrova. Místo bylo pod perskou nadvládou a od 8. století proniká na území islám, který zde převládá dodnes. Ve 13. století zde soupeří o moc Perzie, Portugalsko, Omán či Turecko, a to nejen pro dobrou strategickou polohu arabského poloostrova, ale i pro přírodní bohatství. Vznikají tu přístavy a čilý obchodní ruch. V 18. století, kdy na síle získávalo britské impérium, nezůstanou ani tato území nepovšimnuta. Britové zde vytvořili síť vojenských základen, potřebných i v boji proti pirátům, kterých je v oblasti relativně velké množství. V roce 1958 se tu našla velká ložiska ropy a začaly další boje o moc v zemi. Chvíli se zde snažila zapojit Francie, ale spojené síly místních emirátů začaly zamezovat odlivu financí ze země. Možná i díky tomu se během krátké doby Spojené emiráty osamostatnily. Všechny státy jsou absolutistickou monarchií. Pouze emirát kolem hlavního města Abu Zabí má ústavu. Možná i díky velké moci vládnoucích členů je zde možné najít mnoho luxusních míst, které jsou z velké části dotovány exportem ropy. Ta dnes živí 85% ekonomiky země. Přitom ještě v 50. letech minulého století bylo hlavní obživou sbírání perel a obchod s kořením. Vzhledem k velké pouštní rozloze je zemědělství minimální. Kromě oáz se pěstují zemědělské plodiny jen na zavlažovaných místech. 80% všech potravin se musí dovážet, ale to této nejbohatší zemi zdá se moc nevadí. Export ropy a přísun peněz z ní staví Spojené arabské emiráty mezi nejvyspělejší země světa. Spojené arabské emiráty jsou, co se rozlohy týče, o jednu příčku výše než Česká republika. Jejich území je od našeho větší asi jen o území Zlínského kraje. A také tu žije podobně velké množství lidí, asi 9 milionů obyvatel. V porovnání s Českou republikou ale můžeme ještě zůstat. Pokud se vypravíme do Dubaje, najdeme tu i českou stopu. Například nejvýše položený výtah v nejvyšší budově světa, ten vyráběla pardubická firma. A například dubajské metro osvětlují dva české lustry. Tím ale asi podobnosti s naší zemí končí. Velké množství peněz tu dovoluje benzín za 9 korun za litr, nejluxusnější hotel světa, největší obchodní centrum s 1200 obchody, největší cukrárnu, nejdelší vlakový systém řízený počítačem a ve výčtu kuriozit bychom mohli pokračovat dlouho. Vzhledem k vysokým teplotám je tu v létě v noci kolem 30 stupňů Celsia a v zimě neklesají teploty pod 15 stupňů. Mají tu například klimatizované zastávky autobusu. Zlato si tady můžete koupit přímo v automatu, ale i navštívit některé památky. A na ty už se podíváme s našimi hosty.
0: Eliško, jaká je Dubaj?
2: Velká. Jako Dubaj je známá jako město největší, nejvyšší budova, největší toto a největší tamto. Vnímali jsme to tak i na té cestě. Lidé, kteří tam staví to město, které je v podstatě poměrně hodně nové, tak se snaží o to, aby ohromili všechny turisty, kteří přijedou. Snaží se ukázat, že mají dostatek peněz z ropy a kdo ví z čeho. Takže se tam snaží jako docela se ukázat, že mají všechno nejnovější a nejlepší. Já upřímně tady tohle to úplně jako nedokážu asi tak dobře ocenit. Jsem člověk, který sice se rád podívá na pěkné věci, ale mám radši takovou tu možná klasiku v některých věcech, mám ráda přírodu, mám ráda historické budovy a tam v podstatě takové jsme poměrně, v podstatě kromě jednoho dne, kdy jsme tam strávili čas v tom starém městě Dubaje, tak jsme tam viděli hlavně kolem ostatně ty mrakodrapy a takhle, což mě úplně jako neoslovilo, ale samozřejmě byly tam některé zajímavé momenty, které jsme viděli, jako třeba největší akvárium uvnitř nákupního centra a podobně.
1: Hnedka, jak jsme vystoupili z toho metra, tak tuším, že se začalo šeřit, byla už tma a my jsme v podstatě hnedka u toho metra potkali prvního člověka, který nám poradil, co máme navštívit. Samotné metro teda bylo už zážitek, že bylo bez řidiče a my jsme mohli koukat z předního vagónu přímo jakoby na kolej, kudy jedeme. Prostě jeli jsme bez řidiče. To je nepředstavitelné. A vlastně další věc je ta, že jsme celou tu cestu měli velice dobrý a kvalitní rozhovor s tím člověkem, který nám opravdu začal dávat velice užitečné rady. Byl moc příjemný a my jsme opravdu s Eliškou pociťovali, že nám ho poslal Pán Bůh do cesty. Díky němu jsme si mohli vlastně předtím, než jsme šli potom spát, naplánovat celý další den a věděli jsme, kam přesně máme jít, abychom neutratili moc peněz a zároveň viděli co nejvíc Dubaje. Potom, co jsme našli náš hotel, který byl velice zajímavě umístěn hnedka naproti mešity a ráno nás vlastně budili první ranní modlitbou. A tím se dostáváme na konec dalšího dne, nebo prvního dne v hotelu, který byl moc pěkný, Eliška ho vybrala moc pěkně a na konec prvního zážitku.
0: Eliško, ty jsi zmínila, že máš radši památky a přírodu. A proč zrovna Dubaj, když je to takové moderní město?
2: Tak to nám vybralo tak částečně to, že jsme chtěli se dostat například do té Kenie a do té Indie a v podstatě skoro všechny lety jsou přes Dubaj. A když už jsme přes tu Dubaj letěli, tak jsme si říkali, no tak přece jenom tam nepřejdeme jenom po tom letišti, aspoň to využijeme, aspoň se podíváme. Nemůžu zase říct, že by ta Dubaj byla tak špatná. Opravdu jsme viděli některé krásné věci. Byli jsme i v tom historickém městě, jak jsem již zmiňovala, a tam jsme mohli aspoň nahlédnout trochu, jak ta Dubaj mohla před třeba 150 lety vypadat. To bylo opravdu zajímavé. To bylo pro mě zajímavé. Měli tam veliké krásné muzeum, které bylo v podzemí pod jednou z jejich památek a měli tam v podstatě vytvořené makety těch domů, toho, jak vypadaly trhy, rybářské vesnice a další životní prostředí, které tam kdysi bývalo, takže tam jsme si to mohli všechno projít, osahat, tak to bylo hodně zajímavé. Takže Dubaj se nám vybrala tak nějak sama, ale i tak jsme z toho, myslím, vytěžili úplně maximum, co jsme mohli pro nás.
0: Ještě mě zajímá ta finanční stránka, protože přece jenom Dubaj, všechno hodně turistů. Bylo těžké vybrat nějaké, řekněme, památky, zajímavosti v nějaké rozumné cenové relaci? Nebo to právě ten člověk vám pomohl a díky němu jste mohli i částečně šetřit?
2: No, abych řekla pravdu, měli jsme v Dubaji vymyšleno, kromě toho, co jsme absolvovali, ještě jeden výlet, který nás měl stát poměrně hodně peněz. Měli jsme jet do pouště a tam strávit noc. To se nakonec teda neudálo, vzhledem tomu, co se odehrálo na letišti, ale měli jsme právě i ten tip od toho člověka, který nás na tom letišti potkal, který s námi jel tím metrem, a já už jsem měla taky nahledané nějaké typy míst, kam se podívat. A v Dubaji je zrovna výhoda toho, že přesto, že to město je poměrně drahé samozřejmě, tak spousta těch zajímavých věcí jsou zdarma přístupná turistům. Myslím, že třeba takové to právě akvárium, které je jedno z největších akvárií na světě, které je uvnitř nákupního centra, tak pokud člověk vyloženě nejde do toho akvária, které tam má samozřejmě tunel, člověk může procházet tím akváriem, tak pokud jde jenom kolem, tak to je zdarma samozřejmě, protože to je v nákupním centru a tam se člověk může zdarma pohybovat. Druhé nákupní centrum, které jsme navštívili, to bylo docela zajímavé, že jsme tam v tom Dubaji jsme navštívovali v té Dubaji téměř všechny nákupní centra, které tam měly nějaké větší, ale oni v každém tom centru měli něco zajímavého. A právě v tom druhém centru jsme zase viděli zastřešenou sjezdovku na lyžování a bobování. Takže to bylo taky zajímavé, takže to jsme viděli zase v druhém nákupním centru, samozřejmě opět zdarma. Třetí nákupní centrum bylo celé rozdělené na několik oblastí, nebo možná několik oblastí, sekcí, a každá ta sekce byla architektonicky upravená do nějaké země, to znamená, byla tam sekce čínská, takže všechno bylo prostě v té červeno-zlaté barvě a čínské nějaké motivy a tak dále, pak tam byla část, která byla indická a bylo to všechno vlastně zase architektonicky připraveno do toho indického stylu a tak dále. Měli tam takhle několik asi 5 nebo 6 sekcí, takže to bylo zajímavé se projít vlastně jedním nákupním centrem a vidět tam 5 různých architektonických stylů. Tak to bylo taky zajímavé, taky opět samozřejmě zdarma. Další jsme byli na pláži, kde jsme viděli ten nejdrahší hotel světa, nebo jeden z nejluxusnějších hotelů světa, který má snad, mám pocit, 6 nebo 7 hvězdiček a to samozřejmě šlo vidět z pláže. My jsme teda nešli dovnitř, neměli jsme na to, abychom si tam zaplatili noc nebo snad nějaký oběd nebo večeři, ale i zvenku to bylo zajímavé se na to podívat. Stejně tak nejvyšší budova světa, je pravda, že jsme nejeli nahoru, protože to stálo poměrně hodně peněz, ale i tak ze spoda šlo vidět, jak se mírně kymácí v tom větru a jak je neuvěřitelně vysoká, když jsme to viděli s porovnáním s dalšími mrakodrapy, které byly takový prcci kolem toho.
1: K tomu bych jen dodal, že opravdu ta budova, kdo v Dubaji nebyl, tak ať si představí obrovský panela nebo obrovský mrakodrap, který kdy v životě viděl, a ten vynásobí aspoň 10 a potom možná dostane tu nejvyšší budovu světa. Člověk, když před ní stojí, tak mu to ani tolik nepřijde, ale opravdu, když potom srovnává s těmi ostatními výškovými budovami, které jsou okolo, tak najednou zjistí, že to snad není ani možné, že to člověk vybudoval takovou budovu. A hnedka pod tou budovou taky obrovská zajímavost a taky zadarmo mají tam jeden z nejkrásnějších, co jsme viděli, fontán. Jednu z nejkrásnějších fontán, která hraje do hudby vlastně ve večerních hodinách. Je to se světelnými efekty s hudbou a krásné, krásné trysky tam mají. Jsou tam obrovské výbuchy vody a opravdu ta podívaná stojí za to.
2: Naše křížíková fontána proti tomu je tak trošičku mladší sourozenec, bych řekla.
1: Starší sourozenec, ale o dost menší.
2: Nebo tak.
0: Takže jste už v Dubaji v podstatě ochutnali to, co vás čeká později, tu architekturu Číny a různých dalších zemí. Takže kdo chce do světa, tak Dubaj je dobrý začátek.
2: Určitě, je to taková brána, bych řekla, do všech těch možná asijských a afrických států, jak jsem říkala, většina těch letadel i přes tu Dubaj letí, takže když už tam člověk je, tak určitě tam může strávit 1-2 dny a projít se tam, je určitě na co se koukat.

0: cestovatelském pořadu Za obzor. Cestujeme s manželi Eliškou a Tomášem Vachutkovými kolem světa. Začali jsme cestu v Dubaji. Ještě by mě zajímalo, zmiňovali jste mešitu a ty ranní modlitby, tak vlastně setkání s tou cizí kulturou, náboženstvím, to, co tady u nás moc neznáme. Tak jak to bylo po téhle stránce arabský svět?
1: Tak já musím říct, že já už jsem s arabským světem měla nějaké zkušenosti. Nějakou dobu jsem bydlela v Izraeli, takže jsem se tam s Araby setkávala poměrně pravidelně. Měla jsem tedy už ponětí o tom, co čekat. Docela mě to překvapilo. Trošku jsem to četla v různých průvodcích, ale překvapilo mě i tak, že ta arabská kultura v Dubaji je úplně jiná než arabská kultura opravdu v arabských státech. Musím říct, že Dubaj je natolik metropolitní město, že tam člověk nezažívá a nevidí ani tak moc toho, možná těch zvyků, těch obyčejů, které by normálně zažil v arabských státech. Není problém tam chodit, řekněme, v evropském oblečení, i spousta Arabů tam chodí v evropském oblečení, ženy tam nenosí burky ve většině případů nebo v hodně případech, takže ta arabská kultura tam nebyla natolik zřetelná, a jak bychom možná mohli očekávat od toho, že to je čistě arabský stát. My jsme se setkali, nebo měli jsme možnost rozhovoru jenom tak jako intenzivnějšího s jedním Arabem, a to byl právě ten, který nás z toho letiště jel s námi tím metrem a dával nám tipy. Bylo to zajímavé ten rozhovor a dokonce jsme se na tom v průběhu toho rozhovoru měli možnost s tím člověkem bavit i o tom, jak on vlastně vnímá svou víru a jak on vnímá náboženství a tak dále. A zjistili jsme, že spousta lidí v této zemi má náboženství jenom jako něco na okraji. Není to nic, co by jim určovalo směr jejich životu. Je to opravdu jenom nějaká kultura, ve které oni vyrůstali. A speciálně právě v té Dubaji je to asi možná tím dáno, že to je tak metropolitní město, že opravdu to náboženství se tam zas tak moc do těch životů neotiskuje. Samozřejmě to říkám z určitého malého procenta lidí, které jsme tam poznali, určitě tam jsou hluboce věřící lidé nebo lidé, kteří vyznávají toto náboženství, ale my jsme se setkali většinou s lidmi, kteří ho měli opravdu jenom jako nějaký doplněk do svých životů.
0: Zmínili jsme lidi, tak by mě zajímalo, jaký jsou možná obecně jenom těch pár lidí, co jste potkali. Dají se nějak charakterizovat, měli něco společného?
2: Co se týče lidí, tak my jsme tam potkali převážně dva druhy lidí. A to první druh byli turisti a druhý druh byli obchodníci. Nedá se tedy moc hodnotit populace v Dubaji. Ovšem budu asi hodnotit ty obchodníky, protože turisty hodnotit nemůžu. Obchodníci byli často vlezlí, častokrát nás zatahovali do obchodu. Teďkom tady nakoukávám na jednu fotografii, kde nás zatáhli do obchodu s oblečením, s jejich místním oblečením, a začali ho na nás navlíkat. S tím, že samozřejmě nás přesvědčovali, že si nic kupovat nemusíme, že si uděláme fotky zadarmo a že to bude hezký a ať určitě neváháme a ať se nezdráháme. Na konci samozřejmě obchodník nám udělal krásné fotky sice, ale taky začal chtít peníze za oblečení, že nám ho prodá za skvělou cenu, což se nám teda nezdálo jako moc dobrá cena vzhledem k jiným cenám v Dubaji. A nakonec jsme z toho samozřejmě vyvázli, protože jsme byli přesvědčeni, že opravdu ty věci nechceme. A byli jsme na začátku cesty a už tak jsme věděli, že batohy budou těžší a těžší, a nechtěli jsme je zatěžovat s takovýmhle věcma. Další obchodník, kterýho jsme například potkali, je obchodník s hodinkama, který nás zatáhl do svého koutu nebo obchůdku, který byl asi 100 metrů od hlavní ulice. Šlo se k němu opravdu úzkou uličkou mezi stánky a potom mezi domy, až ve mně začalo říkat něco jako, a jestli bychom se neměli raději otočit a jít zpátky. No a zatáhl nás právě na to, že nám prodá Rolexky, kvalitní hodinky, a zatáhl nás do obchůdku, kde opravdu jako ty hodinky byly pěkný, ale když jsme se začali více vyptávat a Eliška začala natáčet na kameru, tak jsme zjistili, že se jedná opravdu o levnou maketu za draho prodávanou. A obchodník byl nakonec i rád, že odcházíme pryč s tou kamerou. Že na ten záznam se nedostane moc informací. Další zkušenost mě teďko nenapadá. Tebe něco, Eliško?
1: To byly asi ty hlavní, no, co jsme tak zažili. Samozřejmě pak jsme se setkali s mnoha lidmi, kteří nám něco někde prodali, nebo nám dali lístky, nebo jsme se setkali v restauracích s lidmi, kteří nám dávali jídlo, ale to už byly takové opravdu jenom krátké nějaké vztahy nebo prostě setkání.
2: Co se týče těch restaurací, tak mi napadá akorát jediná věc, a to ta, že když člověk nevyhledává restaurace na těch hlavních ulicích a opravdu jde do těch místních pro místní lidi, tak zjistí, že tam jsou velice přátelský a dělají dobré jídlo a za dobré peníze. A nesnaží se turistu okrást, protože ani tam neočekávají turistů v podstatě, očekávají tam své okolí a místní a pro ně vaří. Takže nejsou ani připraveni na to, aby někoho okrádali nebo okrádali turisty. Takže opravdu, pokud někdy někdo pojede do Dubaje, tak doporučujeme uhnout z těch hlavních ulic a jít na ty vedlejší, kde najednou člověk zjistí, že je všechno za poloviční, za třetinovou cenu a přitom kvalitní a s poznáním místní kultury.
0: Akorát se musí potýkat s nápisy v arabštině. Nebo měli jste problémy? Předpokládám, že na těch turistických místech tam angličtina vládla, ale pak tady v těch uličkách už bylo náročnější se domluvit.
1: Většinou jsme se domluvili všude, samozřejmě někde to bylo rukama, nohama. Zrovna v té restauraci, o které asi Tomáš mluví, kterou si taky vybavuju, tak tam si pamatuju, že jsme v podstatě fungovali buď tím způsobem, že tam byly obrázky u jídel a my jsme se dívali na obrázky, a když ne, tak jsme dělali jako tohle, anebo tamto, a ukazovali jsme prstem na různá jídla, která tam někde měli lidé buď okolo, nebo je které měli někde vystavené. Takže takhle jsme zkoušeli. Říkali jsme si, že to musíme vyzkoušet, protože je pravda, že v těch nákupních centrech a tady v těchhle z těch hlavních centrech je v podstatě, dá se říct, evropská kuchyně. Takže tam nemá moc smysl zkoušet něco, protože to je to samé, co si můžeme koupit doma. Takže jsme potom, jak říkal Tomáš, uhli do těch vedlejších uliček a tam opravdu bylo arabské jídlo, které chutnalo mnohem, mnohem jinak a mnohem lépe, bych řekla i, než to v těch drahých restauracích.
0: K jídlu se určitě dostaneme ještě na různých místech, ale takové malé okénko arabské kuchyně, co vás třeba zaujalo?
2: Zaujaly mě různé variace, ani nedokážu nazvat čeho, ale různé variace jídel, které nám dokázali dát na talíř. Většinou to byly jídla pálivá, pokud můžu tak říct, ano, ale přitom chutná. Například, když to srovnám s Indií, kde byly jídla pálivá a přitom pálivá a znova pálivá, tak opravdu tady v Dubaji nám chutnalo. Ale je pravda, že nás to aspoň pomalinku připravovalo na tu Indii, která brzy následovala.
1: My jsme tam měli v té jedné restauraci zrovna takové taštičky, to jsme tam viděli docela na hodně místech. Měli tam takové těsto, z kterého udělali něco jako malý pyroh, a ten pyroh byl naplněný různými právě zeleninou, nebo i třeba masem, sýry, nebo různými takovými náplněmi. Tak to tam prodávali docela dost a bylo to moc dobré.
0: Takový kebab. Ty stánky, které máme tady, tak jste tam potkávali, nebo to je místní arabská kuchyně přivezená po evropštěná?
1: Já jsem se s kebaby setkávala hodně v Izraeli, nebo v palestinské části Izraele, ale ku podivu v Dubaji jsme snad možná ani nepotkali žádný stánek, mám pocit. Možná, že jsme se pohybovali na špatném místě, je to možné, ale tam jsme to opravdu moc neviděli. Je pravda, že tam byly dva odlišné světy. Svět pro turisty, a to byly přesně ty evropské kuchyně, a svět pro místní, a to byly tady tyhle ty pyrohy a různé masové a zeleninové směsi.

0: Zakončili jsme první den v Dubaji, první den vaší cesty, a tak pojďme do těch dalších dní, který následoval, co tam bylo zajímavého.
1: Například jsme šli do toho starého města, které jsme ještě tady moc nepopisovali. To staré město bylo snad jedna z těch nejhezčích věcí, co jsme tam mohli vidět. Měli tam jedno místo, kde měli zachovány hradby a jeden starý hrad, který byl volně přístupný, možná za malý poplatek, možná i dobrovolný. Tam jsem narazil, teď trošku odbočím, narazil na zajímavé letáky. Letáky, které říkali slova stylu nepopíráme Ježíše, byl to skvělý učenec a skvělý učitel, nicméně nebyl to Bůh. A ty texty jsem si tenkrát pobral, protože mě to velice zaujalo, co tam v podstatě hlásí a jak bojují proti křesťanství, jak v podstatě nenásilně na tom místě, což mi přišlo být nepochopitelné, protože myslím si, že s křesťanstvím tyto světy zas tak nenásilně, nebo k ním takhle nenásilní nejsou obecně. Když to tady v Dubaji to vypadalo, jako by se snažili nějak s nimi vyjít a přesvědčit je, že se pletou křesťané.
2: V podstatě všechny ty letáky byly, ukazovaly na to stejné. Jo, Ježíš byl dobrý učitel, přesně tak, ale, a teď to vždycky následovalo ta masáž toho, že islám je ten pravé náboženství a Mohamed je ten jediný pravý prorok a podobně. Takže bylo to zajímavě podané a bylo to možná připraveno tak jako pro ty přesně turisty, aby si to ti turisté přečetli, protože to bylo samozřejmě v angličtině, ty buletiny nebo ty letáčky, ale překvapilo nás, jak moc to měli až propracované, tu jejich teologii, nebo jak to nazvat, jak měli propracované ty letáčky, jak opravdu se snažili zpochybnit Ježíše Krista jako Božího syna. A dokážu si představit, že lidé, kteří možná v tom nemají jasno a kteří o Ježíši Kristu toho moc neví a Bibli nečtou, takže jim na to mohli opravdu jednoduše skočit, protože tam vykládali některé věci, které tam předkládali jako pravdu a přitom to jsou vymyšlené nějaké teze, nebo naopak tu pravdu překrucovali. A tak to bylo hodně zajímavé a možná i takové smutné, že jsme si uvědomili, kolik lidí na to možná takhle skočí a možná i ti Arabové sami častokrát neví, kde vlastně je ta pravda, protože jestli oni mají stejnou masáž už od škol, od školek, kdy opravdu dostávají ty informace takto zkreslené, tak se nemůžeme potom divit, že spousta z nich na křesťanství nahlíží úplně jiným pohledem.

0: Pokud se mám teda vrátit do toho starého města, jak jsem odbočil, viděli jsme zde i vlastně řeku, která směřuje ze zálivu a jde až do středu toho města, protože to bylo dříve přístavní město a takhle vlastně vzniklo díky tomu, že tam byla ta lodní doprava. Takže my jsme měli možnost tu řeku překročit místní dopravou a to by taková malá lodička, na kterou se člověk pomalu bál nastoupit, protože člověk tam seděl na lavici a lodička neměla ani nějaké zábradlí nebo něco a dost se kymácela na té vodě. Každopádně na to, kam nás až dostala, jakou vzdálenost s náma ujela, tak si vzali velice směšné peníze na místní poměry, no, na turistické poměry. Na místní poměry to bylo asi standardní peníz, ale opět dobrý zážitek.
1: Pomalu uzavíráme cestu po Dubaji a kam mířily vaše další kroky?
2: No, dále jsme pokračovali do Keni, afrického státu. Letěli jsme na letiště do Nairobi a v Keni jsme strávili asi 6 dní. U jedné, nebo část těch dní jsme strávili u jedné kamarádky, která nás tam ubytovala a část dní jsme trávili po našich cestách po safari.
1: Nairobi se nám už do dnešního pořadu nevejde, tak se můžete těšit za týden, kdy budeme pokračovat v cestě kolem světa s manželi Vachutkovými. Od mikrofonu Rádia 7 se s vámi loučí Pavel Kohl.

Jediná a jedinečná africká zkušenost čeká vás, kteří podnikáte s hosty Pavla Kóla, manželi Eliškou a Tomášem Vachutkovými cestu kolem světa. Příště vzhůru do Keni.

Čtvrtá hodina je za námi. Máme sobotu 4. července a společnost vám dělá Rádio 7. Ať už nás teď posloucháte odkudkoliv a kdekoliv, tak díky, že jste s námi. Za 15 minut je u vás další pořad.

Tohle byla píseň King of Kings z kapely Hillsong Worship, ve které se zpívalo Oslavujte Otce, Syna i Ducha Svatého, chvalte navždy Krále králů.

0: Čas od času je dobré se ohlédnout a rekapitulovat. Právě to nabídne i následující pořad.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Léto je tady a další sezóna No Filteru je pomalu u konce. Tak dneska si trošku zrekapitulujeme, co jsme všechno probrali u dobré studené kávy. Doufám, že se máte hezky, naši milí posluchači, co jste s námi věrně strávili týden co týden, i posluchači, kteří nás třeba slyší zrovna poprvé a chystají se na dovču, už jsou někde hlavou u moře a rukama, nohama ještě stále v kanclu. Tak doufám, že se máte fajn. Já tady mám s sebou Milana, mého tátu, ahoj.
3: Nazdar, ahoj, ahoj.
2: A taky Lukáše, který už není hostem No Filteru, ale spíš takovou v podstatě stálicí. Tak čau, Luky.
4: Ahoj všichni. Já jsem myslel, že řekneš, že jsem nějaký ten plišák nebo něco takového.
2: Plišák, náš maskot.
4: Tak, tak.
2: Dneska nemáme jedno téma, ale budeme se snažit vypíchnout to nejlepší, co jsme tady řekli. Ne, to zní blbě, že? Když mluvíš o sobě. To nejlepší, co tady zaznělo od nás, ne? Ty nejlepší myšlenky, co nám třeba utkvěly v paměti a ať to jenom nevyšumí, ale třeba si něco zopakujeme. Já to jenom v rychlosti projedu. Co jsme všechno probrali? Kromě takových těch jednotlivých témat a hostů jsme měli dvě takové větší série. Ta jedna byla Bezejmení, probírali jsme příběhy bezejmených v Bibli a pak jsme měli sérii Buď zdrav a do toho jsme házeli různé další témata, občas něco s Lukášem, když jsme využili jeho připravená kázání a rozebrali jsme je, nebo taky hosty, jako byl Marek Orkovácha a tak dále. Tak kdo začne, kdo se toho chopí, co bylo nejlepší?
3: Takže the best of jaro 26, jo?
2: Ano.
3: No tak já jsem si říkal, že když ty to moderuješ jako nejmladší, tak já začnu jako nejstarší, jo?
2: Tak jo, výborně, začni.
4: A mimochodem... To je jasný, kdo bude druhej.
3: Je to jasný, kdo bude druhej. A teď jsem viděl normálně jedno video, to je trochu jako mimo téma, jo? Zdenka mi to prostě našla, moje manželka. Strašně zajímavé, jo? Trochu odskakuju, ale bylo to vlastně z takového toho amerického... Česko hledá superstar, jo? Nebo Amerika hledá, nebo něco takového. A tam byl člověk, který udělal neuvěřitelný formát sdělení. Jo? To je jenom pro inspiraci, co můžeme třeba od září něco jako takového udělat. Jo? Ale nevím, jestli to jde audio. To byl prostě mladý kluk, který byl v kravatce, úplně jako poker face. Jo? A teďka tam hrála prostě strašně jako lepkavá hudba. Jo? Teďka všichni na něho koukali. A na obrazovce jel prostě jenom jako štítek, jak když jako loaduješ něco do počítače, jo? A teďka prostě to šlo pomaličku, hrála hudba a on vždycky, až to došlo nakonec, tak řekl tequila do té hudby, jo?
4: Yeah.
3: Ono, neviděli jste to?
4: Já to znám a je to šílený.
3: Je to šílené, jako. Normálně on nedělal vůbec nic, prostě řekl tequila a jela hudba a zase jel ten proužek jenom až do toho chvíle, kdy on řekl to tequila, jo? Normálně lidi řvali úplně jako, když to bylo po třetí, jo? Když už po třetí čekal, až ten proužek dojede do konce, tak oni už všichni tequila. Strašně zajímavý formát toho, no to sdělení úplně není hluboké v tomto, jo? Ale v tom jako je to zajímavý formát, že prostě dokážeš upoutat pozornost jiným způsobem, prostě vytvořit nějaké napětí. Jo? Mě to spíš inspirovalo, že někdy třeba jak máme prezentace, jo? Tak je to takové, jako že ty prezentace nějak splácáme dohromady, ale prostě jenom to, že ti tam jede proužek, který vlastně tvoří to napětí, tak vlastně upoutá pozornost. Jo? Tak to je spíš jenom jako taková skills jako pro možná řečníky nebo něco takového, pracovat s prezentací a s napětím třeba. Jo? Tak teda teď jsem dost uhnul od tématu.
2: Takže to bylo the best of toho, co teprve proberem, nebo...
4: Vypadá to tak, že máme nové téma, proč Milan se no, miluje.
2: Takže začínáme to...
3: novou sérii.
2: s názvem
3: to je spíš jak
2: Tequila.
3: tequila, ale to spíše s tím, jakože se dá pracovat i s jinými jako nějakými emocemi, napětí nebo pro získání pozornosti pro něco. Hele, tam to bylo pro tequilu, jo? Ale kdyby tohle to se využilo pro nějaký příběh, třeba z biblický, tak vlastně je to super, jo? Že to nemusíš jenom prostě přečíst, jo? Ale můžeš prostě natáhnout to napětí. No, tak
4: Tak já
3: dobrý.
4: to doplním, že budeme
3: No.
4: příště vysílat s velkou dramatizací. To
3: Jo,
4: znamená, že
3: třeba.
4: budeme modulovat hlas, tak abychom
3: Jo.
4: vytvořili napětí.
3: Ano,
4: Takže
3: ano.
4: posluchači, těšte se.
3: Super. Hele, zpátky, jo. Takže dobrý, tak já už končím s fantazírováním, jo. Ta sezóna od jara nebo od ledna, teda, kdy začala jarní, byla prostě neuvěřitelná pro mě, protože já jsem si dělal seznam věcí, které bych tady rád zmínil, jako the best, jo. A skončil jsem jenom tak, by the way, u šesti témat, jo, nebo šesti věcí, které fakt si myslím, že jsou dobrý. Ale když už teda jako musím fakt jako říct jako jednu z nich, tak série Bezejmenných a to téma se jmenovalo Síla jedné věty a je to služka u Námana Syrského nebo jeho ženy respektive, to znamená druhá královská pátá kapitola. Já už jsem na to potom i kázal několikrát, takže už jsem to znova jako probublal a propřemýšlel. Neuvěřitelné story, doporučuji k přečtení znova, jako i když to znáte z besídek nebo od někud. Prostě tři klíčové věci, které z té Bezejmenné udělal jako hrdinku. Jo. Ta první věc, ona znala stories, jako znala příběhy. Prostě někdo jí to řekl, jo. Čili vyrůstala v rodině, ve zdravé rodině, která sdílela příběhy o Pánu Bohu, o prorocích. To je úžasná věc, první poučení, prostě stojí to za to říkat dětem příběhy doma, vodit je do dobré nedělní nějakého klubu, jo. Prostě ona to znala. Skvělá věc. Druhá věc, která v tom příběhu je, ona byla v brutálním prostředí, odvlečena od rodičů, od vztahů, ale přesto měla dobrou pověst. Kdyby neměla dobrou pověst, nikdo by ji neslyšel. Naopak by ji mohli podezřívat z toho, že chce vlastně udělat past na toho svého jako majitele, jo, na toho Námana. Takže znalost Božího slova, příběhu, druhá dobrá pověst a třetí věc, síla jedné věty. Ona neřekla nic jiného než jednu větu. Jo. A to je to top na tom. Ona nepotřebovala 40-minutové kázání. Jo. Ona řekla jednu větu a stala se hrdinkou, kterou známe do dneška. Jo. Takže to si myslím, že to jsou tři věci vlastně z toho příběhu. Z nejbiblické příběhy měj dobrou pověst, kde se hýbneš, třeba i na poště, když čekáš na balík. A třetí věc, prostě řekni jednu větu, která změní svět. Jo. Tak to je moje top jako z tohoto roku. Tak co přidáte vy, chlapi?
4: Wow, jako ten příběh byl silný, já si to pamatuju, možná jsem byl i součástí toho setkání, ale jako jo, pamatuju si, že úplně no-name dívka, která žije jako otrokyně v domácnosti někoho a právě takhle silně se zapíše do příběhu Bible a jako jedna věta jí, jako je něco, co možná mění spoustu osudů a lidí a to, co si vyjmenoval, je prostě silný, no. Já teda půjdu přebírat a vemu si slovo, že mně se líbilo říct ne a zvolit život. A tam bylo silný to téma těch porodních bab a byl ten ženský element, který jsme docela silně otevřeli s tím, že tohle je vlastně nějaké heslo, které jako zažívám. Říct ne něčemu, co není dobré, ale zvolit život. Jo? To znamená, nebát se udělat nějaká silná rozhodnutí a opravdu se postavit za to, že se postavím proti něčemu, co je opravdu nějaké zhůvěřilé, nedobré a zároveň vlastně chránit život a to je jako element, který si myslím, že v životech křesťanů a zvlášť v těch těžkých situacích má být jako takový jako nějaký heslo, které máme vyryté v srdci a vyryté v hlavě, protože to přebíráme přímo od Ježíše. Ten taky se postavil všemu a řekl ne a zvolil život, který pak máme my. Takže určitě tohle byla silná epizoda a ten ženský element tam byl hodně silný.
3: Tome, ty jsi to moderoval, tam byla nějaká myšlenka, z které vyšlo, ne? Ten život, já myslím, že...
2: No, to je dobrá otázka. Bylo tam, to bylo součástí nějaké myšlenky, nebo ta věta. A už si to úplně přesně nevybavuju zrovna
3: Tak
2: tohleto,
3: se tě jako
2: ale
3: vykolejil, no.
2: to nevadí, to nevadí. Ale každopádně souhlasím, bylo to super. Úplně to odpovídá našim statistikám, kdy když máme hostky, ženy, tak automaticky to má mnohem lepší poslouchanost a jsou na to skvělé ohlasy, takže opět potvrzujeme statistiky.
3: Já myslím, že vlastně ti posluchači nás diskriminují jako chlapi, jako, že prostě když jsou tady holky, jako nějak, tak vždycky je to
2: Já
3: lepší
2: bych
3: pro
2: řekl, že prostě trh je trh a mluví jasně.
3: jo.
2: Takže evidentně je tady hlad po ženském podcastu a povídání, takže myslím si, že bychom na to mohli taky reagovat.
3: Jo.
2: No.
3: To znamená, stojí za to si znova třeba zposlechnout tuhle tu epizodu, co
4: Určitě
3: říkal Lukáš.
4: doporučuji osobně za sebe, ale je tam opravdu ten silný prvek. Tome, co ty?
2: Mně se vždycky líbily ty debaty ohledně tvojich kázání, Luky. Vlastně my jsme tam taky ještě dokončovali tu sérii Já jsem, takže tam byl ještě Viní kmen a možná ještě nějaké jedno, dvě
4: Cesta,
2: Já
4: pravda a
2: jsem, Cesta,
4: život.
2: pravda a život. A já si myslím, že to byly dobré díly, kde jsme se rozpovídali a dostali jsme se do zajímavých témat. Zrovna ten vinný kmen jsme výjimečně dělali i osobně, tak to je vždycky fajn, když ve třech jako sedíme u jednoho stolu a nemusí to být online. Tak to bych vypíchnul určitě, ten vinný kmen, tam pro mě bylo asi klíčové to napojení a taky to, že to není o té práci, ale je to o tom, že seš prostě součástí toho nějakého většího
3: Jo.
2: celku. A pak bezejmení, tam si myslím, že
3: A
2: skoro
3: počkej,
2: všechny
3: počkej,
2: ty.
3: druhou si nechej jako na potom.
2: Jo, pardon. Takže já jsem
3: Takže, jo,
2: konkrétně vinný
3: viník,
2: kmen, bylo to
3: jo.
2: moc fajn. No, takže další
3: Hele,
2: kolo, nebo?
3: tam bylo ještě strašně silné, jako k tomu, ty jsi tam přidal vlastně Tomé, tu myšlenku, že ten viník men vlastně roste
2: Bez
3: bez
2: námahy.
3: Námahy, jo, že nejdeš
2: No,
3: kolem
2: bez
3: vinice a
2: námahy.
3: ne...
2: Vinař by nesouhlasil, ale ten
3: Jo.
2: kmen se netváří, jako by ho to trápilo.
3: Že bys šel kolem vinice, to si pamatuju, to bylo jako... A neslyšíš takové to... Oh! Jakože...
4: Ano,
3: To
4: tlačili
3: bylo
4: jsme
3: fakt...
4: společně.
3: Tlačili jsme
2: Ano.
3: společně, že jo? Takže to taky stojí určitě za poslechnutí, tato epizoda, no.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Takže další kolo?
3: Další kolo, jo? Tak jedu já.
2: Dobrá.
3: No, tak já mám něco, co souvisí jako s mashupem, s Markem Orkováchou a vůbec jako s tím jako trošku větším, protože měli jsme téma mashupu, které bylo umění žasnout, jo. A kolem toho se točilo jako víc věcí, jak ten rozhovor s tím Markem Orkováchou, ale potom jako jeho samotné jako kázání, ale vlastně něco, co tam zaznělo od něho, a on to má samozřejmě, a teďka upřímně, já si nespomenu jméno toho jako původního autora, jo. Ale vlastně to heslo, když zakopneš, podívej se, jestli si nezakopl o zlato. Jo, což vlastně odpovídá tomu verši všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému, víceméně, jo, když to jako, ale je to prostě jiné vyjádření a já někdy potřebuju trochu jinou formulaci na to, aby to byl zase znova jako čerstvý ten slogan, jo, nebo ten verš nebo něco, ale když zakopneš, podívej se, jestli si nezakopl o zlato, jo, že často naše zakopnutí se dají v tomto smyslu vytěžit pro něco mnohem ještě cennějšího než, nebo hodnotnějšího, nebo jak to říct. Jakože ta bolest samozřejmě z toho zakopnutí je, ale pokud je to zlato, tak se to dá vlastně mnohem ještě zúročit nebo využít, jo. To byla asi jako druhá myšlenka, která tady zazněla, myslím dokonce i dvakrát někdy v průběhu těch podcastů. Určitě stojí za to si poslechnout shrnutí z mashupu, které tady jako je, anebo ten první rozhovor s Markem Orkováchou doporučuju. Takže když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato.
4: Super. Já hned přejdu do bezejmenných a tam teda je z čeho vybírat. Tam je jako velká skupina, ale asi nejvíc mě zaujal ten nejméně pravděpodobný, což byl ten setník u kříže. My jsme totiž na to potom, a to je právě vtipný, že jak jsi to už ty podotknul, že někdy jako čerpáme z mešapů víc, než se zdá, a že vlastně to téma točíme v kázáních následně. Tak my jsme na to měli společné kázání a já si jako z toho nesu spoustu věcí. Jak to, že člověk, který je nejméně pravděpodobný, je vlastně nejvíc chváličem nebo je důkazem toho, že on je ten, který vyřkne o Ježíši, že to je syn Boží. Všichni ostatní tam stojí a mlčí a přitom on zemřel, že jo? A oni ho zabili a on řekne, jo, to byl syn Boží. To znamená, je to tak jako zvláštní, že on jediný to tam vyřkne nahlas. A vlastně obecně, že možná nedáváme a nemáme tu důvěru nebo víru, a ty jsi to tam několikrát opakoval, Milane, že nemáme víru, že třeba lidé, kteří jsou kolem nás, můžou uvěřit. A vlastně až pak jako v nějaký krajní situaci se ten člověk stane vyznavačem Ježíšovým, právě proto, že něco prožije a je to nejméně pravděpodobné, tak jako možná je tam přesně takový to, nebojte se mít nebo dát druhou šanci lidem, nebo možná jako očekávat nějaký nejméně očekávaný, ne comeback, ale obrácení člověka, protože my možná nikdy jako křesťané máme tendenci zavřít dveře nebo začít absolutně jako už nevěřit tomu, že tenhle ten člověk někdy může uvěřit, a tam se to stalo. A tenhle ten motiv mě taky pronásleduje, řekněme, hodně dlouhou dobu a je to silný a bylo to silný, jak říkám, a silný to bylo i v tom, že jsme to mohli potom znovu prožít na společném kázání, takže to byl pro mě silný motiv.
3: Jo, jo, taky to mám jako tady v...
4: Tak jsem si to už sebral.
3: Jo, jo, jo. To je prostě zase jako příběh. Setník pod křížem, doporučuji znova si to poslechnout nebo přečíst, protože to je bezejmenný jak vystřižený, jako no.
4: Tak Tome, zase ty.
2: Tak já bych zmínil sérii Buď zdrav a konkrétně teda rozhovor se Šimonem Termerem, který mě bavil hodně. Bylo to moc fajn s ním pokecat takhle naživo a bylo to fyzické zdraví. My jsme rozebírali emoční zdraví, vztahové, mysl nebo kognitivní zdraví, tělo, a pak jsme měli takové ty obecné, ten začátek a shrnutí, a to tělo pro mě bylo moc fajn to slyšet ještě od někoho jiného, někdo, kde je fyzicky o dost dál než já, co se týče nějakého sportu a vytrvalosti a tak. A ne, že by tam byly úplně nějaké super nové myšlenky, ale tak mě to tak prostě utvrdilo, že třeba jdu částečně aspoň správným směrem. A ještě k tomu jako mám radost, že i to moje fyzické zdraví je trošku někde jinde, než bylo třeba před rokem, kdy jsem zrovna v tuto chvíli byl v nemocnici, nebo před rokem ještě předtím, kdy jsem taky byl zrovna někde, ležel na nějakém lůžku, tak 2 roky se trápím s nějakým chronickým problémem a zdá se, že to je na ústupu, a ty výsledky zrovna dneska, když jsem byl na kontrole, tak jsou výrazně lepší. Tak jsem si jenom říkal, že to vlastně stojí za to. Stojí za to jako makat a občas se dát i dokupy. Tak byl to boj, ale jsem rád, že se to vyvíjí a vidím ty výsledky v tom reálném životě. Není to jenom jako, víš co, že se tady o tom povídáme a jo, tak to jsou teorie a tak. A vidím, že to reálně funguje a sice to trvá třeba 2 roky, ale opravdu to tělo funguje líp než 3-4 měsíce zpátky a je to výrazně větší rozdíl. Takže to mám radost a díky Bohu za to.
3: Jo, jo, a to je jedna věc, jako sláva Bohu za tvoje zdraví, které se zlepšuje. A myšlenka, která vlastně z toho buď zdrav, jako fyzický, byla strašně zajímavá. Vy jste tam někde prohlásili, že jestliže tělo je chrám Ducha Svatého, tak záleží na tom, co do něho sypeš. Nebo tak nějak to bylo, že jo?
2: Jo, jo, že tam prostě nebudeš házet odpadky, no.
3: Tak, tak, no, jakože zajímavé, no, zajímavá
2: jo, jo.
3: Myšlenka, která...
2: Tak tam to šlo rozvést daleko, já jsem tam ještě jako takové kontroverznější věci, protože, no, to je jedna otázka, jestli to tady dávat, nebo to nechat na speciál. Možná necháme na speciál. Jo,
3: speciál.
2: Jo, necháme na speciál. Ale vrátíme se k tomu.
3: Dobře. Super. Jo, jo. Hele, no tak také otázka, dojeli jsme kolo teda, kolik máme minut vlastně?
2: Já myslím, že ještě máme jedno takové rychlejší kolo zvládnem, tak pojďme.
3: Dobře, dobře. Tak
2: já... budou všechny best of, ty brďo. To nejde.
3: Jo, jo, jo.
2: Tak teďka, co Hele, se nám nepovedlo vyloženě?
3: Co se nám nepovedlo? No. To nevím, tyjo, fakt teda. Já doufám, že se nám povedlo všechno, co nás nejméně bavilo, že jo?
2: To nás nejméně bavilo. No, tak zrovna Lukáš, no.
3: Jo,
2: Ne.
3: ne, tak hele, tak ještě pozitivně, jo. Tak to, co bych dodal, Manassasův syndrom a Jozuova terapie, Jozue 17. kapitola, prostě strašně zajímavý, zapomenutý příběh o tom, jak přišli jako Izraelci do zaslíbené země, Jozue rozdělil pozemky a teďka přijde Manassas, nejsilnější národ, s největším vlastně územím a žádá víc, jako jo. Takže Manassasův syndrom a Jozuova terapie. A teďka sledovat toho Jozueho, co on vlastně s ním udělal, jo. A ten Manassas přichází, říká, jsme národ silný, velký a vlastně tím argumentoval, že potřebují víc území, jako jo. A vlastně čekal, že ten Jozue řekne, no tak tady ukrojíme z jiného území, prostě oni jsou menší a přidáme ti. Ale ten Jozue, vlastně ta jeho terapie bylo, OK, když jsi tak silný a mocný, tak si vykácej lesy. Jo, vlastně úplně ani ho nezhodil, vlastně použil jeho argument, jenom říkal, jenže já ti nic nepřidám, tady máš lesy, které si můžeš vykácet, aby si je zúrodnil, jako jo. Vlastně, když to člověk začne domýšlet, a já mám, dokonce vím o lidech, kteří to velmi prakticky praktikovali a vlastně je to vedlo k klíčovým rozhodnutím v životě, udělat prostě dramatickou změnu, prostě si řekl, hele, já mám na to si vykácet les, jo. A nemusím jenom furt čekat na něco. Takže prostě, hele, tohle to bylo jako další jako highlight z toho. To bylo strašně zajímavý. A miluju ty
4: Super.
3: zapomenuté příběhy, jako jo.
4: Já si ještě pamatuju, a teď nevím, jestli to byly emoce nebo mysl, kde byla Zdenka s váma a to byl příběh, kde se probíralo téma David versus Saul. To bylo pro mě jako silné zjištění, že někdo se může zastat Saule, protože jako biblicky a církevně máme k Saulovi většinou tu jako nálepku zloduch, zlořád. A vlastně, myslím, že to bude emoce, nejsem si úplně jistý, tak mě když tak opravte, tak vlastně obhájit jako i to, že to nemusí být vždycky tak černobílé, jak my se na ty příběhy díváme. Já to mám strašně rád, protože já ty příběhy taky nějakým způsobem pro nás dekonstruuju, když to řeknu tímhletím zvláštním slovem, protože je rozebereš trošku z jiného pohledu a najednou se ty věci jeví jako jinak. A tady jako Saul vyzněl, OK, tak on ty emoce sice vybouchne, sice to jako řeší jednorázově, ale jako aspoň to nedrží v sobě. Když to David možná ty věci držel v sobě a pak jako se z toho musel vypsat a muselo to být dlouhý jako zpívání na harfu a podobně, tak jako to bylo zvláštní, ale vlastně zajímavý pohled a úhel pohledu, že vlastně nemusíme věci přijímat jenom tak, jak je známe, ale možná přemýšlet i na nějakýma kontextama a hledat v tom i tyhle ty zvláštnosti. A to bylo pro mě takový jako aha moment, který mě zvláštně leží pořád v hlavě, takže doporučuju, když už teda, tak se koukněte na emoce, buď zdrav, zase žena nám to řekla hezky a řekla to zajímavě, protože ona byla zastáncem toho, tak nemusíme tady glorifikovat jenom Davida, ale pojďme se podívat i na jaké jako třeba slabé stránky.
3: No jo, Tome, ty jsi to tam jako potom akcentoval. Já teda moc nesouhlasím, jako jo. Já pořád jako vidím toho Davida, jako toho jako kladěse,
2: Ale
3: který
2: přečti si
3: nakonec.
2: knížku Radikální otevřenost od Kim Scottové, jo? A
3: Jo.
2: to je přesně o tom, že vlastně ten výbuch té agrese je někdy lepší a zdravější než taková ta rádoby,
4: Hodnost jako a
2: no, takové to
4: někdy.
2: hodné empatie. Jo, empatie, nejsem proti empatii, ale někdy taková ta až manipulativní empatie vlastně je toxická. Takže Kim Scottová radikální otevřenost. Pojďme do
3: Jo, tak
2: toho.
3: já přece nebudu mrskat kopím, ne, po Davidovi,
2: Ne,
3: jako.
2: samozřejmě.
4: Ne, tak samozřejmě
3: Hele,
4: neobhajujeme ten skutek.
3: muzikoterapie, on prostě
2: Ano.
3: tam hraje, sladký Davidek,
2: Ano,
3: jo,
2: ano.
3: a on prostě
2: Vyber
3: po něm
2: život.
3: hodí brkopím, jako.
2: Jo. Ne,
3: Pravda.
4: ale jako ten princip, bavíme se spíš o principu, ne o tom, že obhajujeme ten
3: Ne.
4: konkrétní skutek, bavíme
2: Jasně.
4: se o principu výbuchu a možná nějakého držení si emocí a to si myslím, že bylo zajímavé a to na ten příklad jako není zneužití zcela velké
3: No,
4: nebo
3: jasně.
4: úplně jako špatné.
3: Jo, super.
4: No
3: Takže
4: Tome, naposledy.
3: Tome.
2: Tak jo, já myslím, že čas se pomalu blíží ke konci, ale za mě Marek Orkovácha, už tady ho někdo zmínil sice, ale já ho zmíním znova, měl jsem šanci s ním taky mluvit i osobně párkrát během té akce, co měli v Ostravě a tak. A prostě pozitivně naladěný člověk, milý A mě fascinuje, jakým způsobem sype ty citáty z rukávu, jakože nic, jo, jako prostě, no, ten a ten řekl tohle a tohle a má to najeté neskutečným způsobem a to je vzácné. Možná pro některé ta jeho přednáška, která mimochodem se tady pravděpodobně dostane během podzimu z té akce, tak vlastně pro některé to bylo moc obsáhlé, moc doširoka a tak, ale myslím si, že se to našlo svoje místo a pro mě spíš, jako bych zmínil tu osobnost, než vložně to téma. Ale to téma umění žasnout nás taky provázelo vlastně celým květnem a bylo to fajn. Aha, momenty a tak dále. Dobrá, díky všem za krásné příspěvky. Máme tam ještě pár témat, které jsme nerozebrali, nebo respektive nezmínili. A my se posouváme do speciálu a teď přijdou ty pikantnosti. Tak se mějte krásně a uslyšíme se zase po prázdninách.
3: Hezké
4: Je
3: léto
4: to
3: přejeme.
4: krásné léto.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
0: Následujících 9 týdnů bude patřit reprízám. Od příštího pondělí se můžete těšit na připomenutí seriálu Ježíšových výroků Já jsem.

Se Znělkou jsme vstoupili do poslední hodiny nočního vysílání. Bylo 5 hodin a před námi je ještě jeden pořad, a to Život víry, který přiletí už za necelých 15 minut. Do té doby posílám několik písní, jako například...

0: To se mi nikdy nemůže stát, takhle nikdy nedopadnu. I tyto věty nám mohou přicházet čas od času na mysl. Jak jít životem dál, když se opak stane pravdou, uslyšíme v následujících minutách.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Hostem dnešního pořadu je David Kaláč, mladý muž, který prodělal několik životních otřesů a přesto se stále usmívá. A to je vlastně důvod, proč jsem ho do našeho vysílání pozval. Davide, kdy ty jsi se stal vlastně křesťanem?
3: Moje setkání s Bohem, takové první, bylo asi v mých 12 letech, přibližně v 11-12, kdy vlastně mý rodiče byli rozvedení a můj tatínek si nás brával jednou za čas k sobě. On byl těžký big beaták, v té době hrál v kapele a najednou jsem zjistil, že on si čte Bibli a že chce v té kapele skončit, protože se mu to nějak nezdálo. A najednou jsem poznal, že on je křesťanem, že on uvěřil v Ježíše Krista. Tak jsem se najednou dostal do prostředí věřících lidí, křesťanů, kteří věřili v Pána Ježíše Krista, kteří mi o něm vyprávili různé příběhy, tak v té době já jsem uvěřil.
2: Nebylo ti to divné, že tatínek byl byťák a najednou křesťan?
3: No, bylo mi to velmi divné, protože pro mě on byl vždycky takovým vzorem. Já jsem vždycky chtěl být jako on, chtěl jsem hrát v nějaké kapele a najednou, když jsem se dozvěděl, že on končí, tak pro mě to bylo jako ztráta nějakého snu. Prostě jsem najednou si říkal, tak to není možné, proč, když on to tak měl rád a najednou on končí. Ale on se mi to snažil nějakým způsobem vysvětlit, že nemůže sedět jakoby na dvou židlích, že to, co on vidí při těch zábavách tam, že to pro něho už teďka není to, co ho naplňovalo, spíš je to to, co mu nedělá dobře, to, na co se nerad dívá, to, co nedělá rád.
2: Přestal hrát v kapele úplně nebo hraje někde jinde?
3: Přestal hrát v té světské kapele, přestal hrát s těmi kluky, s kterými jezdil po zábavách a zažívali určitě různé bujaré večírky a tak. Ale začal hrát zase v jiných kapelách, které měly jiné zaměření a to, že uctívali tou hudbou Boha.
2: Co ty jsi studoval po škole?
3: Po základní škole jsem šel na učňák jako elektrikář, takže jsem elektrotechnik a potom jsem vlastně odešel na vojnu. Když jsem se vrátil, tak jsem potom nastoupil do zaměstnání, kde jsem pracoval na výstupní kontrole ve výrobě průmyslové elektroniky.
2: Tvůj život poznamenal těžký úraz, řekni nám o tom něco.
3: Tak to bylo zhruba asi půl roku po tom, co jsem se vrátil z vojny. Bylo to na Slovensku, kde jsme byli s přáteli a bylo to poslední den, kdy jsme měli už odjíždět domů, ještě jsme se stavili na koupaliště, kde jsme blbli. Byly tam tobogány, takže jsme s přáteli jezdili po těch tobogánech a napadla nás jedna taková velmi hloupá myšlenka, že se spojíme a pojedeme za sebou. Tak poprvé se nám to nepovedlo a když jsme jeli po druhé, tak se nám to povedlo, ale při dopadu do vody, tak jsem ucítil obrovský náraz, protože jsem jel mezi prvními a těch zbylých pět lidí spadlo na mě a vlastně mě přimáčkli ke dnu a já jsem najednou ucítil takové obrovské zamrazení v celém těle a zjistil jsem, že se nemůžu postavit na své nohy, že jsem si nemohl stoupnout. A když jsem se dostal nad hladinu, tak jsem viděl své nohy, jak se vznáší jenom ve vodě. Takže mě hned napadlo, že to bude prostě něco vážnějšího a v hlavě mi proběhlo, to snad není možné, to se mi přece nemůže stát tady tohle, ale přesto byl jsem prostě úplně bezvládný, nemohl jsem se pohnout a mý přátelé s tím plavčíkem mě vytáhli na břeh a když mě odvezli do nemocnice, tak tam zjistili, že mám úraz páteře, tříštivou zlomeninu bederního obratle. Ty úlomky mi tlačily na míchu, některé byly zapíchlé přímo v míše. Takže jsem ochrnul.
2: Jak to ochrnutí vypadalo? Co jsi měl nepohyblivé?
3: Nemohl jsem hýbat vůbec nohama, byly tam jenom nějaké záškuby v pravém stehnu, nějaké takové svalové tonusy, takže jsem nemohl pohnout vůbec nohama a když jsem se jich dotkl, tak jsem taky nic necítil, bo to jako bych se dotýkal úplně někoho jiného. Takže jsem zůstal vlastně ochrnutý od pasu dolů.
2: Byl jsi na vozíku?
3: Byl jsem na vozíku. Po tom úraze jsem asi půl roku jenom ležel, nesměl jsem si pořádně ani sednout. A potom půl roku jsem dostal vozík, takže jsem jezdil na invalidním vozíku. To trvalo asi tak přibližně rok. Postupně, když jsem byl na nějakých rehabilitacích, tak se to jakoby zlepšovalo. Takže po tom roce a dvou měsících jsem už, jakoby, dá se říct, odešel po svých nohou, i když za pomocí berlí spíš jsem šel po rukou, než po nohou. No.
2: Byl jsi na nějaké rehabilitaci někde v nějakém ústavu nebo léčebně?
3: Přímo vlastně po tom úraze, po třech měsících strávených v nemocnici, jsem byl převezen do Chuchelné, což je vlastně na Opavsku, tak tam jsem strávil asi přibližně půl roku, možná přes půl roku, a s tama jsem vlastně odjížděl už, dá se říct, bez vozíku, když ten jsem měl stále v záloze, kdyby náhodou.
2: To si nám vylíčil svůj zdravotní stav a pokrok, ale co se dělo uvnitř tebe? To by bylo kolik, 21 let, když se ti stal ten úraz?
3: 21, tak nějak.
2: No a přece 21letý mladý muž, když má před sebou život, plánuje si kariéru, plánuje si svatbu nebo další takovéhle věci, a teď najednou tohle?
3: Já jsem prožíval jakoby obrovský boj vevnitř, protože do té doby já jsem byl silný, zdravý, schopný udělat si věci všechny sám, obstarat se. Najednou jsem byl v pozici, kdy jsem potřeboval pomoc, a já jsem ji potřeboval i k tomu, abych se mohl otočit na posteli, jo? Že to bylo opravdu těžké a některé situace byly pro mě jakoby hodně trapné a nepříjemné, že člověk se cítí fakt úplně na dně.
2: To je takové to, že člověk nemůže sám na záchod a podobně.
3: Přesně tak, no, že tomu potřebuje někoho, aby ho obsloužil. Takže to pro mě nebylo vůbec příjemné. A tak jsem si na to mohl uvědomit, že opravdu život člověka je jakoby nic, jo? Že to zdraví, které má, tak si toho často neváží, až ho ztratí. A v tu chvíli jsem si uvědomil, že opravdu jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlel, jakoby šlo to kolem mě. Když jsem viděl někoho na vozíku, tak jsem si ani nedokázal představit, že bych tam mohl jednou skončit já sám. A najednou jsem byl v té pozici, kdy jsem se díval ze spodu nahoru na ty lidi, kteří chodili kolem mě a dívali se na mě a možná si taky říkali, tohle mě nikdy nemůže potkat, já prostě takhle nikdy neskončím, a najednou se člověk nenaděje, je to prostě zlomek vteřiny a život se změní.
2: Napadlo tě, že si tě třeba nebude chtít žádná žena vzít?
3: No, napadlo mě to. Protože jsem si říkal, kdo by chtěl takového chlapa, který vlastně se nedokáže postarat o sebe a natož ještě o svoji ženu. Takže pro mě to bylo hodně těžké, protože chlapi mají v sobě zafixováno to, že jsou ti ochránci, ti, co mají ženu chránit. A to já jsem zrovna v té chvíli nemohl poskytnout.
2: Jak jsi to řešil s Pánem Bohem? To je přece taková bariéra psychologická, že ten, který tě má chránit, který je dobrý a laskavý Bůh, tak najednou dopustí, aby si zůstal na vozíku.
3: Tak já jsem, i když je to zvláštní, já jsem Bohu v tu chvíli úplně stoprocentně věřil. Bylo to takové, že mě to jakoby tady tenhle úraz jakoby ještě více přimknul k němu. Že jsem to nebral jako nějaký trest za něco, protože v Biblii je napsáno, že on na nás nedopustí zkoušku, které bychom nedokázali obstát. A tak tady tenhle verš mě jakoby ukazoval na to, že Bůh se mnou má nějaký plán a on ví, co dokážu, co zvládnu, co zvládne mé tělo, a tak on to na mě dopustil, aby se něco mohlo stát, a já jsem v té době nevěděl, co se stane. Takže on si mě potom mohl používat daleko možná víc než předtím.
2: No ale když jsi ležel v té nemocnici a nebyl jsi schopen se ani otočit z boku na bok, tak to ses modlil nebo co jsi dělal?
3: Přesně tak, no, to byly chvíle, kdy jsem strávil asi nejvíc času na modlitbách, a bylo to pro mě jakoby ohromně posilující. I když byly chvíle, kdy jsem probrečel noci, když jsem si uvědomoval to, jak jsem najednou slabý, jak jsem zranitelný, jak nic nedokážu, tak to byly takové střídání té radosti z toho, že mám Boha, který se o mě postará, který ví, co na mě může naložit, abych to zvládl. Na druhé straně to bylo to, že jsem přemýšlel o tom, co bude dál, že mě nečeká nic dobrého, a tady ty pocity se takhle jakoby střídaly stále, takže jsem se hodně modlil, hodně modlil.
2: Sehrála tenkrát nějakou roli církev ve tvém životě?
3: Určitě ano. Bylo to v tom, že jsem mohl vědět, že se za mě modlí spousta lidí, a nejen tady v České republice, ale i v zahraničí, takže to bylo pro mě obrovsky posilující. Bylo to i silné v tom, že třeba i mý přátelé ode mě neodešli v tom okamžiku, kdy se mi to stalo, ale ještě navíc snažili se mi pomoct, snažili se být ještě lepšími přáteli.
2: Víte, když si odešel z rehabilitačního zařízení, tak si skutečně odešel, ne odjel, což je svým způsobem podivné na to, jaké bylo tvé zranění.
3: No je to tak, odešel jsem, dá se říct, po svých. A bylo to podivné, protože po tom úraze mi lékaři nedávali úplně moc naděje, ani neřekli mi, budeš chodit nebo nebudeš chodit, bylo to prostě úplně takové nejisté. Takže já jsem o to víc asi možná se snažil bojovat a na té rehabilitaci jsem opravdu do toho dával maximum, co jsem mohl. Taky jsem zadem propotil několik triček, protože jsem ušel asi 5 kroků a už jsem prostě byl tak vyčerpaný, jak kdybych uběhal 10 kilometrů. Takže bylo to fyzicky hodně náročné, možná, že mi trošku dala průpravu i vojna, že to bylo těsně po vojně, kdy jsem byl plný sil, dá se říct. Tak mě to hnalo takhle dopředu, taková ta vidina toho, že zase budu jednou stát na svých nohou.
2: No a z fyziologického hlediska, co se stalo? Ta porušená páteř se nějak dala dohromady, nebo jak to bylo?
3: Nevím, jak je to přesně, že nervy se nějakým způsobem obnovují, i když pomalej než třeba nějaké tkáně, takže ta mícha nebyla přerušená úplně, což bylo dobře. Při tom úrazu se tam stalo to, že se úlomky kostí částečně nějak zamáčkly do té míchy. Vznikl tam nějaký otok, který vznikne vždycky, když je nějaké poranění. To taky tlačilo na tu míchu, takže oni, když mě operovali, tak mě uvolnili ten míšní kanál a dali mi tam nějakou výstuž, kterou tam mám doteď a možná se tam nějak částečně obnovili ten průchod toho míšního kanálu, té míchy. Samozřejmě dodnes mám nějaké zdravotní komplikace s tím spojené, což jsou křeče v nohách, nemůžu hýbat úplně pravou nohou v kotníku, nemůžu to ovládat svou vlastní vůlí. Chůze je daleko složitější, musím chodit do berlích.
2: Ale chodíš?
3: Chodím, je to krásné, no. Je to úplně jiný pohled než z toho vozíku.
2: Když jsi přišel z toho rehabilitačního zařízení, tak jaká byla tvá základní zkušenost z toho všeho? Jak jsi to zhodnotil, to období?
3: No, tak toho období v tom rehabilitáku a v té nemocnici, myslím si, že mě to hodně posílilo vnitřně, že jsem jakoby dospěl daleko rychleji, protože i v těch 21 jsem byl takovým klukem, takže jsem porostl, dá se říct, jakoby duchovně. A samozřejmě přitáhlo mě to daleko víc k Bohu, že jsem mu najednou více důvěřoval, více jsem se mu svěřoval s věcmi, o kterých bych si možná předtím řekl, to nějakým způsobem zvládnu, to je v pohodě. Takže snažil jsem se více důvěřovat Bohu ve všem.
2: No a co tvoje osobnost, co ty sám? Neprožíval jsi nějaké komplexy z toho, že nejsi úplně v pořádku? Jak se cítil jako chlap, jako muž, jako člověk, který by měl být na vrcholu sil?
3: Bylo to takové střídavé. Ty záplavy radosti z toho, že jsem na svých nohou a můžu se pohybovat a přežil jsem to, tak najednou jsem tam vystřídali prostě takové chvíle, kdy jsem se cítil úplně bezcenný, úplně na dně. Když jsem byl třeba někde se svými přáteli, které jsem viděl, jak tam někde hrajou třeba volejbal nebo běhají, tak najednou jsem si uvědomil, tak tohle už nikdy nebudu moc dělat. Tohle už nikdy nepoznám, jaké to je. A strašně jsem toužil se rozběhnout, ale prostě to nešlo. A musel jsem se vnitřně smířit s tím, že je to prostě tak, jak to je, že už to asi ten zdravotní stav nebude lepší, protože mi to potvrdili i lékaři, že to vypadá, že tak, jak to je teď, že už to bude stabilní a že spíš na stáří se to bude nějakým způsobem zhoršovat, že člověk už nebude mít tolik síly, tolik stability. Takže jsem se musel smířit s tím, že s tím nic nenadělám a že se nechci trápit nad tím, že nikdy nebudu běhat a nikdy nebudu nějaký vrcholový sportovec nebo nikdy nebudu moct někomu pomoct s něčím těžkým, abych mu to odnesl. Musel jsem se smířit s tím, že budu moct dělat jen to, na co budu mít sílu. A asi v tomhle mi Bůh pomáhá hodně, že on mě bere takového, jaký jsem, že on si mě může použít takového, jaký jsem, že on nepotřebuje nějakého vrcholového sportovce pro to, aby si mě mohl použít. Takže já to beru takto, že pro Boha jsem důležitý a on mi to dává velmi najevo, že pro něho jsem důležitý.
2: Jak ti to dává najevo, jak si tě používá?
3: Když jsem byl na tom rehabilitáku v nemocnici, tak člověk víc přemýšlí o životě a já jsem v té době hrál na kytaru, vždycky jsem si přál něco složit A najednou, když jsem tak ležel na tom pokoji, tak mě napadlo, pojď složit nějakou písničku o tom, co jsi prožil, nebo to, co vidíš kolem sebe. Tak jsem vzal do ruky kytaru a začal jsem skládat písně. A potom, co jsem se vrátil z toho rehabilitáku, tak jsme založili kapelu. Je to asi 9 let zpátky, ta kapela se jmenovala Dor, teď už neexistuje, teď už máme jinou kapelu. A s tou kapelou jsme měli možnost hrát lidem, potěšit je tou hudbou a taky jim sdělit něco o Pánu Bohu, o tom, jaký je, co on dělá v lidském životě a co on udělal v mém životě.
2: Takže ta oblast hudební je takovou největší parketou, kterou pro tebe Pán Bůh připravil, nebo je to ještě někde jinde taky?
3: Teďka poslední taková zkušenost, kterou jsem mohl prožít, že jsem se dostal po dlouhé době opět do školy, ale ne do pozice žáka, ale do pozice učitele, což mi bylo velmi divné. Já nemám žádné pedagogické vzdělání a teď pracuji asi 5 let na filmových ateliérech tady ve Zlíně, kde dělám ve zvukovém studiu. A tam spolupracujeme s filmovou školou, která je vlastně přímo součástí filmových ateliérů. No a je to tak měsíc a půl zpátky, co za mnou přišel ředitel filmové školy a řekl mi, budeš učit na filmové škole zvuk. A já jsem na něho koukal úplně s otevřenou pusou a říkám, ne, já nemůžu učit, já vůbec nevím, co bych tam měl dělat, jak je mám učit. A on říká, ne, neboj se toho, my potřebujeme prostě člověka, který v tom dělá a který ví, o co jde z praxe, aby jim to mohl sdělit tak, jak to ve skutečnosti je. Oni nepotřebují vědět tuny teorie, oni potřebují vědět, jak to funguje všechno dohromady i z pohledu té praxe. A já jsem o tom přemýšlel, o té nabídce a řekl jsem si, že to nemůžu vzít, že prostě na to nemám, abych něco takového dělal. Takže jsem tomu řediteli volal, on mi to nebral, potom jsem se s ním potkal a bavili jsme se společně o tom. A on mě znova říkal, že já se toho nebojím, že po mně nechce nějaké zázraky, že po mně chce, abych ty lidi prostě naučil, jak s tím zvukem pracovat a jak ho tvořit. A tak v tu chvíli jsem si řekl, asi to má nějaký záměr. Bůh se mnou má nějaký plán. A mohl jsem si na tom uvědomit, že Bůh si může použít člověka, který není úplně dokonalý, není ideální, není nějaký super, tak si ho může použít k tomu, aby dělal věci, o kterých si myslí, že je nedokáže. Takže já už mám odučených asi nějakých 16 hodin a myslím si, že Bůh je úžasný, že on opravdu si mě používá i k tomu, o čem jsem si myslel, že nezvládnu.
2: Davide, jak člověk může překonat strach?
3: To je asi složitá otázka. Každý ten strach překonává nějak jinak. Někdo říká, že strach nemá, ale myslím si, že každý člověk má vždycky z něčeho strach. Já ho překonávám tak asi, že to, z čeho mám strach a čeho se nejvíc bojím, tak o tom mluvím s Bohem. A on mě dává tu jistotu a tu sílu a on mě říká, neboj se, já jsem v tom všem s tebou, nemusíš se bát. A já ti pomůžu, když nebudeš moct a když už fakt budeš ležet na zemi vyčerpáním, tak tě ponesu. To mi dodává sílu a tím vlastně překonávám ten strach.
2: Když jsi ležel na tom rehabilitačním zařízení nebo ještě předtím v nemocnici, přemýšlel jsi o tom, jak to bude jednou třeba s tvým osobním životem. Tak jak to teď je s tvým osobním životem, manželství, rodina?
3: Já jsem teďka prožil celkem takové těžké období. Já jsem se před 4 lety oženil. Měl jsem ženu, kterou jsem miloval a po nějaké době, asi po roce a půl našeho manželství jsem zjistil, že má žena má jiného muže, kterého poznala a řekla mi, že už se mnou nechce být, že miluje jenom ho. Tak jsme se snažili nějak to zachránit ještě, ale ta její láska, ty city k němu byly velmi silné, takže mě opustila, odešla k němu a po asi půl roce, když byla pryč, tak mě došly rozvodové papíry od jejího právníka, takže jsme byli rozvedeni.
2: Dokážeš nějak říct, co člověk prožívá, když ho ten nejbližší takovýmto způsobem zradí?
3: Jsou to chvíle velmi těžké, jsou to chvíle bez naděje. Vůbec jsem nechápal, proč se to muselo stát. To je další věc, o které jsem si myslel, že se mě nikdy nestane, že se mě netýká, a to je rozvod. Protože mý rodiče se rozvedli, tak já jsem si říkal, tohle se mi nikdy nestane. Já budu dokonalým manželem, budu mít skvělou ženu, která mě bude milovat. Ale bylo to úplně jinak, než jsem si to naplánoval, a nevím, jaký to má smysl, jestli to bude mít pro mě nějaký užitek, nebo jak to říct, proč se mi to muselo stát, protože v Biblii je napsáno, že všechno napomáhá k dobrému těm, co milují Boha. A jestliže všechno, tak je to opravdu všechno, tudíž i ty věci, které se nám třeba zrovna nelíbí, tak já věřím tomu, že Bůh to má nějaký plán. I když vím, že Bůh nesouhlasí s rozvodem a on je naprosto proti tomu. Takže jsem jakoby pln očekávání, co z toho bude.
2: To by řekla tvá bývalá manželka něco, co jsi třeba ty dělal špatně, nebo co jí na tobě vadilo?
3: No, tak to nevím.
2: Ten tělesný handicap asi nehrál nějak roli.
3: Ze začátku ne, nebo takhle mi to aspoň bylo řečeno, že to je v pořádku, ale postupem času to asi hrálo velkou roli, protože ten muž, do kterého ona se zamilovala, tak to byl sportovec, jakoby sportovní typ, takže asi to hrálo nějakou roli.
2: Tohle muselo být pro tebe zase takové těžší, ne? Se s tímto vyrovnat, když jsi věděl, že to je zase něco, co je vlastně taková podpásovka.
3: No, bylo to těžké, protože já jsem si myslel, že jí to jakoby nevadí. Najednou, když mě řekla, že přece jenom jí to trochu vadí, tak já jsem na to nemohl nic říct. Já jsem prostě musel si v duchu říct, je to pravda, je to tak. A já nikdy ji nebudu moc vzít do náruče, nebudu ji moc ochránit, kdyby ji někdo ubližoval, tak můžu se postavit, ale asi by to špatně dopadlo pro mě i pro ní. Takže jsem věděl, že v tomhle má pravdu a že já se prostě musím smířit s tím, že to tak je.
2: Davide, tebe potkali v životě různé karamboly fyzické, i teď jsme mluvili o takovém osobním, a přesto se dokážeš usmívat a nevypadáš jako člověk zlomený. Kde bereš naději, nebo kde bereš sílu k tomu, abys ten život nevzdal, abys neřekl, všecko to stojí za houby?
3: No, jak už jsem tady mockrát řekl, tak tu sílu a ten optimismus, který ze mě možná srší a spousta lidí to takhle vnímá. A já jsem za to vděčný, že mě lidé vidí jako usměvavého, radostného člověka, že mě nevidí jako nějakou trosku. Tak tu sílu a to všechno beru od Boha. To je prostě jeho práce, to není má zásluha, protože já bych se zesypal. Já když si vzpomenu na ty chvíle, které mě srážely na kolena, tak to byly chvíle, kdy jsem se cítil úplně na dně, kdy jsem byl plný beznaděje a plný zoufalství. A v tu chvíli si člověk uvědomí, jak moc je slabý, že takové věci nedokáže přenést sám a někdy mu v tom nedokážou pomoct ani jeho přátelé, protože třeba neprožili něco takového, nedokážou se do toho vcítit. Ale Bůh je ten, který je citlivý, který vnímá mé potřeby a který mě posiluje v těch chvílích, kdy už se plazím z posledních sil, tak on mi dává tu sílu, tu radost.
2: Jenomže Bůh tě nevezme za ruku, Bůh tě nemůže obejmout, Bůh není bytost, která by stála vedle tebe a třeba jenom s tebou mlčela. Takže když řekneš, beru sílu od Boha, tak to je pořád trošku metafora. Jak to děláš? Co to znamená?
3: Snažím se mu naslouchat. Máme Bibli, z které se můžeme učit. Bible je vlastně takovým návodem pro život, jak člověk má žít, a když člověk neví opravdu, co má dělat v dané situaci, tak můžu poradit, podívejte se do Bible a tam to najdete. Tam je úplně kompletní návod k použití našeho života a to je asi to, odkud beru tu sílu, to, že můžu s tama čerpat, můžu se učit, jak žít. Tam jsem se taky mohl dozvědět, jaký Bůh je. A i když ho ještě teďka si možná dovolím říct, že ho neznám úplně dokonale, tak ho můžu stále poznávat a čerpat z toho.
2: Vzpomínáš si na nějaké biblické místo, které tě oslovilo v době, kdy ti bylo nejhůř?
3: To bylo asi právě ten verš, který jsem tady zmiňoval, a to bylo, že Bůh na mě nevloží nic těžšího, než bych dokázal snést. To mě asi posilovalo. A potom je to, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. To bylo pro mě taky obrovsky silné, že i v té situaci, v které jsem byl, tak Bůh byl stále se mnou, to jsem mohl prožívat.
2: Hostem našeho dnešního vysílání byl David Kaláč. Davide, děkuji za tvou návštěvu a těším se někdy naslyšenou.
3: Naschledanou, přeji hezký den.
2: A vám děkuji, milí posluchači, za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.
0: Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi váš příběh pošleme dál. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pátek v 11.15.

kapelou Alive jsme došli k závěru nočního vysílání Rádia 7. Díky všem za vaši přízeň a podporu. Budu se na vás těšit zase za několik dní a loučím se s vámi ještě jednou písní. Mějte krásný a požehnaný den prožitý v Boží blízkosti.

Znělka nám oddělila 5. a 6. hodinu raní. Je sobota 4. července 2026. Dobré ráno, ať už vstáváte, snídáte, cestujete nebo děláte cokoliv jiného, vám ze studia Rádia 7 přeje Kuba Lofítek. Ať už máte pro dnešní den jakékoliv plány, Rádio 7 bude rádo vaším společníkem. V úvodu ranního času se pojďme podívat na programový přehled.

Nový den přivítáme s modlitbou a biblickým textem ve 7:15. Máte rádi dialog? Nebo jste spíše typ, co nechce nabízet svůj názor a když máte něco udělat, uděláte jen to, co je vám řečeno? Jaké jsou meze dialogu? O tom bude 4. díl série věnované proroku Eliášovi, který je připravený od 6:45. Jak byste se modlili, kdybyste věděli, že přichází to nejtěžší ve vašem životě, že přichází závěr a naplnění smyslu vašeho bytí? Jak se modlil Ježíš na sklonku své pozemské pouti? V modlitbách podle Bible se ponoříme do dvou Ježíšových modliteb, které spolu souvisí a které ukazují k tomu, co má přijít. Dana Kéningová vás zve v 7 hodin k závěrečnému dílu série s názvem Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín. Co děláte, když vám intuice nebo Bůh říká něco, co ostatním nedává smysl? Klíčové slovo přináší prázdninovou sérii portrétů nejznámějších biblických postav, které uvěřili Bohu. Začneme u Noého. Poslechněte si příběh o vytrvalosti, stavbě obrovské archy uprostřed vyprahlé země a o tom, že po každé bouři přichází nová smlouva a naděje. Začínáme v 8 hodin. Vstupme do nového rána s vděčností, chválou a nadějí.

Pro dnešní den jsem vybral text z Markova evangelia 3. kapitoly, budu číst od 1. verše. Když znovu přišel do synagogy, myšleno Ježíš, byl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl, postav se doprostřed. Potom se jich zeptal, smí se v sobotu konat dobro nebo zlo? Zachránit život nebo zničit? Oni však mlčeli. S hněvem se po nich rozhlédl, zarmoucen tvrdostí jejich srdce. A řekl tomu muži, natáhni ruku. A když ji natáhl, byla znovu zdravá. Farizeové se pak hned odešli radit s Herodiány, jak by ho zničili. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi na svět přinesl život a záchranu. Přišel jsi nám zjevit, jaký je Bůh, jaké je Boží srdce, jaké jsou Boží záměry s člověkem. Přišel jsi konat dobro, nejenom splnit nějakou tabulkovou povinnost, představy lidí, kteří žili v té době, do které ty jsi přišel. Děkuji za to, že ty sám jsi život, že jsi život věčný, že kdo se vírou chopí té naděje, která v tobě je, má naději života, který smrtí nekončí. Děkuji za tvůj příklad. Díky, že se to můžeme připomenout i dnes. Amen.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Nevidím tě, ale vím, že jsi blízko. Nemusím se schovávat, nemusím se bát. Vím, že tvé světlo mě vždycky najde. Láska vždy zvítězí, zpívá Michael W. Smith ve své skladbě Love Always Wins.

Pomalu, ale jistě se blížíme k 6. hodině 45. minutě, se kterou je ve vysílání Rádia 7 spojena biblická úvaha. Ještě předtím dvě písničky, tou první bude skladba Oceán kapely Connect Worship.

0: Diskuse, dialog, rozhovor. A také nepochopení. Taková slova dnes budou znít ve čtvrté části seriálu Bronislava Matulíka o životě starozákonního proroka Eliáše.
1: Dnes nás slovo Boží zve na horu Karmel. Nikoli jako turisty, nikoli jako zvědavce nebo historiky, ale jako lid Boží, který náleží Hospodinu. Nejsme pozváni nezávazně, naopak. Pán Bůh nás vede ke konfrontaci. Konfrontace znamená porovnání, střetnutí nebo konflikt. Achab versus Eliáš. Kněží Bálovi a prorok Hospodinův. Polovičatý Izrael a jednostranně zásadový Eliáš. Nejistota s jistotou, magie s vírou. Kdo z koho, kdo má pravdu, na čí straně je živý Bůh? V historii církve docházelo nesčetně krátké konfrontaci křesťanských apologetů s římskou či jakoukoliv jinou despotickou či totalitní mocí. Dost často stála taková konfrontace apologety život. Šlo o pravdu a o život. Patrně nejznámějším obráncem křesťanské víry byl Justinos ze 2. století. Vzdělaný filozof, znalec Platóna, který psal samotnému císaři Marku Aureliovi spisy, ve kterých hájil křesťanství. Stavil se rovněž proti filozofickému směru gnóze, který ohrožoval církev. V roce 166 našeho letopočtu byl odsouzen na smrt. Konfrontace Eliáše s králem Achabem, královnou Jezábel, Izraelem a Bálovými kněžími byla téhož druhu. Šlo o pravdu a o život. Byla to konfrontace, ke které muselo nevyhnutelně dojít. Iniciována Bohem Hospodinem, nikoli Eliášem. Ten byl jen poslušným prorokem. Achab s Izraelem byli diváky a Báloví kněží oponenty. Máme před sebou konfrontaci jako dialog. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany. Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Dialog. Dnes jedno z nejužívanějších slov. Kde končí dialog, tam přicházejí ke slovu zbraně. Víra v Boha, víra v Krista je vírou dialogu. Bůh mluví, člověk odpovídá. Křesťané jsou velikými iniciátory i mezináboženského dialogu. Je tomu dokonce tak, že to jsou především křesťané, kterým o takový dialog jde. Eliáš vedl podobný mezináboženský dialog. Nikoli však na území jiného náboženství, ale uprostřed Izraele, my bychom řekli uprostřed církve. Církve polovičaté, obojaké, nerozhodné, církve, která držela liberální postoje a uchylovala se ke kompromisům. To bylo pro Eliáše nepřijatelné. Tak jako za Eliáše, Izrael, dnes církev se musíme znovu rozhodovat. Prorokova výzva je vpravdě prorocká. Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním. Není myslitelné, aby člověk neustále poskakoval na obě strany. Nastal okamžik rozhodnutí. Žádné přemlouvání, prošení, brečení. Je třeba následovat toho, kdo je skutečně Bohem. Naše postmoderní společnost má tendenci prohlásit za pravého Boha Bála i Hospodina. V tom je opravdu chaos, zmatek a problém. Eliáš ve své době ještě tak zmatený nebyl. Přece musí existovat pravda s velkým P. Budeme mít odvahu se doopravdy radikálně přiklonit na stranu Kristovu? Nikoli jen na chvíli, citově nebo nezávazně, intelektuálně, ale doopravdy a radikálně. Což znamená, že se pro Krista vzdáme všeho, všechno znovu přehodnotíme. Izraelci Eliášovi na jeho výzvu neodpověděli ani slovo. Mohli bychom říci, že odmítli dialog. Možná si s takovou radikalitou ani my nevíme rady, stejně jako Izraelci za Eliáše. A nebo jsme na pochybách a nevíme, kde je pravda. Možná nám chybí argumenty pro a proti. Možná nemáme odvahu se zcela a úplně přiklonit ke Kristu, protože za tímto krokem doopravdy tušíme absolutní boží požadavek na náš život. Zatímco falešní bohové dlouho mlčí o tom, že se nás chtějí absolutně zmocnit a vysát z nás všechnu životní sílu. Kdo z nás jsme kdy měli kocovinu, víme, o čem je řeč. Někomu je zle po alkoholu, jinému po drogách, někomu po dlouhém sezení u televize. Kde je ale pravda? V Kristu ukřižovaném a vzkříšeném? Nebo v pití, televizi, kultuře či v něčem dalším? Lidé mlčeli. Někdy je to to nejmoudřejší, co člověk může udělat, že mlčí. Ale v tuto chvíli to bylo nemoudré mlčení. Byla to nejistota, neznalost, neschopnost a možná i zbabilost. A pak přišel konec dialogu. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh, řekl Eliáš. A všechen lid odpověděl, to je správná řeč. Dialog se někdy stává zaklínadlem. Je třeba vést dialog, je třeba se domluvit, je nutné najít společnou řeč. Ano, dobrá, ale asi všichni máme zkušenost s tím, že někdy musí slova ustoupit činům.

0: životní styl.
1: Vyprávěl mi jeden muž, že ho zdravotně zničil jeho nevázaný a bujný život. Pak končí slova a musí dojít k činu. Člověk je oslovován nikoli dobrými radami a výzvami, ale třeba skalpelem lékaře. V Izraeli za proroka Eliáše skončil dialog v okamžiku, kdy Izraelci nevěděli, na čí stranu se mají dát. Tak, jako když se někdy stane, že muž má manželku i milenku zároveň. To se mužům občas stává, že se neumí rozhodnout. Bláhově si myslí a cítí, že mají rádi obě ženy. V manželce jistotu, v milence rozkoš. Takoví muži, někdy i ženy, poskakují na obě strany a neumí přestat. Eliáš šel až na nejvyšší možné riziko. Je víra v Hospodina účinná nebo ne? Je účinnější jiná víra, jiná filozofie? My bychom řekli, má křesťanství moc, anebo je hluché, slepé a neúčinné. Lidem se Eliášův návrh líbil. Proč? Nic je to nestálo. To Eliáš riskoval všechno. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník. I spadl Hospodinův oheň. Eliáš se jen modlil, žádná magie, žádné donucovací prostředky, žádné sebezraňování či askeze. Eliáš pokorně volal k Hospodinu. Modlil se, aby to nebyla plichta. Modlil se, aby Hospodin prokázal, že je Bohem. To Eliáš nemohl udělat za Pána Boha. Eliáš neměl v ruce ani v hlavě důkazy. Ty musel dát jedině Bůh sám. I spadl Hospodinu v oheň. Nebylo to poprvé, kdy Hospodin seslal oheň. Hospodin odpověděl na prorokovo volání. Hospodin se ukázal jako Bůh, který není hluchý ani slepý. Když to všechen lid spatřil, padl na tvář a volal, jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Izrael byl přemožen. Izrael se pokořil před Bohem a vzýval Hospodina. Izrael začal uctívat Boha, kterého zvěstoval Eliáš. Co by přesvědčilo, anebo co přesvědčí nás? Jedině účinné křesťanství, jedině to, co přesvědčilo apoštoly, když tehdy seděli ustrašení a zavření v hrůze a strachu. Tehdy jim ženy přinesly zvěst o tom, že Kristus žije. Tehdy se jim samotným Kristus zjevil. Eliáš jim poručil, pochytejte Bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Falešní proroci a bohové byli odstraněni, radikálně a bez dialogu. A to je vrchol zvěsti Božího slova z hory Karmel. Nestačí se jen dopracovat k uctívání, chválením či chvalospěvem. Nestačí vnější pokora a stváří u země. Je třeba učinit radikální řez, je třeba podstoupit dialog, ale stejně tak je třeba zcela jasně se vymezit. Když přijmeme pozvání na horu Karmel, je to podobné jako pozvání na kopec s názvem Golgota. Tam také skončil dialog. Tam byl popraven Boží syn, Ježíš Kristus. Tam vede dělící čára mezi pravdou a nepravdou, svatostí a hříchem, Bohem a ďáblem.

Další zamyšlení a tentokrát to bude pátý díl z devítidílného seriálu o proroku Eliáši. Nabídneme v pondělí v 6 hodin 45 minut.

0: Krátce po 7. hodině se ve 4. červencovém dni hlásí z brněnského studia Rádia 7 Kuba Lofítek. Před námi je další z našich pořadů.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Za co se asi pán Ježíš modlil? Napadla vás někdy taková otázka? V modlitbách podle Bible v sérii Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín se v posledním díle zaměříme na dvě Ježíšovy modlitby. Obě souvisí s jeho smrtí a vzkříšením. Mým přáním je, aby pro nás byly tyto modlitby povzbuzením a posilou ve víře a hlubším poznáním našeho Pána. Je tu s vámi Dana Kenningová.

Než si obě modlitby přečteme, tak jak jsou zaznamenány v evangeliích, poprosíme, jako obvykle, Ducha Svatého, aby byl naším průvodcem. Duchu Svatý, děkujeme ti, že se můžeme teď zastavit a ztišit. Prosíme, pomoz nám naslouchat Božímu slovu, tomu, co nám chce Pán říct, každému z nás osobně, do naší situace. Děkujeme ti, že Boží slovo je živé, tvoří nové věci a rozsuzuje naše myšlenky, i ty, které si ani sami neuvědomujeme. Otevíráme ti své srdce. Prosíme, aby v nás Boží slovo probouzelo nový život, proměňovalo nás víc do podoby Pána Ježíše. Abychom viděli svět kolem jeho očima a milovali tak, jak miluje on. Abychom žili k Boží slávě. Amen.

První modlitba, kterou si přečteme, není sama o sobě dlouhá, ale důležitý je příběh, kdy ji Ježíš říká. Je spojená s jeho největším zázrakem a znamením. To slovní spojení, zázraky a znamení, je důležité, protože pán Ježíš nedělal zázraky pro zázraky samotné, ale právě jako znamení, která ukazují na něco velmi důležitého. A tento zázrak ukazuje přímo na to, co čeká pána Ježíše, ale také, co je nadějí pro nás všechny. Ježíš se modlí před vzkříšením Lazara, jak čteme v Janově evangeliu 11. kapitole. Když Ježíš přišel, zhledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby ji potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že ačkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: Ano, pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: Je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: Kam jste ho položili? Řekli mu: Pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali: Hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli: Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel? Ježíš, znovu rozhorlen, přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: Zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého, Marta, mu řekla: Pane, už je v rozkladu, vždyť je to 4. den. Ježíš jí odpověděl: Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl: Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem: Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce a nohy a tvář zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl: Rozvažte ho a nechte odejít. Pane, někdy nerozumíme, proč dopouštíš těžké věci, a často právě v životech těch, kdo ti slouží, kdo s tebou žijí. Proč si nechal svého blízkého přítele zemřít? Pane, pomoz nám přijmout utrpení, když nepřichází odpověď na naše modlitby tak, jak bychom si ji představovali. A dej, ať i my uvidíme tvé slzy, tvou dokonalou lásku, která nese bolest s námi, tvé srdce, které se ani na okamžik neuzavírá, přestože víš, že za malý okamžik tvůj přítel bude žít.
Nepřecházíš bolest smrti mávnutím rukou, ale vstupuješ do ní a naplno ji prožíváš. A co víc, ty ji bereš na sebe. Ty, Ježíši, víš, že Lazarovým vzkříšením si kopeš hrob. Protože tím poštveš proti sobě náboženské vedoucí, kterým nezapadáš do jejich představ Mesiáše. Víš, že aby Lazar mohl žít, budeš ty muset zemřít. Díky tobě za naději, kterou nám dáváš v tomto znamení, že jsi pánem nad smrtí i nad životem. Díky, že potvrzuješ své odhodlání naplno vstoupit do našeho lidského údělu a vzít ho na sebe i s bolestí, bezprávím i se smrtí. Pane, kéž bychom měli víru jako Marta, že můžeš udělat zázrak, i když si ho v tu chvíli pro ní neudělal tak, jak si představovala. Amen. Tyto myšlenky jsem slyšela v kázání amerického teologa Tima Kellera, který dál řekl: máme Boha, který je natolik odhodlaný ukončit utrpení a smrt, že byl ochoten vstoupit do světa a sám prožít toto utrpení a smrt. Když Ježíš říká, já jsem vzkříšení, tak neříká, že nám jednoho dne dá jen lepší místo, nedává jen útěchu, ale chystá se začlenit i ty nejhorší věci, které se vám kdy staly. Budou vzaty do slávy, která má přijít, takovým způsobem, že učiní slávu lepší a větší za to, že byla kdysi zlomená.

V modlitbách podle Bible, které právě posloucháte, dnes uzavíráme sérii s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, kterou připravila Dana Kenningová. Dostáváme se k té nejdelší Ježíšově modlitbě, kterou máme zaznamenánu. Je to modlitba, kterou se modlil za své učedníky před svým ukřižováním. Byl to důležitý okamžik a tato modlitba je vyvrcholením všeho, co je 3 roky učil, co se jim snažil předat. S tímto vědomím naslouchejme jejím slovům. Jan 17. kapitola. Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako si učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co si mu svěřil, dal jim. Život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které si mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal. Byli tvoji a mně si je dal. A tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co si mi dal, je od tebe. Neboť slova, která si mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal. Nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal. Ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Po světě pravdou, tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli uvedeni v dokonalost jednoty. A svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně a já, abych byl v nich.

Posloucháte modlitby podle Bible. Před písničkou jsme si četli Ježíšovu modlitbu za učedníky z Janova evangelia. Které myšlenky Ježíšovy modlitby k vám promlouvají? Co považujete za důležité? Proč se modlí Ježíš právě za tyto věci? A co to vypovídá o jeho vztahu k Otci a jeho vztahu k učedníkům? Týká se některá z jeho prozeb i nás? Pojďme společně rozjímat nad těmito otázkami. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Pane, děkujeme ti, že jsi kvůli nám podstoupil to nepředstavitelné utrpení, abys nám daroval věčný život. Děkujeme ti, že na tvém vztahu k Otci a na tvém životě poznáváme tebe i našeho nebeského Otce. Dej, ať se učíme od tebe plně Otci důvěřovat a být mu oddáni, být jeho dětmi. Uč nás poslušnosti a podřízenosti z lásky, ne ze strachu či povinnosti. Uč nás pravé pokoře, jakou vidíme u tebe. Pane, prosíme za všechny, kdo dar věčného života od tebe zatím nepřijali, možná proto, že o tom neví, nebo nerozumí, co tato nabídka znamená. Prosíme, dej se jim poznat, aby zakusili tvou bezpodmínečnou, jedinečnou lásku, která hojí zranění, zachraňuje, dává naději i smysl životu. Amen.

Slova, která si mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé. A co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Pane, děkujeme ti, že za nás prosíš, protože jsme příliš slabí a všelijak omezení vlastní hříšností, než abychom mohli vždy vítězně obstát v boji s hříchem, s pokušením. Vysvoboď nás od všech klamů a lží, pokroucených představ o tobě či o sobě a světě kolem. Posvěť nás pravdou svého slova, abychom rozpoznávali dobré a zlé, byli citliví na tvého ducha a žili z tvé moci. Díky, že ty jsi průvodcem i dokonavatelem naší víry, která je tak křehká a zmítaná mnoha pochybnostmi. Otevírej nám oči, abychom viděli tvou slávu a moc i tam, kde se nám zdá, že zlo vítězí, kde jsme bezradní, zoufalí. Ať naše víra v tebe roste a je pevnější, protože je ukotvena v tobě. Amen.

Slávu, kterou si mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně. Aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět, aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval jsi je tak jako mne. Pane, odpusť nám, že kvůli naší nejednotě nemůže svět poznat tebe, tvou lásku. Děkujeme ti, že ty jsi v nás, že skrze Ducha Svatého přebýváš v srdci každého, kdo ti své srdce otevřel a pozval tě dál. Kéž nás tento duch, který v nás přebývá, také spojuje v jednotu tvého těla, v dokonalou jednotu lásky v pravdě i v rozmanitosti, aby svět poznal a uvěřil, že ty jsi Pán. Prosíme, abychom nelpěli na nepodstatných teologických sporech, abychom byli ochotni se smířit tam, kde je rozdělení či konflikt, abychom pochopili, že se blíží čas tvého druhého příchodu, že brzy s tebou budeme všichni u jednoho stolu. Kéž padnou zdi rozdělení a můžeme už tady a teď zakoušet tuto jednotu, kvůli které si umíral na kříži. Jako je jeden chléb, tak i my jsme jedno tělo. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se nad námi. Amen.

Po těchto slovech už není moc co dodat. Doufám, že vás série Ježíšovy modlitby aneb, jak se modlil židovský rabín, obohatila a uvítám jakoukoliv zpětnou vazbu. Můžete psát na e-mail Rádia 7, který najdete na webu. Zakončím náš společný čas slovy apoštola Pavla a s přáním Božího požehnání se s vámi loučí Dana Kenningová. Efeským 4, 14 až 16. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Amen.

S pořadem Modlitby podle Bible se ve vysílání Rádia 7 můžete setkat v neděli v 5.15. To bude ještě repríza tohoto závěrečného dílu ze seriálu Ježíšovy modlitby. A v neděli v 21 hodin začne jiný seriál, 9-dílný, a to s názvem Boží zbroj.

Otče, jsem zoufalý. Nějak jsem ztratil směr. Teď se však řídím pravdou, pravdou o tvé lásce, zpátky do světla, zpívá Corey Asbury.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Práh 8 hodiny překročíme společně s Janou Zibolovou a skladbou Věci nové. A po 8 hodině se můžete těšit na relaci Klíčové slovo.

0: Bylo 8 hodin. Průvodcem ranního času v sobotním vysílání Rádia 7 s datem 4. července je Kuba Lofítek. Před námi je další ze našich pořadů.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítejte u poslechu pořadu, který rád míří do hloubky, pod povrch věcí, také proto ten název Klíčové slovo, protože se snažíme pojmenovat věci tak, aby nám otevřely nějaké oblasti, problémy, zkrátka věci, které nám pomohou potom v životě žít možná jednodušeji, právě proto, že pochopíme podstatu věci. Při přípravě tohoto pořadu i těch následujících jsem si říkala, jak často čteme o těch významných biblických postavách, čteme o těch jejich pádech, ale zejména vrcholech života, vrcholech služby, často o nějakých zázracích. A míjíme to možná jako jakási schémata, jakési prototypy lidí a božího jednání. Ale za těmi příběhy jsou skuteční lidé. A právě proto se Bible nebrání tomu popisovat jak jejich kladné, tak jejich záporné stránky a často velké a těžké boje v poznání Hospodina. A tak tím dnešním prvním hrdinou této série bude Noe. Člověk, který je si v našich představách a znalostech spjatý především s potopou. A já jsem moc ráda, že můžu u mikrofonu přivítat Petra Stoje, jednoho z radních Transworld Rádia. Petře, vítám tě.
3: Dobrý den, zdravím tě i posluchače.
2: Petře, když se řekne to jméno Noe, co tobě se vybaví na tu první dobrou?
3: No, na první dobrou se mi vybaví, protože luštím křižovky, tak bájný mořeplavec na tři. Ale protože jsem čtenář Bible nebo znám trošku Bibli, tak je to člověk, který zanechal, jak si řekla, nějakou stopu, která stála za to, aby byla zaznamenána v Biblii, aby tam byl uvedený. Když jsem si to znova pročítal, ten příběh, tak jsem si říkal, škoda, že tam toho není víc trošku. Něco tam je, ale já bych rád věděl třeba jeho předky, jeho tatínek, maminka, děda, babička. Tam je jenom, že Lámechovi bylo 182 let, když spodil Noého. Je tam zajímavé to, že hned už na začátku je tam, že dostal to jméno Noé, a to je úleva. To je otec řekl, ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, již Hospodin zlořečil. Nevím, jestli to je předpověď už toho dobrého zemědělce, že bude umět obdělávat půdu, bude mít určité znalosti. Ta další věc, co se dočteme v Biblii, je, že on tedy žil v nelehké době. A když jsem si to uvědomil, když jak to tam je popisované, že on byl vlastně jako jediný potom shledán spravedlivým, nebo ten říkal, je to možné? Teď, když to vezmu s dnešní dobou a dívám se okolo, tak si říkám, v jaké žijeme době, že jo? Plno násilí, všelijakých špatných věcí a kolikrát si říkám, to už nemůže být horší. A ono to zřejmě bylo a už na počátku nebo v dávnou věku, že to násilí a to, co se Bohu nelíbilo, že tam bylo, země je plná násilí a trošku jsem se jako vžíval do té role Boha, že to jeho stvoření, co to na té zemi dělá. A vůbec se jako Bohu nedivím, že tedy se nějakým způsobem rozhněval, rozčílil a přišla potom následně potopa, no. Abych se vrátil k tomu Noému, byl sice zemědělec, ale byl zřejmě, buď to byl všeobecně nadaný, nebo byl i technicky nadaný, protože když potom stavěl tu archu, ten koráb, tak je tam sice napsáno, že Bůh mu dal instrukce, jo. Dobře, tak máte nějaký plán nebo nějaké instrukce, ale to je jedna věc, to je teorie. Kdybych to zase vzal dneska, že máte výkres, tak je to tam nakreslený. No a teď se to musí nějakým způsobem zhmotnit nebo udělat. Asi myslím, že on byl asi dobrý stavitel, když to postavil ten koráb, tu archu, i když měl jakoby návod, ale musel být technicky zdatný, nebo jak to nazvat. No a další takový bod, který tam pro mě aspoň v tom příběhu vyvstal, že i když byl spravedlivý, tak potom měl problémy, že se opil a to mělo další následky. Jako. Je to takový příběh člověka, jakoby obyčejného člověka, zároveň člověka, který se znal s Bohem nebo ctil boží pravidla. A bylo tam i to poznamenání hříchem, no, ze začátku už.
2: V jaké době vlastně Noé žil, když to vezmeme od začátku? On je takovým předělem mezi tím původním stvořeným světem a světem po potopě, ten byl přece jenom trošku jiný. Tak v jakém tom rámci se pohybujeme? Kdo byl před ním, aspoň z Bible, o kom tak víme?
3: No tak on je desáté pokolení po Adamovi. Moc tam toho není. Se dočteme akorát, že ty lidi se dožívali vysokého věku, že se dožívali až 700, 800, 900 let. Pak se tedy rozmohlo nějaké zlo a Hospodin řekl, no ne, budete mít 120, pak 70. Pro nás to je nepředstavitelné. Škoda, že tam není víc věcí o předcích. Jo. My dneska si říkám, že co dělal děda, co dělal táta a zajímáme se o tu historii našeho jakoby rodu. Tam to není a asi nebylo to důležité, aby to bylo nějak zaznamenané v Biblii. No.
2: A proč vlastně pán Bůh rozhodl, že má Noé postavit koráb a že jakoby ukončí ten svět tak, jak byl?
3: No, je to jedna z forem, jak Bůh nechce jakoby vyhladit člověka. Prostě najde si způsob, jak ho zachránit, chce ho zachránit. A že na to použil zrovna koráb, asi to možná bylo kvůli zvířatům, aby se tam vešli.
2: Já jsem myslela, že proč Bůh rozhodl ukončit ten svět?
3: Kvůli zlu, že se zlo rozšířilo.
2: To je tam napsáno jako důvod.
3: Tam je napsáno, že Bůh se rozhodl skoncovat s lidstvem. Kvůli. Ale Noé nalezl u Boha milost.
2: A není tam důvod proč? Proč zrovna Noé?
3: Já myslím, že se jako Bohu líbil. Že žil ten svůj spravedlivý život. Bohu se to líbí, když člověk Boha poslouchá a je s ním v jakémsi vztahu. Jde s ním do vztahu, chce mít ten vztah. Já si myslím, že Noé měl vztah s Bohem, že mu věřil v jeho existenci, věřil v jeho stvořitelské jakoby umění, to, co viděl okolo sebe. A vážil si toho, nebo já nevím, jak to nazvat, no jinak, proč našel zrovna Noé tu milost u Boha? Protože byl spravedlivý.
2: Ale to je hrozně důležité vlastně pro nás, že i když se děje kolem cokoliv, co se Bohu nelíbí, tak má cenu být ten spravedlivý a má cenu usilovat o to líbit se Pánu Bohu, protože i když je to zlo rozšířené obecně, tak Pán Bůh vidí každého, což je na tom Noem tedy vidět.
3: Je, no, na člověku je ta boží stopa, jo. On stvořil člověka jakoby k obrazu svému, nebo aby byl obrazem nějakým odleskem a je tam prostě ten boží otisk, když máte někde otisk, tak je tam ten boží otisk. A když ten boží otisk zrcadlí toho Boha, tak já myslím, že mu to je příjemné. Že je mu to milé. On potom po potopě, když připravil oběť, tak tam je napsáno, že to bylo Bohu milé. Že co to je oběť? Vzdání jakési úcty, cti tomu, koho uctívám. A Bohu se to líbilo. Takže byl mu milý. No.
2: Je pravda, že do potopy nepršelo?
3: No, já nevím. Taky už jsem slyšel tady tu teorii, ale nějak mi to logika věci mi to nebere, protože dobře, tak kde bylo moře, kde bylo slunce, kde se odpařovala voda, kde byl koloběh, já nevím, to opravdu ne. A mně se zdá, že spíš jako, že koloběh normálně byl, že pršelo, akorát, že prostě Bůh má tu moc spustit ty průduchy třeba ne na celé země kouli, ale na nějaké oblasti, kde jsou záplavy. To je možné. To já myslím, že pro Boha není problém udělat potopu a že předtím, já myslím, že normálně příroda fungovala, koloběh vody taky. Když si myslím, že pršelo.
2: Já vím, že ten Noého příběh je v Bibli vlastně velmi stručný. Hmm. Lze něco dohledat o jeho rodině, nebo co vlastně dalšího?
3: Já jsem toho moc nedohledal, ale jenom to, že je teda nějaké to pokolení po Adamovi a tam jsou ti prarodiče, praprarodiče, jenom koho splodili, kolik let se dožili a ani tam není, že třeba, jak to je potom v těch dalších příbězích, že zemřel stár asi týdnů, jo. Ani to tam není, já jsem to tam hledal, aspoň já jsem to nenašel. Prostě umřel, bylo mu 800, bylo mu 900, bylo mu...
2: A Noé sám se dožil kolika?
3: Ten se dožil 950 let, myslím, 950.
2: No a právě tomuto muži tedy bude patřit dnešní pořad. Mým hostem je Petr Stoj a od mikrofonu vám hezký poslech přeje Kateřina Hodecová.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu trošku odhalujeme starodávnou postavu Noého. Stavitele archy, člověka, který přenesl lidstvo i stvořená zvířata přes potopu, přes takový předěl ze starého do nového světa. Mým dnešním hostem je Petr Stoj, jeden z radních české redakce Transworld Rádia a Rádia 7. Petře, my už jsme se tady snažili trošku popsat tu dobovou souvislost nebo nějaké zázemí Noého, ale skutečně asi tím stěžejním údobím jeho života byla stavba archy a následně potopa. Zůstaňme teď u té stavby. Ty jsi říkal, že to musel být strašně šikovný člověk, který i když dostal od Boha vlastně to know-how, tak udělat to samotné dalo obrovskou práci. Dá se nějak vyčíst z Bible, jak dlouho ta stavba archy trvala, nebo kolik to dalo vlastně práce a co tam bylo to těžké?
2: Já myslím, že 120 let, že vlastně to byla taková doba, kdy ještě dal jakoby Bůh šanci, aby teda lidé okolo viděli, že Noé něco dělá, sice to dělá na nějakém nesmyslném místě, ale že těch 120 let on byl jakoby svědectvím pro ty lidi, aby se teda zamysleli nebo nezamysleli. To místo je takové nelogické, že jo, někde, já nevím, jestli to bylo úplně fakt na kopci, protože když čteme z toho materiálu, který musel někde získat, někam dovést, donést a stvořit to dílo. A zase myslím, že Bůh mu nejenom, že by mu dal jakoby ten rozum, ale že mu pomáhal i logisticky, jak se to dneska říká, vybudovat prostě takovou, jako my to dokážeme převést na nějaké míry naše, jo? Ale i tak si to člověk říká, že je to ojedinělé nebo originální, nebo člověku to přijde až jakoby, že tam budou nějaký ty zvířata, že tam budou x dní, že budou mít, musí tam mít co k jídlu, musí tam mít co k pití. Je to, nevím, já zase nemám takovou představivost, že bych si to dokázal představit, no, že by Bůh řekl, pojď tady a uděláš toto. Má, jako Noé v tomto smyslu má můj obdiv, že se prostě vůbec do toho pustil. To jsme zase už u další kapitoly, asi u té poslušnosti, no, jak člověk vnímá a poslouchá Boha, když mu něco Bůh řekne. Udělám to, neudělám to. Je to blbost, není to blbost, no.
1: No vlastně máš pravdu, že nejenom technicky a řemeslně, ale taky logisticky, no. To byl velký projekt.
2: No,
1: Vím, že jedna písnička popisuje, že se Noému lidé smáli. Mm. Mluví o tom i Bible. Mm.
2: No úplně, že by se mu smáli, ne, ale já myslím, že to, z té souvislosti to vyplývá, že asi ho měli trošku za blázna, si myslím. Pokud v tom okolním světě, jak popisuje Bible, že se tam rozmohlo násilí a zlo, jo, tak si myslím, že ty lidi jako mu nefandili. Že spíš se mu posmívali, nebo o tom taky není zmínka, že by třeba sabotovali, jo, tu stavbu, že by mu dělali na schvály, nebo na druhou stranu, když je zatím Bůh, tak kdo proti nám, že jo?
1: Myslím, že jsem někde zaslechla, že se snad trosky archy našly, je to pravda?
2: Prý se našly a jestli jsou to opravdu zbytky?
1: Dobře, Noé dostavil archu a pak se tam děje takové to, že se měli nalodit. Jak to vlastně?
2: To je zas taková velmi zajímavá. Já si myslím, že zatím je zas to Hospodinovo působení. Jo. Neumím si představit, že mám teda otevřený nějaký velký vrata a teď mi tam začnou pochodovat zvířata v páru. Jo, oni začali nastupovat, přišel ten čas teda. Dobře, tak Noé to věděl, jo, takže hospodin spustí někdy nějaký déšť nebo něco, že přijde, když si postavil tu loď. Ale ty zvířata, no, o zvířatech se říká, že mají nějaký šestý smysl, že rozpoznají zemětřesení, že rozpoznají, když přijde nějaká katastrofa, má přijít, takže reagují nějak. Je to možné, že oni mají na něco jakoby cit, než má člověk jiný. Každopádně je to hodně zajímavé, že prostě do té archy napochodovali. Je to historie a hledejme zatím to boží působení. Já myslím, že jako Bůh to tak chtěl, tak to tak udělal prostě. Rozhodl se zachránit Noého, jeho rodinu a zachráním i prostě nějaká zvířata a udělal to tak, že ty zvířata skutečně poslechly a na tu archu vešly. Další věc je, že tam byli pravděpodobně predátoři, dravci, byli tam mírumilovné slepice, nebo já nevím, co všechno, jaký dobytek tam byl, nevím, že se mezi sebou teda, nebo jestli byli nějak oddělený, nebo už Noé to znal, že tyhle půjdou doprava, tyhle půjdou doleva. To je další zajímavá věc, že se mezi sebou nepožrali, jo. Že zůstali v páru, aby teda potom z té archy zas vystoupili a mohli se pohybovat po zemi. To je další taková zajímavá věc, že zas v tom vidím jakoby boží působení. Prostě Bůh má, to je dokonalý plán, jo. Dokonalý plán, který funguje. Bůh, když něco udělá nebo chce udělat, tak to nemá chybu. No, tam asi nenajdeme chybu, když Bůh něco naplánuje a chce to udělat, tak to udělá a bude to a funguje to.
1: Noé měl tři syny a do archy měli vejít on, jeho žena, tři jeho synové a jejich ženy. Takže to je 6-8 lidí. Ale tady vlastně čtu, že vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný spravedlivý. Hmm. A to se znova vracím k té myšlence, té možná ochoty nebo touhy se Pánu Bohu líbit, ale toho přesahu, že vlastně naše poslušnost může tady ovlivnit záchranu i těch, kteří k nám patří. Hmm.
2: Jak říkáš, zachrání Bůh spravedlivého i s tím jakoby jeho okolí. Má to přesah, má to, a to je možná i takový odkaz i do dnešní doby nebo pro nás, že jo. Skutečně nevíme, když ať jsou to modlitby za naši rodinu, jo, nebo bojujeme nějaký boj, tak nemusíme kolikrát vidět skutečně ten přesah, jako jo. Přesah našich modliteb, přesah toho našeho spoléhání na Hospodina, kam až to sáhne, nebo dosáhne. Já mám takový příklad z vlastní rodiny, když strýc mojí ženy byl za minulého režimu, byl v komunistické straně a nebyl pro víru, nebyl pro křesťanství, ale jeho maminka se za něj modlila. A ona se toho nedožila, on došel k obrácení, on se obrátil a já myslím, že to je přesně tady toto, to je ten princip toho přesahu, že ani to nemusíme vidět už, jo, ale má to dalekosáhlé účinky, pokud spoléháme na Boha a pokud mu věříme. Může to mít jako i v tom případě Noého ty momentální účinky, že nebyl zachráněn jenom ona, jeho žena, ale i jeho kluci, jeho snachy. I když nevíme, jaký povahově byli, no.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Životní příběh Noého v dnešním pořadu probíráme s Petrem Stojem, radním Transworld Rádia. Mluvili jsme o stavbě archy, o uvedení Noémovy rodiny a také zvířat do archy. A teď začíná pršet a voda stoupá. Se říkám, jaké to muselo být vidět, že ten svět opravdu mizí pod vodou a nastává obrovská zkáza. Co to v člověku působí, když je svědkem vlastně božích soudů?
2: No, tak to já si myslím, že když by to člověk viděl tak zhora jako Bůh, tak já bych měl husí kůži. Kdybych to viděl, tak asi by mě obestoupila hrůza. Když si vezmeme dnes, jako, že ten Noé ten koráb stavěl desítky let, byl na svědectví desítky let, ty lidi to viděli a teďka se to najednou uskutečňuje, ten boží plán. Ty lidi tam umírají, že jo, jsou zaplavováni, jsou vystaveni smrti. I teď vlastně, když nad tím tak přemýšlím a zkouším si vybavit nějakým způsobem obraz toho, té nastupující vody, protože voda je strašný živel, že jo? Známe to z vlastních zkušeností v naší republice, když jsou záplavy, co to dokáže, takže no, muselo to být jako, nevím kolikrát, jak byla ta oblast, která byla zaplavena, kolik tam bylo lidí, jak byla hustě osídlená a oni to nejsou jenom lidi, jsou to zvířata, že jo? Všechno jde pod vodu, jako všechno se vám najednou ztratí a je tam vodní hladina, no. Jako je to apokalypsa, no.
1: Velká. No. Tady ještě zajímavý takový dovětek v tom biblickém textu. Když Noé všechno tedy uvedl do korábu tak, jak měl, tak je tam zmínka ne, že on se nějak s těmi syny zarygloval vevnitř, ale tam psáno, že Hospodin za nimi zavřel.
2: No. Pro mě to není problém. Jako úplně si to představuju, jak to prostě Hospodin udělal, lusknul prsty a jako bylo to zavřený.
1: No. Já jsem to nemyslela ani tak technicky, jako spíš... Jako spíš, že Bůh opravdu některé věci v čase svém zavírá. A když to vezmem tedy jako obraz, že...
2: Je tam Bůh... symbolika, může být, no. Že... A o to horší to je, že když si to představíte, tak jako zavřou se dveře, hotovo. Je konec, jako. Oni už se potom nemůžou otevřít. Už jako je konec. A to zás člověku jako naskakuje husí kůže, když říkáte lidem horem dolem, nebo no, hore. Já nejsem zase takový horlivý evangelista, ale prostě jenom se zmíníte o Bohu, tak jako klepou si lidi na čelo, a, nebo říkají, to je blbost, někdo se usměje. Ale ty zavřený dveře, jako, nevím, jestli si to lidi... Asi jim to nedochází a to je zase další taková kapitola, že ten zlý to umí. Ten zlý to umí jakoby zastřít zrak, aby to člověk neviděl a když člověk jakoby prozří, setká se s milostí, setká se s Bohem, tak najednou uvidí, že to není legrace. To není legrace, když se dveře zavřou. Notabene do nebeského království.
1: Ano. Tak tedy je potopa. Jak dlouho trvala?
2: Zajímavé je, že to trvalo, tam je napsáno po 7 dnech. Jo. Jako 7 dní není taková dlouhá doba, to je týden. Jo.
1: Po 7 dnech? Já čtu, že potopa na zemi trvala 40 dní?
2: Ne, já jako... Jo, to jo, 40 dní, ale jak nastoupila rychle ta voda. Mm-hmm. Ta potopa že vznikla za 7 dní a trvala potom těch 40 dní. Jo. Jenom jsem se zastavil u toho začátku, jak to nastoupilo. Zas ta představa toho živlu, jo, toho živlu, který tam nastoupal. Za 7 dní A ono potom asi, já nevím, jestli pořád pršelo, nebo jenom 7 dní se protrhly ty průduchy, jak je tam napsáno. Průtrž otrvala 40 dní. Pak se zřejmě archa, jakoby, nevím, odpoutala od povrchu zemského a začala plout.
1: No muselo to být fakt hrozné. Tady je, že do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. Hmm. Takže ještě na ty nejvyšší vrcholky.
2: Ještě na nejvyšší, no. Skutečně zmizela, zemský povrch zmizel, jakoby.
1: A kam oko dohlédlo, no, byla voda.
2: No. 150 dní se vzdouvala voda potom.
1: Takže jakých 40 dnů?
2: No to je právě, to je jako, po 7 dnech pak byla země zaplavena vodou. Po 7 dnech byla země zaplavena vodou. Na zemi pak během 40 dní nastala potopa. Vody přibývalo, až nadnesla archu, takže se zvedla od země. A voda se na zemi mohutně vzdouvala. Rychleji přibývalo. A voda se na zemi vzdouvala 150 dní. 5 měsíců.
1: Veškerý život pomřel a skutečně zůstal jen Noé se svojí rodinou a zvířata, která v tu chvíli byla v arše. Mnohá náboženství a mnohé starověké spisy zmiňují nějakou potopu obrovskou na světě. Možná z toho dedukují jiné závěry, ale rozhodně zvěst o potopě se opravdu prolíná lidskou pamětí v mnoha pramenech. Kam to ústí? Voda jednoho krásného dne začala opadávat, začala se vsakovat. A co bylo pak?
2: No, Bůh se rozhodl, že tedy uzavře ty průduchy, nebo že už té vody bylo dost. A tam je napsáno, že Bůh pamatoval na Noéma a na tu všechnu zvěř, co byla na té lodi. A voda zřejmě nějakým způsobem začala odtýkat nebo se odpařovat, protože tam zase myslím, že to nebylo na celé země kouli, bylo to nějaké území, které bylo zaplavené. A ta voda začala pozvolna ustupovat. Je to tady i to pohoří Ararat, o kterém jsme mluvili, je tady zmíněno, že ta archa spočinula nebo narazila, zakotvila na pohoří Ararat a voda začala opadávat, až jak je to tam popsané, že Noé vypouštěl holubici, která se vrátila, pak už se nevrátila a po 40 dnech Noé otevřel okno a vypustil havrana. Ten se vracel a pak jednoho dne se nevrátil a to byla holubice. A 27. dne 2. měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noémovi promluvil: vyjdi z archy. Ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé. Takže to je jakoby konec potopy.
1: Konec potopy.
2: A začátek nového.
1: A než se tě zeptám, co bylo dál,
2: no.
1: Mám ještě jednu otázku, protože tohle je obrovský soud vlastně nad tím lidským zlem a nad tou lidskou nerozvážností možná. Máme se bát dalšího takového soudu?
2: No, co se týče potopy, tak ne. To Bůh řekl, že potopa už nebude. To už jednou bylo a to už nebude. No, máme se bát soudu, to, co nám zatopí, když použijeme teda obraz potopy, co nám zatopí naši duši, našeho ducha. Toho se máme bát. To, co zničí našeho vnitřního člověka. Protože jak je napsáno, boji nevedeme proti tělu nebo proti zemi. Ten boj už je teďka proti mocnostem, které jsou jakoby neviditelné, jsou v povětří, ale jsou reálné. Satan zlý je reálná bytost a ten tady je a toho máme důvod se bát, protože Bůh už nás nechce potopit, chce nás potopit Satan. Ten chce.
1: Ale potopa nebo něco takového už tedy nehrozí.
2: Já myslím, že potopa ne. Možná tedy s potopou ještě je spojena duha jako znamení toho, že Hospodin už na zemi neuvede potopu takových rozměrů. Nemluvíme tady asi o záplavách, které si způsobujeme sami nebo nějakým špatným rozhodnutím, rozhodováním, ale potopu takových rozměrů už Hospodin na zemi neuvede a jako znamení dal Noémovi duhu. Já když vidím duhu, tak mě to, já se přiznám, mě to napadne. Jako když je duha, tak si říkám, toto je jakoby boží znamení, že už nebude potopa, i když si to člověk jako dokáže dneska už fyzikálně nějak odvodit, že duha je nějaký lom světla někde ve vodních kapkách. Ale i tak je to takové, když vidíte duhu, tak je to majestátní. Že? Když někdy vidíte jenom část duhy, někdy vidíte celou duhu se podaří, tak je to, vzbuzuje to, no aspoň u mě to vzbuzuje takový obdiv a údiv. A i tady toto, jako se mi tam, opravdu se mi tam vzadu někde je, že tenkrát Hospodin Noémovi řekl, už nebude taková potopa.
1: Už má Pán Bůh taky jiné prostředky, no, jak s námi jednat, což je velmi dobře.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Co udělal Noé se svojí rodinou, když tedy konečně zase stáli na pevné zemi?
2: Noé, když vyšel z korábu, tak postavil oltář a obětoval zápalné oběti. A tam je přímo napsáno, když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci, už nikdy kvůli člověku neproklej zem. To jako, když to čtete, tak je to velké slovo, nebo když Hospodin řekne, no už to, když Hospodin řekne, neproklej zemi, i když myšlenky toho lidského srdce, i když vidím, že ten člověk je teda jako už je trošku pokažený. Takže toto udělal Noé, když vyšel z korábu, si myslím, že to je jedna z prvních věcí, že postavil oltář a obětoval Hospodinu.
1: No, už několikrát jsme tu naznačili, že se také Noému podařilo se opít. To je, já myslím, komu se to nepodařilo v životě. No. Takže se nemusíme pohoršovat. Ale proč je to tam zaznamenáno? Co je na tomto důležité?
2: No, já si myslím, že to tam je proto, že člověk je člověkem, je porušeným člověkem, je ten hřích se prostě na něm podepsal a to naše, já tomu říkám, to staré já, vždycky bude vystrkovat růžky, dokud budu žít tady na té zemi, tak staré já, tam ono žije. I když jsem prožil znovuzrození, obrácení, nevím, jak to mají ostatní, ale já prostě to staré já tam je a hlásí se o život. Jako. A zemře až s tím tělesným člověkem. Noémovi se prostě přihodilo, že to staré já se přihlásilo o život a on mu dal napít, no, tomu starému já. A stali se žel. Má to následky vlastně, já myslím, že to má následky až jakoby do dneska. Jo. Takže Noé se opil a ležel nahý ve stanu. Jeden ze synů ho spatřil, šel to říct těm druhým. Ti druzí dva synové se otočili zády a přikryli svého otce, aby nebyla vidět jeho nahota. Zřejmě ten syn, který ho viděl, Cham, tak to řekl, asi to řekl, musel to říct doma, protože se to dozvěděl jeho syn, což je vnuk Noéma, Kenan, a on ho potom jakoby proklel, Noé. Nejdřív Kenana i Chama, jako ten rod celý. A já myslím, že z toho pak se táhnou spory mezi lidstvem, mezi různými národy.
1: Proč bylo tak hrozné vidět toho otce nahého?
2: Já nevím, jestli to je jenom o nahotě, jestli tam nebylo ještě něco jiného, co jakoby zesměšňovalo toho člověka nebo uvádělo na nějakou pohanu nebo potupu. A to už se dotýká jakoby té osobnosti toho člověka. To není jenom o té, že je člověk nahý, ale o tom, že nějakým způsobem je zasažena ta osoba, osobnost. A že se to nelíbí ani Bohu.
1: Tak je to přímo proti přikázáním cti otce svého i matku svou. Že?
2: Je to takové, že to jde jakoby do hloubky, někam dovnitř, do té osoby, do té osobnosti.
1: Tam je zajímavé, že opravdu Bůh odsoudil, prostřednictvím Noéma tedy, to, že někdo zneúctí druhého člověka, že ta naše role je opravdu to, co v tom, co udělali ti druzí dva bratři. Přikryli nahotu svého otce. A tak i my bychom asi měli přikrývat věci, které lidi udělají v nějaké slabosti nebo v nerozumu klidně. Ale vlastně zesměšňovat to je, že zhoršujeme tu situaci a sami se na ní podílíme.
2: Je to, jak říkáš, je to, že to jde dovnitř, do osobnosti, do toho neviditelného světa, jakoby, Je to zajímavé, že to jde do neviditelného světa, který ale existuje, který je, prostě je,
1: Takže Noé tady toho cháma odsoudil nebo zlořečil mu, když to těm dalším dvěma synům požehnal. A ještě jednou tam vlastně figuruje ten vnuk Kenán a ten se na tom podílí jak?
2: Já jsem to tam nevyčetl. Tam je jenom, že on nejdřív proklal Kenana a já si myslím, že oni se s tátou o tom bavili a že on to říkal a že on buď to měl nějaké poznámky, nebo se posmíval, nebo prostě udělal něco nevhodného vůči dědovi, co neměl.
1: Ptám se proto, že Kenán, to už každému čtenáři Bible zní. To je zaslíbená země, název zaslíbené země. Je to jenom náhoda, nebo to má souvislost?
2: Na druhou stranu jsou to Kenanci, že jo? Takže nevím, jestli to je náhoda, nebo jestli už to byl jakýsi boží plán. Že my to nevíme, jak to Bůh myslel, ale já tady v tomto okamžiku vidím jakýsi zárodek bratrovražedného boje prostě. Potom v budoucích letech. Who builds a boat with no clouds in sight? Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: Pokračování příběhu: Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. To je úplně to stejné, co řekl kdysi Adamovi a Evě.
1: No, tak jako asi výrazně ubylo lidí a on jim vlastně dává znova, protože když to budeme číst dál, tak on jim vlastně Bůh jakoby dal nové přikázání, nový start po té potopě, že vlastně oni mohou jíst všechno, nesmí tam být krev a nesmí zabít. To jsou tři přikázání, které po té potopě Bůh ustanovil a je to jakoby nový začátek, tak si myslím, že i tady to je jakoby nový začátek pro lidstvo. Měli zaplnit, to byl vlastně boží plán, že jo, stvoří zemi, posadí tam člověka, usadí tam člověka a člověk má za úkol tu zemi nějakým způsobem obsadit.
0: A spravovat.
1: A spravovat.
0: A pak je to ještě jedna důležitá věc. Bůh řekl Noému a jeho synům, hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem a s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Mm. Ustanovuji s vámi svou smlouvu. To je velmi zajímavé v tom, mimochodem znamením této smlouvy je ta duha, o které jsme mluvili. Ale v čem je ta smlouva, kterou Bůh uzavřel?
1: Za prvé, že už nebude potopa teda, když jsi zmínila tu duhu. Před tou potopou mi přijde, že Bůh byl opravdu rozlobený, jakoby, nebo rozhněvaný, co ty lidi dělají. A tohle je jakoby restart. A říká, dívejte se, já vám dávám druhou šanci, zkuste ji využít. Zkuste jako žít podle toho, co já jsem ustanovil, co vám říkám, dělejte to tak, jak vám to říkám a bude to v pořádku. Pro mě to je takový restart, že nový začátek.

0: obsahuje vlastně závazek pro něj, nikoli moc pro nás.
1: Já nevím, jestli to jsme schopni pochopit, jo, vůbec naším rozumem, protože náš rozum je trošku, jako máme dobrý rozum, Bůh nás obdařil přemýšlením, ale já si kolikrát říkám, jako proč to tak Bůh dělá, proč, jako nedivím se mu, že zasáhl, když viděl to zlo, takže to lidstvo vyhladil, já bych je vyhladil jako úplně. Ale ta božská trpělivost, jo, božské přemýšlení je někde jinde prostě. Já to nemůžu pobrat svým rozumem. Bůh prostě ve své trpělivosti a má člověka rád. Já si myslím, že člověk jako stvoření má, opravdu Bůh má rád člověka. I když dělá takový vylomeniny a dělá spoustu zlých věcí, tak ale Bůh má člověka rád a pořád mu dává tu šanci. A jestli teď už je ta doba jako za dnu Noé, že se zlo rozšířilo, protože tam je někde je napsáno, že až bude taková podobná situace, jaká byla za dnu Noé, tak přijde Ježíš, tak bude druhý příchod Ježíše. Říkám, jestli už to zlo je tak jako moc rozmnoženo, nebo není, že stále ještě vlastně trvá doba milosti, i když vidíme kolem sebe plno násilí, plno zla, říkám si, to není možný. A proč to není možný? Protože to je nadlidský chápání. To, že já to nemůžu prostě pobrat svým rozumem. To, co Bůh, jaký má svůj plán, jak to myslí a jak to bude. Pro mě je to jako ještě stále ta doba milosti a na jednu stranu jako bych obdivoval Boha, že má tu trpělivost. Dává šanci znovu, znovu, znovu.
0: Smlouva je vlastně i novozákonní téma. Pán Bůh v historii uzavřel několik smluv se svým lidem a i ta novozákonní smlouva tady v Pánu Ježíši je pro nás velmi důležitá, protože Bůh se opravdu zavazuje v těch smlouvách sám. Nás zavazuje nějakou poslušností, ale ty sliby dává on směrem k nám. Já bych na závěr ráda přečetla ještě úryvek o Noem z listu Židům. Tam v té pověstné 11. kapitole je výčet lidí, kteří svou vírou dosvědčili, že Bůh je skutečně a že se dotýká lidí. O Noem je tu psáno, Noe věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět. A připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Tady jsou velké termíny. Pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět. To je v podstatě definice víry. To,
1: ano, přesně, přesně.
0: Svou vírou vynesl soud nad světem. Co to znamená?
1: Já myslím, že to je, jakoby ukázal, co víra přináší.
0: A co znamená, že získal podíl na spravedlnosti založené ve víře? Co je spravedlnost založená ve víře?
1: Co to je spravedlivý člověk, že? To je otázka. Já myslím, že to je, že pokud budu zakotvený v té víře a díky té víře já budu poznávat to, co je spravedlivé, budu poznávat tu spravedlnost a bude to jakoby vidět v mém životě, nebo budu to přinášet. Bude to, co je neviditelné, se stane viditelným.
0: Moc ti děkuji za dnešní povídání. No a myslím, že ožil v našich představách i zápasech. Kdybychom to měli úplně shrnout, uměl bys říct, co byl ten Noého největší životní zápas?
1: Já myslím, že on neměl problémy s existencí Boha, on neměl problémy s Bohem, on tam, myslím, že to bylo jakoby dobré, ale spíš tam je ta lidská stránka, to já. Není to jenom o tom, že se opil, ale že to má, že prostě musíme si dávat pozor na ten svůj život. Zlý nás dokonale zná, tak jak Bůh zná.

0: nás zná, tak i zlý nás zná dokonale a umí využít našeho škobrtnutí, našeho zaváhání a umí ho zneužít. To je ještě horší, než že ho využije, ale že ho zneužije. A já myslím, že toto je asi, mně to přijde jako to největší, s čím mohl bojovat nové ve svém životě.
1: Mým dnešním hostem byl Petr Stoj, radní Transworld Rádia a Rádia 7. Moc ti děkuju. Děkuju za to, co jsi sem dnes přinesl za podněty a přeju ti všechno dobré.
0: Přeji taky pěkný den.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Mějte se hezky.

Minula 9. hodina. Posloucháte sobotní ranní vysílání Rádia 7 s datem 4. července. S pořadem Klíčové slovo se můžete setkat ve vysílání ještě ve středu ve 13 a ve čtvrtek ve 22 hodin. Za týden, tedy v sobotu v 8 hodin ráno, pozve Kateřina Hodecová k mikrofonu Jiřího Šanderu. Druhou slavnou postavou Bible, na kterou se v tomto pořadu dostane, bude Abraham. Prostor mezi 9. a 10. hodinou v aktuálním vysílání vyplníme hudbou, pozvánkami na blížící se akce a pohledem do kalendáře a kalendária. Příjemný poslech vám přeje Kuba Lofítek.

Outdoorový tábor pro mladé muže, kteří chtějí převzít odpovědnost a stát se muži s pevným charakterem. To je Draft Camp, akce pro mladé muže od 15 do 19 let, která proběhne od 12. do 17. července v Horní Světlé na chatě Třevomorka. Akci pořádá odbor mládeže Bratrské jednoty baptistů a více informací můžete najít na webových stránkách www.mladej.net.

Od 20. do 25. července proběhne v konferenčním centru Immanuel ve Slavíkově další ročník festivalu Christfest. Letos s tématem Bůh je. Na programu budou koncerty, přednášky, semináře, rozhovory, poradenství, workshopy, sport a prostor pro modlitby a věřím mnoho dalšího. Akci pořádá odbor mládeže apoštolské církve. Podrobnosti nabízí web www.christfest.cz.

Od 27. července do 1. srpna proběhne další ročník pochodu Vrba Wetzler Memorial. Trasa pochodu kopíruje téměř 130 kilometrů dlouhou trasu, po níž za dramatických okolností v dubnu 1944 dva mladí židovští vězni Wetzler a Vrba unikli z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau na Slovensko do obce Skalité. Akci pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém v České republice. Na jejich webu www.icej.cz můžete najít také více informací.

Dnes má svátek Prokop. Toto jméno bývá vysvětlováno různě. Jedna varianta soudí, že vychází z řeckého slova prokopos, což znamená zdárný, připravený či pohotový. Druhá možnost si bere za základ slovo prokopto ve významu razící cestu nebo průkopník. Všem prokopům přeji krásný svátkový den.

0: Kalendárium.
1: V následujících minutách se můžeme vypravit proti proudu času a připomenout některé události a osobnosti spojené se 4. červencovým dnem. Psal se rok 1776. 4. července schválil americký kongres prohlášení nezávislosti. Tím 13 kolonií deklarovalo svou nezávislost na Velké Británii. Fakticky tak vznikly Spojené státy americké. Dnešní den se proto slaví jako státní svátek. Independence Day, den nezávislosti. Července 1789 vyšlo v Praze první číslo Kramériových CK poštovských novin. Července 1865 poprvé vyšla Alenka v říši divů, kniha Lewise Carrolla, inspirátora spisovatelů C.S. Lewise a J.R.R. Tolkiena. Stejně jako tito dva pánové studoval i Carroll oxfordskou kolej Christ Church. 4. července zahájilo své vysílání 4. července 1950. Český režisér, herec a scénárista Oldřich Lipský se narodil 4. července 1924. Byl bratrem herce Lubomíra Lipského. Natočil oblíbené filmy Jáchyme, hoď ho do stroje, Adéla ještě nevečeřela, Tajemný hrad v Karpatech a další. Července 4. 1755 umírá John Senick, anglický metodista, evangelista a autor písní. Apoštol Severního Irska s českými předky. 4. července fyzička a chemička polského původu Marie Curie Sklodowska umírá 4. července 1934. K jejím největším úspěchům patří teorie radioaktivity a objev dvou nových chemických prvků, rádia a polonia. Pod jejím osobním vedením byly prováděny první výzkumy léčby rakoviny pomocí radioaktivity. Dvakrát byla vyznamenána Nobelovou cenou. 4. července a spisovatel Ondřej Sekora umírá 4. července 1967. Každý asi zná Ferdu Mravence, ale málo kdo ví, že Sekora působil jako sportovní komentátor a kreslíř v prvorepublikových Lidových novinách, nebo že je autorem české rugbyové terminologie. 4. července slavné dvojce Voskovec a Werich, Jiří Voskovec, umírá 4. července 1981. Na rozdíl od Jana Wericha se po válce nevrátil z exilu ve Spojených státech. Jeho kariéra se ovšem zdárně rozvíjela i tam. Připomeňme alespoň snímek 12 rozhněvaných mužů. 4. července českého původu Josef Korbel umírá 4. července 2002. Svůj život shrnul v knize V nepřátelském táboře. V níž popisuje své zkušenosti z komunistického vězení. Narodil se v zámožné rodině, kde však úplně chyběla láska a porozumění. Ve 20 letech pak začal hledat Boha. Našel ho, ale nečekal ho klidný život v závětří. Pro svou víru byl odsouzen k 10 letům v komunistickém žaláři, jako člověk nebezpečný svým silným náboženským vlivem. Po 10 letech byl propuštěn, ale nebezpečí uvěznění trvalo. A tak musel opustit republiku. Po potlačení pražského jara v roce 1968 odchází i s rodinou na západ. Od května 1969 stál i se svou ženou v čele sboru armády spásy ve Švýcarsku. V roce 1971 byli přeloženi do Chicaga, kde pracovali jako evangelisté. 2 roky na to odešel do důchodu, ale i pak v evangelizační činnosti pokračovali. Působili v Austrálii, na Novém Zélandu, na Karibských ostrovech a na Havaji. Po převratu v roce 1989 se tento muž do republiky vrátil, aby vydával svědectví o svém životě s Bohem. Josef Korbel byl aktivní a plný radosti až do konce života. A dožil v americkém Colorédu. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.
0: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého syna jediného, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

0: věčný.
1: Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba. A tak posluchačům přineslo milost. Efeským 4:29.

Toto byla skladba Speechless Stevena Curtise Chapmana, ve které zpíval: Zachránil si mě, vzkřísil si mě z hrobu a já teď v tvé přítomnosti nemám slov. Jak velká to láska, že můžeme být nazýváni syny a dcerami božími.

Vysílání Rádia 7 pomalu, ale jistě míří k hranici 10. hodiny. S poděkováním za společně strávený čas se loučí Kuba Lofítek. Mějte příjemný víkendový den a buďte s Bohem.

Sám sebe se ptám, kam bych šel, kdybych tě neměl. Často vzpomínám, jak jsem žil.

Bylo 10 hodin, posloucháte sobotní program na Rádiu 7, teď už s Lenkou Malinovou za mikrofonem. A co nás čeká v následujících minutách a hodinách, můžete vybírat. Poslední předprázdninová talk show No Filter přinese ohlédnutí za uplynulým půl rokem. Výběr inspirativních a provokativních myšlenek si můžete poslechnout ve 10:45. V jedné dětské písni se zpívá, ať si velký nebo malý nebo akorát, Bůh tě má rád. A je to tak. Manželé Baldovi by mohli dodat, to jestli si velký nebo malý nehraje roli, když se zamiluješ. Ohledání a nalézání, boření stereotypů a předsudků a životě s humorem si budu povídat ve fortepiánu v 11 hodin s tímto manželským párem. Bůh nám nedá hotový dort, ale dá nám ingredience, aby nás dostal k cíli. Boží cesty nejsou naše. Jeho cesta vede jinudy, než bychom si představovali. Turbulentní cesta s Bohem je lepší než klidná bez něj, říká britský rapper Faith Child. Proč používá zrovna toto umělecké jméno a jaký byl jeho první koncert? Stoupne si někdy před zrcadlo a pochválí se? A co si myslí o mikrovlnkové generaci? Nalaďte si letní sérii zajímavé muziky i hlubokých rozhovorů The Best of Pohovka. Ve 12 hodin The Best of Pohovka 2022 až 25. Máte-li chuť vyrazit s dětmi na výlet, počkejte si na 13. hodinu. Protože tohle nebude výlet jen tak ledajaký. Pořad Korálky vás zve na cestu, kde nehučí žádné motory, nepotřebujete žádné jízdenky, jen vaše nohy. Každý krok skrývá jednu pohádku. Směr je jasný, tvrdí autor stejnojmenné knihy Jan Vopalecký. Jeho trefné postřehy ze života nabízí relace Večer pod lampou po 2. hodině odpolední. V 15 hodin nás čeká putování s karavanou. Půlhodinka písniček z archivu nabídne k poslechu hudební album právě s tímto názvem. Skutečnost, že je člověk povolán Bohem, proměňuje jeho náhled na samotnou práci i její vykonávání. Kde pak zůstává obdiv k takové práci nebo prostor k tomu být na ně hrdý? Spolu s Jiřím Hurtou o tom uvažujeme v programu Studna slova po 15:30. Poklady z archivu přinášejí mozaiku nadčasových nahrávek slova a hudby, které spojuje jejich téma. Pokud chcete popřemýšlet o tom, jak chce Bůh obnovovat naše síly a celý život, poslouchejte v 16 hodin. Před týdnem jsme v prvním setkání nad tématem pastoračního poradenství zkoumali biblický základ pro práci s lidskou duší a tím je hřích. K východisku, řešení, záchraně se vydáme s kazatelem Rastislavem Betinou v pořadu Kudy kam v 17 hodin. To je tedy přehled pořadů na dopolední a odpolední sobotní čas. Jsme rádi, že jste s námi. Příjemný poslech.

0: Čas od času je dobré se ohlédnout a rekapitulovat. A právě to nabídne i následující pořad.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Léto je tady a další sezóna No Filteru je pomalu u konce. Tak dneska si trošku zrekapitulujeme, co jsme všechno probrali u dobré studené kávy. Doufám, že se máte hezky, naši milí posluchači, co jste s námi věrně strávili týden co týden, i posluchači, kteří nás třeba slyší zrovna poprvé a chystají se na dovču, už jsou někde hlavou u moře a rukama, nohama ještě stále v kanclu. Tak doufám, že se máte fajn. Já tady mám s sebou Milana, mého tátu, ahoj.
3: Nazdar, ahoj, ahoj.
2: A taky Lukáše, který už není hostem No Filteru, ale spíš takovou v podstatě stálicí. Tak čau, Luky.
4: Ahoj všichni. Já jsem myslel, že řekne, že jsem nějaký ten plišák nebo něco takového.
2: Plišák, náš maskot.
4: Tak, tak.
2: Dneska nemáme jedno téma, ale budeme se snažit vypíchnout to nejlepší, co jsme tady řekli. Ne, to zní blbě, že? Když mluvíš o sobě. To nejlepší, co tady zaznělo od nás, ne? Ty nejlepší myšlenky, co nám třeba utkvěly v paměti a ať to jenom nevyšumí, ale třeba si něco zopakujeme. Já to jenom v rychlosti projedu. Co jsme všechno probrali? Kromě takových těch jednotlivých témat a hostů jsme měli dvě takové větší série. Ta jedna byla Bezejmení, probírali jsme příběhy bezejmenných v Bibli a pak jsme měli sérii Buď zdrav a do toho jsme házeli různé další témata, občas něco s Lukášem, když jsme využili jeho připravená kázání a rozebrali jsme je, nebo taky hosty, jako byl Marek Orkovácha a tak dále. Tak kdo začne, kdo se toho chopí, co bylo nejlepší?
3: Takže the best of jaro 26, jo?
2: Ano.
3: No tak já jsem si říkal, že když ty to moderuješ jako nejmladší, tak já začnu jako nejstarší, jo?
2: Tak jo, výborně, začni.
4: A mimochodem... To je jasný, kdo bude druhý.
3: Je to jasný, kdo bude druhý. A teď jsem viděl normálně jedno video, to je trochu jako mimo téma, jo? Zdenka mi to prostě našla, moje manželka. Strašně zajímavé, jo? Trochu odskakuju, ale bylo to vlastně z takového toho amerického... Česko hledá superstar, jo? Nebo Amerika hledá, nebo nic takového. A tam byl člověk, který udělal neuvěřitelný formát sdělení. Jo? To je jenom pro inspiraci, co můžeme třeba od září něco jako takového udělat, jo? Ale nevím, jestli to jde audio. To byl prostě mladý kluk, který byl v kravatce, úplně jako poker face, jo? A teďka tam hrála prostě strašně jako lepkavá hudba, jo? Teďka všichni na něho koukali a na obrazovce jel prostě jenom jako štítek, jak když jako loaduješ něco do počítače, jo? A teďka prostě to šlo pomaličku, hrála hudba a on vždycky, až to došlo nakonec, tak řekl tequila do té hudby, jo? Ono, neviděli jste to?
4: Já to znám a je to šílený.
3: Je to šílené, jako. Normálně on nedělal vůbec nic, prostě řekl tequila a jela hudba a zase jel ten proužek jenom až do toho chvíle, kdy on řekl to tequila, normálně lidi řvali úplně jako, když to bylo po třetí, jo? Když už po třetí čekal, až ten proužek dojede do konce, tak oni už všichni tequila. Strašně zajímavý formát toho, no to sdělení úplně není hluboké v tomto, jo? Ale v tom jako je to zajímavý formát, že prostě dokážeš upoutat pozornost jiným způsobem, prostě vytvořit nějaké napětí. Jo? Mě to spíš inspirovalo, že někdy třeba jak máme prezentace, jo? Tak je to takové, jako že ty prezentace nějak splácáme dohromady, ale prostě jenom to, že ti tam jede proužek, který vlastně tvoří to napětí, tak vlastně upoutá pozornost, jo. Tak to je spíš jenom jako taková skills jako pro možná řečníky nebo něco takového, pracovat s prezentací a s napětím třeba, jo. Tak teda teď jsem dost uhnul od tématu.
2: Takže to bylo the best of toho, co teprve proberem, nebo...
4: Vypadá to tak, že máme nové téma, proč Milan se vždycky zamiluje.
2: Takže začínáme
4: to...
2: novou sérii. S názvem
3: ne,
2: Tequila.
3: Tequila. Ale to spíše s tím, jakože se dá pracovat i s jinými jako nějakými emocemi, napětí nebo pro získání pozornosti pro něco. Tehle, tam to bylo pro tequilu, jo? Ale kdyby tohleto se využilo pro nějaký příběh, třeba z biblický, tak vlastně je to super, jo? Že to nemusí jenom prostě přečíst, jo? Ale můžeš prostě natáhnout to napětí. No, tak
4: já to doplním, že budeme příště vysílat s velkou dramatizací. To znamená, že budeme modulovat hlas... Tak jo, bychom vytvořili napětí.
3: Ano, ano, ano.
4: Posluchači, těšte se.
3: Super. Hele, zpátky, jo. Takže dobrý, tak já už končím s fantazírováním, jo. Ta sezóna od jara nebo od ledna, teda, kdy začala jarní, byla prostě neuvěřitelná pro mě, protože já jsem si dělal seznam věcí, které bych tady rád zmínil, jako the best, jo. A skončil jsem jenom tak, by the way, u 6 témat, jo, nebo 6 věcí, které fakt si myslím, že jsou dobrý. Ale když už teda jako musím fakt jako říct jako jednu z nich, tak série Bezejmenných a to téma se jmenovalo Síla jedné věty a je to služka u Námana Syrského nebo jeho ženy respektive, to znamená 2. královská 5. kapitola. Já už jsem na to potom i kázal několikrát, takže už jsem to znova jako probublal a propřemýšlel. Neuvěřitelné story, doporučuji k přečtení znova, jako i když to znáte z besídek nebo od někud. Prostě 3 klíčové věci, které z té Bezejmenné udělal jako hrdinku. Jo. Ta první věc, ona znala stories, jako znala příběhy. Prostě někdo jí to řekl, jo. Čili vyrůstala v rodině, ve zdravé rodině, která sdílela příběhy o Pánu Bohu, o prorocích. To je úžasná věc, první poučení, prostě stojí to za to říkat dětem příběhy doma, vodit je do dobré nedělní nějakého klubu, jo. Prostě ona to znala. Skvělá věc. Druhá věc, která v tom příběhu je, ona byla v brutálním prostředí, odvlečena od rodičů, od vztahů, ale přesto měla dobrou pověst. Kdyby neměla dobrou pověst, nikdo by ji neslyšel. Naopak by ji mohli podezřívat z toho, že chce vlastně udělat past na toho svého jako majitele, jo, na toho Námana. Takže znalost Božího slova, příběhu, druhá, dobrá pověst a třetí věc, síla jedné věty. Ona neřekla nic jiného než jednu větu, jo. A to je to top na tom. Ona nepotřebovala 40-minutové kázání, jo. Ona řekla jednu větu a stala se hrdinkou, kterou známe do dneška, jo. Takže to si myslím, že to jsou 3 věci vlastně z toho příběhu. Z nejbiblické příběhy měj dobrou pověst, kde se hýbneš, třeba i na poště, když čekáš na balík. A třetí věc, prostě řekni jednu větu, která změní svět, jo. Tak to je moje top jako z tohoto roku. Tak co přidáte vy, chlapi?
4: No, jako ten příběh byl silný, já si to pamatuju. Možná jsem byl i součástí toho setkání, ale jako jo, pamatuju si, že úplně no-name dívka, která žije jako otrokyně v domácnosti někoho a právě takhle silně se zapíše do příběhu Bible a jako jedna věta jako je něco, co možná mění spoustu osudů a lidí. A to, co si vyjmenoval, je prostě silný. No. Já teda půjdu přebírat a vemu si slovo, že mně se líbilo říct ne a zvolit život. A tam bylo silný to téma těch porodních bab a byl ten ženský element, který jsme docela silně otevřeli s tím, že tohle je vlastně nějaké heslo, které jako zažívám. Říct ne něčemu, co není dobré, ale zvolit život. Jo? To znamená nebát se udělat nějaká silná rozhodnutí a opravdu se postavit za to, že se postavím proti něčemu, co je opravdu nějaké zhůvěřilé, nedobré a zároveň vlastně chránit život a to je jako element, který si myslím, že v životech křesťanů a zvlášť v těch těžkých situacích má být jako takový jako nějaký heslo, které máme vyryté v srdci a vyryté v hlavě, protože to přebíráme přímo od Ježíše, ten taky se postavil všemu a řekl ne, já zvolil život, který pak máme my. Takže určitě tohle byla silná epizoda a ten ženský element tam byl hodně silný.
3: Tome, ty si to moderoval, tam byla nějaká myšlenka, z které vyšlo, ne, ten život, já myslím, že...
2: No, to je dobrá otázka. Byl tam to bylo součástí nějaké myšlenky, nebo ta věta. A už si to úplně přesně nevybavuju zrovna
3: Tak
2: tohleto,
3: se tě trochu
2: ale
3: vykolejil.
2: to nevadí, to nevadí. Ale každopádně souhlasím, bylo to super. Úplně to odpovídá našim statistikám, kdy, když máme hostky, ženy, tak automaticky to má mnohem lepší poslouchanost a jsou na to skvělé ohlasy, takže opět potvrzujeme statistiky.
3: Já myslím, že vlastně ti posluchači nás diskriminují jako chlapy, jako, že prostě když jsou tady holky, jako nějak, tak vždycky je to
2: Já
3: lepší,
2: bych
3: takže
2: řekl, že prostě trh je trh a mluví jasně,
3: jo.
2: takže evidentně je tady hlad po ženském podcastu a povídání, takže myslím si, že bychom na to mohli taky reagovat.
3: Jo.
2: No.
3: To znamená, stojí za to si znova třeba zposlechnout tuhle tu epizodu, co
4: Určitě
3: říkal Lukáš.
4: doporučuji osobně za sebe, ale je tam opravdu ten silný prvek. Tome, co ty?
2: Mně se vždycky líbily ty debaty ohledně tvojich kázání, Luky. Vlastně my jsme tam taky ještě dokončovali tu sérii Já jsem, takže tam byl ještě Viní kmen a možná ještě nějaké jedno,
4: Cesta,
2: dvě Já
4: pravda a
2: jsem, Cesta,
4: život.
2: pravda a život. A já si myslím, že to byly dobré díly, kde jsme se rozpovídali a dostali jsme se do zajímavých témat. Zrovna ten Viní kmen jsme výjimečně dělali i osobně, tak to je vždycky fajn, když ve třech jako sedíme u jednoho stolu a nemusí to být online. Tak to bych vypíchnul určitě, ten Viní kmen, tam pro mě bylo asi klíčové to napojení a taky to, že to není o té práci, ale je to o tom, že seš prostě součástí toho nějakého většího
3: Jo.
2: celku. A pak Bezejmení, tam si myslím, že
3: A
2: skoro
3: počkej,
2: všechny
3: počkej,
2: ty.
3: druhou si nechej jako na potom.
2: Jo, pardon. Takže Já jsem,
3: Takže, jo,
2: konkrétně Viní
3: Viník,
2: kmen, bylo to
3: jo.
2: moc fajn. No, takže další
3: Hele,
2: kolo, nebo?
3: tam bylo ještě strašně silné, jako k tomu, ty jsi tam přidal vlastně Tomé, tu myšlenku, že ten Viník kmen vlastně roste
2: Bez
3: bez
2: námahy.
3: Námahy, jo, že nejdeš
2: No,
3: kolem
2: bez
3: věcí a
2: námahy.
3: ne...
2: Vinař by nesouhlasil, ale ten
3: Jo.
2: kmen se netváří, jako by ho to trápilo.
3: Že bys šel kolem vinice, to si pamatuju, to bylo jako... A neslyšíš takové to... Oh! Jakože...
4: Ano,
3: To
4: tlačili
3: bylo
4: jsme
3: fakt dobré.
4: společně.
3: Tlačili jsme
2: Ano.
3: společně, že jo? Takže to taky stojí určitě za poslechnutí, tato epizoda, no.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Takže další kolo?
3: Další kolo, jo? Tak jedu já.
2: Dobrá.
3: No, tak já mám něco, co souvisí jako s mashupem, s Markem Orkováchou a vůbec jako s tím jako trošku větším, protože měli jsme téma mashupu, které bylo umění žasnout, jo? A kolem toho se točilo jako víc věcí, jednak ten rozhovor s tím Markem Orkováchou, ale potom jako jeho samotné jako kázání, ale vlastně něco, co tam zaznělo od něho, a on to má samozřejmě, a teďka upřímně, já si nespomenu jméno toho jako úvodního autora, jo? Ale vlastně to heslo, když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato. Jo? Což vlastně odpovídá tomu verši všechny věci milujícím Boha napomáhají k dobrému, víceméně, jo? Když to jako... Ale je to prostě jiné vyjádření a já někdy potřebuju trochu jinou formulaci na to, aby to byl zase znova jako čerstvý ten slogan, jo? Nebo ten verš, nebo něco, ale když zakopneš, podívej se, jestli si nezakopl o zlato. Jo, že často naše zakopnutí se dají v tomto smyslu vytěžit pro něco mnohem ještě cennějšího než, nebo hodnotnějšího, nebo jak to říct. Jakože ta bolest samozřejmě z toho zakopnutí je, ale pokud je to zlato, tak se to dá vlastně mnohem ještě zúročit nebo využít, jo. To byla asi jako druhá myšlenka, která tady zazněla, myslím dokonce i dvakrát někdy v průběhu těch podcastů. Určitě stojí za to si poslechnout shrnutí z mashupu, které tady jako je, anebo ten první rozhovor s Markem Orkováchou doporučuju. Takže když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato.
4: Super. Já hned přejdu do Bezejmenejch a tam teda je z čeho vybírat. Tam je jako velká skupina, ale asi nejvíc mě zaujalo ten nejméně pravděpodobný, což byl ten setník u kříže. My jsme totiž na to potom, a to je právě vtipný, že jak jsi to už ty podotknul, že někdy jako čerpáme z mešapu víc, než se zdá, a že vlastně to téma točíme v kázáních následně. Tak my jsme na to měli společné kázání a já si jako z toho nesu spoustu věcí. Jak to, že člověk, který je nejméně pravděpodobný, je vlastně nejvíc chváličem nebo je důkazem toho, že on je ten, který vyřkne o Ježíši, že to je syn Boží. Všichni ostatní tam stojí a mlčí a přitom on zemřel, že jo? A oni ho zabili a on řekne, jo, to byl syn Boží. To znamená, je to tak jako zvláštní, že on jediný to tam vyřkne nahlas. A vlastně obecně, že možná nedáváme a nemáme tu důvěru nebo víru, a ty jsi to tam několikrát opakoval, Milane, že nemáme víru, že třeba lidé, kteří jsou kolem nás, můžou uvěřit. A vlastně až pak jako v nějaký krajní situaci se ten člověk stane vyznavačem Ježíšovým, právě protože něco prožije a je to nejméně pravděpodobné, tak jako možná je tam přesně takový to, nebojte se mít nebo dát druhou šanci lidem, nebo možná jako očekávat nějaký nejméně očekávaný, ne comeback, ale obrácení člověka, protože my možná nikdy jako křesťané máme tendenci zavřít dveře nebo začít absolutně jako už nevěřit tomu, že tenhle ten člověk někdy může uvěřit, a tam se to stalo. A tenhle ten motiv mě taky pronásleduje, řekněme, hodně dlouhou dobu a je to silný a bylo to silný, jak říkám, a silný to bylo i v tom, že jsme to mohli potom znovu prožít na společném kázání, takže to byl pro mě silný motiv.
3: Jo, jo, taky to mám jako tady v...
4: Tak jsem ti to už sebral.
3: Jo, jo, jo. To je prostě zase jako příběh. Setník pod křížem, doporučuji znova si to poslechnout nebo přečíst, protože to je bezejmenný jak vystřižený, jako no.
4: Tak Tome, zase ty.
2: Tak já bych zmínil sérii Buď zdrav a konkrétně teda rozhovor se Šimonem Termerem, který mě bavil hodně. Bylo to moc fajn s ním pokecat takhle naživo a bylo to to fyzické zdraví. My jsme rozebírali emoční zdraví, vztahové, mysl nebo kognitivní zdraví, tělo, a pak jsme měli takové ty obecné, ten začátek a shrnutí, a to tělo pro mě bylo moc fajn to slyšet ještě od někoho jiného, někdo, kdo je fyzicky o dost dál než já, co se týče nějakého sportu a vytrvalosti a tak. A ne, že by tam byly úplně nějaké super nové myšlenky, ale tak mě to tak prostě utvrdilo, že třeba jdu částečně aspoň správným směrem. A ještě k tomu jako mám radost, že i to moje fyzické zdraví je trošku někde jinde, než bylo třeba před rokem, kdy jsem zrovna v tuto chvíli byl v nemocnici, nebo před rokem ještě předtím, kdy jsem taky byl zrovna někde ležel na nějakém lůžku, tak 2 roky se trápím s nějakým chronickým problémem a zdá se, že to je na ústupu, a ty výsledky zrovna dneska, když jsem byl na kontrole, tak jsou výrazně lepší. Tak jsem si jenom říkal, že to vlastně stojí za to. Stojí za to jako makat a občas se dát i dokupy. Tak byl to boj, ale jsem rád, že se to vyvíjí a vidím ty výsledky v tom reálném životě. Není to jenom jako, víš co, že si tady o tom povídáme a jo, tak to jsou teorie a tak. A vidím, že to reálně funguje a sice to trvá třeba 2 roky, ale opravdu to tělo funguje líp než 3-4 měsíce zpátky a je to výrazně větší rozdíl. Takže to mám radost a díky Bohu za to.
3: Jo, jo, a to je jedna věc, jako sláva Bohu za tvoje zdraví, které se zlepšuje. A myšlenka, která vlastně z toho buď zdrav, jako fyzický, byla strašně zajímavá. Vy jste tam někde prohlásili, že jestliže tělo je chrám Ducha Svatého, tak záleží na tom, co do něho sypeš. Nebo tak nějak to bylo, že jo?
2: Jo, jo, že tam prostě nebudeš házet odpadky, no.
3: Tak, tak, no, jakože zajímavé, no, zajímavá myšlenka, která...
2: Tak tam to šlo rozvést daleko, já jsem tam ještě jako je kontroverznější věci, protože, no, to je jedna otázka, jestli to tady dávat, nebo to nechat na speciál. Možná necháme na speciál, jo, speciál. Jo, necháme na speciál, ale vrátíme se k tomu.
3: Super. Jo, jo. Hele, no tak taky je otázka, dojeli jsme kolo teda, kolik máme minut vlastně?
2: Já myslím, že ještě máme jedno takové rychlejší kolo zvládnem, tak pojďme.
3: Dobře, dobře.
2: Tak já... budou všechny best of, ty brďo. To nejde. Jo, jo. Tak teďka, co se nám nepovedlo vyloženě?
3: Co se nám nepovedlo? To nevím, tyjo, fakt teda. Já doufám, že se nám povedlo všechno, co nás nejméně bavilo, že jo?
2: To nás nejméně
3: Ne.
2: bavilo. No, tak zrovna Lukáš, no.
3: Jo,
2: Ne.
3: ne, tak hele, tak ještě pozitivně, jo. Tak to, co bych dodal? Manasesův syndrom a Jozuova terapie. Jozue 17. kapitola. Prostě strašně zajímavý, zapomenutý příběh o tom, jak přišli jako Izraelci do zaslíbené země. Jozue rozdělil pozemky a teďka přijde Manases, nejsilnější národ, s největším vlastně územím a žádá víc, jako jo. Takže Manasesův syndrom a Jozuova terapie. A teďka sledovat toho Jozueho, co on vlastně s ním udělal, jo. A ten Manases přichází, říká, jsme národ silný, velký. A vlastně tím argumentoval, že potřebují víc území, jako jo. A vlastně čekal, že ten Jozue řekne, no tak tady ukrojíme z jiného území, prostě oni jsou menší a přidáme ti. Ale ten Jozue, vlastně ta jeho terapie bylo, OK, když jsi tak silný a mocný, tak si vykácej lesy. Jo, vlastně úplně ani ho nezhodil, vlastně použil jeho argument, jenom říkal, jenže já ti nic nepřidám, tady máš lesy, které si můžeš vykácet, aby si je zúrodnil, jako jo. Vlastně, když to člověk začne domýšlet, a já mám, dokonce vím o lidech, kteří to velmi prakticky praktikovali a vlastně je to vedlo k klíčovým rozhodnutím v životě, udělat prostě dramatickou změnu, prostě si řekl, hele, já mám na to si vykácet les, jo. A nemusím jenom furt čekat na něco. Takže prostě, hele, tohle to bylo jako další jako highlight z toho. To bylo strašně zajímavé. A miluju ty
4: Super.
3: zapomenuté příběhy, jako jo.
4: Já si ještě pamatuju, a teď nevím, jestli to byly emoce nebo mysl, kde byla Zdenka s váma a to byl příběh, kde se probíralo téma David versus Saul. To bylo pro mě jako silné zjištění, že někdo se může zastat Saule, protože jako biblicky a církevně máme k Saulovi většinou tu jako nálepku zloduch, zlořád. A vlastně, myslím, že to bude emoce, nejsem si úplně jistý, tak mě když tak opravte, tak vlastně obhajit jako i to, že to nemusí být vždycky tak černobílé, jak my se na ty příběhy díváme. Já to mám strašně rád, protože já ty příběhy taky nějakým způsobem pro nás dekonstruuju, když to řeknu tímhletím zvláštním slovem, protože je rozebereš trošku z jiného pohledu a najednou se ty věci jeví jako jinak. A tady jako Saul vyzněl, OK, tak on ty emoce sice vybouchne, sice to jako řeší jednorázově, ale jako aspoň to nedrží v sobě. Když to David možná ty věci držel v sobě a pak jako se z toho musel vypsat a muselo to být dlouhý jako zpívání na harfu a podobně, tak jako to bylo zvláštní, ale vlastně zajímavý pohled a úhel pohledu, že vlastně nemusíme věci přijímat jenom tak, jak je známe, ale možná přemýšlet i na nějakýma kontextama a hledat v tom i tyhle ty zvláštnosti. A to bylo pro mě takový jako aha moment, který mě zvláštně leží pořád v hlavě, takže doporučuju, když už teda, tak se koukněte na emoce, buď zdrav, zase žena nám to řekla hezky a řekla to zajímavě, protože ona byla zastáncem toho, tak nemusíme tady glorifikovat jenom Davida, ale pojďme se podívat i na jaké jako třeba slabé stránky.
3: No jo, Tome, ty jsi to tam jako potom akcentoval. Já teda moc nesouhlasím, jako jo. Já pořád jako vidím toho Davida, jako toho jako kladěse,
2: Ale
3: který
2: přečti si
3: nakonec.
2: knížku Radikální otevřenost od Kim Scottové, jo? A
3: Jo.
2: to je přesně o tom, že vlastně ten výbuch té agrese je někdy lepší a zdravější než taková ta rádoby,
4: Hodnost jako a
2: no, takové to
4: nechtění.
2: hodné empatie. Jo, empatie, nejsem proti empatii, ale někdy taková ta až manipulativní empatie vlastně je toxická. Takže Kim Scottová, radikální otevřenost. Pojďme do
3: Jo, tak
2: toho.
3: já přece nebudu mrskat kopím, ne, po Davidovi,
2: Ne,
3: jako.
2: ne, samozřejmě.
4: Ne, tak samozřejmě
3: Hele,
4: neobhajujeme ten skutek.
3: muzikoterapie, on prostě tam
2: Ano.
3: hraje, sladký Davidek,
2: Ano,
3: jo, a
2: ano.
3: on prostě
2: Vyber
3: po něm
2: život.
3: hodí kopím, jako.
2: Jo, jo, jo. Ne,
3: Pravda.
4: ale jako ten princip, bavíme se spíš o principu, ne o tom, že obhajujeme ten
2: Ne,
4: konkrétní skutek, bavíme
2: jasně.
4: se o principu výbuchu a možná nějakého držení si emocí a to si myslím, že bylo zajímavé a ten, na ten příklad jako není zneužití zcela velké
2: No,
4: nebo
3: jasně.
4: úplně jako špatné.
3: Jo, super.
4: A
3: Takže
4: Tome, naposled ty.
3: Tome.
2: Tak jo, já myslím, že čas se pomalu blíží ke konci, ale za mě Marek Orkovácha, už tady ho někdo zmínil sice, ale já ho zmíním znova. Měl jsem šanci s ním taky mluvit i osobně párkrát během té akce, co měli v Ostravě a tak. A prostě pozitivně naladěný člověk, milý, a mě fascinuje, jakým způsobem sype ty citáty z rukávu, jakože nic, jo, jako prostě no ten a ten řekl tohle a tohle a má to najeté neskutečným způsobem a to je vzácné. Možná pro některé ta jeho přednáška, která mimochodem se tady pravděpodobně dostane během podzimu z té akce, tak vlastně pro některé to bylo moc obsáhlé, moc doširoka a tak, ale myslím si, že se to našlo své místo a pro mě spíš, jako bych zmínil tu osobnost, než vyloženě to téma. Ale to téma umění žasnost nás taky provázelo vlastně celým květnem a bylo to fajn. Aha, momenty a tak dále. Dobrá, díky všem za krásné příspěvky. Máme tam ještě pár témat, které jsme nerozebrali, nebo respektive nezmínili. A my se posouváme do speciálu a teď přijdou ty pikantnosti. Tak se mějte krásně a uslyšíme se zase
3: A
2: po prázdninách.
3: hezké léto
4: Mějte
3: přejeme.
4: krásné léto.
1: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
0: Následujících 9 týdnů bude patřit reprízám. Od příštího pondělí se můžete těšit na připomenutí seriálu Ježíšových výroků Já jsem. V premiéře v pondělí v 11 hodin a 15 minut.

Posloucháte sobotní vysílání na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Posloucháte vysílání, které pro vás připravujeme na každý den, 7 dní v týdnu, 24 hodin a jsme vděční, že můžeme. Děkujeme vám všem, kteří nám to umožňujete svými dary, svojí podporou, ať už finanční nebo modlitební. Děkujeme.

dolí, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může načerpat.

0: pro tvé a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě.

0: Prázdniny jsou v plném proudu.
1: A také čas dovolených.
0: I na Rádiu 7. V letním období vám proto nabízíme reprízy některých odvysílaných pořadů.
1: A v září se můžete těšit na nová témata, nové pořady, nové hosty. Na Rádiu 7.

0: Manželský svět. Dva světy, které se spojily v manželství Jiřího a Petry Baldových, hostů dnešního Fortepiana. Od mikrofonu zdraví také Lenka Malinová a vítám své dnešní hosty. Vítejte.
1: Krásné žhavé dopoledne.
2: Také zdravím, hezké dopoledne.
0: Možná bychom mohli osvětlit hned na začátku, když říkám Morava a severní Čechy, co to znamená a odkud jste přijeli.
1: Tak my jsme oba dva přijeli ze severních Čech, nicméně já pocházím odsud, blízko Brna, z Moravy a je to stále moje srdcová záležitost a moje srdcové místo.
0: Vy jste přijeli už dřív, abyste se trošku aklimatizovali a vyhnuli možným dopravním komplikacím. Přijeli už jste včera, je tak, Jirko?
2: Je to tak, přijeli jsme včera, ale vlastně to vůbec neznamená, že bychom se vyhli nějakým komplikacím.
0: Ano, ano, ano. Je to tak. My si dneska budeme povídat o vašem manželství, o vašem životě. Jaký byl, než tam vstoupil Pán Bůh, jak se proměnil a jak vám pomáhá, nebo co to znamená v tom vašem dalším životě, který žijete až doteď. Bůh chtěl, že jste se potkali poprvé v Brně snad, za zvláštních okolností?
2: Ano, je to tak. Potkali jsme se v Brně, kde já jsem na výstavišti brněnském pro nějakou firmu s naším divadlem tvořil nějakou reklamní záležitost. Chodili jsme tam na chůdách a moje současná žena... tehdy tedy ještě neznámý člověk. Na tom výstavišti byla také a byla tam v nějakém stánku zase pro nějakou jinou firmu, kteří nabízeli nějaké doplňky stravy, jestli si to ještě správně dobře pamatuju. A vlastně ten společný první úplně prvek byl ten, že moje žena je vyšší než já, má zhruba asi 183 cm a já mám takových 178, takže jsem jakoby menší. Jenomže na těch chůdách jsem byl o hlavu, možná o dvě hlavy větší než ona. A to jí zaujalo. Nevím teda, jestli měla nějakou jako... jestli jí nedošlo, že jsem na chůdách, to je taky možný, ale každopádně to byl ten první důvod toho jakoby očního kontaktu i té komunikace, která tam jakoby z toho vzešla.
0: No, ono to mělo svůj význam, že, Petro?
1: Já bych to ráda doplnila, protože na začátek bych ráda řekla, že v tu dobu jsme byli oba nevěřící. A já jsem se tehdy věnovala ezoterice a můj tehdejší ezoterický guru mi říká, jednou potkáte muže, který bude vyšší než vy a bude v davu lidí a podívá se na vás a řekne si, tak tu si jednou vezmu za ženu. A já jsem tam tehdy v tom davu potkala toho muže, který byl vyšší než já, a dal mi vizitku a na ní bylo napsáno ředitel divadla. Mě zablikali dolary v očích a bylo jasné, že to je pro mě zajímavý muž.
0: A proběhlo tam to, že jsi řekl tuhle, já si vezmu?
2: Přesně tahle ta věta padla z mých úst, a možná to nebylo z mých úst, ale byla řečená nahlas mnou, ale neuvědomuju si vlastně tu chvíli, kdy to přišlo jako myšlenka. Já jsem to jenom, jestli znáte ten pocit, já jsem se vrátil do té naší backstage po tom prvním setkání, po tom prvním i komunikačním nějakým kontaktu a říkám, ty tam jako vysoká holka, si asi vezmu za ženu. Jen tak jsem to prostě to přišlo, jsem to řekl. No a tak se to vlastně nakonec jako celý i stalo. No.
0: Mm-hmm. Tak my už jsme se trošku dostali do toho vašeho světa, z toho je slyšet, že Jirka je člověk znalý divadelního světa, pohybuješ se v tom, nebo pohyboval ses, teď už možná tolik ne, hodně dlouho.
2: Pohyboval jsem se v tom hodně dlouho, asi by se to nedalo říct, jako my jsme vždycky dělali divadlo pro děti, ne pro dospělí, tím nechci jakoby to, co jsme dělali, nějak jako srážet, nebo bavilo nás to, baví nás to, občas se ještě vyskytne taková věc, že se k něčemu nachomejtnu, ale s tím covidem naším nešťastným tady, nebo nejenom naším, ale všeobecně nešťastnou událostí, ta moje skupinka vysokoškoláků, se kterýma jsem to provozoval x let, tak se vlastně rozprchla do světa a já už jsem to vzhledem k věku a vzhledem k druhé firmě, kterou mám, tak jsem to jakoby nejprve trochu duchovně opustil a pak jakoby komplexně, protože už není tolik energie na dvě věci sedět na dvou židlích a dělat, já jsem ještě takový jako maximalista, že já nerad dělám věci nedobře nebo špatně nějak jako v mých očích. Takže to by v podstatě to tak nějak vyčpělo a jsem za to vlastně jakoby rád, když mě teď někdo osloví a řekne, že chce něco moderovat, tak jsem nadšenej a je mi jedno, že mi za to zaplatí jenom půlku z toho, co bych si normálně řekl a tak. Takže a děje se to dvakrát, třikrát do roka a mě to vlastně
0: takže
2: vyhovuje.
0: Je to příjemné zpestření.
2: Určitě, to je to takový to, co, tak jsme vlastně začali. Začali jsme blbnout na ulici, vymýšlet různý jakoby kravinky pro děcka a pro lidi na ulici, improvizace s lidma, s dětma a bylo to zadarmo a bylo to pro potěšení a k tomu jsem se vlastně po 25 letech jakoby vrátil, že to můžu tímhle způsobem občas zažívat znovu a opět víceméně zadarmo, takže takový kruh se jakoby uzavřel nebo uzavírá.
0: Petro, mít doma herce, který vymýšlí blbinky pro děti. Je to fajn?
1: Je to fajn, my když jsme sem včera jeli a měli jsme spolu v autě 4 hodiny, to doporučuji všem posluchačům si dát se svým partnerem nějakou cestu, kde nemůžete z toho prostředku dopravního utéct a nemáte vlastně jinou variantu, než se domluvit. Tak jsme vzpomínali na spoustu situací, které jsme zažili a spoustu důvodů, proč to naše manželství vydrželo. Já jenom, jak tady Jiří vlastně popisoval, tak pro mě to ze začátku bylo velmi náročné, protože to řemeslo se pojí s velkýma emocema. A pro mě je to neznámý svět, nebo byl to pro mě neznámý svět. Já jsem grafař, tabulkář, číslař, manažer, organizátor.
0: To je spojení.
1: A Jiří občas říká, že když si neudělám jednu tabulku a jeden graf jednou za den, tak jsem z toho celá nesvá. Takže to naše manželství stále je opravdu velká výzva, ale k tomu se určitě dostaneme.
0: Dnes určitě to bude slyšet a trošku je škoda, že to není aj vidět, že tady bude legrace, protože já jsem nazvala to naše povídání Ať si velký nebo malý. To bylo právě kvůli tomu, že je mezi vámi výškový, ale i jiný rozdíl. O tom si budeme povídat, že když pán Bůh nějakým způsobem rozhodne, že se dva lidi potkají a spojí ty své životy, tak k tomu má nějaký důvod a má i smysl tedy pro humor, že?
1: Já někdy s oblibou říkám, že Bůh se chce v nebi bavit a proto mě a Jiří ho dal dohromady. A Jiří k tomu vždycky doplňuje, že se občas opravdu musí popadat za břicho, takže...
2: Ne, že bych o tom byl jako přesvědčen, to se takhle jako říct nedá, já jsem to skutečně viděl. Já jsem viděl obraz toho, jak se Bůh, nechci říct jako řechtá nebo chechtá, nad některýma situacema, který jako jsem zažil nebo zažíváme společně s manželkou nebo s dětma nebo vůbec jako takový ten situační neuvěřitelný věci, které se jako můžou odehrát, které nevymyslíte. Jakoby. A zažil jsem to víckrát, že jsem mě v tu chvíli prolítla hlavou, ta říká, ty se tam chechtáš, vy, to je prostě, to je neuvěřitelný, jako nevymyslíte některé věci.
0: No, ovšem, bylo období, kdy vám moc do smíchu nebylo, že Petro, že jste se potkali v době, kdy zrovna jako to nebylo moc jako k úsměvu.
1: Je to tak, ty naše manželské peripetie byly dlouhé, kdy já jsem vlastně s bratrem koupila firmu na Moravě a s Jiřím jsme se tenkrát rozhodli, a to jsme byli ještě nevěřící oba, že se tam s klukama přestěhujeme, aby jsme tu firmu postavili a dali dohromady. A já jsem si tehdy myslela, že to je vlastně v pořádku, že stále tu rodinu máme a že na tom vlastně není nic špatného. A teď s odstupem času vidím, že to bylo velmi špatné, protože ta rodina se rozpadala. A jednu z prvních věcí, kterou mi Bůh řekl, když jsem uvěřila, tak bylo, já chci, abyste byli jako rodina pohromadě.
0: Mm-hmm. Tak to je docela závažná věc, ale ještě je nutno říct, že jsi měla za sebou jedno rozpadlé manželství, takže možná to není snadné začínat znova po druhé.
1: Mm. Já jsem si myslela, že už se nikdy nevdám a ani jsem vlastně nechtěla. A co bylo velmi zajímavé, tak po těch zkušenostech, když už máte zkušenosti z prvního manželství, tak jste až lehce paranoidní. Takže se díváte, jak se chová maminka vašeho nastávajícího, jak se k ní chová její manžel, co byste chtěli, co byste nechtěli, nebo já alespoň taková jsem. A já jsem si vytyčila takové 3 body, že pokud jednou se vdám, tak všechny ty 3 body ten můj nastávající muž musí mít. A co je velmi zajímavé, tak na prvním místě bylo, že musí mít vztah k duchovním věcem. Velmi blízký vztah k duchovním věcem.
0: Už tehdy jsi to tak měla, ten žebříček.
1: Ano. Ano, ano. To se nakonec vlastně povedlo, byť oba dva jsme měli vztah k ezoterickým duchovním věcem a ne k Bohu, ale byla to jedna z prvních věcí, které jsem se nejdřív všimla.
0: Co ty jsi měl za sebou, Jirko, když jste se potkali?
2: Tak já jsem za sebou určitě neměl žádný předchozí manželství, měl jsem za sebou možná desítku nějakých vztahů, které některé byly dlouho déle trvající, některé byly takový jako velmi nočně intenzivní a to je asi tak jako víc to nebylo. A takže pro mě jako takový to, co teď řekla vlastně moje žena, tak já jsem začal objevovat až vlastně někdy ve 33 letech to, jak se chová její maminka a že by to mohlo mít nějaký vliv jako na ní. A mě to vlastně jako do té doby mě to vlastně jakoby nezajímalo. Jako, ne, že by mě nezajímaly vztahy, ne, že by mě nezajímaly ženy, to vůbec ne, ale nešel jsem do toho jakoby tak do hloubky. Měl jsem cosi důležitějšího prostě, co mě bavilo a co mě naplňovalo.
0: A co ten zájem o duchovní věci? Proč jste se zajímali o duchovní svět?
1: Já jsem vždycky věřila takhle, já to řeknu jinak. Teď zpětně, když se dívám do svého života, tak vím, že Duch Svatý ke mně promlouval už když jsem byla na základní škole. Já jsem tehdy nevěděla, že to je Duch Svatý. Já jsem si tehdy myslela, že to je šestý smysl. A stávaly se mi situace, kdy spolužáci za mnou chodili a chtěli prostě s něčím poradit a chtěli, abych jim řekla, jakoby prorokovala nebo ukázala ty věci dopředu. A pamatuju si, že moje babička se za mě vždycky modlila. A byla to taková ta modlitba andělíčku, můj strážníčku, ale moje prababička byla silně věřící, byla katolička a já jsem přesvědčená o tom, že se modlila za svoji rodinu. Jsem přesvědčená o tom, že se modlila za svoje děti a i za nás a tak Bůh to přeskočil ob dvě generace a povolal si mě a moji rodinu.
0: Takže tam byl ten zájem o to duchovno, ale nevěděla si vlastně,
1: ano. A v tom,
0: jaká je ta cesta správná.
1: Ano, a v dnešním světě je jednodušší sáhnout po ezoterice, než sáhnout po Bohu. Protože ezoterické obchody a karty a všechno máte na každém rohu, je to i v televizi, ale Bůh není na první dobrou tak dostupný. Nicméně, on má svoje cesty a on si počkal a on si mě našel.
0: Jirko, když se pohyboval v takovém tom světě těch kejklířů a divadelním světě, možná tady ten umělecký svět, když to tak řeknu, má blízko k těm duchovním oblastem. Není to tak? Proč ty se zajímal o duchovní svět?
2: Úplně nevím, jestli to je tou profesí, nebo tou prací, nebo já všeobecně odmala hrozně rád tvořím. A víceméně jako fantazie je věc, která je u mě, bych řekl, jako kapacitně možná úplně neomezená. Teď už to je slabší, ale bývalo to silnější a dokázal jsem se jako představivostí a věcma a příběhama třeba i vymýšlíma, který vymýšlí člověk třeba ve vlastní hlavě, jakoby se do toho ponořit jako poměrně jako časově, dlouhodobě i jako intenzitou. A nešlo mi prostě jakoby furt jako na rozum, nikdo mi vlastně neodpovídal na moje otázky toho, jako co jsme, proč jsme tady, co je smyslem jako toho života a tak. A stejně jako Petra, já jsem někdy ve 20 letech, myslím 19-20 mi bylo, když jsem dneska zpětně tomu můžu říct, tak že jsem vlastně poprvé slyšel jakoby boží hlas, který mi cosi říkal, já jsem tomu nerozuměl. A od té doby jsem se potom jakoby pídil informačně. Ono, pak mi kdosi daleko později řekl, že vlastně k Bohu nebo k víře můžeš přijít jakoby dvěma cestama. Buď to se k ním jakoby logicky dopracuješ, jakoby že tím hledáním, čtením a povídáním si s lidma, který k tomu mají nějak blízko, to nakonec jako se cvakne, anebo to najdeš jako poklad v poli. Tak já jsem ten první případ. Mm-hmm. Jo, já jsem prostě šel po té informaci,
0: přemýšlel, hledal,
2: ptal a Bůh mi dal do cesty pastora, kterýho jsem zaměstnal, vlastně ve svojí práci, jakoby kdy jsem měl pod palcem určitý kulturní dům, který jsem si pronajal jakoby to v tom městě a nějak jsem tam provozoval pro ně kulturu. A jeho cesty a jeho stezky ho dovedly od toho pastorství v podstatě směrem vlastně jako jinam dolů ke mně. A díky němu vlastně jsem jako nakonec jako uvěřil, tam byly ty poslední chvíle, kdy už mi to prostě jednou takhle kránu celý seplo a bylo to jasný.
0: Všechno se to spojilo. A bylo to.
2: A bylo to.
0: A bylo to. Pán Bůh má speciální cestičky k lidskému srdci. Jaká byla ta cestička k tomu tvému srdci? Taky ti to někdo řekl? Někoho si potkala?
1: Bylo to velmi zvláštní a teď vlastně zpětně, když si to celý promítám, tak žasnu nad tím, jak je Bůh neuvěřitelný a jak to měl do detailu připravený. Já jsem, jak jsem již říkala, byla na Moravě se svýma dvouma synama a tomu mladšímu bylo něco lehce pod 2 roky. A protože jsem řídila firmu, tak jsem potřebovala ho někam v uvozovkách udat a školka na něho byla ještě moc, tak jsem hledala, kde by mi ho hlídali. A pamatuju si, tenkrát jsem byla u kamarádky v Ivanovicích na Hané a on říkal, pojď, tak si to vygooglíme. A tak googlila, kde ve Vyškově by se prostě dalo najít hlídání. A našla 2 místa. A já jsem si říkala, že vyzkouším 2 a vyberu si to, které je lepší. No a to jedno z nich bylo v církvi, kdy vlastně jedna sestra hlídala děti. A já každý den, jak jsem tam chodila se synem, tak tam byl stoleček a tam byly všechny křesťanské věci, byly tam Bible. A já jsem si říkala, no tak jsem vysokoškolsky vzdělaný člověk, tak bych si Bibli mohla přece přečíst, ne? A tak jsem si začala brát nejdřív ty lehké letáčky, potom jsem se začala ptát sestry Míši a pamatuju si, že to, co mě zaujalo, bylo, jaký pokoj ona má v srdci. Jak ona se chová k těm dětem a v jakým vlastně stavu já si toho syna vyzvedávám, jak on je vlastně pokojný a jak on je klidný. No a takhle postupně jsem hledala. Pamatuju si, že jsem četla a pořád jsem měla pocit, že mi něco jako protéká mezi prsty. A jezdila jsem, vytahovala jsem si svoje deníky a chodila jsem po pokoji jak tygr v kleci, který něco hledá. A pak jsem si jednou pustila nějaký křesťanský film, protože v té církvi byl bratr, který půjčoval na CDčkách, tedy ještě křesťanské filmy. A tehdy jsem úplně uslyšela Boží hlas, který mi řekl, konečně ti to došlo. A já úplně, jako když si sednete do kina a nasadíte 3D brýle, a z toho 2D světa se vám stane 3D svět, tak já jsem úplně jako kdybych otevřela oči a řekla si, wow, tak takhle to je. Tak kolik lidí si Bůh použil k tomu, aby mě dostal až k jeho poznání.
0: Tak za chvilku budeme pokračovat, necháme posluchače trošku v napětí, aby se dozvěděli, co si uviděla v tom novém světě, do kterého si vstoupila a co uviděl Jiří a co to udělalo s vaším manželstvím.

0: Na Rádiu 7 v pořadu Fortepiano u mikrofonu mám manžele Jiřího a Petru Baldovi a povídáme si o jejich životě, jak jinak, vždycky to v tomto pořadu tak to je. A dnes tedy jsme uprostřed toho vašeho příběhu, kdy jste se poznali ještě jako nevěřící, ale už jste hodně hledali, už jste vlastně řekli i něco k tomu momentu, kdy vám to takzvaně docvaklo a otevřeli jste svůj život Pánu Bohu. Ovšem, vy jste se brali jako nevěřící.
1: Ano.
0: A svatbu jste chtěli mít před Bohem. To asi souvisí s tím vaším hledáním a s tím, že jste brali za důležité nějaký ten duchovní svět, že jste věřili, že existuje.
2: No, jestli k tomu můžu já něco říct, tak já jsem si nikdy ani, a to jsem ještě neměl vůbec plánu, že bych se jako ženil, ale věděl jsem, že když to jednou jako bude, tak že to rozhodně nebude na úřadě před nějakým člověkem, který nezná mě a já neznám jeho. Takže nějakou zase další asi boží shodou okolností jsem znal jednu slečnu, nebo no slečnu v té době, která byla farářkou, husitskou farářkou. A když přišla tady ta chvíle, když jsme se jako rozhodli, že se vezmeme, tak to byl můj první telefonát. Říkám, jestli to jde. Já jsem nevěděl, jestli to jde, aby oddala nevěřící lidi. A ona říkala, jo, to jde, akorát se vás zeptám na pár věcí, aby jsme si to jako ujasnili, co. No a slovo dalo slovo a asi za měsíc od tohohle rozhovoru jsme měli normálně svatbu venku. Venku teda jsme chtěli, ale ono to nešlo, protože pršelo hrozně. Takže Bůh byl v dešti před námi. A udělali jsme to teda uvnitř nějakého zámku, někde v Krupce, na Hrádku, nebo nevím, se tam přesně jako jmenuje už. A myslím si, že to jako, bylo to jako fajn říkat ten slib jakoby tomu druhému jen tak jako fakt jako live. Měl by si to možná asi fakt každý vyzkoušet.
0: Petr, jaký to bylo pro tebe mít život, mít svatbu takhle jakože před Bohem? Já si to nedovedu představit. Člověk, který nevěří v Boha víceméně a chce mít svatbu před Bohem.
1: Já jsem vlastně zažila jednu na úřadě a to pro mě teda bylo velmi traumatizující. Velmi traumatizující, protože to bylo přesně tak, jak říkal Jiří, ještě s těma básničkama všema.
0: S básničkama, ano.
1: Já jsem je nechtěla, když můj manžel si to prosadil, všichni tam plakali. A když Jiří přišel s tou myšlenkou, tak já říkám, wow, to je super, protože před Bohem je to úplně něco jiného, než před úředníkem a jeho asistentkou. Pro mě to mělo tehdy úplně jinou váhu a věděla jsem, že když Bohu řeknu, že to je na dosmrti a navždycky, takže to tak prostě bude, že tam není jiná možnost. Takže pro mě to mělo tuhle obrovskou sílu.
2: A vlastně už se těžko dá mluvit o tom, že v tuhle chvíli jsme byli nevěřící. Byli jsme možná nevěřící možná v tom pravým slova smyslu, když dnes víme, co to všechno obsahuje a co to znamená. Ale myslím si, že v tom srdci a v tom jako v člověku samotným už dávno byl.
1: Já možná ještě jenom, než budeme pokračovat, tak já, když jsem vlastně s Jiřím byla poprvé na rande, tak výsledkem toho rande bylo, že jsem zaklapla dveře svého auta za ním a udělala jsem, tak tohodle pána už nikdy v životě neuvidím. Takže i v tomhle kontextu vlastně, jak to Bůh celý vedl úplně vlastně neuvěřitelně, já vlastně jsem nechápala, proč jsem mu na další rande kývla, doteď to nevím, tak v celém tom kontextu prostě já jsem Boha viděla.
2: Vidíte, vlastně to, co Petra teďko popisuje, já jsem se snažil být okouzlující.
1: Pro mě to bylo odstrašující.
0: A ty jsi to nevnímal, že co to tady mám za dámu?
2: Ne, já jsem jakoby se snažil být vtipnej, veselej, poutavej, že jsem mi vyprávěl všechny ty různé věci, které v tom divadle děláme, zažíváme ty legrace, jak vymýšlíme ty scénáře a tohle. Mě nenapadlo, že jí to nebude vůbec zajímat.
1: A já jsem si říkala, ten je strašný, ten jenom mluví a jenom
0: o sobě. Mluví o sobě.
1: A ještě mě nechal hodinu čekat, než přijel.
2: Já jsem nemohl najít v Praze kotvu. Ten obchodák. Jako.
0: Přinesl aspoň květinu?
1: Ne.
0: Taky ne. Takže není čeho se chytit.
1: Přesně tak.
0: Jak slyšíte, tak veselé manželství mají moji dnešní hosté Jirka a Petra. Co se změnilo ve vašem životě? Určitě se toho změnilo mnoho po té, co jste tam pustili Pána Boha. Mohli bychom si tady citovat různá biblická místa o provázku, který má ty tři prameny, jak to drží pohromadě, když je uprostřed Pán Bůh, a máte s tím velké zkušenosti určitě, že to drží pohromady díky tomu, že je uprostřed Pán Bůh. Je tak, Petro?
1: Je to tak, my jsme si to rozdiskutovali včera v autě, takže nevím, za který konec provázku to mám úplně uchytit. Nicméně, tak jak jsem říkala tu první větu, kterou mi Bůh řekl, že chce, aby jsme byli jako rodina pohromadě, tak pak se to vlastně všechno začalo skládat. A já jsem si tehdy myslela, že jsem vlastně dokonala. Já, že nemám žádný hřích, že nedělám nic špatně, že je vlastně všechno v pořádku.
0: Taky jsem to tak měla.
1: No.
0: Kdysi.
1: A pak můj tehdejší pastor při přípravě ke křtu vytáhl takový papíry a tam to bylo všechno napsané. Já jsem si říkala, tohle je taky hřích a tohle je taky špatně. A pak jsem vlastně zjistila, že toho je víc než dost. A na tu tvoji otázku, to, co mě vždycky v našem manželství zachránilo, když mě osobně bylo nejhůř, bylo vědomí toho, že uprostřed nás je jeden Bůh, ten stejnej, a že Jiří má Ducha Svatého, takže když já mu to nedokážu vysvětlit, tak můžu poprosit. Tehdy jsem si ještě před těma x rokama naivně myslela, že já když řeknu Duchu Svatý, změní Jiřího, takže Duch Svatý přijde a změní Jiřího, pak jsem pochopila, že musím začít u sebe. Ale máme prostě jednoho Boha a ten je uprostřed nás, máme jednoho Ducha Svatého a na tom prostě to vždycky stavím. Já na to na tom vždycky stavím.
2: Já k tomu musím říct, že to nefunguje ani obráceně. Já jsem zkusil i tu obrácenou variantu, že jsem zkusil změnit sebe, aby to změnilo jí. A taky to bylo marný. Takže vlastně ten výsledek z toho je ten, že jsme se asi díky Bohu, když bych to měl říct v nějaký jako jednoduchý větě, že jsme se díky Bohu zůstali jsme spolu, ale přesto jsme každý jiný. Naučili jsme se žít mimo, nebo v nějakých mantinelech, jako když prostě teče nějaká řeka, a když se chcete bouchat o ty břehy tím kajakem, tak klidně jako můžete. Ale můžete jet i po prostředku. Chce to jenom vynechat některá témata, chce to jenom zbytečně nevylítnout jako čert z krabičky a uvědomit si, že prostě žena je úplně jiný tvor než muž. A ne vždycky to ustojíte, a to platí, myslím, obráceně, že si to v tu chvíli dokážete jako uvědomit a zachováte se podle toho. Někdy to nejde.
0: Někdy to nejde. Jak dlouho vám to trvalo tedy, jestli už to docvaklo, kdy jste zjistili, že nezměníte ani sebe, ani toho druhého, že to není ta cesta?
1: Já mám ještě naději.
2: A toho jsem se bál.
0: Takže jo.
1: Jsme si to teď vyjasnili.
0: Takže ještě ani 20 let nestačilo.
2: Ne o to, že by nestačilo. Já si myslím, že už jako víme, my jsme si, my jsme to říkali v tom úvodním, když jsme říkali ta svá svědectví na to první nahrávání, ale přišli jsme na takovou metodu, kterou bych jako i rád poradil posluchačkám a posluchačům, manželům. Já ji musím akorát říct tak, aby byla jako snesitelná pro éter, protože my jsme si ji řekli poměrně jako tvrdším způsobem.
0: Expresivně
2: to říká, správné slovo, ano. Vždycky, když narazíme, jsme si řekli, jo, jako v klidu, když narazíme na něco, kde víme, že to nepůjde, že jdeme do té hádky a že tam je to místo, kde ani jeden z nás prostě není ochoten. Neprojdeme. Tak jsme si vždycky řekli, mlč, nebo nikam nepojedem. Jenom takovouhle hloupou větu.
0: I když jste třeba nebyli v autě.
2: Ne, normálně i doma.
0: Doma, mlč, nebo nikam nepojedem.
2: No.
1: A to nás vždycky zastaví.
2: A to nás zastavuje, myslím si, že se to stalo ještě teď nedávno, že jsme si museli jako někdo z nás řekl tuhle větu, protože ten druhý už šel zase do toho útoku znova, jakoby prostě proč ty, jako kdo tehdy, jak říkal Dušek, no když tvoje máma říkala, že jo, a tyhle ty jako různý, tak tam je prostě mlč, nebo nikam nepojedem. Víme, že se na tom nedomluvíme, tak to nechme. Protože, a to si myslím, že je jakoby takové jako to implantování toho Ježíše přímo do prostředka toho informačního, té neschody, jakoby, že on vlastně říká tu větu, aby my jsme se zastavili ve své emoci. Jako.
0: Tak to je dobrá rada. Doufám, že aspoň někteří z těch, kteří nás poslouchají, si ji vezmou k srdci a můžeme si každý nastavit nějaké svoje pravidlo. Já jsem znala jeden manželský pár, už to byli starší, no staří manželé, a ty zase, když se dostávali do nějaké takové situace, kdy už to napětí tak vzrůstalo, tak si dali pusu. A vždycky už věděli, že to znamená dost. A dost. Tak, když se bavíme o těch rozdílnostech a teď vstoupí Pán Bůh do života, což už samo o sobě přinese velkou změnu do života. A teď do toho ještě to manželství, teď do toho to vaše, to tvoje, Petro, podnikání, vlastně ale i Jirkovo, každý na jiném místě, tak to musela být docela bouřlivá doba.
1: Byla a nutno podotknout, že možná ještě jako lehce je, a že to netrvalo, že by to trvalo měsíc, dva nebo rok. Trvalo to delší dobu a já vždycky říkám, že boží time management mě neuspokojuje, protože já mám odlišný time management a já si představuji, že bude jako rychlejší v těch věcech, což tak není vždycky. Ale já jsem člověk, který když se rozhodne a když Bůh řekne, tak já prostě zatím jdu. A já jsem věděla, že to musím udělat, takže firma skončila, já jsem se odstěhovala, celý jsme to začali budovat, celý jsme to začali stavět znovu, následně vlastně uvěřil po mně Jiří, takže to nebyl, byli jsme jako ve velmi rychlém v ročním sledu, za to jsem teda Bohu velmi vděčná, protože jsem si jistá, že pokud bychom neuvěřili v Boha, tak bychom tady neseděli jako manželé. Asi bychom tady ani neseděli. Jo. Takže trvalo to a nebylo to jednoduché.
2: Tak já si myslím, že to nemá žádný manželský pár na té cestě jednoduché. Je tam potřeba spousta prvků, které se musí nějak odkrýt, musí se nějak zpracovat a musí tam zůstat ta touha prostě s tím člověkem sdílet prostě jak dobré, tak i to špatné. To, že člověk uvěří v Pána Ježíše, z něj v ten moment neudělá úplně jinýho člověka. Trvá to, je to proces, který v určitých oblastech třeba u mě trval i několik let, než jsem, ne že bych ty věci nechápal, ne že bych ty věci neuměl pojmenovat a nevěděl, že je potřeba je jako odevzdat s tou smrtí jakoby toho těla, toho starého člověka, ale ono se to hezky říká, ale těžčej Bůh se to dělá.
0: Tak teď si dáme další písničku, můžeme popřemýšlet o tom, co jsme slyšeli a potom budeme pokračovat.
3: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz. Nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

0: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano. Pokračujeme v rozhovoru s Jiřím a Petrou Baldovými. Jiří Balda, co jsem se o tobě dočetla, jo, Jirko? Moderátor od hudebních, divadelních, pěveckých, tanečních a dalších výše specifikovaných vystoupení přes profesionální, technické i sociální zázemí. Osobitý doprovodný program nejen pro děti, ale i teenagery až po důchodce. Tak to je taková nabídka, která mi vyskočila u tvého jména. Takový je to tvůj muž, takhle osobitý doprovodný program určitě zabezpečoval a zabezpečuje i pro vaši rodinu. A my se teď bavíme o tom vašem životě trošku více do hloubky. Jak už jsem říkala na začátku, Morava a severní Čechy. To je docela daleko od sebe, takže když se dva tyhle světy spojí, tak to může být legrační, anebo někdy i výbušné, že Petro?
1: Ano. Já mám spoustu jako vtipných historií, které mi teď vytanou, nebo které mi teď vytanuly na mysli, proto jsem se teď tak jako odmlčela.
0: Poděl se.
1: Protože ta mentalita Morava versus severní Čechy, to bych
0: ano,
1: ještě ráda
0: ano,
1: doplnila.
0: To je specifické, ano.
1: Je zcela, ale zcela odlišná. Já vlastně pocházím z úrodné Hané a když jsem svým přátelům, rodině, kamarádům řekla, že se stěhuju do severních Čech, do kraje, který vykazuje všechna čísla v těch nejhorších a negativních prostě ukazatel, jsou prostě nejhorší, tak si všichni ťukali na čelo a pak si ještě ťukali po druhé, když jsem řekla, že mě tam volá Bůh. A ze začátku našeho manželského života a soužití spousta velmi konfliktních situací se odehrávala díky tady té vlastně odlišné mentalitě. Co se jak vaří? Co patří k čočce? Jí se k ní chleba nebo se k ní chleba nejí? Co to znamená rožní? Když řeknu vem šufan a nalij mi polívku, co vlastně jako pojířím chci? A neustále takové jako půtky, bych řekla, a i to sociologické rozložení toho obyvatelstva pro mě bylo vlastně velkým šokem. A pamatuju si, když nás Jiřího přátelé stěhovali, nevěřící, že jo, tak já jsem byla úplně vyřízená z toho, jak oni vynesou nahoru jeden koš, pak si jdou zakouřit, pak vynesou další koš a zase si jdou zakouřit. V mém okolí nikdy nikdo nekouřil na Moravě a my prostě děláme, dokud tu práci neuděláme a pak si jdeme dát oběd, tak já jsem tam pořád stepovala. Pořád se mi kontrolovala. Takže ta odlišnost, byť je to jedna republika, je tak diametrální, že u nás to způsobovalo dost konfliktu.
0: Tak to je Petřin svět a Jirkův svět.
2: No, já to vidím jako v podstatě jako obdobně a je paradoxní, že já tuhle tu jednu věc specifickou ohledně toho, že něco udělám, pak si jdu zakouřit a pak jdu zase něco dělat, tak Moraváci mezi tím teda jako nechodí na cigáro, což na severu Čech asi jakoby jo, ale oni chodí třeba na oběd nebo na kafe nebo si jen tak popovídat. Takže jdete, od 8 do 10 nosíte dřevo, takže se u toho spotíte úplně do totálna. Pak si jdete, převlíknete se, sednete si na terásku, vypijete si kafe, popovídáte si a pak jdete se znovu spotit v čistém oblečení, jo, znovu do té práce a pak ještě jedna pauza mezi tím, než se to celé jako dokončí. Jako, jo.
1: Já bych tady možná použila tu větu, nech toho nebo nikam nepojedeme.
2: No. Takže ten obraz, jako, jo, že se dá na něj koukat jakoby z obou úhlů a oba vlastně budou pravdivé.
0: Já si myslím, že takhle, když se na to díváme s humorem, můžeme se tomu zasmát, ale někdy můžou nastat velmi napjaté situace. Sama bych o tom mohla také hovořit, ale já nejsem hostem dnešního pořadu, protože já jsem ze severních Čech a můj muž je z Valašska.
1: Takže podobný příběh.
0: Také podobný příběh a úplně jiná mentalita, jiné způsoby. Ale když dva lidé se dají dohromady, tak si musí najít ty svoje způsoby, nastavit si svoje pravidla a svoje hodnoty. Jak jste v tomhle postupovali? Házeli jste si třeba korunou, anebo jste se domluvili, nebo jste se za to modlili spolu? Jak to probíhalo? Protože museli jste si určitě nějaká pravidla spolu říct?
2: Tak jedna věc je si nějaká pravidla spolu říct. A další věc je je akceptovat a nějak jako se jim podvolit. Myslím si, že v mnoha případech jsme udělali to A ale už jsme neudělali, nebo více asi já jsem neudělal to B. Já jsem takový nezřízený, neorganizovatelný, beztabulkový, bezscénářový typ, kdy já buď něco dělám jako dobře a vím, proč to dělám jako dobře a těžko se... Mě, kdybyste třeba chtěli naučit Excel, tak to mě rovnou můžete odvíct na frontu a nechat mě tam, protože to v životě nedokážu pochopit. Je to pro mě natolik jako bizární svět různých tabulek, sloupců, myšlenek, které nejsou vlastně bez těch papírů úplně jsou nepoužitelný. Ty lidi to nemají v těch hlavách srovnaný, protože to je srovnaný na tom papíře. A než si ten papír znovu strčí do té hlavy, aby si to tam srovnali, tak já už to mám hotový, tu práci. Nebo tu věc. Takže v tomhle, a to se samozřejmě tady ta letora se asi odráží i v tomhletom prostoru, o kterém teď mluví. Takže některé věci, které jsem i jako pojal já za vážné, aby byly mnou akceptovány nějaká pravidla, tak zase trvalo mi to nějakou dobu, některé věci, než jsem mi to přijal, že to vlastně jako, ale bylo to vlastně, že to jinak nejde. Tak jsem se tomu jako podvolil a pochopil jsem, že to tak jako je. Asi to byla nejvíc, to byla asi jakoby péče a starost o děti, protože když děláte práci, kterou jsem dělal a jezdíte ve 2 ráno v noci, v pátek i v sobotu domů, tak si v neděli v 10 nejdete hrát s dětma. Nejde to, prostě to nejde. A to zase na druhou stranu musela akceptovat moje žena, že po takovýchhlech jako 12-hodinových, jakoby intenzivních, emocionálně vypjatých, kdy bavíte prostě 500-600 lidí x hodin, tak asi to nepůjde.
0: Potřebuješ dobít baterky.
2: Potřebuje si člověk jako odpočívat. Navíc, jakoby, to je taky možná paradoxní, lidi by to neřekli, já jsem introvert, přestože jsem se živil takovouhle činností a prací, tak a introverti se vyznačují tím, že odpočívají sami. V klidu a jakoby v pokoji.
0: Tak. A máme tady problém. Just ne.
1: Já bych chtěla říct, že naše manželství je manželství dvou vůdčích osobností.
2: Až 3 možná někdy.
1: No teď už možná i 4, protože máme 2 syny. Rozhodně to není tak, že by jeden vedl nebo vládl a ten druhý se podřizoval. My vládneme oba dva. Každý v jiných věcech, každý v jiné oblasti. A o to je to vlastně těžší se domluvit. A co vždycky jako fungovalo, tak v těch vypjatých a konfliktních situacích, kdy jsme si museli vyjasňovat ty pravidla, tak Bůh si vždycky použil jednoho nebo druhýho. Ono tak vždycky je, že jeden, když nemůže a je slabý nebo je nemocný, tak ten druhý má tu sílu za ty dva. A častokrát v začátcích hodně Jiří přicházel a přišel se třeba omluvit a řekl, pojďme si to prostě spolu jako vyříkat. Já jsem byla ta zatvrzelá, teď je to zase třeba naopak, kdy zrovna konkrétně minulý týden se za ním přišla, pojď, chceš o tom mluvit, chceš prostě, pojďme si to vyjasnit. Takže ta komunikace je v tom jako velmi důležitá a to si myslím, že to je naše jako společná silná stránka, že mluvíme o těch věcech a hodně o nich mluvíme. Mluvíme o nich s humorem, protože Jiří, to je Jiřího jako bytostná součást humor, že humor je jako součástí naší rodiny. A co bych na tomhle místě jako chtěla říct a moc bych byla ráda, aby si to posluchači uvědomili i ve svých životech. Jsou to lidé, které máme kolem sebe. Jsou to lidé, které máme v církvi, protože když je nejhůř, tak Bůh třeba někoho vždycky povolá a zazvoní vám telefon a ten člověk se zeptá, jak se máš, co potřebuješ. A v tu chvíli vlastně vy máte možnost to celý vyklopit a ten druhý použije nějaký verš z Bible nebo použije nějakou radu a rázem je ta situace úplně jiná.
0: Pomůže to.
1: Ano. Pomůže. Takže jako lidé, které máte kolem sebe nebo které máme kolem sebe v církvi, jsou velmi důležití a klíčoví.
2: K tomu asi jako vůbec nemám co dodat, co se týče toho, tý pointy. Jenom jsem chtěl, jak Petra říkala, že já bez humoru vlastně neujdu ani do sámošky, takže já i v sámošce bavím lidi. Ale co jsem k tomu chtěl říct, tak to bylo to, že představte si, teď jako to, co vlastně Petra řekla, že jsme dva, jako, kteří jako vedou. Jako, teď jsme vedle sebe a že se jako musí... Tak představte si, že třeba vládnete a ono není komu. Jo? Děti vás neposlouchají, protože jste příliš demokrat nebo příliš svobodomyslný člověk, což jsme taky oba. Takže my jsme nevychovali děti bičem, a k tomu máme taky ještě jednu takovou příhodu, kterou musíme říct. A teď vlastně, teď si vlastně myslíte vy, nebo moje žena, že vlastně něco řídíte. A vůbec nic neřídíte. Jako, to je jenom vaše iluze, deziluze prostě obrovská, že jako vytváříte nějakou kostru něčemu a v té kostře nemáte ty lidi, jako bez těch lidí ta kostra nebude. Jo, takže takový jako určitě takový pocit deziluze, jakési marnosti tam určitě přicházel. Asi nemluvím jenom za sebe, kdy tohleto jakoby nastávalo, ale zase o to víc si myslím, že do toho mohl právě proniknout jak Bůh, tak humor. A ono někdy přicházeli spolu.
1: A ty jsi určitě chtěl zmínit nějakou vtipnou historku, protože
2: jo, o našich
1: Lenka
2: dětech.
1: Chtěla tak slyšet pojď. Nějakou konkrétní.
0: Řekni.
2: No, jedna konkrétní úplně, a ta se nedá, to nemohl nikdo zažít, jako nemohl. Máme dvě děti, dva kluky, jsou od sebe 20 měsíců. A když jim bylo tak, já nevím, kolik jim mohlo být, pět?
1: Tak nějak.
2: Pět, šest, takovýho něco. Tak jsme bydleli v pronájmu v takové vile, v obrovském bytě, asi 160 metrů čtverečních v přízemí, se zimní zahradou. A děti zlobějí, že jo, v tomhle věku jsou takový,
0: zvlášť
2: jako, že
0: kluci,
2: to
0: ano.
2: Je na vodítko, možná víme. Na paralyzér někdy.
0: Víme.
2: Tak jsem jednou také přišel domů, a už jsem byl, fakt jsem byl jako vyšťavený, ale jako ne jako unavený, já nevím, jestli to znáte ten pocit, když jste unavený tak, že si připadáte jako blázen, že jste vlastně uvolněný. Je to takový, nevím, jestli ten pocit no, jako
0: já
2: dokážu popsat.
0: Já říkám vláčný.
2: No. A teď oni tam lítali a to, a ta tam ječela, nevěděla, co s nima má dělat. To. A já jsem chytil takovou roli tady v tom stavu, a začal jsem být jako hustý otec, což jsem jako nikdy nebyl, protože, a oni to neznali, že jo. A jsem říkal, jestli to okamžitě nenecháte, tak vás seřežu páskem. A teď oni, jak se na chvíli to jako zastavilo. A pak zase jako oni říkali, tak ne, tak jsem to fakt udělal. Vyndal jsem si řemen z kalhot a začal jsem je potom bytě honit. No největší zábava na světě. Přijdu druhý den domů a ten starší říká, tati, budeš nás zase dneska třískat páskem? Já si říkal, no tak já nemám šanci vlastně vychovat své děti jako k něčemu. Co mám dělat, když zlobějí vlastně? Tak nereagují na dobrý slovo. Z pásku mají legraci, jestli nejsou po mně, teda nevím. Tak jako co s tím? Jako jo?
1: No, oni se potom ve finále smáli všichni tři. Protože to byla obrovská zábava chlapská, lítat po bytě s páskem. Já jsem jenom kluky požádala, aby to neříkali ve školce, že tatínek večer přijde domů a vytáhne pásek.
0: A honí je s páskem.
1: Aby nepřišla sociálka.
0: No a jak jste teda ty děti vychovávali?
2: Já myslím, že se stejně jako já vychovali sami.
0: Sami? Ne, to ne, určitě ne.
2: Tak už mlčím, no.
1: Ne. S tím já nesouhlasím. Myslím si, že dostali velkou péči od rodiny, myslím, jakým jako od prarodičů, od nás. Ne všechno, co já jsem si představovala, jak ta výchova bude vypadat, jaká já budu matka, jaké budou moje děti, tak vlastně nic z toho se nenaplnilo. A častokrát jsem měla pocity marnosti. Ale věřím tomu, že tu myšlenku, kterou mi Bůh dal vlastně na začátku, když mě k sobě přivedl, že chce, aby rodina byla pohromadě, tak věděl, proč to chtěl. Protože potřebuje, abychom sloužili jako rodina v církvi a potřebuje, abychom byli vidět jako rodina a jako silná rodina. I když to není někdy jednoduché, ale to ty znáš.
0: Jak se tedy projevuje, když je Bůh uprostřed v té vaší rodině? Prakticky, abychom na závěr se vrátili k tomu, když Bůh vstoupí do rodiny, tak i ty rozdílnosti se dají ustát.
1: Já bych možná třeba mě vytanula teď na mysle taková jako historka, kdy předtím, než náš starší syn uvěřil, tak jsme jeli na nějakou konferenci, já jsem chtěla, aby tam jel a on mi říká, mami, to je přece ale jasný, jako že Bůh je. Já vlastně nemám o tom nejmenších pochyb. Jo? Pak se to změnilo a teď vlastně vždycky, jako když kluci něco potřebují, tak oni vždycky přijdou, můžeš se za mě modlit? Pojďme se spolu modlit, pojď to se mnou probojovat. Tohle je prostě pro mě problém a já potřebuji, abyste v tom stáli se mnou a abyste bojovali se mnou. A vlastně i každá jako slečna, která k nám přichází a nechce, aby to vyznělo, že jich jsou jako stovky, jo, bavím se o jedné konkrétní, tak může vnímat, že my dokážeme jako rodina poskytnout to silné křesťanské zázemí, kdy se dokážeme vlastně jako společně modlit a dokážeme ustát spoustu věcí, protože jsme tým a protože jsme jedna rodina.
0: Že modlitba je důležitá, ano. Že zvete Pána Boha ano. do toho svého života, do těch konkrétních situací.
2: Já myslím, že určitě, možná to neděláme jako nějak tak, že si jako řekneme, teď je neděle a jdeme se všichni v 8 hodin večer jako modlit. Řekl bych, že si to jako možná užíváme každý, možná i sám, nebo ve dvou třeba, když je to něco hodně důležitýho pro někoho z nás, tak je to asi ne, že každý sám si ve svém koutku. Ale já tady na tu otázku vždycky, na tu první, kterou si vlastně položila, jak to vypadá, když jako je Bůh jako uprostřed jako vás. Jako, já vůbec nevím, jestli se to dá popsat slovama. Já to neumím. Já si myslím, že dokážu popsat jako

0: Sám od sebe jsem se začal usmívat a cítil jsem, jak ze mě úplně totálně spadla veškerá únava, veškerá tíha, veškeré věci. Přestaly mi chodit do hlavy jakýkoliv myšlenky a jsem tam tak stál, jak blázen s tím vozíkem uprostřed Albertu. A skoro jsem začal jakoby plakat, ale radostí jakoby toho, že cítím ten neopakovatelný pocit toho, když víte, že pán vedle vás stojí nebo že na vás mluví. To se nedá jako
1: To
0: říct,
1: se musí
0: jako,
1: zažít,
0: jak,
1: že?
0: ano, jak to, jak to, jak, jak to vypadá, když je Bůh uprostřed vás? To je otázka, na kterou musím říct tohle. Nemám žádný jiný
1: Takže
0: jako
1: možná je to dobrá tečka za naším povídáním.
0: Slova.
1: To se musí zažít.
0: Jo?
1: To se musí zažít. Do svého života nám dali nahlédnout dnes Jiří a Petra Baldovi. Náš pořad dnes skončil. Bylo by ještě co povídat. Třeba zase někdy jindy. Děkuji.
2: Děkujeme, mějte se.
0: Děkujeme, buďte s pánem.

Je krátce popolední, vstupujeme do druhé poloviny dnešního dne a na Rádiu 7, které posloucháte, vás zvu ke společné modlitbě. Děkujeme ti, Hospodine Bože náš, že jsi blízko a že můžeme k tobě kdykoliv přicházet. A tak k tobě pozvedám svoji naději, svůj hlas, svoje srdce a děkuji ti, že můžu. Že může každý člověk, že to je pro každého člověka, že ty nemáš své oblíbence, ale zveš nás k tomu, abychom k tobě přicházeli a navazovali s tebou kontakt, navazovali s tebou vztah. Děkujeme ti za to. Děkujeme ti, že se můžeme opírat o tvoje slovo, které máme v ruce, k dispozici kdykoliv a že ty říkáš, volej ke mně a já se ti ohlásím. Tak tě prosím, aby tuto zkušenost i dnešního dne mohlo zakusit mnoho lidí, třeba i prostřednictvím našeho vysílání. Amen. V následující hodince nás čeká další díl z letní série The Best of Pohovka 2022 až 2025.

0: Nezajímavé muziky i hlubokých rozhovorů. Vrátíme se na festival United 2025 k povídání s reperem Faith Childem a s Karolínou Vološinovou a Lídou Matuškovou.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítejte u dalšího dílu Pohovky na Rádiu 7. Dnes zavítáme na festival United, abychom se zaposlouchali do dle mého názoru inspirativního rozhovoru. Hostem bude Michael Oluwaseyi Ayo, a.k.a. Faith Child, rapper z Velké Británie. Provedu vás já, tedy Karolína Vološinová, a zdatně, obratně a vtipně přetlumočí Lína Matušková. Ať se vám dobře poslouchá nejen mluvené slovo, ale i skladby z alba Airborne. Po prvních dvou písních Take Off a Ricochet začne Faith Child rovnou vysvětlovat, proč si tak říká.
3: Sit back, relax. If there's anything we can do to make your flight a little more enjoyable, please don't hesitate.

0: Wow. Okay, this name relates to my birth story.
1: Tahle přezdívka se vztahuje k příběhu mého začátku života, k narození.
0: Do you want to hear the story?
1: Jsme ready na nějaký příběh?
0: Ah, dobře, děkujem. Ah, yes. So, when my mom was pregnant with me, she didn't want to have any more children.
1: Když moje maminka otěhotněla, čekala mě, tak to bylo v její fázi života, kdy nechtěla mít už děti.
0: So I was a mistake.
1: Takže já jsem byl omyl.
0: Děkujem. So she went to the So she went to the doctor to have a conversation.
1: A tak došla za doktorem, aby si s ním popovídala o té záležitosti.
0: Do you understand what I'm saying?
1: Je nám jasné, o čí jde?
0: There's some children around, so I'm being.
1: Yes. Jo, protože tady máme nějaký děti, tak se snažím naznačit, abychom my ostatní rozuměli. Yeah.
0: So when she spoke to the doctor, she said, I can't do it no more. It's too much pressure on my life.
1: Mluvila s doktorem a říkala mu, já tohle fakt nezvládnu, v mém životě už je příliš mnoho tlaku.
0: But God spoke to her for the first time.
1: Ale tehdy k ní Pán Bůh poprvé promluvil.
0: And he said, I want you to have this baby.
1: A vnímala, že jí říká, já chci, abys tohle dítě si nechala.
0: And she said, I'm a single mom.
1: A ona, já jsem svobodná matka.
0: Poverty.
1: Žiju v chudobě.
0: Domestic violence.
1: Prožívám domácí násilí.
0: Four children.
1: Už mám 4 děti.
0: How can I have another child?
1: Jak bych mohla zvládnout další miminko?
0: And God said, believe, have faith in me, and I will show you I am God.
1: A Pán Bůh jí na to řekl, věř mi, měj víru, faith, víru ve mně a já ti ukážu, že já jsem Bůh.
0: So I was a faith child.
1: Já jsem byl faith dítě, dítě víry.
0: So I use my story to inspire people.
1: A tenhle svůj příběh používám, abych lidi inspiroval.
0: People might tell you that you're a mistake like I was a mistake.
1: Můžete slyšet od lidí okolo, že jste jako omyl, stejně tak jako já jsem byl nedopatření, neplánovaný omyl.
0: But God never makes mistakes.
1: Ale Pán Bůh nikdy chyby nedělá.
0: And has a special plan for every single person here.
1: A má speciální plán pro každého, kdo tady teď je.
0: And many years later I'm in Setin having an amazing time.
1: A pak o spoustu let později jsem tady, mám se fantasticky s váma.
0: So that's the story behind my name.
1: Tohle je příběh, který souvisí s mojí přezdívkou, s mým jménem.
0: Děkujem.
2: To byl začátek tvojí cesty. Jaká byla cesta k hudbě a jaké bylo tvoje první vystoupení?
0: So I come from a church and youth group where they do all the things that young people like.
1: Já jsem chodil do mládeže, kde prostě byly věci, které mladí lidi mají rádi.
0: Music, poetry, drama.
1: Jelo to tam prostě hudba, básně, divadlo.
0: So we had a youth club and that's where we were taught how to make music.
1: A tak v rámci toho jsme měli jako vlastně skupinu, kde jsme se učili hudbu.
0: And people would invite us from one location to another location to another location.
1: Like the group already? A ta skupina, která vlastně z tohohle vznikla, tak nás zvali na různá místa.
0: And then I used to be in a group with four other musicians, other rappers.
1: Bylo nás pět, já a 4 další rapeři.
0: And then I went solo like Beyonce.
1: A pak jsem, okay. A pak jsem se vydal na solovou dráhu.
0: And
1: Beyonce.
0: I left all of them.
1: A odešel jsem.
0: And now I'm very happy to be in Czech Republic.
1: A teď teda jsem šťastný, že můžu být tady v České republice.
0: So that's how I started into music.
1: Takhle jsem začal s hudbou.
2: A měl jsi třeba v rodině nějaké zázemí? Měli jste muzikanty doma? Hráli jste na nějaké nástroje?
0: So I come from a very musical and art family.
1: Moje rodina je velmi hudební a vůbec umělecky zaměřená.
0: My big sister is a singer.
1: Moje starší segra je zpěvačka.
0: My second sister is a poet.
1: Druhá segra je básnířka.
0: My brother is a DJ.
1: Bracha je DJ.
0: And then my other sister is also a singer and choir director.
1: A moje další segra je zpěvačka a také vede sbor.
0: And then my mom studied a theater arts acting.
1: A moje mamka má vystudovaný divadelní umění.
0: So it's in all of my family.
1: Takže jo, v naší rodině to je.
2: Teď přečtu status, co sdílel Faith Child na Instagramu. a pochopíte, proč jsem měla v úvodu tu narážku na tu navigaci. Když cestujete s Bohem, málo kdy vás vede vyhlídkovou cestou. Někdy vás vezme na odbočku přes pouť a rychle zjistíte, že jeho vejs není váš vejs. Jeho cesty nejsou vaše cesty. To je začátek příběhu, který si teda sdílel na sociálních sítích, tak doufám, že nám to tady dopovíš. Co se tehdy stalo?
0: So you want me to explain that story? Okay, okay. I understand. Thank you. So, okay, I'm a Christian.
1: Takže rozběhneme se na to, takže začneme tady. Jsem křesťan.
0: Is anybody else here a Christian?
1: Ještě někdo tady je křesťan?
0: Oh, okay, so I'm with my family now. Okay,
1: takže
0: I understand.
1: To je moje rodina tady teď, jo?
0: Okay, I feel, okay, cool. So, sometimes, when you pray for a cake...
1: Někdy je to tak, že se modlíte a prosíte si o koláč nebo dokonce dort. Hmm.
0: God will not give you a cake.
1: Ale Pán Bůh vám nedá dort.
0: He will give you flour, eggs.
1: Dá vám mouku, vajíčka.
0: Eggs. What else do you put in cake?
1: Takže dávám mouku, dávám vajíčko a teď teda prosím vás, z čeho dalšího by se ještě dal udělat koláč nebo marzipán?
0: Marzipán, yeah. What else?
1: Sugar.
0: Milk, sugar, yes. So God will give us the ingredients.
1: Takže prosíme o dort, o koláč a Pán Bůh nám nedá, ale dá nám ty jednotlivé ingredience, které pro něj jsou potřeby.
0: To get to the end destination.
1: Proto, aby nás dostal k tomu cíli.
0: And the Bible says God's ways is not our ways.
1: A Bible říká, že Boží cesty nejsou naše cesty.
0: So he has a way to take us through a different journey to get to the end goal.
1: A opravdu Pán Bůh to takhle dělá, že ta jeho cesta vede možná úplně jinak, než si představujeme, ale ten cíl toho dosáhne.
0: But the longer the journey, the more you will learn.
1: Ale pravda je taková, že tím, že se ta cesta natáhne, čím delší ta cesta je, tím více se toho můžeme naučit.
0: So a smooth, a turbulent journey with God.
1: Taková turbulentní cesta s Bohem
0: is better than a smooth journey without him.
1: Je vážně lepší než pohodlná, jemná, ale bez Boha.
0: So always call on God to direct you.
1: Vždycky volejte k Pánu Bohu a říkejte si o instrukce, o směrování.
0: Děkujem.
2: Dík. Tohle se stalo, když Faith Child letěl na Slovensko, tak třikrát mu zrušili let, tak to je takový jako výstup, na co přišel během toho. I'm fly like BA, proud to be a Christian, born again, I'm BA. Check it, the kingdom holds weight, so you know we rap.

0: Pokolikáte si dnes v České republice a pokolikáte si na festivalu?
1: I have been to Czech Republic about 20 times.
2: Mám za sebou asi 20 cest do České republiky.
1: Prague, Karlovy Vary, Szczecin, many places. I've been to so many places.
2: Tolik míst, kromě těchto, které jsem jmenoval.
1: My favorite drink in the whole world is Kofola.
2: Můj nejoblíbenější nápoj na světě je Kofola.
1: However,
2: ovšem,
1: the best Kofola,
2: ale je taky nejlepší Kofola,
1: is from the tap.
2: Je točená.
1: Dobré?
2: Je to tak?
1: Yes, yes, yes, yes. So, I've been to Czech Republic like 20 times and I love it. Great people, great food, great culture.
2: Jo, jo, jo, je to tak, že v České republice, a já to tady miluju, prostě fantastický lidi, skvělé jídlo. Pití samozřejmě, Kofola.
0: Fejfe, ty jsi interpret, který získal několik ocenění. Například v kategorii Best Gospel Act si získal Mobo Award v roce 2015 a to je ocenění pro britské tvůrce s černovskými kořeny. Tvoje poslední album Airborne se vyšplhalo na žebříčku křesťanských a gospelových skladeb mezi top 5. Stoupneš si někdy před zrcadlo a pochválíš se? Řekneš si, jsem dobrý.
1: Never.
2: Jakože nikdy.
1: Well, sometimes.
2: Někdy.
1: And I will explain why.
2: A já vám vysvětlím, proč to tak je.
1: We all have amazing gifts and talents, things that we're very good at.
2: Všichni máme úžasnou dávku talentu a darů, každý.
1: But I understand that my gift and my talent comes only from God.
2: Ale když se na ně dívám, tak zároveň si uvědomuji, že pochází od Boha, že to, co mám, dostávám od něj.
1: So I never want to allow pride to get to my head for me to think it's my own strength and my own ability.
2: Já fakt bojuju o to, aby nikdy v mojí mysli nedostala místo pýcha, abych nezačal si myslet, že to mám ze svých vlastních schopností.
1: There's a verse in the Bible, Matthew 5 verse 16.
2: V Matouši v 5. kapitole v 16. verši.
1: Let your light so shine before others.
2: Tak ať svítí vaše světlo před lidmi.
1: They will see your good works.
2: Aby viděli vaše dobré skutky.
1: And glorify your Father in heaven.
2: A aby vzdali chválu Bohu v nebesích.
1: So anytime people praise us, anytime we shine, we always should give the glory back to God.
2: Takže když nás lidi chválí, jako v těch okamžicích, kdy zazáříme, pamatujme na to, že sláva patří Bohu.
1: So even tonight when you see me and the band on stage tonight having a great time.
2: Takže i dneska večer, až nás uvidíte na stage s celou mojí kapelou, a bude to super.
1: It's going to be amazing, but all the glory is going to go to God.
2: Jestli se vám to bude líbit, a bude to super, budeme si to užívat, ale pamatujme, že sláva z toho všeho patří Pánu Bohu.
1: So I'm always humbled and appreciative for every gift and every opportunity.
2: Já vážně vždycky s pokorou přicházím ke každému daru, který objevím, k příležitosti, která se přede mnou otevře.
0: Ty vedeš workshopy, mluvíš s mladými lidmi. O čem? O čem je motivuješ? Jsou to motivačně laděné workshopy, tak o čem to je?
1: My message is that there is a life where you can be forgiven.
2: Asi to nejdůležitější, co mám potřebu sdělit, že existuje život, ve kterém může panovat odpuštění.
1: And all your insecurities can be taken away.
2: Život, ve kterém všechny vaše nejistoty mohou zmizet.
1: And all your regrets can be taken away.
2: Všechny neodpuštění, všechny hořkosti mohou být z vašeho života vyčištěny.
1: And that God has a plan and a purpose for every single young person.
2: Motivace, slovo povzbuzení v tom, že Pán Bůh má dobrý plán pro každého z nás.
1: Every single person, young and old, has a hole in their heart.
2: Každý člověk, ať je mladý nebo starý, každý v sobě máme prostor, díru.
1: And we often try to use things to fill that hole.
2: A často se snažíme tuhle tu díru zaplnit věcmi.
1: Money,
2: penězi,
1: drugs,
2: drogami,
1: alkoholem, relationships,
2: vztahy.
1: But only God can satisfy and fill that hole.
2: Ale pravda je, že tuhle díru dokáže skutečně uspokojit, zaplnit jenom Bůh sám.
1: So the earlier we can introduce people to the power of the gospel.
2: A jsem přesvědčený, že čím dříve člověka můžeme jaksi konfrontovat s tou nádhernou pravdou evangelia.
1: The quicker they can come to know who God is and who they are in God.
2: Tak tím rychleji může mladý člověk přijít k tomu vědomí, kým je Bůh, kým je Ježíš a kým on, ten mladý člověk, je v Ježíši.
1: So that's the main message behind my workshops and everything that I do.
2: To je největší to nosné poselství za vším, co dělám, nejenom workshopy, na které se ptala.
0: Mně připadá, že tak, jak to vnímám, u mladých lidí se vytrácí trpělivost, schopnost u něčeho vydržet delší dobu, u nějaké činnosti a být soustředění na ní. To mě nebaví, to dělat nebudu. A tak to plní to svoje nitro něčím, co chtějí zkoušet, něco nového, možná se naučit, ale pak zleniví a konzumují, co jim třeba internet přednese, co jim nabídne. Jak to vnímáš v Británii?
1: We live in a microwave generation.
2: Naši generaci bych nazval mikrovlnkovou.
1: Where we want everything instantly.
2: V tom smyslu, že všechno chceme hned. Tink.
1: But you understand that the day you plant the seed,
2: ale potřebujeme pochopit, že je tady den, kdy se zasívá.
1: Is not the day you eat the fruit.
2: Ale to není ten týden, jako kdy jíme z té sklizně, sklízíme.
1: So we have to endure before we enjoy.
2: Prostě je to tak, a to je anglická slovní hříčka, musíme vydržet, endure, než enjoy, než si budeme užívat. V češtině to tak nevyzní, ale kdo znáte anglicky, endure, enjoy. Nejdřív je jedno N a potom je další N.
1: So we have to program our minds to take the long way in order to enjoy the journey.
2: Potřebujeme si asi znova jako přeprogramovat mysl, abychom si uvědomili důležitost té dlouhé cesty.
1: So for example, I read my Bible on my phone.
2: Tak třeba řekněme, já čtu Bibli na telefonu.
1: But sometimes it can be distracting.
2: Ale někdy ten telefon dokáže být taková dost jako rušivá mrcha.
1: Because Facebook might pop up or a message or something.
2: Takže objeví se tam prostě zpráva od někud a Facebook má nějaký nový posty.
1: So you have to be ready to go back to get the physical book and read it that way.
2: A co na to pomáhá? No prostě se vrátit zpátky k té fyzické papírové knize s listy.
1: But there are still many benefits though to technology and all the other things that comes with it.
2: Jakože jo, je spousta výhod, které jdou s technologií, ale zároveň přináší sebou i další rušivé věci.
1: So I hope that helps you.
2: Takže snad aspoň tohle pomáhá.
0: Když si představíš, že bych přišla na tvůj workshop, tak v čem mě budeš motivovat, nebo jako co mi řekneš? Prostě přijdu a mě to je jedno, prostě přijdu, přijdu se podívat na tvůj workshop a mě zajímá prostě, jestli mě nějak budeš motivovat a co to bude. A co motivuje tebe, abys to dělal pro ty mladý?
1: The best way to motivate someone is to be relational.
2: Nejlepší způsob, jak motivovat někoho, co budu dělat já, je vstoupit do vztahu.
1: And just sharing your story and finding out what their interests are.
2: A být připravený sdílet svoje životy, naslouchat, trefit se do toho, potkat se s tím člověkem v tom místě, co ho zajímá.
1: So by putting yourself in that person's shoes, they're able to identify themselves in you and you see yourself in them as well.
2: A pak se to najednou stane. Ve chvíli, kdy si dám tu práci, že nějak se, já zase anglický obrat, jako postavím do jejich bod, najednou jsem na tom místě, zkusím být na místě toho člověka, se kterým mluvím, tak najednou vznikne zvláštní chemie toho, že můj příběh k němu konečně promlouvá a stejně tak já vlastně velmi intenzivně vnímám, co se děje v jeho životě.
1: There's a saying that says, they don't care how much you know, until they know how much you care.
2: Je takové pořekadlo, které je pro mě důležité. Nikoho nezajímá, jak moc víš, dokud se nezajímáš o to, co víš o nich. Nikdo se nezajímá o to, jak moc pečuješ, dokud skutečně nepečuješ. Zkouším to. Je to krásná slovní hříčka v angličtině. V češtině to tak nevyzní a dělám, co dělám.
1: So that's the best way to connect with someone who isn't motivated.
2: Takže když opravdu potkáte někoho, kdo má málo motivace v sobě, tak vnímejte ho a propojte se s ním.
0: Kde je hranice mezi brandem, značkou Faith Child, aby to či ono vypadalo dobře, znělo dobře? A jak se pozná, že Faith Child je sám sebou?
1: I feel like they are the same person.
2: Já prostě jsem přesvědčený, že ten brand, ten Faith Child na scéně, že je to totéž jako kdo jsem já.
1: My music is an extension of my life and my faith in God.
2: Moje hudba je takovým prodloužením, pokračováním toho, co žiju ve svém životě s Bohem.
1: All my songs are about God's love, who I am in God, God's forgiveness.
2: Všechny moje písničky jsou o Bohu, kdo je Bůh, kým jsem já v něm, o odpuštění.
1: And these are things I experience every single day.
2: Což jsou věci, které já každodenně zažívám.
1: If I wrote songs about getting drunk and selling drugs, that won't even be true, because that's not who I am.
2: I kdybych se pokusil třeba napsat písničky o tom, že se opím nebo prostě prodávám drogy, to by nebylo ono, protože tohle to není, co já žiju.
1: And I want to share this with you.
2: A tohle je něco, co s vámi chci sdílet.
1: Every so often I go to these A-list red carpet events.
2: Já se prostě často dostávám na takové ty červené koberce, jo, že se mi to prostě stává, takový jako fu.
1: There's loads of celebrities in the room.
2: A se spoustou celebrit v místnosti.
1: And because I also present on BBC on television, people know me from being a presenter or from being a musician.
2: A jsem známý, protože mimo jiné také na BBC kanále prostě mám nějaké svoje pořady. Prostě lidi znají i ten můj obličej.
1: So they know that I am the Christian guy that they see on television.
2: Vědí, že já jsem ten křesťanský chlapík, který ho vídají v televizi.
1: So when we go to these events, all of them are queuing at the bar waiting for me to pray for them.
2: A představte si, že když jdu na tuhle tu akci, kde jsou všechny ty celebrity, ty červený koberce, všechno je takový úplně fancy, tak nezřídka se stane, že u baru stojí frontu, abych se za ně modlil.
1: So now this big club party turns into a church service.
2: Takže teď tahle ta obrovská klubová party čeká na moji vlastně jako církevní službu.
1: And that's because I am my true self.
2: A je to prostě a jednoduše proto, že já žiju to svoje skutečné já, to kdo jsem.
1: There's no difference between faith child the musician and faith child the man.
2: Prostě není rozdíl mezi faith childem, hudebníkem a člověkem.
1: So no matter where you are, make sure you spread the love of God in your homes, in your schools, in your work, in your community.
2: I pro vás, prostě kdekoliv jste, nerozpakujte se a rozšiřujte okolo sebe Boží lásku doma, ve školách, v těch prostředích, ve kterých jste.
1: Because you might be the only Christian and the only love of God that they get to experience in the flesh.
2: Protože možná můžeš být tím jediným křesťanem, můžeš být tím jediným obrazem Boží lásky, se kterým se ty lidi v životě potkají. Právě ty.
3: Děkuji.
4: Děkuji.

0: Na webu máš sekci Book Faith Child a já, když jsem si to poprvé četla, tak jsem si říkala, asi vydal nějakou novou knížku, ale to bylo ve významu jako rezervovat. Tak když už jsem se nad tím zamyslela, tak si říkám, možná, že něco plánuje, je to tak? Jako chystáš nějakou knížku?
1: Maybe yes. But yeah, I would like to write a book one day.
2: Ano, jednoho dne bych asi rád napsal knihu.
1: If I write a book, would you read it?
2: Jakože dobře. Kdybych napsal knihu, četli byste ji?
1: Thank you so much. Thank you so much. That one guy in a green t-shirt is going to read my book.
2: Tak tam máme borce v zeleném tričku, který by si nadšeně přečetl moji knihu.
1: Now I need to translate it to Czech.
2: Takže teď, až ji napíšu, tak bude ještě ke všemu muset být přeložená do češtiny.
1: Yeah, I think I would write a book. I think also have an audiobook as well.
2: A nebo třeba co taková audiokniha.
1: Cause of technology, people don't like to read anymore, but they like to listen.
2: Protože nějak mám pocit, že lidi úplně tak moc nečtou, ale audioknihu by si třeba poslechli.
1: So yes, I'm happy to explore that.
2: Tak jo, tak já se do toho pustím.
0: Když jsme u těch knih, tak máš nějakou oblíbenou biblickou pasáž?
1: So the book of Romans is a very powerful book.
2: Kniha Římanům, to je obrovská síla.
1: And Romans 8, the Romans chapter 8 is a very powerful chapter as well.
2: V té knize Římanům, 8. kapitola Římanům, to je super silná věc.
1: So Romans 8:28.
2: A pak tady ještě zazumujeme Římanům 8:28.
1: Says all things work together.
2: Tam je psáno, že všechny věci společně napomáhají
1: for the good of those who love the Lord,
2: k dobrému těm, kdo Boha milují.
1: And are called according to his purpose.
2: A v souladu s jeho povoláním a záměrem.
1: And Romans 8:18, I think.
2: 8:18
1: says the pain we suffer now,
2: říká, že to trápení, které teď procházíme,
1: is nothing in comparison to the glory that is to come.
2: Je nic ve srovnání s tou slávou, která přichází.
1: So you know, in this life we go through a lot of challenges, a lot of obstacles, but those two verses give us hope.
2: Jako
1: God.
2: Ve svých životech procházíme problémy, starostmi, ale třeba jenom tyhle ty dva verše, to je obrovská naděje.
1: I can't promise you healing.
2: Nemůžu vám slíbit uzdravení.
1: I can't promise you wealth.
2: Nemůžu vám slíbit bohatství.
1: But I can promise you Jesus.
2: Ale co vám slíbit můžu, je Ježíš.
1: And the Bible says,
2: a Bible říká,
1: even though I walk through the valley of death,
2: i kdybych šel údolím smrti,
1: I will fear no evil, for you are with me.
2: Nebudu se bát zlého, protože ty, Bože, jsi se mnou.
1: Which means, as Christians, you will go through challenges.
2: Jasně z toho vyplývá, že i jako křesťané budeme procházet údolími.
1: But God will be with you during the challenges.
2: Ale Pán Bůh s vámi, s námi bude procházet těmi těžkostmi.
1: And that's the hope I've come to share today.
2: A tohle je naděje, se kterou jsem za vámi dneska přišel.
0: Ty jsi v nějakém rozhovoru řekl, že Slovensko je tvoje druhé doma, tvým druhým domovem, tak já doufáme, že i Česko se ti stane domovem. Díky moc za rozhovor, že jsi byl tady, ať se ti vydaří dnešní koncert. Díky moc, že jste byli vy s námi. Faith Child!
1: Děkujem, thank you so much. Oh, I just want to say one quick thing. Just one quick thing.
2: Ještě jednu krátkou věc vám chci povědět.
1: Can you give her a round of applause, please?
2: Může dostat Karolí úžasný potlesk.
1: This has been one of the best interviews I've done.
2: Protože tohle je jedno z nejlepších interview, který jsem kdy absolvoval.
1: Because she did her research.
2: Protože ona si teda udělala průzkum, zjistila si o mě věci, aby potom to interview bylo takový.
1: And that makes it more enjoyable.
2: Což ten rozhovor dělá úplně báječný.
1: So thank you. And thank you for listening. Thank you so much.
3: Atatea tumuli mwamba. Zina lambi. Iyele tsedu. Kufumwa uze. Kufuna kwanu kuchitidwe. Munga kumwamba. Choncho pasibanu. Amen.

Minutu po 13. hodině vás z brněnské redakce Rádia 7 zdraví Lenka Malinová. A zdravím všechny děti. Ahoj děti, představte si, že se korálky rozkutálily cestičkami do všech koutů světa. My se za nimi hned vypravíme. Ale kterou cestu vybrat? Víte co? Nebudeme o tom dlouho přemýšlet a prostě vyrazíme. Třeba tudy.

Ahoj děti, vítejte v pořadu Korálky. Rádi cestujete? A kam nejraději vyrážíte? Do lesa? Na hřiště? Nebo třeba jen za roh k babičce? A jak se tam dostanete? Pěšky? Na kole? Nebo na koloběžce? Dnes ale všechna auta, vlaky i letadla necháme v garáži. Na tuhle výpravu totiž vyrazíme po svých. Jen tak? Bosky? Nebo v teniskách? No po cestičce.

představte si, že každá vaše cesta je jako korálkový náhrdelník. Každý korálek je jeden krok, jedno dobrodružství, jedna pohádka. A kam se který korálek zakutálí? Jeden třeba na louku, druhý do oblak a třetí jen za dům, na zahrádku. Ale všechny mají svůj příběh. Tak pojďte, začíná naše korálková cesta.

0: si Vrkálek a Sivěnka na školu zvykli a dokonce se začali na ní těšit. Ráno se vždycky rychle nasnídali a pomodlili. Bože, veď nás celý den, večer dej mi klidný sen. A pak už spěchali do školy. Však se tam den co den dovídali spoustu zajímavých věcí. Pan učitel ukazoval žáčkům obrázky jedlých a nejedlých semen, učil je písmenka a číslice, vykládal jim o jiných zvířátkách i o lidech, vyprávěl jim o tom, co se událo za starých časů, i o cizích zemích. Zvláštní důraz kladl na zeměpis. Co by to bylo za holuba, kdyby se nevyznal v zeměpise? Zeměpis potřebují znát divocí i domácí holuby. Byla by to ostuda, kdyby divoký holub nedovedl ukázat na mapě, na které zimoviště odletí na podzim. A domácí holuby potřebují vědět, jaký se pod nimi rozkládá kraj, když jim lidé svěří nějakou zprávu. Vždyť donést zprávu je náš přední úkol. To si dobře zapamatujte.
1: Slyšela jsi? Zašeptal Vrkálek Sivěnce. To nám přece říkal už Datel, že máme být připraveni nést zprávu.
0: Vrkálku, nemluv a dávej pozor, okřikl ho pan učitel a pokračoval. Holuby odedávna hodně cestovali a já vám dnes povím o třech cestovatelích, kteří se jmenovali Holub. První z nich se narodil na ostrově, kterému se říká Irsko. A nebyl to pták, ale člověk. Jmenoval se však Kolumba, což neznamená nic jiného než holub. Tehdejší lidé byli zaostalí, žili ve všelijakých pověrách a uctívali různé modly a duchy. A tenhle muž se rozhodl přinášet těmto lidem poselství o skutečném bohu a vyvádět je z jejich tmy. Mužům, kteří přicházeli jako on s takovýmhle posláním, se říká misionáři. A tak misionář Holub putoval z místa na místo, vyprávěl o Pánu Bohu a stavěl kostely, kde by mohli lidé Boha ctít. To pokládal za svůj největší úkol. Druhý muž žil mnohem později, jmenoval se Krištof Kolombo. A to zvláštní jméno Kolombo také znamená holub. Tenkrát si lidé ještě představovali, že náš pozemský svět je rovný jako placka. Onen holub však věřil, že je země jako koule a toužil plout kolem ní. Taková cesta by však stála spoustu peněz a on byl chudý. Nakonec mu bohatá španělská královna dala zlaťáky, za které si odvážný holub opatřil tři lodě a vyplul s nimi na širý oceán. Dlouho a dlouho pluli, až se opravdu dostali na druhou stranu zeměkoule. A tam se rozkládala velikánská země, o které do té doby neměl nikdo ani zdání. Amerika. Žili v ní lidé se snědou kůží, kterým se říká Indiáni. Objevitel Ameriky Krištof Kolombo se stal slavným a mocným pánem. Zbohatl, ale sláva a moc mu stouply do hlavy. Pýcha však holubům nesluší, ani se nelíbí Pánu Bohu. Nakonec se od pyšného holuba všichni odvrátili a když umíral, skoro nikdo se nad ním nermoutil. Ten třetí holub byl také veliký cestovatel. Narodil se v minulém století v naší zemi a rodiče mu dali jméno Emil. Emil Holub se stal lékařem, ale nechtělo se mu celý život zůstat doma. Od mládí toužil dostat se do Afriky, kde žijí sloni a žirafy, lvy a opice. A tak se tam vypravil. Neviděl tam však jen všelijaká divná zvířata. Setkal se tam i s mnoha černými domorodci a přivezl jejich oděvy a zbraně, vyřezávané totemy a hračky.
1: A tyhle vzácné věci jsou teď vystaveny v řadě muzeí po celém světě. To, co vyprávěl pan učitel, holubí žáčky velmi zajímalo. Vida, všichni ti odvážní muži se jmenovali Holub. To tedy ani my nesmíme dělat holubímu rodu hanbu a musíme se také chovat statečně, umiňovali si v duchu mladí holuby.

Setkání po dlouhé době. Zatím měli Vrkálek a Sivěnka kamarády vždycky jen mezi holuby. Ani je nenapadlo, že by mohli mít kamarády také mezi lidmi. Po přestěhování do města však takového lidského kamaráda našli. Byl to malý holubářův syn. Častokrát přicházel k voliéře a dělal si z holubů legraci. Říkal: Vrku, vrku, vrku, holub nemá ruku, místo ní má křídlo, na něm řadu brků. Vrku, vrku, vrku, holub letí k smrku, má tam v hnízdě párek nenasytných krků. Otec mu někdy některého holuba nebo holubici chytil a podal mu ho. Chlapec už věděl, jak má sevřít mezi prsty holubí nožky a konečky křídel, a holoubci se mu rádi podřizovali. Chlapec je něžně hladil a holoubci mu někdy na oplátku otírali zobáček o tvář. S holubářovým synem se přátelila zvláště Sivěnka. Jakmile hoch přišel, přiletěla k vrátkům voliéry a chovala se tak přítulně a krotce, že si ji mohl posadit volně na ruku nebo na rameno. Ani ji nenapadlo, že by mohla uletět. Nebylo však ani třeba, aby se holoubci pokoušeli uletět. Sám holubář jim zanedlouho otevřel dveře voliéry. Od toho dne si holuby mohly létat, kam chtěli a kdy chtěli. Nejprve se rozletěli na náměstí před kostelem. Den co den se tu na dláždění procházelo nebo přeletovalo sem tam pestré hejno holubů. Nebyli zdaleka všichni stejní, ale patřili k nejrůznějším druhům. Někteří byli šedí, jiní hnědí, černí nebo skvrnití. Mezi tou pestrou čelátkou docházelo každou chvíli k hádkám a potyčkám. A proto Vrkálek a Sivěnka létali raději na pole za městem. Připomínalo jim to vzdálený domov a našli tu často něco dobrého na zub. Netrvalo dlouho a holubář se rozhodl, že začne holuby cvičit. Jednou, ještě za tmy, vzal Vrkálka, Sivěnku, Šedohlávka a další tři holoubky a zavřel je do zvláštního koše. Ráno pak vyvezl z garáže auto, přibral synka a vydali se i s košem na cestu. Asi po půl hodině se zastavilo auto na vysokém kopci. Kolem bylo vidět jen lesy a skály a v pozadí se leskl rybník. Holubář otevřel koš a holuby si pospíšili z něho ven. Chvíli byli oslněni sluníčkem a nehýbali se z místa. Pak však jeden po druhém vyletěli do výše. Co to má znamenat? Podivil se Vrkálek. A Šedohlávek, který letěl vedle, mu to hned vysvětlil. Náš pán chce vyzkoušet, jestli se odsud dokážeme vrátit do holubníku. Myslím, že to nebude nic těžkého a dokonce se mi zdá, že už znám směr. Pak zakroužil dvakrát nad kopcem a zamířil pryč. Vrkálek a Sivěnka si vzpomněli, jak už jednou dříve byli nuceni hledat si cestu do rodné vesnice a jak ji bezpečně našli. Snad jim i tentokrát pán Bůh pomůže, jak to zpívali v té písni. A skutečně, dřív, než zapadlo slunce, vrátilo se do města k holubářovi všech šest holoubků, které vypustil. Příště holubář vzdálenost od města zdvojnásobil. Tentokrát se však jeden holoubek nevrátil. Snad nenašel cestu, snad se mu něco přihodilo. Holubář však s výcvikem nepřestal, ale naopak vyvážel holuby stále dál. Jednou se přihodila zvláštní věc. Když holubář vypustil Vrkálka a Sivěnku z koše, pocítili najednou nečekanou jistotu. Sem patříme. A když se vznesli do výše, uviděli za lesem rodnou vesničku. Není divu, že tam hned zamířili. To bylo radosti, když se po tak dlouhé době opět uviděli s tatínkem a maminkou.
Maminka zase radostí plakala a tatínek stále opakoval: chvála Bohu, že se vám nic zlého nestalo. Ale co to? Najednou Vrkálek a Sivěnka uviděli, jak z krpce za maminkou vykukují dvě hlavičky. To je náš Siváček a to je Perutinka, vysvětlila jim maminka. Vida, tohle Vrkálka a Sivěnku ani ve snu nenapadlo. Tak tedy mají sourozence. A pro ně samé už tady není místo. Trochu je ta myšlenka zabolela, ale jen chviličku, vždyť viděli, že je rodiče nepřestali mít rádi. Stále a stále jim museli vyprávět o tom, co viděli a zažili od chvíle, kdy je hospodář prodal. Vidím, že se vám ve světě daří docela dobře a máme z toho s maminkou radost, řekl nakonec tatínek. Vaše místo je nyní už tam. Než však odletíte, zaleďte se prosím ještě podívat na starého Datla. Datel, který je vítal na svět a který k nim promlouval, když poprvé vyletěli z hnízda, byl jejich návštěvou velmi potěšený. Tak jste tedy našli hodného lidského pána. To je dobře, to je dobře. Snažte se však vést si ve světě tak, jak nám to přikazuje pán nebeský. Buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Buďte opatrní, ať vás nepřemůže zlo a zachovejte si čisté srdce. A to byla poslední slova, která Vrkálek a Sivěnka slyšeli, když se navždy rozloučili se starým domovem.

0: na křídlech ptačích, znášet bych se chtěl. Na křídlech ptačích, znášet bych se chtěl. Podepsat svým jménem oblohu, já sám dokázat nemohu. Však každý večer před spaním o tom sním. Na křídlech ptačích, znášet bych se chtěl. Na křídlech ptačích, znášet bych se chtěl.
1: Táto, to je jednoduchá věc. Postavíme zkousku dřeva, schody do nebes. Táto, to je jednoduchá věc. Postavíme zkousku dřeva, schody do nebes.
0: Na křídlech ptačích, znášet bych se chtěl. Na křídlech ptačích, znášet bych se chtěl. Víš co? Pojď sem, synku. Já mám tu jednu knížku, ve které jeden muž zdolal tuhle výšku. Nejdřív se bál, nakonec překonat ji dokázal. Už od té doby stojí schody do nebes. Jsou hotové a nikdo je neodnes. Člověk sám se schody do nebes by neobstál.

0: Korálky do pohádky na Rádiu 7.
1: Po cestě domů. Ještě, že jsme sebou měli své láhve s vodou. Ačkoliv byl příběh Jeruzaléma zajímavý a čtvrť s větrným mlýnem krásná, bylo horko a už se nám nechtělo chodit. Pan Montefiore měl nádherný kočár, který je u větrného mlýna vystavený. Řekla jsem Ofek. Já bych tak nasedla do toho kočáru a nechala se vést. S přežením bílých koní, zasněla se Ofek. Jako v pohádce. Pak už jsme si zase začali povídat o tom, na který film bychom mohli jít a která princezna jezdila v kočáru s bílým spřežením. Jako naschvál šli za námi ve dvojici Cachy a Eden. Cachy mě zlobil, když jsme si hráli ve školce na dvorku. A i teď, jak zaslechl náš rozhovor, plácnul mě ze zadu po rameni a zavolal: Čehý, Klisničko, čehý! Nech si těch drzostí, osopila se na něj Ofek. A jak se při tom prudce otočila? Zakopla, spadla a natloukla si koleno. Orly hned přispěchala na pomoc. Vždyť je také pomocnice ze Havy. Pomohla Ofek vstát a umyla jí koleno vodou z láhve. Když Zahava uslyšela, co se stalo, zavolala si dvojici kluků dopředu. Teď museli jít pěkně vedle paní učitelky. Po cestě jsme potkali ještě hodně modrobíle oblečených skupin a viděli jsme spoustu vlajících modrobílých vlajek. Na oslavu Dne Jeruzaléma jsme všichni dostali zmrzlinu. A pak už byl čas jít domů na oběd. Moc jsem po té zmrzlině neměla hlad, ale přesto jsem se zeptala maminky svou obvyklou otázkou. Mami, co je k obědu? Hrachová polévka, odpověděla maminka jakoby nic. A nemohla bys alespoň pozdravit, než se zeptáš, co je k obědu? Když přijdu ze školky v tom vedru, nechápu, jak mi někdo může nabízet horkou polévku. Sice jsem se omluvila a pozdravila, ale můj pozdrav nebyl příliš radostný. Izraelci jedí polévky jen v zimě. Jednou jsme s maminkou slyšeli po cestě ze školky, jak jiná maminka říkala svému chlapci: Uvařila jsem polévku, která zahřeje u srdce. To ale bylo v zimě. V létě nechci, aby mě cokoliv zahřívalo. A když přijdu domů, mám chuť na něco studeného. Maminka ale říká, že je z Čech a Češi mohou jíst polévku vždycky. Ale není to zas až tak úplně pravda. Vím, že když byla malá, tak také nerada jedla po procházce se školkou ve vedru horkou polévku.

0: ťap, ťap. Ťap, ťap. Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Ťap, ťap.
1: Jak si tady tiše šlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Ťap, ťap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Ťap, ťap.
1: Snad ti na ní roste peří.
0: Ťap, ťap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Ťap, ťap.
1: Snad máš na ní vátičku.
0: Ťap, ťap.
1: Bys nevzbudil mátičku.
0: Ťap, ťap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Ťap, ťap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Ťap, ťap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Ťap, ťap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Ťap, ťap.

Pohádka o listu. Popsaný list papíru dopadl zlehka na zem. Konečně svobodný. Celý život, který si pamatuje, byl svázán v jedné knize. Většinou ve tmě. A jiné listy na něm plnou vahou ležely a i on s ostatními zase na jiných. Je pravdou, že se někdy z času na čas mohl protáhnout, když nějaký člověk začal listovat knihou, ale to nebylo zas tak často. Teď byl volný, sám, mohl si dělat, co chtěl. Využil toho, že se uvolnil z lepidla, když s ním člověk nešetrně otáčel. Až na jeden malý kousíček ho vyrval celý. Dost to bolelo, ale stačilo zatnout zuby a vyškubnout se i z posledního sevření. Najednou byl volný. Letěl k oknu a ta nádhera, ta svoboda, ten rozhled, když ho vítr nesl vzduchem. Nikdo na ně neležel a nemusel se dělit o prostor s ostatními listy. Připadal si jako král. Všechno má u svých nohou, tedy spíš pod svým očíslovaným rohem. Dělal ve vzduchu neuvěřitelné kousky. Chvíli letěl nahoru, pak dolů, zvládal otočky všemi směry. Užíval si to. Pak vítr ustal a on se snesl na zem. Teď tady leží, pod stromem, vedle potoka. Kousek od velkého mraveniště. Je večer a je unavený z tolika nových věcí. Usnul. Zbudila ho nepříjemná zima. Co je? Kde to jsem? A už vím, to bylo skvělé. Ale proč je mi taková zima? No tohle, já jsem celý vlhký. Takhle se za chvíli začnu rozpadat, nebo se mě chytne plíseň. Kdo mne to šimrá? Au, teď mě někdo kousnul. To ten mravenec a nese si kousek země pryč. Co to děláš? Hej, počkej, vrať mi to. To je moje číslo. Jak teď někdo pozná, kam patřím? Najednou se ozvala rána. Něco těžkého dopadlo vedle listu. Chvíli to nic nedělalo a pak naštvaně promluvilo. Co to ten datel udělal? Odloupl mne od stromu. Co teď budu dělat? Já mám být na stromě a ne tady na zemi. Tady časem strouchnivým. A předtím si země mravenci a brouci budou stavět domečky. Co já si počnu? To naříkal kus spadlé kůry. Hořekoval dlouho. Listu to začalo vadit. On je na tom přece hůř. Co ty tady fňukáš? Jsi skoro doma, v lese. A co já? Já místo, abych byl ve své knize, v suchu, v knihovně nebo v rukou člověka, kterému dávám potěšení, ležím tady ve vlhku. Nemohu se pohnout. Nikdo už mě nikdy neotočí. Nepřečte. Jsem odsouzený k tomu, abych tady ležel, dokud se nerozpadnu nebo dokud mě mravenci celého nerozkoušou. Jeho stěžování bylo přerušeno lehkým dotekem. To si na něj sedlo pírko. Lekl se. Co ty tady? Jak jsi se sem dostalo? Nemůžeš se posunout, ať na mě neležíš? Nemohu. Dopadlo jsem, kam jsem dopadlo. Nevidíš? Divím se, že si stěžuješ. Já jsem to nejkrásnější pírko na světě. Tedy bylo jsem krásné, nejkrásnější pírko na mém ptáku. Chtělo jsem se všem ukázat, protože jsem dokonalé.
Prodralo jsem se přes všechna jeho pírka až na kraj křídla. A pak můj pták zavodil o větev, ta mě vytrhla a teď jsem tady. Komu se tu mohu líbit? Komu ukazovat? To je vás tu tak málo? Já, ubohé pírko, které je tím nejkrásnějším, tu teď ležím pod stromem. Teď tady budu s vámi jen ležet, než zemřeme. Když pírko vyslovilo slovo zemřeme, všichni tři se lekli. A list začal nahlas vzpomínat. Člověk, v jehož knize jsem měl domov, v ní četl něco o tom, že existuje království, kde je věčný život. Pokud najdeme to království, nezemřeme. No a co si o tom ještě slyšel? Ozval se po dlouhé době kus kůry. Něco četl o živé vodě, o nějaké řece nebo proudu. Nevzpomínám si, to bylo napsané na některém z mých bratrů listů. Podívejte, tady je řeka. Tak do ní skočíme a ona nás do toho království odnese. My se do té vody dostaneme, jen se do toho musíme pustit. Když do toho dáme veškerou sílu, tak se tam dostaneme. S nadšením volalo pírko. Snažilo se nadzvednout, aby se mohlo v lehkém vánku dostat do potoka. Podařilo se mu to, lehounce dosedlo na hladinu a proud ho rychle odnesl. Tak to já musím také, zvolal kus kůry. Rozhoupal se a skutálel se do vody. Už plavu, sláva, za chvíli budu v tom království. Skoč za mnou, volala kůra na list. Její volání ale už bylo slyšet z dálky a zanikalo v šumění vody. List zůstal sám. Jim se to řekne, copak já mohu skočit do vody? Vždyť se rozpustím, barva se mi smije a pak už mě nikdo nebude číst. Jak to jen bylo v té knize? Mám na někoho zavolat a budu živ? Tak nějak to bylo. Jen kdybych si vzpomněl na koho. Počkat, něco si pamatuji. On o sobě říkal, že propustí zajaté na svobodu, slepým navrátí zrak a chudým se zvěstuje evangelium. Tak to bylo. A je to pro mě? No je, určitě. Já jsem slepý, protože jsem neviděl, jak dobře se mi žilo, jak jsem měl smysl a teď jsem v zajetí a nikam nemohu, jsem tady zapomenutý. Jak chudý jsem. Ach jo. Ale on povídal, že když v něho někdo věří, bude mít věčný život. Tak já to zkusím. List se začal vlnit, jak nabíral sílu, aby začal volat. Pomoc! Zachraň mě! Nevím, kdo jsi. Neviděl jsem tě, ale volám k tobě. Zachraň mne. Potřebuji tě. Jsem slepý, chudý, zajatý, zlomený. Pomoz mi, prosím. Najednou se začal zvedat vítr. Ten nejdřív list papíru osušil od ranní rosy, pak ho lehce nadzvedl a smetl mravence, kteří po něm šlapali. Potom zesílil a vynesl list do oblak a nesl ho dál k lesu. List uviděl pod sebou potok a v něm pírko, pro které se skláněl chlapec. Právě takové potřeboval do své indiánské čelenky. O kousek dál list uviděl kůru. Plula po hladině jako loďka a v proudu potoka nabrala takovou rychlost a lehkost, o které neměla ani ponětí.
Vždyť do téhle doby jen pomalu rostla na jednom místě stromu. List měl radost, že pírko a kůra mohou žít dál. Pomalu se začal snášet k zemi. Dopadl před lavičku k nohám nějakého člověka. Ten se sehnul a vzal list do rukou. Začetl se a pak se začal radovat a volal: děkuji ti, Bože, za to, co jsi mi poslal. Teď jsem pochopil. Děkuji. Pak papír vyhladil a opatrně ho odnesl domů. List si zarámoval a pověsil na dveře, aby ho měl vždy na očích. I list začal děkovat. O takovém místě se mu ani nesnilo. Každý návštěvník si ho prohlédl a uznale pokýval hlavou. Ale co je vlastně na mě napsáno? Kladl si list otázku. Tak víte co? Já vám to prozradím. Ne silou, ani mocí, ale mým duchem, praví Hospodin zástupů.

0: Sedmé pohoupání. O panu Kuličkovi a zahradní cestičce. Jestli pak jste si děti všimli, že v každé pořádné zahradě je spousta cestiček. Cestičky jsou tam nanejvýš potřebné, protože jinak by lidé nevěděli, kudy mají chodit. Kdyby nebylo cestiček, bylo by na zahradě všechno pošlapané. Jestli pak jste si všimli, že jsou cestičky málomluvné a některé nemluví vůbec. A jestli pak víte, že cestičky mají svoje jména. Nevíte? Tak já vám o tom něco povím. Jednou, bylo to kterýsi čtvrtek, se právě o tom vedla řeč v domácnosti u Kuličkových v luskovém domečku Hrachového záhonku. Pan Kulička měl zvídavou náladu a tak přemýšlel. Zajímalo by mě, jestli cestička, co vede těsně kolem nás, umí mluvit a jestli pak má nějaké jméno. Zeptám se na to. Opravdu, všechny cestičky v zahradě mlčely. Paní Kuličková tahala Kuličku za rukávek, aby na cestičku raději nemluvil. Co kdyby se polekala a utekla? Co by si bez cestičky na zahradě počali? Ale hrášek nedbal. A tak se po celé zahradě stále hlasitěji ozývalo. Nedělej to, Kuličko. Ještě nikdo se neodvážil žádnou cestičku oslovit. Byla by to od tebe veliká troufalost.
1: Proč bych to neudělal? Vždyť na tom nic není, odporoval Kulička.
0: Nedělej to, znovu ho varovala paní Kuličková.
2: Udělám a just udělám.
0: A pan Kulička to udělal. Dal se do řeči s cestičkou, která vedla těsně kolem Hrachového řádku. Zvědavý hrášek smekl zeleňoučký luskový klobouček a zdvořile a opatrně, aby ji nevylekal, cestičku oslovil.
3: Přeji dobré jitro, cestičko. Dovol, abych se ti představil. Mně říkají hrášek Kulička. Jak pak se jmenuješ ty?
0: Cestička se na něho podívala svýma do dálky zahleděnýma očima a špitla. My cestičky máme většinou dvě nebo tři jména. Třeba já, když někdo po mně kráčí tam tím směrem, jmenuji se tam. A když zase šlape opačně, když se vrací, říkají mi zpátky.
2: Mašírují-li lidé z rovínka tam i z tamté strany,
0: ukazovala cestička obě možnosti. Jmenují se tam a zpátky.
3: To jsou divná jména, zauvažoval hrášek a ptal se dál. A kam vedeš, cestičko?
0: Vždyť ti to povídám. Vedu tam a zase zpátky, odpověděla mu trpělivě cestička.
3: Tam a zpátky, mudroval Kulička. To není žádná odpověď. Zase nic nevím. Já chci vědět, kam přijdu, když půjdu tam. A kam vedou ty ostatní cestičky.
0: Ale cestička už mu nic víc neprozradila. Bylo na ní toho povídání najednou příliš moc. Hrášek se rozhodl, že té věci musí přijít na kloub. On sám zjistí, kam cestička vede a kde končí. Rozloučil se s početnou rodinou. Hrachová babička mu udělala křížek na čelo a hrachový děda mu půjčil cestovní hůl, aby se mu dobře šlapalo. Pan Kulička popadl klobouk a vydal se na cestu. Vesele vyrazil a rozverně si přitom hvízdal. Větříček zametálek před ním zametal cestičku, aby hrášek do ničeho nenarazil, aby mu ani jediné smítko nepřekáželo a snadno se mu to kutálelo. Sluníčko ho hřálo do zad a svítilo na cestu. Hrášek se kutálel a
2: kutálel, až se mu raneček na zádech natřásal. Na chvíli zavřel oči, aby si to špacírování vychutnal.
1: V tom do něčeho tvrdého narazil. Bác! Byla to tyčka od plotu.
2: Dál už cestička nevedla. Hrášek poznal, že se nachází tam, což bylo jen malý kousek od skleníku. Vydal se tedy na zpáteční cestu.

0: Než se nadál, než se mu pořádně jeho maličké tělíčko rozkmitalo a rozkutálelo, už byl zpátky. Cestička byla kratičká. Hrášek Kulička se ani příliš neunavil a měl chuť do dalšího špacírování. Proto oslovil jinou cestičku.
1: Jak tobě říkají? Jak se jmenuješ ty, cestičko?
0: Cestička byla mladionká, z brusu nově udělaná. Lítostivě, div, že se přitom nerozplakala, mu odpověděla:
2: Já ještě žádné jméno nemám. Já nevím, jak se jmenuji.
0: Cestička se nemohla dočkat, až po ní někdo půjde, proto mu hned nabídla:
2: Můžeš být první, kdo po mně půjde, a až mě celou projdeš, třeba pro mě vymyslíš příhodné jméno.
0: Kuličkovi bylo té čistounké, úplně novoučké a ještě neprošlápnuté cestičky líto.
1: Taková hezká a milá cestička, a nemá jméno. V tom se musí udělat pořádek.
0: Někdo musí té cestičce pomoci a dát jí jméno. Proto bez váhání lehkomyslně odpověděl:
1: Bude mi velkou ctí, slečno cestičko, po vás jít. Jistě mě nějaké hezké a vhodné jméno napadne.
0: Určitě nějaké vymyslím. Nedočkavě se vydal na cestu. Šel a šel, v duchu si říkal:
1: Dám cestičce také jméno, tam a zpět. Vždyť i lidé mají někdy stejná jména.
0: Pro příklad nemusel chodit daleko. V domku u zahrady bydlí hned dva Jirkové. Malý Jirka, máma a táta mu říkají Jurášek, a velký Jirka, jeho táta. A kolik chodí po světě Frantíků, Karlíků, Květušek a Bětušek, jistě moc a moc. Víc si Hrášek s pojmenováním nové cestičky hlavu nelámal. Paní Hráškové se udělali hned dvě slzy dojetí.
2: Kdo ví, kdy se mi můj milovaný vrátí? Kdo ví, jak je ta cestička dlouhá? Kdo ví, kam vůbec vede?
0: Říkala si pro sebe. Měla o něj strach, ale zároveň na něho byla pyšná. Její muž a cestovatel, to zní moc hezky.
1: Možná, že o něm nějaký spisovatel napíše knihu.
0: Pan Hrášek by byl slavný. Úplně se zasnila. Setřela z obličeje poslední slzičku a dlouho se dívala tím směrem, kudy se Kulička vydal. Hrášek šel a šel. Najednou se obloha zatáhla tmavou oponou. Na nebe vplul obrovský černý mrak, který úplně zakryl sluníčko. Začalo pršet. Padaly kapky stejně veliké, jako byl sám pan Kulička. Tak jim stačil uskakovat. Ještě že měl svůj cestovatelský klobouk, protože jedna zlomyslná kapka mu padla přímo na hlavu. Kdyby ho neměl, jistě by z Kuličky mnoho nezbylo. Nejspíš jenom hrachová kaše. Pršelo víc a víc. Pan Kulička byl neustálým uskakováním a tancováním mezi kapkami tak unavený, že už myslel, že je to jeho poslední hodinka. Naštěstí uslyšel: Pane Hrášku, pojďte se schovat sem ke mně. Byl to hlásek Pampelišky, která rostla těsně u cestičky. Kulička byl rád. Pampeliška mu dozajista zachránila život. Pod jejím zlatožlutým kloboučkem přečkal největší liják. Pampeliška mu nabídla, aby u ní přespal, odpočinul si a nabral nových sil. Kulička musel odmítnout. O nějakém vyspávání nemohla být ani řeč.
1: To bych se nikam nedostal, milá Pampeliško. Kdo ví, kolik mi zbývá ještě cesty?
0: Jakmile přestalo pršet a trochu se osušil, poděkoval, rozloučil se a pokračoval ve své pouti. Pampeliška za ním ještě volala:
2: Když půjdete, pane Kuličko, někdy kolem, zastavte se na kus řeči.
1: Zastavím, zastavím, to víte, že zastavím, odpovídal jí.
0: Ten den byl rozmařilý a trochu zlomyslný, protože začalo znovu cosi padat z oblohy. Nebyl to však déšť, nýbrž něco mnohem horšího. Něco, čeho se všichni na zahradě tuze moc bojí. Byly to kroupy. Padaly přímo na cestičku, po které se Hrášek vydal. Kulička myslil, že se na něj řítí obrovská hromada bílého kamení a to bylo životu nebezpečné. Bác, řach, prásk, bum! Těsně kolem našeho cestovatele s hřmotem dopadaly ledové kroupy ničitelky. Hrášek se oháněl a šermoval holí od dědečka. Kdyby jedna jediná kroupa na něj spadla, rozmázla by ho nebo zatlačila hluboko do země. Když mu bylo nejhůř, uslyšel volání.
2: Utíkej sem za mnou, Hrášku, pojď se honem schovat.
0: Kulička utíkal za hlasem, jak nejrychleji dovedl. Přiběhl k veliké noze, která rostla, aspoň se to Kuličkovi tak zdálo, až do samého nebe. Neměl tušení, kde je. Zato věděl, že teď už mu nebezpečí nehrozí. Podíval se nahoru a zjistil, že se nachází pod velikým zlatým slunečníkem. Slunečník na něj promluvil.
2: Už jsem se o tebe bála, měl jsi veliké štěstí. Vítám tě u mě, posaď se a odpočiň si.
0: Sotva se pan Kulička trochu vzpamatoval a poděkoval za záchranu života, překvapením vydechl.
1: Ty jsi ale překrásný slunečník.
0: Veliký slunečník se zasmál, až se zakymácel a prohlásil.
2: Hoho, já přece nejsem slunečník, nýbrž slunečnice. Celou dobu se na tebe dívám a mám o tebe strach. Jsem ráda, že se ti nic nestalo.
0: Hrášek se podivil, že veliká slunečnice, která ho ani pořádně nezná, o něj má obavy.
2: Kam máš namířeno, statečný Hrášku?
0: Zeptala se. Když jí prozradil, za jakým cílem kráčí, řekla.
2: Ráda bych, abys u mě zůstal déle. Ale když máš tak důležité poslání, nemohu tě zdržovat.
0: Zlé kroupy právě přestaly bubnovat na široký zlatý klobouk. Dala mu několik slunečnicových semínek na posilněnou a popřála šťastnou cestu. Hrášek byl znovu na cestě. Zase se cítil příjemně a tak si zanotoval písničku. Pokračoval po cestičce pořád rovnou za nosem. Najednou se mu začalo zdát, že tudy už šel. Podíval se,
1: vždyť tamhle je kamarádka Meduňka. Tam starý dobrý skleník a v něm jeho známý, papriky, rajčata a okurky.
2: A tam je jeho rodný záhonek.
0: Hrášek uviděl všechny kulaté zelené přátele, jak si spokojeně bydlí ve svých luskových domečcích, zavěšených na dlouhých stoncích. Zaradoval se, že je doma. Všem vyprávěl, co zažil. Přitom mu pořád cosi vrtalo hlavou. Jak to, že šel stále dopředu a přišel zase přesně na místo, odkud vyšel? Navíc se ho cestička ptala, zda pro ní má vymyšlené nějaké hezké jméno. Ani se jí neodvažoval říct, co původně chtěl. Tam a zpátky se rozhodně nemůže cestička jmenovat. Takové jméno jí nemůže dát. Vždyť zpátky se vůbec nevracel. Zpátky neudělal jediný krok.
1: V noci, když všichni usnuli, se ještě jednou vydal na cestu. Znovu po té samé cestičce. Tu noc byl úplněk. Šlo se mu tedy hezky. Nepršelo, kroupy nepadaly a tak za chvíli byl u Pampelišky. Pampeliška ale spala. U slunečnice se také nezdržel. I ona si nechávala zdát jakýsi pěkný sen. Ani se nenadál a byl zase tam, odkud vyšel. Hrášek byl natolik zaměstnán vymýšlením jména pro cestičku, že luskový domeček minul a šel dál a dál. Když se už podruhé kutálel kolem Ořešáka, ten se ho zeptal:
3: co pak je vám, pane Kuličko, nemůžete spát, že chodíte pořád do kolečka dokola?
1: V tu chvíli se mu rozsvítilo. Jak to řekl Ořešák? Do kolečka dokola! Hurá! Vždyť ta úplně nová cestička vede stále dokola. A on už teď ví, jak se bude jmenovat.
0: Dávám ti jméno do kolečka dokola!
1: Volal radostně. Cestička, která zrovna usínala, pootevřela oči a zašeptala:
2: to je krásné jméno, to se mi moc líbí.

0: Uf, jste také tak ucestované děti?
1: Já ano.
0: Některé cesty byly opravdu dlouhé, ale myslím, že se nám pohádkový výlet vydařil a to, co jsme zažili, stálo za to. Klidně si teď odpočiňte, děti.
1: Já také.
0: A nabereme sílu na další výpravu. A v korálkách zase někdy naslyšenou. Ahoj!

0: Vezměte nás třeba na zmrzku. Léto s Rádiem 7.
1: Znělka ohlašuje 14. hodinu a na Rádiu 7, které vám dělá společnost, si nyní můžete poslechnout čtení z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Už po páté se zaposloucháme do jeho krátkých úvah ze života i o životě. Čte Petr Stoj. Začíná Večer pod lampou.
2: Směr je jasný. Jan Vopalecký. Vybudovat důvěru? Příště se ho už na nic ptát nebudu. Vůbec mě nepochopil. Zklamal mě. Já jsem si myslela, že mi porozumí, že mi pomůže, že bude se mnou cítit, ale on bere všechno tak technicky, tak chlapsky. Už se mu nebudu s ničím svěřovat. Máte podobné zkušenosti se zklamanou důvěrou? Nebo stojíte naopak na opačné straně a trpíte tím, že vám druzí nedůvěřují? Člověk se cítí sám, nikdo mu nerozumí, nevšímá si ho. Sám nemá už chuť k nikomu vyjít a znovu zkoušet obnovovat vztah. Mám ale také přátele, se kterými máme mezi sebou velkou důvěru. Některým z nich dokážu svěřit takřka všechno. A něco podobného vnímám od nich. Možná si řeknete, že jsem naivní, nebo naopak, že mám štěstí na přátele. Možná od obojího něco. Ale byly doby, kdy jsme právě s těmi dobrými důvěrníky měli vzájemné problémy v oblasti důvěry a porozumění. Zraňovali jsme se, jeden druhému jsme připisovali špatné motivy a nesprávné životní postoje. Celkově jsme jeden druhého vnímali negativně, ale nevzdali jsme to. Vím, že ani pán Ježíš neměl důvod mi důvěřovat a jít za mě na kříž. Nic nenasvědčovalo tomu, že jsem hoden jeho důvěry nebo dokonce takové oběti. Ale on přece šel. Rozhodl se bez ohledu na to, co udělám já. Uvěřil jsem jeho důvěře. Je úžasné, že byla jednostranná. Nekladl si podmínku, že mu musím také důvěřovat. Pán Ježíš je nejen příklad důvěry, ale především zdroj síly, abych i já uměl tak

to jednostranně vycházet druhým vstříc, i když se to musím pořád znovu učit. Uvědomuju si, že je to někdy sice trochu riskantní, ale stojí za to nabídnout člověku důvěru. Dokonce to i slovně vyjádřit, budu ti věřit, důvěřuji ti, myslím to s tebou dobře, nedělám ti na schvály, nebudu tě snižovat, chci ti rozumět, vidět, co potřebuješ a pomáhat ti ve tvých potřebách. To vše i za cenu rizika, že se ten druhý nebude chovat tak, jak mu to nabízím já. Ano, říkám jen slova, i když za nimi může být odhodlání. Ve svém životě však počítám s Bohem a věřím, že se i v těchto krocích bude ve mně on sám projevovat. Nemám zaručený recept na vybudování důvěry, ale věřím, že i rozbitý vztah se dá díky Boží moci urovnat. Patří k tomu i umění říct, odpusť, byla to moje vina. Jsem rád, že hluboké vztahy důvěry v rodině, s dětmi či s dalšími lidmi jsou možné, i když za sebou máme vzájemné zranění a bolesti. I někdy vede cesta jednostranným vykročením, bez jistoty, jak to dopadne.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Politicky korektní. Asi víte, co znamená pojem politicky korektní. Dočetl jsem se, že v jeho pozadí původně stála snaha vyjadřovat se tak, abych se nikoho nedotkl a nikoho neurazil, zejména příslušníky menšin. Dnes se mi zdá, že to spíš znamená vyjadřovat se tak, jak se to líbí většině, zvlášť těm, kdo mají tendenci ovlivňovat a určovat názory druhých lidí. Když si představím, kam až by taková opatrnost mohla vést, vidím, jak spolu všichni mluví sice slušně, možná až ustrašeně, ale přitom nemohou říct, co si myslí. A nikdo vlastně neví, jak je na tom v očích druhých. Vztahy jsou prázdné, jalové, za to šuškanda a pomluvy jen kvetou. V pozadí totiž není skutečná úcta k člověku, ale strach, abych si to s ním kvůli jiným názorům nerozházel, abych s někým neměl problémy, snaha být se všemi za dobře. A přitom o řadě věcí mají lidé strach mluvit, i když je trápí. Nikoho se nedotknout, nikoho neurazit. Bůh hodnotí negativně znevažování a posměch. Viz Žalm 1.1 a přísloví 2.22. Když někomu něco vytýká, když odhaluje jeho hřích a trestá jej, tak ho přitom neuráží, neposmívá se mu, nepohrdá jim, ale projevuje mu přitom osobní úctu. Před nějakou dobou jsem sledoval, jak se jeden člověk potýká s hříchem. Uvažoval jsem, mám za ním jít a mluvit s ním o tom, nebo to přejít a nedělat si nepřátele. Kdo ví, jestli by mě vůbec vyslechl? Mám ho nechat, ať si dělá, co chce? Modlil jsem se za to, a ne jednou, a potom jsem za dotyčným šel. Především jsem se mu snažil ukázat, že si ho vážím a že mým cílem není pokárat a zdeptat, ale napravit. Sám mám zkušenost, jak blahodárně působí, když můžu žít v prostředí lidí, kteří si mě váží a nezatratí mě, ani když zhřeším. Je těžké říct druhému něco nepříjemného, co se ho dotkne, co ho možná rozpláče, nebo taky rozzuří. V uvedeném případě mě dotyčný vyslechl, zarazil se a nakonec projevil i vděčnost za upozornění. Byl jsem překvapen, když mi mimo jiné řekl, v hloubi duše už dlouho cítím, že to není správné. Potýkám se s tím, jsem rád, že jsi měl odvahu za mnou přijít. Vlastně je to pro mě úleva. Tento člověk hřích vyznal a učinil nápravu. Pán Ježíš měl odvahu mluvit se Samařankou o jejím v pořadí už šestém manželovi nemanželovi, s učencem Nikodémem o tom, že to podstatné nezná, učedníky konfrontoval s jejich nedůvěrou a vždycky to dělal s úctou. Samotný výsledek je však už na dotyčném. Máme sílu mluvit s úctou a láskou. Umíme říct i věci, které možná nejsou politicky korektní. Může to být bolestivé a nemusí se to všem líbit, ale nakonec to přinese užitek a vysvobození. Viz Efeským 4.29.

chceš obyty, Bože všetko, to je naša túžba, to je naša túžba, to je naša túžba.

0: Ani všetko, to je našou modlitbou, tu jsme, použij si nás, premeň naše krásné Slovensko.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
2: Udělat si pořádek. Někdy za mnou přijde některé z dětí, na kterém vidím, že ho právě nic nebaví a nudí se a říká: tati, co mám dělat? V takových chvílích radím dětem to, co mi říkávala moje maminka. Tak si běž uklidit v hračkách. Možná si pomyslíte, hloupá rada, co má pořád uklízet. Ale já s tím mám jinou zkušenost. Když jsem otevřel skříňku a vytáhl pár prvních hraček nebo krabic, většinou jsem objevil něco zapomenutého, s čím jsem si rád hrával a co mě bavilo. Pak jsem dostal nápad a hned jsem měl co dělat. Platilo to o mě, platí to o všech našich dětech. Někdy je výsledkem vzorný pořádek v šuplíkách a ve skřínce, všechny plyšové hračky hezky urovnané. Jindy Péťa přišel za 2 hodiny s krásným papírovým výtvorem. Přitom stačila troška inspirace, která vznikla vlastně z nepořádku. Pokud máte pořádné děti, které mají vždycky všechno uklizené, budete mít možná problém, ale vy jim určitě poradíte něco jiného. Jak často se my dospělí dostaneme k tomu, abychom uklízeli tam, kde se po čase nahromadí nepořádek? Sklep, zadní kouty spíže, různé staré zásoby. Pořád nosíme a schromažďujeme něco nového a na uklízení nemáme čas. Ale výsledkem úklidu je jednak pořádek a k tomu často i nově objevené věci, nebo aspoň inspirace, co můžeme rozvíjet a budovat. Podobné je to i ve vztazích. Žijeme vedle sebe v rodině, ve sboru, v práci, ve službě. Jsme zaměřeni na povinnosti, na to, co je před námi. Chodíme kolem sebe, občas do sebe strčíme. Tu a tam jeden druhého zraníme, někdy víc, někdy méně. Různě se to v nás skládá. Vztahy nepozorovaně chladnou, jindy naopak nečekaně vybuchnou. Už nás to spolu nebaví. Co dělat? Uklidit si ve vztazích. Napřed se nám nechce. Znamená to otevírat nedořešené, pozapomenuté věci, ale zároveň je to setkání s člověkem, se kterým jsme něco prožili, který má i pro nás svou hodnotu a při úklidu ji můžeme znovu objevovat a rozvíjet. Vzájemné odpuštění přináší nejen novou naději, ale také inspiraci pro společné budování, pro vznik něčeho nového. Mám zkušenost, že odpuštění promění náš vztah do kvality, o které jsme nevěděli dokonce ani před vzájemným ublížením. Odpuštění vyřeší stereotyp ve vztahu a dá základ něčemu novému. Ideálem toho, co nového a krásného může vzniknout při úklidu ve vztazích, je Boží odpuštění. Promarněné dny, spousty napáchaných škod na duši i na těle druhých lidí, i na nás samých, to vše Bůh proměňuje, dává nám hodnotu a smysl. Tvoří něco nového, na čem můžeme stavět a co můžeme rozvíjet. Až si někdy nebudete vědět rady, zkuste si udělat pořádek.

Ostrůvky úcty. Vzpomenete si, kdy vám někdo naposledy nadával? Když pustím televizi, vidím, jak v parlamentu jeden poslanec zesměšňuje a uráží druhého. Když pročítám diskuzní příspěvky ke zprávám na internetu, žasnu, jak peprně a pohrdavě se lidé dokážou vyjadřovat ke každé zprávě. A nejvíc bodů získávají ty nejironičtější příspěvky. Raději ani nemluvím o vyřazovacích kolech reality show. A proč je mor pohrdání, ponižování a znevažování tak rozšířený? Setkáváme se s tím ve školách, v zaměstnání, ale i do sborového života proniká často postoj: on není nic moc, jeho neberu. Znevažování, neúcta nebo okázalé projevování pocitu nepotřebujeme tě je osobní problém, který drtí mnoho dnešních lidí. Když například někdo ztratí práci, cítí: jsem zbytečný, mám vůbec ještě nějakou hodnotu? Všichni prahneme po uznání, po tom, abychom měli nějakou hodnotu. A snažíme se uznání získat, jak umíme. Někteří tím, že předvádí, jak jsou chytří, jak kde co vědí, jiní, jak jsou krásní, dávají najevo, že mají peníze nebo úspěch, ale to nevydrží příliš dlouho a člověk musí pořád dřít, aby si takto podloženou úctu udržel. A teď pohled z jiné strany. Popisovat prostředí, kde si jeden druhého váží, nám může dnes připadat až jako něco nereálného. A přece takové ostrůvky existují. Znám jednotlivce a rodiny, v jejichž přítomnosti najednou vnímám, že mi i jako obyčejnému člověku dávají zcela přirozeně najevo, že si mě váží. Dokonce i když udělám chybu, tak mě nezavrhnou, ale naslouchají mému vyprávění, i když jim třeba odhalují svou 13. komnatu. V jejich blízkosti se cítím velmi dobře. Rád se tam vracím a také si jich nesmírně vážím. Neuznávají mě pro mé výkony, schopnosti či dokonce peníze, ale přijímají mě jako člověka. Prostě mají mě rádi jen tak, aniž bych si to musel nějak zasloužit. A pro mě je přirozené projevovat úctu také jim. Při zběžném pohledu bychom řekli, že to jsou slušní lidé. Ano, jsou slušní. Když něco chtějí, poprosí, umí poděkovat, pozdravit. Je radost dostat od nich i jen obyčejný mail. Ale za jejich slušností tkví něco hlubšího. Jejich úcta k Bohu, a zároveň vědomí, že oni sami mají před Bohem velkou cenu. Ne proto, co dokázali, ale proto, že je Bůh díky Kristu přijal. Bůh původně zamýšlel, aby každý člověk měl nejen osobní úctu, ale dokonce slávu. Římanům 3:23. Dnes pijeme hořké důsledky toho, že jsme o ni přišli. Nejenže nemáme slávu, ale žízníme po úctě, postrádáme úctu ze strany druhých a často ji nemáme ani sami k sobě. Ale pro Krista máme velkou cenu. Umřel za nás, i když jsme byli hříšní. Uvěřit tomu je začátek úcty k sobě, druhým lidem i k sobě navzájem. Projevovat si vzájemně úctu, to dává křídla. Vždyť je to něco, co Bůh s námi zamýšlel už od začátku.

0: Kdo to prosím tě je? Bylo to na pohřbu staříčké tety Lidky. V obřadní síni seděla vedle mě Dana, se kterou se známe už mnoho let. Za řečnický pult se postavil zralý muž, na kterém bylo vidět, že statečně, byť zpočátku ne příliš úspěšně, bojuje s trémou. Ale v očích měl jiskru. Karel. Vyzařovalo z něho něco zvláštního. Směs humoru, nebojácnosti a zároveň kus životní moudrosti a boží bázeň. Vtipně a přitom uctivě a vážně, chvílemi až poeticky, připomínal jednotlivé epizody či zvyklosti ze života tety Lidky. I kdyby ji přítomní neznali, z Karlových slov bylo najednou patrné, jaká to byla žena, jako bychom ji měli před sebou, svěží, živou, milou, obětavou tetu Lidku. Najednou se ke mně nakloní Dana, co sedí vedle mě, a zašeptá: kdo to prosím tě je? Rychle jsem musel vybrat některou z tisíce možností, jak jí představit Karla. Když jí řeknu jméno, bude se ptát dál. Není prostor jí tady vykládat, jaký to byl dobrodruh, co všechno prožil. Popisovat jeho temperament není třeba, vždyť vidí. Pak jsem si vzpomněl, vždyť Dana si pamatuje Karlovi věřící rodiče. Syn tetičky Holé, odpověděl jsem. Na Daně bylo vidět odlehčené, aha, stačilo to. K tomu, aby si Dana udělala představu, kdo to je Karel, stačilo znát jeho rodiče. Většinou je ale třeba něco víc. Myslím, že dříve jsem pro ty, kdo mě chtěli blíž poznat, nebýval úplně čitelný. Aspoň moje žena mi říkávala, že by chtěla vědět víc o tom, kdo jsem. Velmi nám v tom pomáhají večery, kdy si povídáme, nebo chvíle, kdy prostě jsme spolu. Uvědomuji si, že je kolem mě mnoho lidí, které neznám. Vím sice, jak se jmenují, co dělají, možná i co je baví, ale abych je znal blíž, to ne. Někdy mi připadají tak trochu v ulitě, mají svá zákoutí a tajemství a nemají komu by je svěřili. Často bývají sami. Ale když najdou někoho, o kom ví, že mu můžou důvěřovat, rádi se otevřou, ukážou, co si myslí, čemu věří, o co jim jde. Vlastně jen hledají, kdo o ně má zájem a rád by je blíže poznal. Podívil jsem se, jak trocha odvahy druhému něco svěřit nebo se ho na něco zeptat odhaluje poklady v lidech, o kterých jsem si dřív myslel, že o mě nemají zájem, v lidech, se kterými jsem neměl chuť si povídat, i v těch, kteří vypadali uzavření ve svém světě se svými problémy. Stačilo je oslovit a já dnes vidím jejich skryté touhy, životní sílu, postoje, vítězství a prohry i oddanost vůči Bohu. Stejně tak nečitelný mi někdy připadá Bůh. Vzdálený, uzavřený, nemluví na mě, na osvědčené, ale stereotypní modlitby neodpovídá a já se taky uzavírám do sebe. Přestávám s ním počítat, dělám si věci po svém a že zjistím, že tak nechci a nemůžu žít. Znovu ho oslovím, otevřu mu svoje ponuré 13. komnaty a pak jen s překvapením objevuji, že jsem vůbec nevěděl, kdo to Bůh je. Vede mě to k tomu, abych se lidí nebál a učil se jim otvírat své srdce i ucho. Totéž platí i ve vztahu k Bohu.
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Závidíš? Tak odpusť. Taky znáte křik, on má víc. A proč on může a já ne? On nemusí a já musím. Vždycky, když u nás doma slyším něco podobného, zatrne mi a říkám si, byl jsem opravdu spravedlivý? Někdy tyto námitky řeším tím, že dětem vysvětlím, proč kdo co nesmí nebo musí. Jindy prostě autoritativně rozhodnu, že tentokrát to bude tak a příště se vystřídají. A děti se to už naučily akceptovat. U dětí jsou jejich postoje snadno čitelné, ale co mi dospělí? Sám o sobě bych asi nikdy neřekl, že jsem závistivý. Vy snad ano? Ale někdy trochu moc dlouho přemýšlím, proč se druhým daří lépe, proč v něčem mají větší úspěchy, které já nemám. A když o tom dost dlouho, snad až příliš dlouho přemýšlím, tak dokonce najdu někoho, kdo za to může. Je zajímavé, že k závisti se neradi přiznáváme. Tento hřích napřed sami před sebou zapíráme, pak ho tajíme před druhými, ale on na nás zanechává stopy. A nejen na nás. Vzniká v nás nevraživost, nepřejícnost. Na dotyčném nacházíme čím dál víc chyb. Vnitřně mu kdeco vyčítáme a nás samotné to užírá. Asi bych si závisti nevšiml, ale četl jsem verš: dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. Židům 12:15. Vzpomněl jsem si na zahořklost, na lidi, kteří závistí a neustálými výčitkami vůči druhým zahořkli. Bible popisuje závist jako něco hořkého. Viz Jakub 3:14. Zahořklý člověk se projevuje tím, že už rezignoval. Není ochoten odpouštět a dávat druhým milost. Verš z listu Židům varuje, abychom závisti a hořkosti nedávali prostor, protože se snadno šíří a zachvacuje druhé. Je lepší hořkosti a závisti předcházet. Jak? Milostí, odpuštěním, stálým odpouštěním. Asi nám nepřipadá logické odpouštět tomu, komu závidíme, kdo má víc, komu se v životě daří. Ale přece se v nás časem vůči němu nahromadí výčitky a pak už je východiskem jen odpuštění. Možná máme vedle sebe někoho, kdo nám vadí, kdo všechno dělá tak nezvyklé a podle nás špatně, se špatnými motivy a přece se mu daří. Než se tím užírat, je lepší mu odpustit, dopřát milost, akceptovat jeho jinakost, pokud se nejedná o hřích. A také ho neschazovat, nepohrdat jim, ale vážit si ho. A přitom si uvědomovat, že Bůh dává každému jiné dary a má pro každého jiné poslání. Také se mi stalo, že jsem byl v pokušení závidět, ale dal jsem mu milost, odpustil jsem mu a za dotyčným člověkem zašel a dal se s ním do řeči. Setkání bylo úplně jiné, než jsem předtím ve své závisti předpokládal. Nebyl to nafoukaný frajer, ale vyprávěl o sobě a sdíleli jsme se o tom, jak Bůh v našich životech působí. Bylo to povzbuzením pro nás oba.

na půl. Určitě si to dovedete představit. Maminka pustí po dešti malého Ondru na zahradu. Ondra si hraje se svým velkým autem. Trochu se projede na koloběžce a stane se, že projede i kaluží a blátem a za půl hodiny se vrací domů. Maminka ho vítá ve dveřích se slovy: tak co, nejsi celý špinavý? A Ondra: jenom na půl. Co to znamená? Zvenku špinavý, zevnitř čistý? Zvenku ho umije, zevnitř nechá? Kolem nás je tolik věcí tak na půl. Vezměme si třeba, jestli někdo mluví pravdu. Pokud o někom víme, že mluví pravdu, tak se na něho spolehneme a předpokládáme, že řekne pravdu vždycky. Pokud někdo říká pravdu na půl, víme, že buď říká polopravdy, nebo někdy mluví pravdu a někdy lže. A my nevíme kdy. Člověku, který mluví pravdu na půl, se nedá důvěřovat. Jak si představíte člověka, který je poctivý na půl? Někdy poctivě pracuje, když ho pošlete do obchodu, všechno vám do halíře vyúčtuje, ale občas něco ukradne, protože je poctivý na půl. Ve věcech na půl bychom mohli dlouho pokračovat. Poloviční zdraví, poloviční cena, poloviční kvalita, poloviční výplata, poloviční šikana, poloviční pohodlí, poloviční porozumění. Když takhle mluvíme o věcech, které jsou na půl, trochu se tomu smějeme, ale zároveň jsme z nich rozmrzelí a otrávení. Ty poloviční, polovičaté věci nám berou naději. Svádí nás být také polovičatými a žít na půl. Tady se polovina zaokrouhluje dolů. O biblickém králi Amasiášovi, 1. královská 14.3, je napsáno, že dělal to, co je správné v Hospodinových očích, ale ne tak jako David. Nevím, jestli přesně na půl, ale něco tomu chybělo. Možná neudělal tolik činů jako David, ale spíš bych řekl, že mu chybělo něco z Davidovy oddanosti. Byl prostě Bohu oddaný na půl. Bůh chce, abychom mu byli oddaní plně, ne na půl. Obětoval úplně svého syna, aby nás úplně zachránil. Za to my máme tendenci si z jeho záchrany vzít jen půlku. Odpuštění minulosti a jistotu, že půjdeme do nebe. Ale jinak bychom si rádi žili podle svého. Boží záchrana se vztahuje i na život tady na zemi. Bůh stojí o to, abychom žili naplno, ne na půl. Tu plnou záchranu budeme prožívat, když budeme žít v posvěcení a v oddanosti, když ho budeme milovat z celého srdce, mysli, duše, síly a milovat bližního jako sebe. Uvědomuji si, že Bůh chce, abych nežil na půl, ale naplno, aby i moje čistota, poctivost, oddanost, ale také láska a práce byla úplná. A pak také nemusím žít na půl, ale naplno.

sudy. V obrovském hangáru, můžete si myslet, že se mi to zdálo, je ohromné množství sudů, kádí, nádob, nebo jak to nazvete. Některé jsou skleněné a je vidět dovnitř. Jiné jsou klasické sudy s obručemi, jiné moderní modré plastové sudy. Občas mezi nimi najdete starou kamennou tesanou káď. Některé mají víko, které pevně dosedá. Na jiných jsou třeba jen dvě prkna. Nádoby jsou většinou vyšší než já, takže do mnoha z nich není vidět, a tedy nevím, co v nich je. V některých nádobách je vidět voda nebo jiná tekutina. Najdou se tam i zásoby potravin, zbytky jídla, ale také nepotřebné věci jako staré žehličky nebo plechové trichtýře. A v těch vysokých, kdo ví. Chodím po potemnělém hangáru s těžkou polévkovou lžící, nic jiného nemám, a do některých nádob zkouším ťuknout. Snad se mi podaří zjistit, co v nich je. Od někud se ozve vysoké cink, odjinud zase těžké cink. Asi dvě nádoby se neozvaly vůbec, jako by byly oblepené molitanem nebo měkkým sametem a nevydají ani hlásku. V některých to zařinčí, jako když rozbijete talíř. Odjinud se ozve jakési chacha. Chodím a úporně se snažím zjistit, co v kterém sudu je. Nejsem spokojen s tím, jak se mi to daří. Tak se potácím hangárem mezi sudy a káděmi, až kdesi vzadu u zdi vidím kohoutek. Otočím jím a na zem vytéká temně červená, trošku průhledná tekutina. Krev to není, spíš víno. V tom si všimnu sotva čitelného nápisu na napůl zrzivělé plechové tabulce. Víno božího požehnání. Tak to jsem z toho jelen. Nakonec chodím a po lžičkách roznáším víno do jednotlivých sudů. V některém to jenom šplouchne, v jiném zašumí, ještě v jiném se něco rozbije. Do některých sudů je vidět. V jednom lžíce vína okamžitě obarví celý obsah do červena. V jiném víno plave jako kapka oleje na povrchu a do tekutiny nepronikne. Tak nějak vnímám lidi kolem sebe. Do některých nevidíte a i když se jich zeptáte, tak vám nic neřeknou. Jiní na sebe vyklopí všechno. Zkusíte na ně zacinkat a někteří se bolestně prohnou. Jiní zanotují veselou písničku. Co s těmi lidmi dělat? Někteří by v sobě potřebovali uklidit, někteří umít a vyčistit. Všichni by chtěli být drahocenou nádobou s ještě drahocenějším obsahem. Ale někteří to vzdali. Nechávají si svoje smradlavé zbytky v sobě a občas jen zabručí, já ne. Jako křesťané máme kohoutek. To je Kristova smrt a z ní pramenící odpuštění jako neomezený zdroj božího požehnání pro nás samé i pro všechny ty sudy kolem nás. Někdy nás mrzí, že máme v ruce jen jednu lžíci, tak rádi bychom rozdávali po hrncích nebo stříkali hadicí. Ale máme lžíci? Možná proto, abychom tím častěji chodili ke zdroji.

Zajímavé postřehy ze života přináší kniha Jana Vopaleckého Směr je jasný, ze které čte Petr Stoj. Kniha vyšla v nakladatelství Návrat domů. V pátek v 21 hodin otevřeme další kapitoly.

0: Sobotní vysílání na Rádiu 7 s datem 4. července pokračuje dál. Bylo 15 hodin, zvu vás k poslechu písniček z archivu.
1: Písničky z archivu.

Vítám vás u písniček z archivu. Dnes se spolu vydáme na putování s karavanou. Tak se totiž jmenuje album, které nás bude dnešní půlhodinkou provázet.

Skupinu Pramínek a její album Karavana jste si mohli poslechnout už v roce 1997, ale dlouho pod tímto názvem nefungovala. Postupně se přetransformovala v uskupení s názvem Medard a posléze Pětník. Spojovacím článkem všech těchto projektů je Jan Hučín, kapelník a folkový publicista.

Album Karavana, ze kterého si dnes hrajeme, nese podtitul Písně a spirituály. Zatím jsme slyšeli skladby z té druhé kategorie, tedy písně s tradičními nápěvy opatřené texty Jana Hučína. V další části se už zaměříme na čistě původní autorskou tvorbu tohoto talentovaného skladatele, textaře, hudebníka, zpěváka a zároveň vedoucího skupiny.

Písnička o toulavém autobusu se nesla v poněkud rozmarném duchu. Na albu Karavana však skupina Pramínek nechává rozeznívat i hlubší tóny.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky z archivu. Dnes písně skupiny Pramínek z jejich alba Karavana. Na tuhle nahrávku si našla cestu i jedna vánoční píseň a myslím, že je škoda si tyhle ty skladby čas od času nepustit jen tak.

čas strávený putováním s karavanou skupiny Pramínek končí. Než toto album zavřeme a uložíme zpět do archivní poličky, nechme ještě zaznít titulní píseň alba. A já už se těším na příští posazení nad naším hudebním archivem. Od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.

Písničky z archivu opakujeme v neděli v 16 hodin a 30 minut a za týden budou v tomto pořadu znít písně Petra Coufala z jeho CDčka s názvem OK, nebo OK.

0: Ten, kdo je povolán, plní svěřený úkol. A tak se i na jeho odměnu pohlíží trošku jinak než při běžném zaměstnání. Alespoň tak na práci pro Boha nahlíží apoštol Pavel. A ke stejnému náhledu zve i čtenáře svého prvního dopisu do Korintské církve. V dalších chvílích se díky výkladu Jiřího Hurty znovu ocitneme uprostřed řádků 9. kapitoly tohoto listu. Pojďme si poslechnout, v čem je tento náhled nečekaný a revoluční nejen ve své době, ale i dnes. Z archivních nahrávek pořadu Studna slova vybíráme díl s názvem Co před Bohem je k chlubení.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: V prvé části 9. kapitoly 1. listu do Korintu apoštol Pavel potvrdil, že ti, kdo byli samým pánem povoláni k tomu, aby druhým zvěstovali evangelium, se mají této službě věnovat celé a proto také mají právo na to, aby ti, kdo jejich službu přijímají, jim poskytli veškeré hmotné zaopatření. Pavel to dokládá ustanovením Starého zákona i slovy Pána Ježíše. Ale zároveň prohlašuje, že sám tohoto práva pro sebe nikdy nepoužívá. A v dalších verších, 15 až 18, svědčí sám za sebe. Já jsem však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než aby mne někdo zbavil této chlouby. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. Jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo, že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia. Pavel těmito slovy nechce v žádném případě korinským křesťanům připomínat, jaké povinnosti snad vůči němu mají. Naopak radikálně prohlašuje, že to by raději umřel, než by za svou službu přijímal honoráře. Vždyť právě v tom, že své právo neuplatňuje, je jeho odměna, kterou se může chlubit. A stojí za povšimnutí, že zatímco Pavel jinak všechnu lidskou chloubu odsuzuje, v této věci se cítí k chloubě oprávněn. Tato chlouba je totiž jakýmsi vnitřním zadosti učiněním, které spočívá v tom, že ho za dobrý čin nikdo odměňovat, chválit ani vyvyšovat nemůže. Spíš naopak. Tahle zvláštnost je daná prostředím, ve kterém Pavel působí. V řeckém světě byl totiž člověk pracující vlastníma rukama považován za člověka hodného opovržení, protože nikdo neměl pracovat rukama, pokud to byl člověk svobodný. Práce rukama byla pouze pro otroky. Toto pohrdavé stanovisko k manuální práci bylo zvlášť silné mezi inteligencí a lidmi, kteří měli jakékoliv vlivnější postavení, především v náboženském životě. Není tedy divu, že Pavel za to, že nepřijímal od korinského sboru žádnou pomoc, ale živil se vlastníma rukama, byl nejen vystaven pohrdání, ale byl i odsuzován, protože on v očích mnohých vlastně svým postojem ponižoval i korinský sbor. Určitě ho za to nikdo nechválil. A právě proto šlo o něco, čím se mohl chlubit. Pavel totiž svým postojem hájil boží věc a nezískával přitom vůbec lidský obdiv. Proto na něj nelze vztahovat slovo Pána Ježíše z kázání nahoře, Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Je jisté, že sláva, která platí u lidí, nemá před Bohem vůbec žádnou cenu ani trvání. Ale Pavlovi jde o odměnu Boží, proto o něm platí slovo, které říká v kázání nahoře pán Ježíš dál. Když ty prokazuješ dobrodění, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Pavlova odměna je v tom, že apoštol může odmítnout každou odměnu vnější a očividnou, a Pavel se může chlubit tím, že v očích lidí nemá žádný důvod k chloubě. Nemůže se nikdy chlubit tím, že snad se rozhodl kázat evangelium. Pavel se totiž pro tuto službu nerozhodl z vlastního popudu. Kdyby se byl pro ní rozhodl sám, dalo by se mluvit o nároku na odměnu za to, že dělá víc, než musí, a než je povinen. Pak by Pavlova práce mohla být považována za jakýsi nadměrný skutek a šíření evangelia by se mohlo nazývat záslužnou činností. Potom by Pavel třeba dělal něco, čím se například chlubili mnišské řády anebo církevní svědci. Ačkoliv taková představa zásluhy je přímo výsměchem do tváře Kristovi a je přímo urážkou Boží milosti. Vždyť právě tato zvrhlá představa vedla reformátory k tomu, aby vystoupili proti kupčení z odpustky. Podle této zvrácené představy totiž měly být odpustky jakýmsi duchovním kapitálem, nashromážděným lidmi, kteří prý dělali víc, než byli povinni dělat, aby si údajně zasloužili Boží milost. Ovšem sama představa, že Boží milost je možno si zasloužit, je už nesmyslem. A ten, kdo stojí opravdu v Boží službě, dělá vždycky pouze to, co dělat musí, to, k čemu byl povolán a vystrojen, čím byl pověřen. Nikdy nemůže udělat víc. Úkol hlásat evangelium cítí Pavel bytostně jako svou životní nutnost. Je to pro něho důsledek neuniknutelného působení Boží milosti, která se chce Pavlovým nitrem, jeho kázáním a životním příkladem osvědčit viditelně ke službě druhým lidem. Pavel má tutéž zkušenost jako starozákonní proroci, například Amos, který vyznává: lev řve, kdo by se nebál. Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval. Ví, co znamená Jeremiášův nářek nad údělem Božího posla, jenž o svěřeném slově vyznává: řekl jsem, nebudu je připomínat, už nebudu v jeho mluvit. V jeho jménu mluvit. Avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech. Jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu. Jestliže se Pavel stal správcem Božích tajemství, jak vyznává ve 4. kapitole, není to jeho zásluha a nemá se tedy čím chlubit. Kdo si připadá jako užitečný služebník a myslí si dokonce, že má právo na pochvalu a na odměnu za to, že byl užitečný, ten nebyl pánem k službě povolán. Ten se hrne do práce sám, bez ohledu na Boží vůli. Pracuje tedy ve vlastní režii a taky má už svou odměnu. Odměňuje totiž sám sebe. Nečeká na pozvání: vejdi v radost svého pána. A uslyší naopak: nikdy jsem vás neznal, Odejděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Pavel však jednu odměnu má, že totiž hlásá evangelium bezplatně, že při jeho zvěstování nepoužil svého práva. Ale abychom se znovu nemýlili, tady nejde o žádnou askezi, která snad má sloužit k tomu, aby se Pavel vyvýšil. Nejhlubším motivem mnohých stoupenců askeze totiž bývá často snaha dosáhnout obdivu v očích jiných lidí. Pro Pavla taky není zvěstování evangelia žádným soukromým koníčkem, kterému se věnuje zdarma po práci. Pavel pouze pochopil, že úžasná zvěst o ukřižovaném vysvoboditeli bude v jeho ústech nejúčinnější, když on sám půjde za svým pánem poslušně cestou utrpení. A tak ponížení i otrocká práce vlastníma rukama do úpadu, to je právě Pavlův osobní podíl na utrpení Kristově. A to je taky mocné svědectví, jaké nejvíce potřebují právě ti namyšlení, ti zazobaní, sebejistí a samospravedliví, silní křesťané v Korintu, kteří ani netuší, jak jsou na tom v duchovním životě uboze. Ale apoštol Pavel ani je neodepisuje a chce jim jako bratr věrně posloužit. A aby jim opravdově mohl posloužit evangeliem, tedy zvěstí kříže, vzdává se vědomně svých práv a tím jim ve skutečnosti svědecky ukazuje, co je vlastně pravá svoboda v Kristu. Kéž bychom takto lidem kolem sebe svědčili i my. Zdivočelý svět lidských šalem může zachránit jen sebezapíravá láska, která chce působit i skrze nás.

Kéž levice neví, co činí pravice, připomněl Ježíšovu výzvu Jiří Hurta. O nárocích a místech, kde nároky už neplatí, můžeme přemýšlet nejen ve chvílích odpočinku, ale i uprostřed dní všedních, obyčejných. Malou připomínkou končí dnešní vydání pořadu Studna slova. K poslechu další části se sejdeme zase za týden.

FM, radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Ke 4:00 odpolední vykročíme s žalmem 23. s Jošuou Aaronem a Aaronem Šustem. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Je tady 16. hodina a sobotní vysílání na Rádio 7 nabízí k poslechu pořady z archivu.

0: Vítejte zase po týdnu v našem rozhlasovém archivu. Také dnes jsme pro vás vyhledali nadčasové nahrávky, které vznikly v různých letech a pro různé pořady, ale mají co říci ke stejnému tématu. Zvu vás k přemýšlení o obnově sil a o obnově života. První myšlenka do této diskuze s názvem Pramen je z pera Viktorie Šoltézové. Čte Petr Stojí.
1: Čím víc času trávíme s rodinou, tím víc ji poznáváme. To platí i o Bohu. Naslouchejme s očekáváním a přijmeme posilnění. Je dobře, že se můžeme ukrýt v Boží náruči, když jsme zavaleni problémy, jež přesahují naše možnosti a nevíme kudy kam. I Pán Ježíš nás vyzývá, abychom svou žízeň hasili vodou z jeho pramene. Pak nejenže budeme posíleni, ale sami se staneme schopnými posilovat druhé. Staneme se zdrojem živé vody pro ty, kteří v našem okolí hynou žízní a hladem.
0: Mnoho únavy a vyčerpání nám může přinášet snaha dodržovat řadu zvyků a požadavků, které na nás klade naše okolí. Ale Bůh vlastně ne. A nabrat sílu můžeme i tak, že se jich prostě vzdáme. Pavel Křivohlavý se pustil do úvah na toto téma podle Kristova vyučování o novém víně ve starých měších.
2: Marek, 2. kapitola, 21. a 22. verš. Nikdo nepřišívá záplatu z nesebrané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a měchy i víno přijdou na zmar. Nové víno do nových měchů. Celou Biblí se jako červená nit prolíná myšlenka nutné osobní změny, poté co se člověk setká s Božím zásahem do svého života. Nic už nemůže být jako dřív. A také nelze staré kombinovat s novým. Boží povolání člověka vede na novou cestu. A nová cesta nemůže vést po starých kolejích. Tuto myšlenku mnohokrát nalézáme také u samotného Ježíše. Dnes se budeme zamýšlet nad jeho výroky, které se výrazně zapsaly do hlubokého lidského povědomí. O nové záplatě na starých šatech a mladém vínu ve starém měchu dnes mluví jak literární autoři, tak i obyčejní lidé. Forma přísloví, kterou Ježíš použil, zanesla jeho výroky až tam, kde o něm samotném třeba nic nevědí. Podívejme se ale napřed do kontextu, ve kterém se Pán Ježíš Kristus v této chvíli pohybuje. Farizové Ježíšovi vyčítají, že jeho učedníci, na rozdíl od farizejských, nedodržují půst. Dokonce i učedníci Jana Křtitele se postí dobře, Ježíšovi nikoliv. Ježíš je tradičním farizeům trnem v oku. Svými novými pohledy narušuje jejich zaběhlé praktiky. Farizové by pořád chtěli všechno dělat stejně. Jakákoliv změna je špatná. Takhle se to dělalo vždycky, takhle je to správné. Na stejnou cestu se vydali i učedníci Janovi. Trochu to připomíná onu stranu mírného pokroku.

mezích zákona. Hlavně nevybočovat cesty. Zajeté koleje jsou prověřené generacemi a proto je není možné opustit. V zásadě mají farizeové pravdu. Základ jejich víry je pevný a správný. Na něm není nutné nic měnit. Víra v Hospodina Stvořitele, který člověka vyvedl z otroctví a vede jej do svobody, je platná po tisíce generací a ještě po tisíce generací platná bude. Problém se netýká obsahu, ale formy. Pán Ježíš Kristus nikde neříká, že půst sám o sobě je špatný. Jeho učedníci neodmítají půst jako něco pohanského. Ježíš se jen vyhýbá povýšení půstu na nutnou zbožnostní praktiku. Proto farizeům poukazuje na jejich vlastní zvyk přerušovat půst v době svatby. Sňatek a svatební veselí farizové respektovali natolik, že v přítomnosti čerstvého ženicha nemuseli ani jeho spolustolovníci dodržovat postní pravidla. Mnohokrát Ježíš ukazuje, že člověk nemá sloužit půstu, ale půst má sloužit člověku. Když jsem přemýšlel nad analogií dneška, napadla mne neutuchající diskuze o dopisové komunikaci. Často se dnes žehrá na mladé, že díky e-mailům a SMS-kám si vůbec nepíší dopisy. Mnozí se vysmívají teenagerům za jejich rychlé palce. Zajímalo mne proto, kolik dopisů píší ti, kteří si na dnešní situaci tolik stěžují. Odpověď je překvapující, špatná, ba zoufalá. Vzpomeňme jen, kolik dopisů jsme napsali a hodili do poštovní schránky my. V otázce dopisů je také důležitější obsah než zaběhlá forma. Nezáleží na tom, zda se ryje do kamene nebo píše na hliněnou tabulku, pergamen či papír. Není důležité, zda má člověk k dispozici husí brk, propisku nebo klávesnici. Důležité je, zdali člověk myslí na své přátele a ozývá se jim. Záleží na vnitřním obsahu sdělení. Někdo si milé dopisy převázané růžovou pentlí schovává v truhle na půdě a jiný je má pod heslem uloženy v paměti svého mobilu či počítače. Každý ať činí, jak je mu blízké. Dokonalé není ani jedno. Jednomu je můžou sežrat myši a druhému může skolabovat hard disk. Nemá cenu se přít, co je lepší. Má cenu milé dopisy psát. Pán Ježíš Kristus však jde ve svém uvažování ještě dál. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, nikdo nedává mladé víno do starých měchů. Tak jako nikdo nedělá nerozumné hlouposti v zaběhlých domácích činnostech, stejně nemáme dělat nerozumné hlouposti i v oblasti duchovní. Mnoho lidí, kteří jinak dobře zvládají praktické otázky života, činí totiž úplné nesmysly v otázkách vnitřních. Abychom takto nechybovali, říká nám Ježíš svá kratičká podobenství. Neseprana, doslova nevalchovaná látka, zde označuje novou látku, která se ještě sráží. Takováto záplata nikdy nemůže dlouho vydržet. Zakrátko se vytrhne a díru ještě rozšíří. Také mladé víno, které ještě kvasí, není možno dávat do starých, nepružných měchů. Výsledkem by bylo prasknutí a měchy i víno by přišly na zmar. Pán Ježíš Kristus těmito příměry ukazuje na nemožnost míchání starých názorů a nového života. Zvěst o Božím království se nesnese s náboženskou morálkou farizeů. Víra v Boží nezasloužené odpuštění nemůže být kombinována s tradičním dodržováním zákona, nutností dobrých skutků a lidským záslužnictvím. Evangelium o Božím království zvěstuje dar a nestaví na zásluze. Proto je nutné se starých názorů zbavit úplně a dokonale. Jako nelze sedět současně na dvou židlích,
Stejně také není možné udělat ze své nové víry jen záplatu na starém životě, nebo svou novou naději obléci do pytle záslužnických skutků. Ježíš své posluchače staví před jasné rozhodnutí. Buď a nebo. Buď přijmete zvěst o Božím království do svých srdcí naplno a se vším všudy, anebo se připravte na to, že kombinací víry a tradice se vám všechno jen potrhá. Ježíšova podobenství časem téměř zlidověla. Jejich smysl je totiž velice jasný. Nic se ale nesmí ze vše obecňovat. Jinak se člověk velice rychle dostane od pravdy k nesmyslu, tedy ke lži. Právě toho se dopustil pisatel Tomášova evangelia. Více než 1,5 století po Kristově ukřižování napsal jakýsi Didymos Juda Tomáš tajné výroky, které pověděl živý Ježíš. Tomáš zde upravil Ježíšovy výroky tak, aby vyhovovaly gnostické filozofii. Mnohé verše si vypůjčil z Bible a předělal je. Ve své touze po všeobecnosti však některé naprosto nedomyslel. Tak u něho také čteme, žádný člověk, který pije staré víno, netouží v tu chvíli po mladém. A mladé víno se nedává do starých měchů, aby nepraskly. A nedává se staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Tu poslední větu si Juda přidal. Ale špatně. Staré víno totiž kožené měchy nezničí, protože již nekvasí, jako víno nové, nedokvašené. Didymos Juda Tomáš to trochu přehnal. Nelze všechno ze všeobecňovat. To se potom dostáváme k nesmyslům. Když moudré výroky platí jedním směrem, vůbec to nemusí platit obráceně. Lidé to rádi dělají, je to ale hloupost. Nový život s Kristem nelze kombinovat se starými praktikami. Proto když učedníci mají ve svém středu Mesiáše, nemusí dodržovat postní pravidla. Víc než půst je pro ně nyní důležitější, aby co nejvíc načerpali z mistrových kázání a dokázali to praktikovat ve svých životech. Každá situace má svou důležitost a je hloupé všechny posuzovat podle jednoho, byť dobrého mustru. Farizové by ale všechno chtěli mít černobíle nalajnované, aby na první pohled bylo vidět, kdo co dodržuje a kdo nikoliv. Didymos Juda Tomáš chce univerzální platnost pro svá moudra. A v nedávné době nám komunisté nutili řadu univerzálně a všeobecně platných norem a výroků. Šlechtic a továrník rovná se lump a vykořisťovatel. Cizinec ze země ležící geograficky na západ od naší republiky rovná se nepřítel a diverzant. Člověk s vlastním názorem rovná se podvratný živel a tak dále. Kdo do svého života přijme Krista, musí se umět starých praktik vzdát. To ale není jednorázová záležitost. Starých praktik je potřeba se vzdávat dnes a denně. Ten zlý nám stále znovu podsouvá další a další myšlenky a nápady starého, tedy nekristovského života. Podloudně do naší mysli zasívá touhy po životních způsobech, které bychom jako křesťané vůbec dělat neměli. Právě proto nás Pán Ježíš Kristus zve k životu, který staví pouze na živém Božím slovu a ani v nejmenším se neopírá o myšlení staré a falešné.

0: Písnička Tomáše a Jolanty Michalkových Jen ty mě dobře znáš je v našem archivu od roku 2011. V dnešní relaci pro vás vybíráme z našeho archivu nahrávky, ve kterých zaznívají názory do diskuze o obnovování sil a také o obnovování života. Další pohled přidává Petr Raus. V příspěvku Obnovující milosrdenství uvažuje o apoštolu Petrovi. Přivádí nás až na konec Janova evangelia do situace, kdy se apoštolé po Ježíšově smrti setkávají se zmrtvých stalým Ježíšem.
1: Oslovila mne slova pláče Jeremiášova. Beru si k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí. Jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Obnovuje se každého rána. Jak tomu rozumět? Hospodinovo milosrdenství se musí každého jitra obnovit? Má snad kvantový charakter? Nebo snad i Hospodin ztrácí k večeru svou sílu jako pravěcí bohové slunce? Nic takového. O Hospodinu čteme, že se nemění. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Kdysi se rozhodl milovat člověka. Vyvolil si nás, na rozdíl třeba od andělů, a tomuto rozhodnutí zůstává věrný, nic z něho neubírá. Boží milosrdenství je věčné, jak nám to písmo připomíná na dlouhé řadě starozákonních míst. Pokud ale Boží milosrdenství neslábne ani nezaniká, proč mluvit o jeho obnovování? Protože my sami věční nejsme. My se měníme. Nedokážeme zachovat svému Bohu věrnost. Naše tělo je příliš slabé a i kdyby duch byl odhodlán, tělo i mysl nás nejednou zradí. Tak se to stalo i apoštolu Petrovi. Nepochybně svého mistra miloval a byl odhodlán s ním vytrvat až do konce. V okamžiku skutečného ohrožení v Getsemanské zahradě, když jeho mistra přišli zatknout, nedokázal zareagovat přiměřeně. Neudržel ostražitost. Podlehl strachu. A zradil. Když církev prvních staletí prožívala těžké časy pro následování, stala se jednou z nejpalčivějších otázek jejího života otázka přístupu k těm, kteří zapřeli. Podle některých ztratili tito padlí nárok na další příslušnost k církvi. Kristovo odpuštění ano, ale jen jednou. Boží milost je příliš vzácná a příliš drahá, než aby bylo možné si s ní lehkomyslně zahrávat. Bez ohledu na tuto historickou epizodu, ale nad církví dodnes zní Kristova výzva k odpouštění až i 70x7. Když za svými učedníky lovícími ryby na Galilejském jezeře přichází z mrtvých stalý Ježíš, obrací se zejména na zrádce Petra. Osloví ho jeho starým jménem, jako by se všechno vrátilo na začátek. Připomene Petrovi, že podle čistého práva by měl být už zase jen tím obyčejným rybářem Šimonem od Galilejského jezera. Pak mu ale překvapivě svěří úkol, nejdůležitější ze všech úkolů učedníka. Pas mé beránky. To bylo ráno. V noci Petr zradil. Ráno potkal nové milosrdenství. Z Boží strany to bylo stále to stejné milosrdenství, které Šimona kdysi povolalo od jeho sítí, které snášelo jeho prudkou povahu po dlouhá 3 učednická léta. Pro Petra ale, pro kterého tu noc na dvoře velekněze všechno skončilo, takže pak jednoho večera řekne svým druhům, jdu lovit ryby, jdu už zase lovit ryby, jako jsem chodíval kdysi. Pro tohoto Petra je Kristovo nové ranní pověření naprosto novým milosrdenstvím, zjevením, o jakém se mu ani nezdálo. Boží milosrdenství se Petrovi toho rána obnovilo. bez ohledu na Boží stálost a spolehlivou věrnost, pro svoji vlastní slabost a kolísavost potřebujeme každého dne nové, obnovené milosrdenství. A Pán Bůh nám ho dává. Neřekne, už si ho dostal dost. Ani kde máš to, co si už dostal. Vždycky znovu odpouští. Vždycky znovu přijímá. Není to cesta k laciné milosti? Lehkomyslné nakládání s příliš vzácným darem? Nemusí být. A nikdo zvenku to nepozná. Jen my sami víme, jak vážně to s Pánem Bohem myslíme. Na té vážnosti záleží. S Hospodinem nejde hrát falešnou hru. Kdo to ale vážně myslí, kdo je odhodlán sadit všechno, celého sebe, celou svou pověst, kdo si v pokání uvědomí hloubku své viny, přijme všechnu svoji odpovědnost a přestane se ohlížet na to, jestli obstojí v očích druhých lidí, s tímto bude i Pán Bůh myslet velmi vážně. A otevře mu svoji náruč, třeba i po 77 zklamáních.
0: Petr Raus hovořil o Božím milosrdenství, do kterého se opakovaně vracíme, abychom přijali nové odpuštění i sílu do budoucnosti. Bůh jedná s každým z nás osobitě. Apoštol Petr prožil velký životní propad i Boží obnovení. V nahrávce, kterou vám pustím teď, uslyšíte životní příběh muže, který mluví o vzestupech a pádech svého vztahu s Bohem a také se svojí ženou. I on prožil obnovení a přesměrování svého života. I když by si býval přál, aby byla přímočařejší, vítěznější a snazší. Nahrávka pochází z roku 2004.
2: Já jsem z klasické křesťanské katolické rodiny. Dostalo se mě křesťanské výchovy, ale v jeden čas úseku svého života jsem pochopil, že ty věci, které mi byly předkládány, tak musím nějak tak přijmout za vlastní. Měl jsem to štěstí, že jsem chodil do křesťanského společenství, ministroval jsem a stýkal jsem se i po domácnostech s lidmi, kde jsme mluvili o víře a modlili se a podobně. Ale řekl bych, že největší obrat v mém životě se dostavil, když jsem poznal duchovní obnovu nebo obnovu v Duchu svatém, což je způsob osobního uchopení věcí, které dosud byly přijímány jaksi mechanicky nebo tradičně a bez nějakého přílišného osobního zaujetí. Tyto věci mě velice zaujaly a po projití tady této obnovy v Duchu svatém, tak jsem měl dojem, že všechny věci půjdou velice hladce a že můj život se promění v jednu velkou radost, v jednu velkou prostě vynikající záležitost, jo, kdy budu stále jako naplněn Duchem svatým a budu pořád chodit ve světle a nejen to, ale že kamkoliv přijdu, tak bude skrze mě promlouvat Bůh a že budu prostě všude evangelizovat a všichni budou přijímat toto moje svědectví. Tak se nestalo. Naopak věci, které jsem žil, tak se začaly hroutit, začaly se dostávat do krachu, do temnoty a já jsem neustále očekával, že teda přijde to ono slíbené, že všichni teda jako budou ty moje slova přijímat a tak dále. Největší krize, která mě teda potkala, byla v tom, že se mi začalo rozpadat manželství, že jsem začal pocitovat, že se s ženou od sebe vzdalujeme a že na tyto věci nechápala a bylo to z velké části mou zásluhou, protože tyto věci Boží jsem jaksi hlava nehlava chtěl jako hlásat všude, kam jsem přišel. Takže tyto věci začaly krachovat, že ona teda začala mít odstředivé tendence a já jsem začal uvažovat, jak je to možné, až to dospělo k tomu, že jsem toho Boha opustil. Jo, jsem se, řekněme, na něho urazil A začal jsem říkat, když to je prostě tak, tak s tím Bohem jako moc nebudu komunikovat a tak dále. Začal jsem se usilovně se snažit o to, abych to svoje manželství nějakým způsobem rekonstruoval. A vlastně jsem začal dělat věci, o nich jsem měl představu, že budou dobré pro záchranu toho manželství, ale byl tam jeden problém, že se to začal dělat pouze z vlastní iniciativy, z vlastních sil, bez konzultace s Bohem. A nyní se začalo jevit, že by to manželství se mohlo rekonstruovat, začaly ty věci se jakoby dávat do pohybu tím kladným směrem, ale bylo to jenom na chvílku. Za několik málo měsíců prostě to šlo ještě do většího ponoru, šlo to ještě do většího krachu a zkrátka ta krize vyvrcholila rozpadem toho manželství. Já teda jsem splakal nad výdělkem a vrátil jsem se k Bohu a začal jsem opět teda s ním vcházet v kontakt a modlit se k němu. A já si myslím, že jsem toho Boha úplně neopustil. Asi teda byla to boží věrnost, která neustále mě jaksi v uvozovkách pronásledovala a pořád jsem toho Boha jaksi v sobě měl, ale sám ze sebe jsem chtěl teda jako dělat si ty věci po svém, ale přimělo to k tomu, že jsem byl úplně na dně. Že jsem opravdu narazil na to dno, kdy jsem pochopil, že tady ta moje cesta, to svévolnictví a toho jednání podle vlastní vůle byla naprosto, naprosto lichá a naprosto slepá. To bylo tak, že jsem se znovu k tomu Bohu vrátil, no a to manželství se rozpadlo a my jsme do tehdejší doby teda se ženou žili společně a potom teda jsme se rozešli jaksi fyzicky a já jsem měl dojem, že budu moct se vrátit k té své ženě, až teda ona přijme Boha taky zase za svého osobního spasitele. Nebo to jsem měl takovou jakousi podmínku, jestli to jako dá říct, jestli jsem takhle mohl toho pána jako vydírat, dalo by se říct. Ale nicméně k tomu potom došlo, že vztah, který ona teda jako navázala v té době, tak se potom rozpadl a zkrátka ona se začala taky obracet teda k Bohu a začala hledat toho Boha jako živého a pravého. Jo? A taky tam byly takové zvláštní okolnosti, že ona už měla dohodnutou svatbu s tím novým partnerem a měla jaksi v sobě podmínku, že kdybych se vrátil jako domů do toho bytu zpátky, tak že by se nevdala za toho nového partnera. A když toto si jako řekla, tak se jí ozval v srdci hlas kvůli jako mně, že bys to udělala, jo? Že si ho nevezmeš a kvůli mně to nechceš udělat. Jo? A toto pro ní bylo rozhodující, že ona se prostě nevdala. Toto já jsem se jako dozvěděl, ale neměl jsem už vůli jako se vrátit zpátky. Já jsem totiž se domníval, že byl jsem jako vnitřně rozhodnut, že už budu žít sám, že už, jako, už se nikdy nebudu vrátit, protože už jsem nebyl toho schopný. Jako vnitřně už jsem byl tak jako rozložený, že prostě to, jak jsem si myslel, že to prostě nejde. Jo? Až potom, a to trvalo teda, to bylo někdy na jaře, v roce 1986, a potom najednou na podzim se mě ty věci nějak začaly rozkládat a já jsem znovu se začal o nich přemýšlet a pak najednou jsem dospěl k rozhodnutí, že teda se vrátím, proti čemu jsem se teda jako bránil, protože se mě už nechtělo. Už jsem byl asi uzdravený z těch traumat a z těch zranění, ale nechtělo se mě opustit takovej ten pohodlný život jak vlastně toho společensko-náboženského konzumování, protože já jsem začal jezdit na různý výlet, na různý akce a vlastně jsem byl jakoby svobodný a mohl jsem si v podstatě dělat, co chtěl. A najednou tady přišel tento nárok, jo, a já jsem tušil, že to je boží výzva, ale já jsem začal jako s tím polemizovat, začal jsem se tomu bránit, protože, jak říkám, nechtělo se mě a začal jsem si to zdůvodňovat samozřejmě různě, že zkrátka dělám pro to Boží království hodně jako jinde a že vedu nějak modlitební společenství a já nevím, jezdím na to a na ono. A tak jsem začal jako s tímto bojem a říkal jsem mu, teď to přece jako je výborné a tak dále. A pořád jsem cítil v sobě ten tlak, to jaksi puzení boží, že teda jako jo, ale přece to není úplně to nejvíc, nebo to, co bylo podle boží vůle, že teda Bůh mě chce tam, kde on chce sám, jo? Čili to znamená v tom manželství. No a přišel jen okamžik, bylo to při mši, že jsem teda ucítil jako jasný pokyn, abych se vrátil zpátky a našel jsem teda manželku jako jiná než byla, jaksi spokornělou bych řekl, nebo v tomto smyslu a zkrátka začala nová jakási etapa po té očišťující lázni toho utrpení a těch problémů, tak začal ten vztah jaksi se nově vytvářet. A až od toho okamžiku jsem zjistil, že teprve ta manželská smlouva, že dochází teda svého jakéhosi naplnění a své plnosti a zkrátka od té doby je to všecko jiný. Neříkám, že by, jak jsem měl původně představit, že to všecko půjde směrem jako do nějakého toho, té euforie a tak dále, to jako v žádném případě, ale ten náš vztah je obnovený. To mě vyvstalo na mysl taky boží slovo o tom, že ženu moudrou, ženu rozumnou, kdo najde a že je blaze muži, který má takovou ženu, něco v tomto smyslu a že svůj domov spravuje v pořádku a tak dále. Takže když jsem shledal tento stav doma, tak jsem si říkal, kdo by vlastně nezůstal. Tímto způsobem vidím, že Bůh vlastně rekonstruoval jednak celý ten můj osobní život a všechny ty milosti, které člověk přijal a dovolím si tvrdit, že teda zrekonstruoval život i té mé manželky, takže i to manželství potom dostalo jakousi novou inspiraci, nový rozměr a jakousi novou hloubku. Tyto věci, které jsem prožil, tak jsou materiálem asi k přemýšlení na celý život, protože měl někdy představu, že když teda se obrátí a začne žít s pánem, řekněme, intenzivně a tak dále, takže všechno půjde jako po drátkách, ale ono to bývá trochu jinak. Člověk začne zakoušet různé věci, různě zabředávat do různých otázek a problémů, a takže ten život v žádném případě jako není jednoduchý. Ale naopak řekl bych, je komplikovanější, než kdyby člověk nevěřil. Ale zase na druhé straně si myslím, že to stojí za to, že ten život není takový jednorozměrný a není takový plochý. No. A Bohu nemůžu být dost vděčný za to, teda co všechno udělal. A ve všech těch mých krizích a nevěrách, takže vždycky ta jeho věrnost byla se mnou a jenom díky tomu teda ten můj život nedopadl nějak úplně drasticky špatně.
3: Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá a já přestávám doufat, snad mám se za to i stydět. A tak obracím se kamsi ke hvězdám a prosím o odpuštění a o sílu líp naslouchat a všechno jinak vidět.

0: Písničku Honzy Nedvěda Sílu mi dej zpíval Karel Řežábek a skupina Filia. O obnovující proměně života a o nových začátcích bude hovořit Miroslav Kubíček v příspěvku nahraném pro pořad Rýmování o životě na začátku roku 2005.
1: Milí přátelé, je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Není to tak dávno, co jsme spolu takhle začínali a už se nám otevírá druhý rok rýmování. Nehodlám se teď zdržovat nějakými novoročními přáními, to jsem si ostatně odbil už před týdnem na Silvestra a také jsem říkal, že nemám tento pomyslný časový předěl moc rád. Teď mi ale naopak napadlo, že je to vlastně z určitého pohledu dobré, že takovéto předěly máme. Dává nám to totiž možnost nových počátků. A to je nesmírný dar, to je nesmírná možnost. A tak se vlastně i dnes můžeme tak trochu pomyslně vrátit k základům, anebo, jak říkali staří latiníci, ad fontes. Když bych pro tuto příležitost hledal vhodné biblické verše, nejspíš bych zvolil dva, oba z Evangelia podle Jana. První je ze 3. kapitoly z rozhovoru pána Ježíše s Nikodémem. Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. A snad ještě důležitější je ten druhý z kapitoly 8. Ten, ve kterém říká Ježíš jisté cizoložnici: ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tak tyto dva verše bych zvolil pro vykročení do nového roku. Je v nich přítomna veliká svoboda, ale i nesmírný závazek. Otevírá se skrze ně možnost nového začátku. Ať máš za sebou cokoliv, není to důvod k beznaději. Teď jdi a začni znovu, s čistým štítem jako znovu zrozená. Takhle nějak bych možná interpretoval či parafrázoval ta Ježíšova slova. On té ženě, hříšné, cizoložné, otevřel z brusu nový život. Podle tradice, ale i podle zákona zasloužila smrt ukamenováním a najednou má před sebou život. To nové ovšem otevřel nejen před ní, ale i před těmi rozhořčenými muži. Ti se jeden vedle druhého zahambeně vytráceli. Já se ale hlavně teď ptám, proč byli prve tak rozhořčeni? Proč tak hlasně a veřejně chtěli tu ženu ukamenovat? Byli skutečně tak pobouřeni ve své počestnosti, že chtěli spravedlivě potrestat hříšnici? A nebo spíš tím chtěli zakrýt svou vlastní dychtivost, svou chlípnost a svůj chtíč? Kdo je větší hříšník? Nevěstka anebo její zákazník? Já mám pocit, že ty muže k tomu činu vůbec nevedl smysl pro spravedlnost. Ostatně pán Ježíš to víceméně také sám tak říká. I těm mužům se vlastně takto dostalo možnosti nového začátku. Totiž, abychom mohli vykročit jako skutečně znovu zrození, tak potřebujeme nejdřív prodělat poznání, doslova stanout tváří sobě samému včerejšímu. Když si tak srovnávám ty muže z onoho příběhu s Ježíšem, tak vidím proti sobě stát tíhu tradice a zákona na jedné straně a osvobozující, povznášející radostnou zvěst na straně druhé. Vždyť ti muži vlastně museli jednat tak, jak jednali. Museli jít a kamenovat tu ženu, protože si nějak museli sami před sebou, sami v sobě zdůvodnit i ty své vlastní nejistoty a selhání. Jestliže jsme v průšvihu, je v naší povaze hledat viníka. Kdo za to může, se obvykle ptáme. Hledáme hodně rychle viníka venku, jen abychom ho nemuseli objevit uvnitř, v sobě. Pán Ježíš je vlastně vyrušil v jejich jistotách. Čemu věřili, v čem byli zakotveni, v čem podle nich tkvěla otázka dobra a zla? V podstatě už jen v tom, co se tak a tak dělalo vždycky, co byla zkrátka tradice. To bylo to jejich typicky zákonické myšlení. Co je napsáno, co je tradiční a zaběhnuté, co se tak dělalo vždycky a na co jsme tedy zvyklí, to je správné, dobré a Bohu milé. Naši předkové bez pardonu kamenovali cizoložné ženy, je to tak napsáno i v zákoně, tož to tak dělejme také a bude nám to počítáno za spravedlnost. Hlavně se tak ospravedlníme sami před sebou, ujistíme se, že ctíme zákon. Jenomže pán Ježíš najednou především otevřel něco zcela nového. Život je víc než zákon, milovat je lepší než ctít tradice za každou cenu. A začít milovat na to není nikdy pozdě. Vždycky je ještě čas spozornět v těch svých zaběhnutých jistotách a vydat se jinudy, ne už cestou strohé litery, ale bezprostředně cestou pod zorným úhlem věčnosti, či spíše věčného, sub specie eterný. Jdi a už víc nehřeš, jdi jako znovu narozený, narozená, narozené. To bych nám všem dal do erbu pro nadcházející rok. Kéž bychom dokázali hodně rychle upustit kameny své samospravedlnosti, které třímáme v ruce, kéž bychom se dokázali ohlédnout sami na sebe včerejší a na základě toho provedli korekci letové dráhy. Potřebujeme toho každý až. Kdo z nás nemá nějaký ten kousek másla na hlavě? Raduji se z té šance nových začátků. A to nepředpokládá tlustou čáru, ne, naopak. Snaha udělat za sebou tlustou čáru by byla velikou chybou. Omilostnění, ospravedlnění, vykoupení, to přece neznamená, že se nic nestalo. Stalo se a jak? Bůh nás nepřijímá jako čistoulinká nevinátka. On sám nejvíc ví, že takový nejsme ani omylem. On nás přijímá jako hříšníky, kterými skutečně jsme. Pán Ježíš neříká té ženě, ale vždyť se nic nestalo, to jen ti zlí ti chtějí ublížit. Nic takového. Ona skutečně podle práva to ukamenování zasloužila. On jí říká, jdi a už nehřeš. Jdi a začni znovu, jinak, líp. Jistě se ti to s Boží pomocí podaří. Proměň svůj život od základu. Dává jí šanci. A to je nesmírně důležité, ba nejdůležitější. Já vím, tato možnost nových počátků nám není dána jen na přelomu roku. A tu máme vždy. Kdykoliv se můžeme s pánem Ježíšem setkat a uslyšet ta jeho slova, jdi a už nehřeš, anebo ta opačná, jsi-li bez hříchu první hoď kamenem. Možnost zamyslet se nad sebou či zahambit se nad sebou můžeme dostat kdykoliv, ale já jsem si říkal, že samotný ten začátek kalendářního roku můžeme vzít jako takovou jakousi univerzální možnost. Jako bychom jeden vedle druhého stáli na startovní dráze a jeden každý tak dostali stejné startovní podmínky a tím i stejnou šanci na vítězství. Těm věrným a vytrvalým je pak zaslíben vítězný věnec života. A tak nám všem přeji, abychom tu šanci nového začátku, nového startu nepromarnili a abychom se na konci setkali jenom sami ověnčení. Loučí se s vámi a na další setkání se dáli pán, těší Transworld Radio a Miroslav Kubíček.

O načerpání sil u Boha zpívala skupina Timothy v písničce Často jsem len zraněné vtáča. Čas dnešní relace se naplnil a mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. Naslyšenou za týden se těší Helena Brdečková. A poslední střípek do mozaiky dnešní relace přidává kapela Grooms Friends písničkou o tom, že Bůh dává novou sílu.

Ve středu v 21 hodin bude v pořadu Kudy kam Rastislav Betina pokračovat v seriálu o pastoračním poradenství.

Sobotní odpolední vysílání na Rádiu 7 pomalu končí, přiblížila se 18. hodina a to je čas pro začátek večerního vysílání, kterým provede Pavel Kol. Z toho odpoledního se loučí s přáním boží blízkosti Lenka Malinová.

Za svojího synka si z mě vyvolil a z kamenného srdca masité urobil. Já jsem boží děcko, v Kristu zmožu všecko, celá moja duša na něho spolíhá, spolíhá.

Jaké pořady jsou připraveny po 18. hodině? Následující hodinka nás zavede za pozvánkami do kalendáře, kalendária. Nahlédneme na pořady, které nás čekají a tak možná přidáme písně a další. 19. hodina nás zavede na Broadfest skrze Akademii. Prázdniny sebou přináší nové příležitosti, jak se seznámit s novými lidmi. Jak moc nám v životě pomáhá networking s ostatními a jak aktivně vytvářet spojení v našich vztazích? Na přednášku Davida Pokorného, která proběhla na Broadfestu, se vypravíme v 19 hodin. Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma jako král a demonstrativně dává najevo, že se nebude přizpůsobovat kupeckým poměrům v tehdejším náboženském prostředí. Jeho příchod do města je doprovázen znamením v podobě uschlého fíkovníku. Nad další částí Markova evangelia přemýšlíme s kazatelem Jáchymem Gondášem ve 20 hodin 15 minut. Léto a čas prázdnin v nás v jazzovém klubu přiměje nazout toulavé boty. Vydáme se na cesty po hudebních koutech naší pestré planety. A začneme na ostrově Svobody v tanečních rytmech spolu s kumánskými hudebníky. Broňa Procházková zve od 21 hodin. Proč je nebezpečné stavět své životní jistoty na politických systémech a přirozených věcech tohoto světa a proč jsou křesťané na prvním místě občany Božího království? Zaposlouchejte se do kázání pastora církve živého Boha Víta Dana Kolingera, který byl hostem v Hořovicích. Poslouchejte ve 22 hodin. Ředitel církevní školy, který není věřící. Muž, který musel svůj život stavět od nuly úplně znova. Nadšenec, který stojí za spoustou zajímavých projektů. To vše je Rostislav Konopa, host Zákoutí, které naladíte ve 11:45. Tolik výhled, pohled až do dnešní půlnoci. Vybírejte, poslouchejte.

Píseň Johna Formena přináší nadhled nad našimi životy. Všechny problémy, které máme s našimi blízkými, budou jednou pohřbeny společně s námi. A my půjdeme tak vedle našich přátel i nepřátel. A máme tu boží milost, která vše zastřešuje a přikrývá. Milost.

Moje duše, nejsi sama, je místo, kde se budeme muset setkat se strachem a strach se setká s Bohem. Vydržme jeden další den, Bůh nám tvoří cestu. Znělo od skupiny Casting Crowns a pokračují Adonai. A po nich otevřeme kalendář a kalendárium.

0: 4. července mají svátek Prokopové. Toto jméno bývá vysvětlováno různě. Jedna varianta soudí, že vychází z řeckého slova Prokopos, což znamená zdárný, připravený či pohotový. Druhá možnost si bere za základ slova prokopto, ve významu razící cestu nebo průkopník. Prokop, co by významná osobnost českých dějin, se narodil v 10. století. Vzdělání získal na pražském Vyšehradě a stal se knězem. Patrně již tehdy se seznámil se staroslověnským písmem a jazykem. Jak bylo tehdy u kněží obvyklé, byl ženatý a měl syna. Prokop se usadil v Pusázaví, kde tvrdě pracoval, pomáhal radou i skutkem. Kolem jeho obydlí postupně vyrostla osada, z níž později povstal benediktínský sázavkický klášter, důležité středisko křesťanského života, slovanské bohoslužby v našich zemích. Sázavský opat Prokop zde zemřel roku 1053. A po písničce otevřeme kalendárium.
1: Yeah, I know too much. I think I know my way around. Too smart to feel a heartbreak now. Too old to let my safeguards down. And where the wonder go? Traded magic for a measured hope. Traded

0: kalendárium.
1: Co nám říká kalendárium 4. července? Roku 1776 americký kongres schválil prohlášení nezávislosti, kterým 13 kolonií deklarovalo svou nezávislost na Velké Británii. Fakticky tak vznikly Spojené státy americké. Dnešní den se proto slaví jako státní svátek ve Spojených státech Independence Day, Den nezávislosti. A dnes je tomu 250 let. Roku 1789 vyšlo v Praze první číslo Kramériových CK poštovských novin. Roku 1865 vyšla poprvé Alenka v říši divů, kniha Lewise Carrolla, inspirátora spisovatelů C.S. Lewise a J.R.R. Tolkiena. Stejně jako tyto dva pánové studoval i Carroll oxfordskou kolej Christchurch. A 4. července roku 1950 své vysílání zahájilo rádio Svobodná Evropa. A nahlédneme-li do fyziky, tak roku 2012 vědci CERNu oznámili objev nového bosonu, jehož vlastnosti jsou konzistentní s Higgsovým bosonem, jinak zvaným také božská částice. 4. července roku 1924 se narodil Oldřich Lipský, režisér, herec a scénárista. Bratr herce Lubomíra Lipského natočil oblíbené filmy Jáchyme hoď ho do stroje, Adélo ještě nevečeřela, Tajemný hrad v Karpatech a další. Zemřel v říjnu roku 86. Nahlédneme-li k úmrtím, tak 4. července 1755 umírá John Senick, anglický metodista, evangelista, autor písní, apoštol Severního Irska s českými předky. Francouzská fyzička a chemička polského původu Marie Curie Sklodowska se narodila v listopadu 1867. K jejím největším úspěchům patří teorie radioaktivity a objev dvou nových chemických prvků, rádia a polonia. Pod jejím osobním vedením byly prováděny první výzkumy léčby rakoviny pomocí radioaktivity. Dvakrát byla vyznamenána Nobelovou cenou. Zemřela 4. července 1934. Malíř a spisovatel Ondřej Sekora se narodil v září 1899 a zemřel 4. července 1967. Každý asi zná Ferdu Mravence, ale málo kdo ví, že Sekora působil jako sportovní komentátor a kreslíř v prvorepublikových Lidových novinách nebo že je autorem české rugbyové terminologie. ...45 let dnes uplyne od úmrtí člena slavné dvojice Voskovec a Werich, Jiřího Voskovce. Na rozdíl od Jana Wericha se po válce nevrátil z exilu ve Spojených státech. Jeho kariéra se ovšem zdárně rozvíjela i tam. Připomeňme alespoň snímek 12 rozněvaných mužů. Poslední, koho si zmíníme, je misionář českého původu Josef Korbel. Narodil se v lednu 1907. Svůj život shrnul v knize V nepřátelském táboře, v nímž popisuje své zkušenosti z komunistického vězení. Narodil se v zámožné rodině, kde však úplně chyběla láska a porozumění. Ve 20 letech pak začal hledat Boha. Našel ho, ale nečekal ho klidný život v závětří. Pro svou víru byl odsouzen k 10 letům v komunistickém žaráři jako člověk nebezpečný svým silným náboženským vlivem. Po 10 letech byl propuštěn, ale nebezpečí uvěznění trvalo a tak musel opustit republiku. Po potlačení Pražského jara v roce 68 odchází i s rodinou na západ. Od května 69 stál i se svou ženou v čele sboru armády spásy ve Švýcarsku. V roce 71 byli přeloženi do Chicaga, kde pracovali jako evangelisté. Dva roky na to odešel do důchodu, ale i pak v evangelizační činnosti pokračovali. Působili v Austrálii, na Novém Zélandu, na Karibských ostrovech a na Havaji. Po převratu v roce 89 se tento muž do republiky vrátil, aby vydával svědectví o svém životě s Bohem. Josef Korbel byl aktivní a plný radosti až do konce života. Dožil v americkém Colorédu, kde zemřel 4. července roku 2002. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Thank you.

Bůh nám dal duši, dal nám život. A Ježíš život završil tím, že přemohl smrt. Když byl třetího dne vzkříšen, tak to je vítězství, ke kterému se můžeme vztahovat. A skupina Timothy nám to připomíná.

Skupina Sonja Šnik s Pavlem Helanem nám přesunuli alespoň na okamžik na Ukrajinu. Teď se přesuneme do biblického příběhu o marnotratném synovi. Ten, který byl starší, měl od otce všechno, neutekl, ale přesto byl rozmrzelý a zlobil se, když jeho bratr přišel a otec ho přijal. A právě do tohoto příběhu nás zavádí píseň Mikea Donnelleyho.

0: Na Broadfestu hovořil David Pokorný o networkingu, tedy navazování spojení s druhými. Jak nám to jde a potřebujeme druhé vůbec? Přemýšlejte po 19. hodině na Rádiu 7 z Akademie. Dobrý poslech přeje Pavel Kohl.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Moje jméno je David Pokorný, vítám vás na dnešním semináři o networkingu, a sice jak budovat vztahy s přidanou hodnotou. A na začátek mám pro vás takové cvičení. Zkuste se zamyslet nad

0: někoho z Instagramu třeba.
1: Nespíš pár.
0: Pár stovek, no, může být. Nižší nebo vyšší stovky?
1: Vyšší stovky.
0: Vyšší. A já vám řeknu takový obecný průměr v populaci. Před dobou, co byly sociální sítě, tak v průměru člověk znal zhruba nějakých 250 lidí. A tím, že můžeme teďka ty vztahy navazovat i na dálku, nebo je spíše na dálku udržovat, tak teď je takový průměr něco kolem třeba 400 lidí. A když bychom vzali tady ten networking, 400 lidí, co máme kolem sebe, a skrz tady ty lidi se dokázali seznámit s někým dalším, tady bychom seznámili se úplně se všema těmahle lidma, udělali to, že se propojíme skrz ty jejich networkingy, tak se dostaneme k nějakým 160 tisícům lidem. No a když budeme fakt dobrý networkeři, tak to dáme na třetí a to už se dostaneme na nějakých 64 milionů lidí. Je jasný, že se neseznámíte s takovým počtem lidí. A taky je možný, že ty lidi se znají navzájem, takže ty celkový čísla nebudou tak vysoký. Ale i kdybychom měli úspěšnost v tom třeba 20%, tak furt budeme na té třetí úrovni třeba na nějakých 12 milionech, což nám na potřeby České republiky bude stačit. Takže přes 3 lidi se opravdu schopný se seznámit s kýmkoliv v Česku. A teďka teda nějakým způsobem prostě, když si tohle to uvědomíte, tak najednou se otvírají nekonečné možnosti toho, jak se seznamovat. Že? Ale ten networking není o tom, aby jsme se seznámili s panem prezidentem, i když někdo třeba může. Já si myslím, že jsem schopný se k němu dostat přes jednoho člověka, přes víc lidí, jako, že mám víc lidí, kteří ho znají třeba osobně nebo tak. Ale aby jsme si ukázali tu důležitost, jak nám tohle ta dovednost nebo schopnost může sloužit k tomu, aby jsme právě budovali vztahy s přidanou hodnotou. A já vás nemusím nějakým způsobem přesvědčovat o důležitosti vztahu. A my jsme byli ke vztahům stvořeni a Bůh nás stvořil tak, aby jsme měli vztah s ním. Tom, že on nám stvořil jako muže a ženu, aby jsme měli vztahy mezi sebou i takovýhle. A já bych vám chtěl ukázat, že ta sociální bublina, ve které žijeme, tak není nějakým způsobem teďka pevně daná, že ty lidi, který znáte teďka, tak už jste odsouzený do konce života, že budete žít v té své sociální bublině, ale že s ním můžeme nějakým způsobem v průběhu života pracovat. Kultivovat ji a rozvíjet. A dnešní doba je totiž velice paradoxní v tom, že ačkoliv máme největší možnosti historicky za to seznámit se s lidma, tak zároveň pozorujeme ve společnosti, že se lidé cítí co možná nejvíc osamělí, co historicky bylo. Proč to tak je? Je to několik důvodů. První z nich může být to, že vlastně máme neomezené možnosti propojení díky technologiím. To je skvělý z toho pohledu, že můžeme udržovat ty vztahy i na dálku. Já jsem třeba za tohle nesmírně vděčný, když pořádáme English Camp, že můžeme komunikovat s tím naším týmem v Americe, můžeme společně volat, můžeme se i domlouvat a nakonec můžeme domluvit i vzájemnou návštěvu jo, dneska, takže to je prostě úplně skvělý. Na druhou stranu tady ty vztahy udržované na dálku nebo skrz ty sociální sítě, nevím, kolik máte třeba přátel na Facebooku nebo sledujících na Instagramu, ale budou to určitě vyšší stovky, někdo tam má i tisíce lidí. Tak mě dá to zapravdu, že s takovým počtem lidí nemůžete budovat takové kvalitní vztahy do hloubky, že většinou ty vztahy jsou nějakým způsobem povrchnější. A taky vlastně můžete mít prostě takhle ty tisíce přátel a oni s váma můžou i nějakým způsobem reagovat, že vám třeba lajkujou příspěvky nebo dávají někde srdíčka, ale my si občas pleteme tady ty sociální interakce jako nějaký lajkování s tím, že bychom s tím člověkem reálně budovali vztahy. A už jsem se s tím taky párkrát setkal, že se mládežníci taky řeší prostě, že vztahy a prostě řeší, jestli jim to někdo lajknul nebo jestli na to nějak zareagoval. A prostě strašně se tím zabývají. Přemýšlejí nad tím, co to znamená, když jim ten příspěvek nelajknul, ten člověk nebo lajknul. Ale realita je taková, že často vůbec nepřemýšlíte nad tím, co lajkujete nebo nelajkujete, že jo. Vlastně většinou to neznamená vůbec nic, ale my si myslíme, že to ty vztahy buduje, ačkoliv prostě většinou vůbec. Takže je důležité si tohle z toho uvědomovat. A další jaký riziko nebo příležitost v rámci těch budování vztahů je to, že když máme přístup k takovému množství lidí, tak máme i velkou tendenci se s těma lidma porovnávat. Jako zase, má to tu dobrou stránku věci, že máme přístup ke komukoliv, takže pokud chceme se od někoho něco učit, inspirovat, tak teďka nemusíme prostě chodit někde do knihovny nebo sledovat prostě v televizi, až bude prostě tam mluvit nějaký odborník, ale můžeme si ho pustit kdekoliv, můžeme

0: těm lidem často i napsat nebo prostě se s ním nějakým způsobem propojit. A když tohle to člověk umí, tak opravdu se může dostat úplně k top informacím, k top vzdělání a expertům a lidem prostě na cokoliv. Na druhou stranu, zase, když se porovnáváme s kýmkoliv a vidíme, že všude kolem nás může být někdo, kdo je lepší, kdo je schopnější, tak si můžeme připadat, že jsme méně cenní a že vlastně ty druhé straně nemáme co nabídnout. Takže je to dobrý sluha, ale špatný pán v rámci tohohle. A vlastně musíme s tímhletím se naučit pracovat, protože dnešní doba je taková, že my nejsme schopni všechny věci zjistit a zařídit si sami. Pravděpodobně jako historicky to nebylo nikdy tak, že bychom mohli úplně jako všechno si zařídit sami, ale nějaký obsah vědění lidstva, tak dřív ještě třeba do nějakého roku 1950, dejme tomu, pokud jste byli fakt jakoby top, tak jste byli schopni se naučit nějaký všeobecný přehled a mít nějaký všeobecný přehled o nějakém obecném poznání světa jako ze všech nějakých hlavních oblastí. To v dnešní době už vůbec není možné, protože ani jako fyzikálně to do té hlavy nedostaneme a jsme vyloženě závislí na tom, aby jsme budovali vztahy s druhejma a aby jsme si navzájem pomohli. A já se vás zeptám, na koho se obrátíte, když potřebujete třeba vyřešit něco ve škole? S kým to řešíte? Pokud teda jste někdo z vás studenti ještě. Nebo když budete nějaký třeba technický problém v práci.
1: Když se tam nikoho velmi blízký, tam pro mě té škole ještě třeba nikoho, kdo má se mnou tak předmět, tak je to třeba.
0: Jo, jestli nějaký nějakých spolužáků třeba. A když nebude vědět spolužák.
1: Nazývání si mimo, než jsem se tím učitel.
0: Třeba, jo. S vypětím všech sil, že jo. Jasně. A to jsou takové obecné věci, ale když budete potřebovat nějakou radu ohledně zdraví, kde budete hledat radu ohledně zdraví? Na foru. E-miminko, nebo jak se to jmenuje? Asi bude lepší za nějakým odborníkem, jo. Nebo můžou to být ty vztahové věci prostě. Taky potřebujeme s někým řešit. Finance, bydlení, auto třeba. Potřebujete opravit, tak jako můžete něco najít třeba na YouTube, ale občas je lepší se poradit s někým, kdo tomu doopravdy rozumíš. Jo. A s kým se lidi nejčastěji raději? Často jsou to právě ty jejich blízký, že? Rodina, přátelé, internet. Až když si nevíme rady, když už si nemůžeme pomoct, tak často pak teprve vyhledáváme nějaký rady někoho, kdo tomu doopravdy rozumí nebo je doopravdy odborník. A já si myslím, že je důležité umět si tohle nějakým způsobem trošku zrevidovat a hledat opravdu v rámci toho svého networkingu nebo prostě ty sítě vztahů, kterou máme, ty odborníky a vlastně budovat kvalitní vztahy na to, aby když řešíme ten náš složitý život, složitý svět, tak jsme to řešili s někým, kdo je k tomu opravdu kompetentní. Já mám pro vás několik takových tipů, nebo taky, jak ten networking budovat obecně a budování vztahů v rámci nějaký té vztahové sítě. První takový tip je, že vztahy jsou jako svaly. To asi znáte, když je nový rok, takže lidi asi řeknou, že začnou chodit pravidelně do posilovny. Pak to skončí třeba, že přijdou jednou za měsíc. A když to děláte takhle to cvičení pravidelně v uvozovkách jednou měsíčně, tak se ten efekt samozřejmě moc nedostavíš. Jo. A u těch vztahů je to úplně to stejné. Prostě pokud se jim nebudeme pravidelně věnovat, tak nemůžeme čekat, že ty vztahy půjdou nějakým způsobem do hloubky. To, že jednou za rok popřejem někomu k narozeninám na Facebooku, prostě ten vztah úplně nevybuduješ. Jo. Nemůžeme jít prostě tady na tu kvantitu, nebo prostě to, že budeme to dělat tak málo, že nebudeme moci jít do hloubky, ale zaměřit se na kvalitu ve vztazích a dávat tomu ten čas investovat do toho. Další důležitá věc je, že ten networking by měl fungovat oboustranně. Takže není to tak, že my někoho uháníme, ale i vlastně snažíme se tomu druhému taky přinést nějakou hodnotu, něco, čím zase my můžeme být prospěšní pro tu druhou stranu. Každý je prostě na něco stvořený, každý má nějaké obdarování a můžeme prostě navzájem se podporovat, být tady jeden pro druhýho. A vztahy by neměly být takový, že druhý lidi využíváme pro splnění nějakých našich cílů, ale ani, že se necháme někým využívat prostě a budeme tam prostě kdykoliv k dispozici a ten druhý nás bude zneužívat. Musí to fungovat oboustranně. Další takový důležitý prvek je komfortní zóna, protože budování nových vztahů třeba takhle jako fyzicky je pro většinu z nás výstup z komfortní zóny. Asi úplně běžně nechodíte oslovovat neznámý lidi a budovat s nima vztahy. Každopádně rozšiřování toho okruhu vztahu často znamená výstup z komfortní zóny a já bych vám chtěl ukázat, že to opravdu stojí za to. Takže, když to uvedu třeba na nějakým příkladu, který teďka jsem zažil nedávno, tak nevím, jestli někdo znáte Adama Valacha ze Slezska. A můžeš říct, kdo to je, nebo představit ho krátce?
1: Neznám se osobně.
0: Jasně. A kdo to je teda?
1: Já spíš znám, že ten syn známého
0: Aha, jo, tak zajímavý, tak networking funguje všude možně. Ale já jsem ho třeba předtím rozhodně neznal přes nějaký osobní vztah, znal jsem ho skrz to, že a ještě s dalšíma bráchama vybudoval firmu Valmark, kterou potom prodali za několik miliard a vytvořili nadační fond, ze kterého financují misi a evangelizaci. A my jsme měli možnost se s tady tím člověkem potkat v létě, kdy pro nás měl nějakou přednášku, nějaké svoje životní svědectví. A na konci té přednášky on tam ještě chvíli byl. Teď byla možnost za ním zajít a seznámit se s ním a na něco se ho zeptat. Jo. No a takovýhle člověk, že jo, prostě evidentně kapacita, něco dokázal jako na začátku kariéry, nic v tomhle tom ohledu. A tak prostě nikdy jsme se neviděli, že neznáme se, tak oslovit takového člověka nějakým způsobem výstup z komfortní zóny. No ale proč se to vyplatí, nebo čím se člověk v tom prochází? A nejdřív tam je nějaká taková zóna strachu, kde člověk prostě neví, jak to dopadne, jestli to ten člověk neodmítne, nebo prostě jestli se s ním bude chtít bavit, a nebo co je ten nejhorší možný scénář, co nastane, když ho oslovím. Tak prostě člověk vymýšlí, ale pak si řekne, no tak nějak to dopadne, vystoupí z toho a jde do nějaký zóny učení. Už je prostě připravený, že buď to bude úspěch a seznámíme se, anebo to bude nějaká zkušenost. Že prostě ten člověk se s námi třeba bavit nechce. Ale ten výsledek bude stejný nakonec, že jo? Protože když bychom se rozhodli, že ho neoslovíme, tak na tom budeme úplně stejně, jako když nás ten člověk odmítne. No, takže se člověk takhle sebere tu kuráž a jde do toho, do nějaký zóny růstu a jde do akce a tam teda jsem ho šel oslovit a že mě prostě zaujalo nějaké věci, co říkal, tím, že se taky vyvinul financím, tak prostě nějaký témata. Jeho to zaujalo, že mě to vůbec zajímá, že se s ním chci bavit. A říkal, no hele, teď už nemám čas, ale tady když tak ti dávám kontakt na sebe a můžeme se spojit prostě v budoucnu, jako domluvíme si nějakou schůzku prostě a můžeme to probrat později. No a takže tady ten člověk totálně jakoby nedostupný, dá se říct, nebo jako domluvit si s ním termín znamená prostě domluvit se s ním třeba 3 měsíce dopředu, aby si na nás vyhradil půl hodiny. A díky tomu, že člověk prostě překonal tady nějaký předsudky nebo svoje strachy, tak byl schopný se s ním takhle spojit a může to přinést nějaký strašně zajímavý věci do budoucna, třeba z hlediska nějaký služby v církvi nebo prostě zajímavý spojení. Prostě, jo? A stačilo k tomu jenom prostě vzít tu kuráž a jít. A v tomhle by, pokud si chcete z toho jeho přednášky něco odníst, tak minimálně bych řekl, jako nebát se vzít tu kuráž a opustit tu svoji komfortní zónu, tu svoji sociální bublinu, ale čas od času prostě se nebát a jít se seznamovat, prostě rozšiřovat tu svoji síť, protože nevíte, co potom najdete a když to vyjde, tak to může být extrémně zajímavý. Další rada, kterou si myslím, že je dobrý mít, je, že se nemusíte zalíbit každému. Opravdu, ta naše síť přátel kolem nás, která je, tak není pevně daná. My občas můžeme v církvi trošku žít v takový ty bublině, že ty lidi, který máme okolo sebe, tak je máme prostě nějak pevně daný. A buď je to super, cítíme se v tom dobře, je nám tam dobře a třeba ani nemáme potřebu z té bubliny nějakým způsobem vycházet. Možná i tak jako trošku pak zabijíme i nějaký poslání církve. A nebo naopak to může být pro nás jako velice špatný, že se v tom prostředí necítíme dobře, nebo nefunguje to tak jako pro nás úplně, ale my z toho nevidíme cestu ven. Myslíme si, že prostě takhle to bude navždycky a že to nemůžeme prostě opustit, nebo nikdy se to nemůže změnit, to naše okolí. A já bych chtěl, abyste cítili, že v tomhle tom máte možnost to nějakým způsobem ovlivnit a že nejste povinný nebo nucený k tomu prostě fakt se zalíbit každému. Jo? Prostě Svět je velký, to pole, který tady kolem nás máme, je obrovský a určitě stojí za to prostě hledat a nacházet lidi, kteří nám budou blízký, se kterými si budeme rozumět a se kterými můžeme budovat ty hluboké vztahy a nemusíme se trvávat v těch nefunkčních vztazích, pokud ta druhá strana s tím třeba nechce nic dělat nebo nechce na sobě pracovat. Takže mějte v tom svobodu a hledejte třeba ty svoje lidi, se kterými můžete budovat. Jo, neříkám, že nemáte mít lásku k lidem, který vám nejsou sympatický, to určitě mějte, ale není povinnost dlouhodobě prostě do nějakých nefunkčních vztahů prostě vstupovat nebo prostě dávat do nich tu energii. Někdy prostě je i projevem lásky to, že třeba ten styk nějakým způsobem omezíme, když je to toxický. Máme nějakým způsobem tři možnosti, jak s tím networkingem pracovat, nebo takový tři druhy networkingu. První z nich je ten vnitřní okruh. To jsou lidé, který už teďka známe, se kterými máme nějaký vztahy teďka navázaný. Potom je vnější okruh, což je taková ta rozšířená bublina lidí, který známe třeba od vidění, nebo jsou to nějací známí toho našeho okolí prostě. Takže se k ním dokážeme dostat přes nějakou tu přímou vazbu. A potom jsou už pro nás vlastně cizí lidi, kde žádná přímá vazba neexistuje. A s nimi se můžeme samozřejmě taky seznamovat. A každá tady ta oblast má nějaký svoje pro a proti, nějaký úskalí a pozitiva. Já bych se s váma chtěl podívat blíž, v jakých těchto sférách se dají budovat vztahy a jakým způsobem. A když vezmeme ten vnitřní okruh, tak jsou to lidi, kterými známe, oni znají nás, takže výhoda je, že často budovat s těmahle lidma vztahy nějaký hlubší nebývá takový výstup z té komfortní zóny. Je to pro nás mnohem jednodušší. A nevýhoda je, že jsme zavřený v nějaký svoji sociální bublině, už jenom na základě toho, že jsme se narodili do nějakého prostředí. Ta bublina může vlastně mít nějaký svoje názory a něco, co třeba nám omezuje určitý úhly pohledu a nějaké možnosti. A já bych vám to chtěl ukázat na takovém příkladu, který vám přečtu. Skupina vědců, jo, jedná se o experiment, umístila 5 opic do klece a doprostřed dala žebřík s banánem na vrchu. Pokaždé, když opice lezla na žebřík, vědci pokropili ostatní opice studenou vodou. Po chvíli, pokaždé, když opice lezla na žebřík, tak ji ostatní zmlátili. Po nějaké době se žádná z opic neodvážila vylézt na žebřík, nehledě na pokušení. Vědci se rozhodli nahradit jednu z opic. První věc, kterou tato nová opice udělala, byla, že lezla na žebřík. Ostatní ji okamžitě zmlátili. Po několika výprascích se nový člen naučil, že nemá lézt na žebřík, aniž by ale věděl proč. Druhá opice byla vyměněna a objevilo se to samé. První opice se přidala k mlácení druhé. Třetí opice byla prohozena a opakovalo se to samé. Výprask. Čtvrtá byla nahrazena a výprask se opakoval. A nakonec pátá opice byla taky nahrazena. Co zbylo, je skupina 5 opic, které přesto, že nikdy nebyly trestány studenou vodou, pokračovaly v mlácení opice, která se pokusila vylézt na žebřík. Pokud by to bylo možné, a my se jich mohli zeptat, proč mlátí všechny ty, co se pokusí vylézt na žebřík? Odpověď by nejspíš byla. Já nevím, takhle to tu prostě chodí. Připadá vám to povědomé? Pokud budeme celý život žít jenom v nějaké svoji sociální bublině, tak je dost pravděpodobný, že budeme mít nějaké návyky, přesvědčení a věci, podle kterých žijeme, o kterých vůbec nepřemýšlíme a nevíme, proč to děláme. A můžou to být pozitivní věci, ale můžou to být i negativní věci. A pokud nebudeme vystupovat z té své sociální bubliny a nebudeme si rozšiřovat tenhle ten pohled, tak se nám může stát, že nám nějaký naprosto zásadní aspekty života můžou uniknout, nebo věci, které třeba pro nás Bůh připravil, nějaký požehnání, které jsme úplně minem, protože jsme se rozhodli prostě žít v nějaký své bublině. Zároveň v rámci našeho vnitřního okruhu prostě musíme dbát na to, že zpětná vazba, která chodí z toho okolí, nemusí být vždycky relevantní nebo objektivní. No často je tam nějaký subjektivní hodnocení, že a ty lidi nás znají už od toho, když jsme byli malí, takže na nás třeba nahlížejí prostě jako na ty děti a už nevnímají, že už jsme se někam posunuli tím časem. že můžou na nás být velice hodný, anebo naopak prostě jsou na nás příliš tvrdý, protože si říkají, jsou to ty malé děti, potřebují furt neustále vychovávat. Časem prostě, když se uzavřeme nějaký jakýho bublině, tak to není vůbec dobrý a může se stát to, co s těm opicím. Druhá forma toho networkingu je teda navazování těch hlubších vztahů v rámci toho vnějšího okruhu. Tam jsou to teda lidi, kterým máme nějakou vazbu, ale ne přímou. Takže už je to určitý výstup z komfortní zóny, s nima ten vztah navázat. A na druhou stranu nám to může extrémně přinést nějaké zajímavé zkušenosti, rozšířit ty pohledy a často i skvělé vztahy. Já bych vám tady uvedl příklad z mého života, kdy jsem se takhle jako seznámil se Zuzkou Kytlovou z KAMU, kterou jsem osobně neznal, znal jsem jenom od vidění, že jsem ji viděl na nějakém tréninku, ale protože jsem na ní dostal doporučení od kamarádky, že se věnuje nějaké oblasti služby, kterou jsem dlouhodobě hledal, že nám jako v mládeži chybí služba holkám, tak jsem ji kontaktoval, spojil jsem se s ní a pobavil jsem se s ní, co řešíme, jaká je potřeba. A padlo to na úrodnou půdu a rozjeli jsme projekt vzdělávání služby ženám. A mám z toho strašnou radost, že prostě u nás se můžou v regionu holky jako vzdělávat. Přináší to super požehnání a stali se z nás, jako řekl bych, dobrý parťáci. A je to jenom díky tomu, že se podařilo vystoupit z té mojí sociální bubliny, i když je to vlastně furt jako v církvi, že není to někdo totálně cizí, ale mohli jsme se prostě seznámit a přináší to takovýhle požehnání. Jo. Takže stojí to za to prostě rozšiřovat si i ty obzory a Broadfest je taky skvělá příležitost, prostě jak tady poznat někoho, koho znáte třeba jen od vidění a potom to v budoucnu může přinést nějaký ovoce. Třetí oblast jsou ty úplně cizí lidi, který ani neznáme. Tam je to největší výstup z komfortní zóny. Zároveň ale když se naučíme oslovovat i ty lidi nebo navazovat vztahy s lidmi mimo takhle, tak tam už přichází takový ten efekt toho, opravdu je možný se seznámit s kýmkoliv, nebo všechno je možný v tomhle tom. Jo, není to jenom nějaký prezident. Zase, když bych uvedl třeba příklad, co se mi stal, tak já jsem zapojený v jedné komunitě od člověka, který možná znáte z Instagramu, jmenuje se Václav Tomanec. To takový úspěšný mladý kluk. A já jsem ho začal sledovat, protože mě ten jeho příběh zaujal, zajímalo mě to, připojil jsem se do té jeho komunity, něco jsem o sobě napsal. A tady ten člověk se mě potom po pár měsících ozval, mě zavolal a říkal, Davide, sleduju tady ten tvůj profil, a zajímá mě, čemu se věnuješ ohledně té služby a tak, co jsi tam psal, jako chtěl bych se s tebou potkat, jestli mě o tom něco povyprávil. Prostě člověk, který když dělá nějaký individuální biznisový konzultace, tak mu platí 30 000 na hodinu a on nám zavolá a chce se s váma potkat, protože ho zajímá prostě, co člověk dělá v rámci služby. Jo. Tak jste cizí člověk, ale jenom protože jsem se někam přidal, bylo možné ten vztah navázat, umožnil jsem to nevyignoroval, nebo jsem se neleknul toho, co by se mnou ten člověk bavil, tak jsme se mohli potkat reálně a teďka máme spolu nějaký vztah, u toho se uvidíme za nějakou dobu. Já jsem mu i dával nějakou křesťanskou knížku, když jsme se potkali a uvidíme, co z toho vznikne. No. Takže je to možný, můžete se fakt seznámit s kýmkoliv, může to přinášet ovoce, ale je potřeba vystoupit z té komfortní zóny. Teď jsme se pobavili trošku o tom, kde se dají ty networkingové vztahy navazovat. A pojďme se podívat na to, jak to často děláme my a jak to třeba dělal Ježíš, protože myslím si, že Ježíš je dobrá inspirace na to, jak budovat vztahy. Často, jak vypadá náš běžný den. A tak vstaneme, potkáme se doma s rodinou, vyjedeme do školy nebo do práce, tam se potkáme se stejným kolektivem, potom jdeme na nějaký kroužek nebo volnočasovou aktivitu, pak třeba jdeme nakoupit, jdeme domů a takhle to funguje den co den. Potkáváme se každý týden s těma stejnýma lidma, děláme ty stejné věci. A pak se třeba divíme, jak to, že jsme nepoznali nový lidi za tu dobu. Že? Tak pokud chceme poznávat nový lidi, tak potřebujeme v našem životě i zavádět nějaké určité změny, chodit na místa, kam běžně nechodíme, nebo nějakým způsobem poznávat to okolí a ten svět okolo nás. A pokud tomu prostě nepůjdeme cíleně naproti, tak můžeme těžko čekat, že poznáme někoho nového. Ježíš nežil v takovéhle rutině. Ježíš prostě chodil za lidma a seznamoval se. Máme na to celou řadu příběhů. Já bych s váma teď chtěl vlastně sdílet několik těch principů, které Ježíš využíval na budování vztahu. Protože věřím, že chceme být jeho učedníkama a máme se od něj co učit. První taková inspirace může být to, že Ježíš vždycky budoval osobní přístup a individuální vztah. To můžeme vidět krásně v jeho přístupu k jeho učedníkům, jak je oslovoval, jak je nacházel, jak šel za Matoušem do té celnice, za rybářem. Vždycky k ním přišel, oslovoval je jménem a jmenoval je jménem, prostě povolal je tím. Je těch příkladů hodně, určitě doporučuji, pokud chcete i tady ty principy třeba víc vysledovat, tak seriál Chosen si myslím, že vám v tom taky může pomoct zvědomit nějaký tady ty věci, takže doporučuji taky na něj mrknout, nebo tady bude Chosen Club, tak třeba toho využít. A Ježíš prostě nevytvářel ty vztahy nějakým způsobem jenom povrchně, ale chtěl ty lidi reálně poznat, dát jim nějakou svoji osobní pozornost, svůj čas jim věnovat a chtěl znát i ty jejich potřeby, ty jejich touhy a přání a chtěl k ním přistupovat takhle individuálně. A i to bychom měli dělat, když ty vztahy chceme budovat. Další princip je, že naslouchal a snažil se porozumět potřebám. Když vezmeme třeba příklad té ženy u studny samařský, tak on za ní přišel a mluvil tam něco o vodě, ale samozřejmě věděl, že ta žena nepotřebuje se napít vody jako ty fyzický, ale že potřebuje tu vodu věčného života a přinášel jí to, co doopravdy potřebuje. Věděl přesně, jaké jsou ty její potřeby. A my bychom měli taky bedlivě naslouchat těm lidem, když budeme vztahy a hledat, co jsou opravdu ty jejich niterné potřeby a to se jim snažit přinášet a skrz to se můžeme dostat doopravdy na tu hloubku. Ale tam je empatie a soucit. A když se podíváme na Ježíše, jak třeba v Matoušovi se píše, když Ježíš uviděl zástupy lidí, měl s nimi soucit, protože byli jako ovce bez pastýře. A ten soucit se může projevovat nějakou praktickou pomocí, ale už jenom to, že třeba člověka vyslechneme, věnujeme mu zase pozornost a nebo ho pozveme na kafe, nebo na nějaké jídlo, můžou to být prostě fakt nějaké drobnosti, ale skrz to, že naplníme často ty základní životní potřeby, můžeme pro ty lidi udělat neskutečně hodně a ne, nadarmo prostě spousta misí a budování vztahu je i skrze třeba jídlo. Jo, takže Ježíš prostě hodně času trávil s lidma, prostě, že trávil s nima čas tam, kde byli, kde se nacházeli, šel za nima, zval je k jídlu a měli spolu takovýhle fajnový čas. Taky vlastně nějakým způsobem to nebylo jednorázové setkání, že Ježíš přišel a za učedníkem oslovil ho a pak už by ho nechal bejt, ale učedníkům se věnoval pravidelně, dával tomu ten čas, jak jsem říkal, že ty vztahy jsou jako svaly prostě. Dělal to opakovaně, s nějakým záměrem. Ten princip učednictví je o tom, že jako doprovázíme dlouhodobě a to přináší potom to dlouhodobý ovoce. Taky důležitý princip, který tam je, tak říkat věci tak, jak jsou, že máme k druhým přistupovat s láskou, ale pokud chceme budovat opravdu hluboký vztahy, tak jsme schopni říct i těm druhým, co se nám třeba nelíbí nebo co vidíme, že třeba dělají špatně. V lásce? Ale řekneme jim to. Nebudeme budovat prostě povrchní vztahy, jenom prostě, že budeme s každým za dobře, ale to opravdu i přátelství nebo ty hluboké vztahy dokážou jít takhle do hloubky. A když vezmeme třeba Ježíše, když přišel k té cizoložnici, kterou měli kamenovat a řekl, kdo jste bez viny, ať první hodí, všichni odešli. A on za ní pak přišel, vidíš, nikdo nehodil, tak běž a nehřeš víc. Takže neřekl, neudělal vlastně nic špatně. On řekl, bylo to špatně, ale nikdo tě nesoudí, tak už prostě se z toho poučil. Už to nedělej znovu. Tím se pojí i vlastně odpouštění a nějaký dávání druhý šance, že my nemáme fungovat, takže když nás někdo tím způsobem zklame, tak ho odepíšeme vlastně na poprvý. Ale jsme lidi, prostě každý chybujeme, ty vztahy nikdy nebudou ideální, je to prostě narušený svět, ve kterým žijeme a to, že budeme odpouštět a dávat i tu další šanci, tak nám zase pomáhá prostě jít do té hloubky, protože i když jdeme do hloubky, tak může tam být prostě nějaký zranění, je to citlivý a někdy prostě se to stane. V neposlední řadě poslední princip je modlit se za ty vztahy, opravdu modlit se za jednotlivý lidi. Ježíš se modlil za své učedníky a my se máme taky modlit za naše vztahy, protože prostě Bůh má to jako nedílnou součást vztahu. Prostě. Když se Ježíš modlil za své vztahy, tak my bychom měli asi taky. Jo. Teď jsme si prošli několik těch principů od Ježíše a pojďme se podívat na to, jak by měly naše vztahy vypadat, abychom je měli v nějaký zdravý rovnováze. Vy jste určitě asi už někdy slyšeli, že jsme nějakým průměrem 5 lidí, se kterými trávíme nejvíce času. Což si myslím, že je do velké míry pravda, ale já bych vám rád dneska chtěl tenhle pohled rozšířit a já na to použiju takový příklad s kompasem, nebo mám to tak jako pojmenovaný jako kompas. Kdy máme takový vztahový kompas, na kterým máme nějaký sever, který nám někam ukazuje. A to jsou vztahy, kterým říkám učitelský vztahy. Co se týká tohohle typu vztahu, který bychom v našem životě měli mít, tak jsou to vztahy, kde se máme od koho učit, kdo nám má co předat. Jsou to lidi, kteří nás můžou rozvíjet, výst v oblastech, kde ještě nejsme třeba tak silní, kde to potřebujeme. A je naprosto zásadní, aby jsme v životě měli typy vztahu, které nás dokážou tady tím způsobem posouvat, protože pokud nebudeme mít tyhle vztahy, tak budeme stagnovat a stagnace pak vede často k úpadku. A za mě je strašně důležitý, abych měl učitele nebo někoho, kdo mě bude provázet v těch zásadních životních oblastech. Takže mít někoho, od koho se můžu učit v oblasti víry, kdo mě může jít vzorem. Někoho, kdo mě bude provázet v mým osobním životě ve vztazích. A zároveň si myslím, že je dobrý mít i nějaký učitele nebo místo, odkud můžu čerpat i ke vztahu k tomu, jak spravuju svůj majetek a i jak spravuju svoje zdraví a tělo, protože to jsou taky věci, které když nám nebudou fungovat, tak prostě ty vztahy budou taky kulhat a nebude se nám dařit je rozvíjet. Takže máme tady ten typ vztahu. Potom máme takovou druhou úroveň vztahu, tady takový východ-západ, tomu říkám parťáci. A tyhle ty parťáci berme, že jsou tak nějak v uvozovkách na stejný úrovni jako my. A ještě bych to rozšířil na parťáky, u kterých, kde můžeme fungovat jako takzvaný teploměr a potom parťáky, u kterých můžeme fungovat jako termostat, jo. A co to znamená? Tak jsou to lidi, se kterými sdílíme tu naši životní cestu, jdeme spolu tak nějak bok po boku a nejlépe se s nima buduje komunita. Je strašně důležitý používat tady ten princip toho teploměru a termostatu. Co to znamená? Tím, že máme kolem sebe nějakou komunitu lidí, tak oni můžou být v něčem pro nás třeba inspirací, něčem prostě, aby jsme měli být my inspirací jim nebo vzorem. No a když jsou ty oblasti, kde jsou na tom třeba líp nebo kde se od nich chceme učit, tak tam bychom měli být tím teploměrem, protože co dělá teploměr? Ten se přizpůsobuje tomu okolí, tu svoji teplotu, takže když jsme kolem komunitě, kde chceme od ní čerpat a přebírat prostě to, co má, tak bychom měli být tím teploměrem. Na druhou stranu taky jsme volaní k tomu, aby jsme vlastně chodili za lidma, který třeba mají chování nebo věci, které nejsou ideální a které nechceme přebírat. A tam bychom naopak měli být tím termostatem, který prakticky dělá to, že nastavuje tu teplotu, takže se nepřizpůsobuje tomu okolí, ale vlastně nastavuje, jak by ty věci měly být. A tohle je důležitý princip, aby jsme se nenechali stáhnout v těch špatných věcech a v těch dobrých naopak, aby jsme se nechali inspirovat. V neposlední řadě, a potom je teda i důležitý nemyslet jenom na sebe a na svůj rozvoj a tak nějak s kým ten život sdílet, ale budovat i učednické vztahy. Věřím tomu, že je prostě naprosto zásadní, aby to, co máme, to životní situaci, ve které jsme, tak aby jsme ji i sdíleli směrem učit někomu, kdo ještě třeba na té cestě není tak daleko. A nemusí to být jenom kvůli tomu, že je mladší, ale třeba v té oblasti, kde jsme, tak jsme dál a dokážeme ho nějakým způsobem vést a doprovázet. A věřím tomu, že každý z nás prostě může být někomu vzorem nebo může někomu být tady tím osobou toho učitele, třeba když to tak nazvu, že může někoho vést. A není to jako upřímně jednoduchá věc, nebo jako věc, která by šla sama nebo zadarmo. Často vás to stojí nějaký úsilí, stojí vás to i čas, energii, možná nějaký zklamání, že ten člověk prostě třeba se nepoučí, nebo prostě pes na to vykašle, může to být prostě složitý. A na druhou stranu, pokud se tady ty učenické vztahy podaří budovat, tak přijde teda minimálně z vlastní zkušenosti, takže to přináší úplně takové ty nejkrásnější věci, kdy vidíte, jak někdo se posouvá, jak se jeho život rozvíjí, a opravdu vnímám, že to může být taková ta nejhodnotnější věc, kterou můžeme tady na zemi zažít z hlediska vztahu vůči druhým lidem. Já jsem slyšel několikrát od Davida Nováka, že říkal prostě, čeho si cení za celou tu dobu, co kdy dělal jako nejvíc, tak je to právě tady ty učednické vztahy s jednotlivcema, který on vybudoval, tak toho si cení úplně nejvíc nad, nevím, prostě odbor mládeže, kariéru v církvi, všechno možný. Co bylo pro něj nejvíc v životě, tak je právě budování těchto učednických vztahů. Pokud ale stejně cítíte nebo máte takový pocit, že toho nejste hodný nebo na to nejste dost dobrý, tak je to minimálně dobrý podnět, tak abyste na sobě třeba začali pracovat a našli si aspoň teda nějakého toho učitele a začali jste se posouvat a mohli se stát někým, kdo může v budoucnu mít svoje učedníky, protože jsme k tomu volaní, aby jsme činili učedníky a je to opravdu skvělá věc. Nenadarmo taky je taková podmínka nebo princip, že často ten učitel se naučí toho sám minimálně tolik, co ten žák. Takže pokud se chcete posouvat, tak prostě mějte někoho v učednickém vztahu a vás to neskutečně vybuduje, protože pokud chcete něco předávat, tak to musíte první mít a to vás bude hnát k tomu, abyste na sobě pracovali a může vás to neskutečně posunout. Je to fakt skvělá věc a přeju vám, abyste to mohli zažít. Blížíme se k závěru, takže já bych shrnul to, co jsme dneska probírali. Vztahy jsou důležitý, je to zásadní, byli jsme k ním stvořený. Nejsme v nějaký svojí sociální bublině stvořený, aby jsme žili celý život. Může to mít určitý omezení, takže důležitý umět navazovat nový vztahy. A když na tom budeme pracovat, budeme vystupovat z té naší komfortní zóny, tak to může přinášet neskutečné požehnání do našeho života. Tak bych vám popřál, ať se vám daří budovat tyhle smysluplné vztahy a můžete o sobě říct, jsem dobrým učedníkem, jsem dobrým parťákem a taky jsem dobrým učitelem. Nezapomeňte však, ale že ten nejdůležitější vztah, který máme, tak je s Bohem, Otcem nebesích a když se nám podaří budovat dlouhodobě tenhle ten vztah, tak věřím, že nám to pomůže i do vztahu všech ostatních.

Jak se nám daří udržovat a rozvíjet naše vztahy? Přednáška Davida Pokorného, která zazněla na Broadfestu, nám snad byla inspirací, jak pracovat na networkingu. Ještě jednou si myšlenky můžete připomenout v neděli v 17 hodin, v úterý po 22. hodině a za týden se vypravíme do novinářské profese.

Rádio 7 na Spotify. Pravidelné podcasty s kvalitním obsahem. Pro klik na webu radio7.cz nebo přímo na Spotify zadejte pořady TVR a Rádia 7.

Bůh nás zve k sobě, chce s námi mít úzký vztah, tak jako mají manželé, kteří spolu tančí a prochází nejrůznějšími zkouškami, těžkostmi, ale neopouští se. A tak inspirací je i píseň Seasons od skupiny For King and Country. Thought I knew how love was supposed to feel.

Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je. Lukášovo evangelium, 11. kapitola, 28. verš.

Pomalu se blížíme k 8. hodině večerní. V ní se podíváme do Markova evangelia na Ježíšův příjezd. Teď ještě Jana Zibalová, která uzavře tuto hodinku.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

8 hodina večerní ve vysílání Rádia 7 v sobotu 4. července nás zavede do Markova evangelia. Společně s Petrem Baďurou a Jáchymem Gondášem budeme procházet dalšími verši Markova evangelia o tom, jak Ježíš přijíždí do Jeruzaléma na oslíku. Pořád začne za celou čtvrt hodinku. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl.

Ježíš láme okovy. A píseň, která dostává ještě jiný rozměr, když zjistíme, že byla nahrávána v americké věznici, kde Zach Williams s kapelou sloužili. Nás čeká Janice a poté už dostane prostor pořád ke kořenům.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst biblický text, konkrétně Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu výkladu tohoto biblického textu, ve kterém je naším hostem kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se k 11. kapitole, která představuje určitý zlom. Tak bychom měli zhodnotit těch prvních 10 kapitol. K jakému zlomu tedy vlastně dochází?
1: Začátek 11. kapitoly je podstatný v tom, že nás uvádí k tomu finále Markova evangelia. A Markovo evangelium, možná nejvíc ze všech těch evangelií, která nacházíme v Novém zákoně, má poměrně jasnou přehlednou strukturu takového stupňování postupného. Připravuje se Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, Ježíšův příchod do té vlastně pašíní události, která je tvořena na jednu stranu křížem a na druhou stranu Ježíšovým vzkříšením. A to je v Markově evangeliu jasná pointa celého toho příběhu. To znamená, všechno, co zatím předcházelo, celých těch 10 kapitol, bylo takovou přípravou. Na druhou stranu ale nemůžeme určitě říct, že by to pro Marka bylo nedůležité vyprávění, něco, co můžeme přeskočit, protože Marek velmi dbá o to, abychom dobře porozuměli tomu, kdo to Ježíš je, než vlastně nastane ten pašijní okamžik, než nastane ta velikonoční událost. Marek touží potom, abychom chápali, znali trochu, měli už představu o tom, kdo vlastně je vydáván na kříž a aby potom pro nás také bylo takovou jasnou pointou jeho vzkříšení, abychom sami porozuměli tomu, co se vlastně o těch Velikonocích děje. Celou dobu jsme viděli, že Marek se velmi výrazně soustředí především na Ježíšovo jednání, že na rozdíl od některých jiných evangelií, od jiných novozákonních textů, neklade tak velký důraz na to, co Ježíš říká, ale spíš se soustředí na to, co dělá, nechává nás, abychom se dívali, abychom porozuměli na základě Ježíšových skutků, s kým máme tu čest, o koho se vlastně jedná. A teď nastává takový zlom i v tom stylu Markova vyprávění, protože až do této chvíle ten styl byl často velmi popisný a najednou tady Marek mnohem častěji sahá k něčemu, co můžeme označit za určitou dramatizaci. Vidíme, že Ježíš v tom vlastně velikonočním cyklu od 11. kapitoly často dělá a říká věci, které mají povahu určité prorocké dramatizace, tak jak ji známe od starozákonních proroků. Vlastně to, co dělá, má být takovou značkou, takovým znamením pro nás. Často je to připomínka některých starozákonních textů a v tom se tedy ten Markův styl začíná trochu lišit od toho, co předcházelo.
0: To, co si řekl, dokládá právě 11. kapitola, zvláště ta její první část do 26. verše, kterou si teď přečteme. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte: pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi. Přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním, i ti za ním volali: hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišli do chrámu, když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů, nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím, a učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.

0: Ve vysílání Rádia 7 si v pořadu ke kořenům čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, ten celý text, který jsme si přečetli, se skládá z několika částí. První je Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. A ty si tady řekl, že Marek teď spíš popisuje Ježíšovo jednání, které se podobá prorockému jednání starozákonních proroků. Zkus to vysvětlit, jak se to týká právě této scény.
1: Tak celý ten Ježíšův příchod do Jeruzaléma, ten jeho vjezd slavnostní, má charakter, který nám může tak trochu připomenout Ježíšovo narození. O tom v Markově evangeliu nečteme, pro Marka to není zásadní téma, ale vidíme, že i tam se naplňují určité symbolické náznaky toho, jak máme porozumět Ježíšově postavě. I tady se spojuje v sobě na jednu stranu určitá okázalost celé té situace, slavnostní ráz celé té situace Ježíšova příjezdu. Na druhou stranu je až takovým komickým způsobem podbarvený tím, že je to celé vlastně tak trochu ubohé, není to zas tak dokonalé, není to zas tak okázalé. A kontrast té ubohosti na jedné straně a té slávy, která je s tím příjezdem spojená a obsažená v něm, je pro nás už prvním takovým signálem, že to není úplně obvyklá situace. Ježíš dbá na to, aby jeho příjezd se dal interpretovat správným způsobem, aby se mu dalo správně porozumět, a proto volí určité signály. Tím signálem na jednu stranu je oslátko, na kterém přijíždí, které má určité významy spojené se starozákonním textem, význam pokory, zároveň význam odmítnutí určité násilné mocenské cesty. Dále potom ale vidíme, že důležité je také, kam Ježíš vlastně přichází. On nejde jenom k tomu svému vlastnímu procesu, k naplnění své vlastní cesty, nejde ke kříži a ke vzkříšení, ale přichází do Jeruzaléma jako do centra židovské zbožnosti, jako do centra toho náboženského života, a proto jeho cesta vede hned do chrámu. A tady je potřeba trochu se zamyslet nad tím, jaký vztah vlastně Ježíš měl k chrámové bohoslužbě, k tomu chrámovému typu zbožnosti. Musíme si uvědomit, že ta doba, ve které Ježíš přišel, byla doba plná určitého napětí a určité nestability i v rámci toho židovského náboženství, toho jejich sebepochopení. Dávno pryč byla doba, kdy židovské náboženství mělo určitou kompaktní podobu, a teď se vlastně profilovaly proudy, které naznačovaly, kudy by se mohl ten náboženský svět Izraele vydat. Na jednu stranu vidíme, že trvá chrámová bohoslužba, obnovená chrámová bohoslužba, jako takový velmi autoritativní centrum toho náboženského života. A tam se všechno točilo kolem obětní praxe, byla to vlastně tradice velmi starobylá, obnovená starobylá tradice. A vidíme, že Ježíš ji neodmítá. Není to něco, co by plně odmítal. Přichází do chrámu, potom v Jeruzalémě zjišťujeme, že často pobýval v chrámu, že to bylo místo, které i pro něho mělo nějakou důležitost. Ale zároveň z jeho slov a z jeho činu vidíme, že si udržuje určitý odstup.
0: A také možná svým způsobem interpretuje smysluplnost chrámu, protože my zde čteme, že on učí, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. A tak ho určitě tehdejší velekněží nechápali.
1: Tady už určitě můžeme vnímat také pohled toho raného společenství církve, které začíná velmi ostře vnímat, že to, co se děje z Boží strany směrem k člověku, má určité těžiště v tom vztahu mezi Hospodinem a Izraelem, ale není to jediné místo, kde se to odehrává, že ty ostatní národy, ty pronárody, které stály zatím trochu ve stínu, v tom mají nějakou roli a možná roli velmi důležitou. Ostatně najdeme to už v prorockých textech, kde se mluví o tom, jak v tom posledním čase budou přicházet nejenom ty rozptýlené kmeny Izraele, ale také ostatní národy, aby se poklonili Hospodinu. A tak Izrael tvoří vlastně jenom takové epicentrum toho dění. Velmi podstatné, velmi důležité, ale není jeho role výhradní, není jeho role exkluzivní. V tom Ježíš určitě reprezentuje tu změnu, která nastává v tom myšlení Izraele, v tom sebepochopení Izraele. A vidíme, že také obsahuje ta jeho cesta ty další cesty, ty další alternativy, kterými se vlastně tehdejší židovské myšlení ubíralo.
0: Ta nejvýraznější cesta byla asi reprezentována právě stranou farizeů.
1: Určitě ten farizejský důraz na praxi a zákonický důraz na správné pochopení textu byl velmi podstatný a Ježíšovi blízký. Dnes se víceméně autoři, kteří se zabývají novým zákonem, shodují na tom, že ty Ježíšovi velmi kritické výpady proti farizeům neznačí, že by od nich byl příliš vzdálený, ale naopak, že to byla tradice jemu možná nejbližší. Často vidíme, že říká věci, které známe i z jiných zdrojů tehdejší doby od právě učitelů vycházejících z toho farizejského prostředí. To znamená, Ježíš má k této tradici blízko, my můžeme říct, že to je tradice, která neměla už centrum svého života v chrámu, ale spíše v synagoze. A v tom je blízká i potom tomu křesťanskému pojetí bohoslužby jako místa shromáždění, okamžiku shromáždění se kolem biblického textu.
0: Navazoval nějak Ježíš i na tu tradici esejskou, která je reprezentována třeba komunitou v Kumránu?
1: To je ta třetí cesta, která vlastně v tehdejší době byla velmi silná a nabízela se právě díky tomu vypjatému apokalyptickému eschatologickému očekávání tehdejší doby. A některé takové prvky u Ježíše můžeme nacházet. Je to zejména ta jeho neochota přistoupit na ty tradiční role ve společnosti a nějakým způsobem je transformovat. Velký důraz také na tu komunitní existenci, na tu komunitu spojení mezi učitelem a učedníky, kteří vlastně nejsou zakotvení na nějakém konkrétním místě, ale procházejí, tím se vlastně stávají do určité míry podobní těm skupinám, které odcházely úplně do ústraní od té většinové společnosti. A byli autoři, kteří se domnívali, že to byla právě skupina, která je Ježíšovi nejbližší. Ale dnes se ukazuje, že i v tom učení Ježíše je přece jen rozdíl od toho, čemu věřili lidé, kteří odcházeli právě do toho ústraní. A to sice v tom, že Ježíš není tak výrazně ovlivněný takovým duálním pohledem na svět, tou představou boje mezi dobrem a zlem. Jeho učení přece jenom víc je zakotvené a zapuštěné do toho starozákonního myšlení a proto se dá říct, že to jeho těžiště můžeme nacházet spíš poblíž farizeů.
0: Ještě v té židovské společnosti stále větší roli sehrávala taková radikální skupina, ať už to byly Zéloté nebo Sikáriové a různí další vzbouřenci, kteří prosazovali spíš vojenskou změnu.
1: Tady je také velmi zajímavé se zamyslet nad tím, kde je Ježíšovo místo, kde je jeho vztah právě k této skupině. Můžeme z určitých náznaků předpokládat, že mezi jeho učedníky byli lidé, kteří právě patřili k Zélotům, kteří patřili k takové té revoluční skupině v rámci židovského obyvatelstva. A možná to jejich očekávání spojované s Ježíšem bylo právě vedeno určitým politicko-náboženským výhledem, politicko-náboženskou nadějí, kterou do něj vkládali. Na jednu stranu vidíme, že ten novozákonní příběh, a zvlášť to jeho velikonoční vyústění, ukazuje, že ta jejich naděje nebyla plně uspokojena, nebyla naplněna. Protože Ježíš se neukázal ve výsledku jako revoluční vůdce, neukázal se jako ten, jehož ambice by byla politická primárně. Na druhou stranu ale nemůžeme rozhodně říct, že by Ježíšovo jednání bylo apolitické. Často v některých dobách, zvláště v dobách, kdy církev se dostává do nějaké takové neradostné situace určitého útlaku nebo ohrožení ze strany státu, tak bývá umlčována některými lidmi v církvi ta její politická odpovědnost, její určitý politický charakter a právě tomu má sloužit to vykreslení Ježíše jako apolitického. Ale my vidíme, že jeho jednání mělo velmi zásadní politický rozměr a to se odráží také v té podvojnosti kříže, který je jednak odsouzením náboženským, ale zároveň a velmi výrazně také odsouzením politickým. A vidíme, že Ježíšova cesta má svůj politický rozměr a ten není odmyslitelný.
0: Nakonec vznikla jedna taková velmi zajímavá kniha, která se jmenuje Ježíšova politika.
1: Je to právě kniha, která vychází z toho našeho prostředí od Howarda Jodra. Je to menonický teolog A je to, myslím, právě velmi dobrá příležitost si uvědomit ten politický rozměr Ježíšova jednání na základě takového, myslím, celkem podrobného výkladu některých míst z Lukášova evangelia, kdy Jodr upozorňuje na to, že právě ta nepolitičnost a političnost Ježíše je vlastně klam a že je to naopak velmi silně politicky zabarvená zvěst. Ono je to podstatné právě v naší současnosti, v tom, jak my sami se vztahujeme ke státu, jak my sami se vyrovnáváme s rolí církve uprostřed naší společnosti. A myslím, že by nám to mohlo pomoct zbavit se takové falešné představy, že žijeme v nějakém vlastním uzavřeném světě, který nemá s tím vnějším co dělat. Ale zase nás to vrátit do toho kontextu toho konfliktu, tvůrčího konfliktu a napětí mezi církví a státem, kdy církev skutečně může tvořit alternativu k tomu, co vidíme v okolní společnosti.

0: V dnešním pořadu si povídáme o 11. kapitole Markova evangelia. Podívejme se teď do konkrétního textu. Ta 11. kapitola, už jsme to četli, popisuje příchod Ježíšův do Jeruzaléma a on zde vědomně navazuje na určitou starozákonní roli, na určitý starozákonní pohled a jakoby do té role vstupuje. Je to role krále, který vyjíždí do Jeruzaléma, ale na oslátku, to znamená krále pokorného, tichého. Je to tedy skutečně ztotožnění se s touto rolí, tak jak ji vylíčil Zachariáš ve svém proroctví?
1: U Ježíše vidíme, že vědomě využívá ty mesiášské, královské a na druhou stranu také prorocké a kněžské symboly, které jsou spojené s tou mesiášskou představou. A že se jich nevzdává, ale to jeho ztotožnění se s touto rolí vždycky představuje určitou alternativu k tomu, jak to vnímala tehdejší společnost. Toto místo jeho příjezdu je zajímavé v tom, že vidíme, že v té odezvě, v tom volání Hosana, se objevuje porozumění, pochopení toho signálu, který Ježíš vyslal. Když Ježíš přijíždí na oslátku, ta odpověď je porozumivá.
0: Mimochodem, co znamená to slovo Hosana?
1: Je to vlastně takové zvolání, my ho vnímáme jako zvolání radostné, ale jeho zabarvení je spíše naříkavé a znamená smiluj se nad námi. A je to zvolání, které je velmi silně spojeno s představou Mesiáše jako syna Davidova. Tato postava se objevuje se i v těch formulacích a víme, že to patří k té výbavě novozákonní mesiášské. A k tomu je potřeba říct, že ten syn Davidův to není jenom jakési obnovení Davida jako krále, jeho opětovné zjevení se, ale že to je také skutečně v plném slova smyslu pojetí Mesiáše jako Davidova syna, jako Šalomouna a jako toho, který přichází, aby uzdravoval. V tehdejších představách byla velmi silně zakotvená myšlenka Davidova syna jako mesiáše uzdravujícího, toho, který přináší záchranu nemocným a umírajícím. A to už se objevilo právě v těch situacích, kdy Ježíš uzdravoval, kdy se ta formulace synu Davidův nebo označení za syna Davidova objevovalo. To znamená, je to nějaká vrstva, kterou my už, domnívám se, nemáme tak zřetelnou v tom našem pochopení, že se tady jedná také o vyznání Ježíše jako toho, který přináší uzdravení a toho, který dokáže léčit člověka. A to je podstatné právě v tom kontextu, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma, protože nám to říká, že Jeruzalém potřebuje uzdravení, že je nemocný, že něco s ním není v pořádku. Hned ty následující texty, které potom jsme již četli a slyšeli, tak ukazují, co je tím problémem, ukazují, co vlastně je v nepořádku.
0: Zástupy, které zde Ježíše vítají, tak volají Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, Hosana na výsostech. Když se podíváme, co to vlastně oni citují, nebo jaký text to volají, tak je to ze 118. žalmu, kde ovšem nacházíme v překladu z hebrejštiny tato slova. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Tady je naprosto zřetelné už na první pohled, že v tom novozákonním textu dochází k velkému posunu a že tamto očekávání přicházejícího království našeho otce Davida je jakoby navíc.
1: No je to spojení té představy krále jako toho, který vlastně nemá jenom ten politický smysl, tak jak mu rozumíme z těch okolních společností tehdejší doby, ale má velmi silný právě ten náboženský význam. A král tady představuje do určité míry kněžskou roli toho, který je nositelem požehnání a to požehnání vlastně svou osobou, svým příchodem, svou přítomností distribuuje pro celou tu pospolitost. A ta představa už v tehdejší době byla nerozdělitelná. Nebylo to něco, co by se dalo rozdělit na jednotlivé součásti, bylo to velmi silně spojené. Ono tomu odpovídá i to, že ta královská role byla právě v Izraeli vnímána zpočátku s určitými rozpaky, možná i potom v té reflexi bylo pochopeno, že to bylo něco, co nebylo úplně souladitelné s náboženstvím Izraele. A to bylo právě proto, že nesla v sobě velmi silný náboženský rozměr, náboženský prvek. To, že se tady objevuje to volání, které cituje 118. žalm, to zase je určitým signálem, je to určitým znamením toho, co se vlastně v té situaci děje. Ježíš přijíždí jako král do Jeruzaléma, přijíždí jako zachránce, jako ten, který napraví všechno, co je v nepořádku. A zároveň každý moment toho jeho příjezdu nám prozrazuje, že to bude nějak jinak, než jak se možná očekávalo. Už jenom to, že vlastně celá ta situace má takovou trochu nedůstojnou povahu. Nemusí to být na první pohled z toho textu patrné, ale vlastně není to žádné oficiální přivítání Ježíše. Jeruzalém ho ve skutečnosti oficiálně nepřijímá. A to volání je spíš takovým, trochu nám to může připomenout volání antického chóru v nějakém dramatu, protože je velmi neosobní. Odkud přichází ten hlas, co je to za lidi, kteří provolávají tu slávu Ježíšovi, kteří se podílejí na tom příjezdu, to zůstává neúplně jasné a ve výsledku můžeme předpokládat, že jsou to vlastně ti samí lidé, kteří potom tvoří také ten chór před Pilátovým balkónem, tvoří ten chór potom pod křížem, kdy volají úplný opak. Chtějí, aby Ježíš byl ukřižován, aby byl zabit, aby zemřel. To znamená, ten hlas nemusíme vnímat tolik osobně jako určité přesvědčení tehdejších lidí v tehdejší době, ale opět jako jeden z těch symbolických signálů, který je v tom textu obsažený.
0: Po odchodu z chrámu následuje popis druhého dne, kdy Ježíš vychází z Betanie a jsa hladov, tak si chce utrhnout fíky z fíkovníku, na kterém ovšem roste pouze listí. Ale tady se nám říká, neboť nebyl čas fíku. Takže co by tam dělali fíky? Ježíš však ten fíkovník proklel slovy, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. A my v zápětí potom uslyšíme, že ten fíkovník uschl. Co to znamená? Čeho to je obraz?
1: Je to velmi zvláštní místo, které, když ho možná čteme poprvé, slyšíme poprvé, bez toho dalšího kontextu, tak nás může velmi oprávněně zarazit. Ježíš tady na první pohled jedná jako nějaké rozmazlené dítě, které prostě v nějakou chvíli něco chce, aniž by to bylo možné. Trochu mi to připomíná tu pohádku o 12 měsíčkách, kdy dostává ten fíkovník nějaký úkol, který nemůže zrealizovat, protože prostě není ta doba správná. A kdybychom zůstali jenom u toho, tak nám připomene opravdu nějakého divotvůrce, který má velkou moc, ale zároveň se začíná tou mocí úplně opájet a dělá věci, které nejsou v pořádku. To by ale bylo neporozumění záměru toho textu. Na druhé straně známe Ježíšovy výroky, které mluví o tom, že je potřeba každému dát další šanci a opět k tomu používá symbol fíkovníku, který se má zušlechťovat, nebo stromu, který má být zušlechtěn a má se mu dávat další a další šance. Víme, že to byl jeho přístup k lidem, čili by bylo nedorozumění to vnímat jako nějakou jeho maníru, jako nějaký jeho výstřelek. Jsme tady na půdě symbolických aktů a to prokletí fíkovníku k tomu velmi silně patří. A tím jasným signálem toho, že to má symbolickou povahu, pro nás je právě zase ta struktura Markova textu. Marek na první místo vzazuje to prokletí, potom nám ukazuje, že skutečně ten fíkovník uschl a mezi tím je vložený text o Ježíšově příjezdu do chrámu a o tom, co dělal a co říkal v chrámu. A právě tento prostřední text je klíčem k porozumění také tomu obrazu s fíkovníkem, protože v této chvíli ten fíkovník a chrám mají vlastně zástupnou roli. Jsou to dva obrazy téhož, dva obrazy úkolu, který Izrael nese, toho úkolu být boží vinicí uprostřed tohoto světa, vinicí, která bude sytit všechny hladové, která bude sytit spravedlností tento svět a která bude kněžstvem pro tento svět.
0: My už jsme ten text zmiňovali, ale Ježíš v chrámě, když tam vyhnal ty prodavače a kupující na nádvoří a nedovoloval, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím, to je zajímavý detail, který je právě tady v Markově evangeliu, tak říká tu velmi zajímavou větu, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Tím se zde hlásí vlastně k izajášovské tradici, Ale to není přece tak běžná interpretace chrámu. Chrám je přece místo především, kam se přinášejí oběti, kam se lidé chodí modlit.
1: Bez znalosti kontextu nám to může připadat opravdu zvláštní. Uprostřed chrámu se najednou otevírají stánky a působí to skutečně nepatřičně. Na druhou stranu můžeme si vysvětlit, že to byli lidé, kteří ti směnárníci vlastně umožňovali vůbec fungování té obětní praxe, protože uvnitř chrámu a pro ty chrámové účely se nesmělo používat například římská měna, která byla běžná, a všechny ty mince se musely vyměnit za tu chrámovou měnu, aby vlastně ta oběť nebo i ty peníze obětované a ty peníze, s kterými se tam zacházelo, nebyly poskvrněné tou modloslužbou. Stejně tak ten obchod byl velmi důležitý, protože se tam dali koupit obětní zvířata a ta praxe vlastně bez těch stánků by nebyla možná. To znamená, to, co Ježíš dělá, je vlastně skutečně útokem na tu vlastní povahu té náboženské praxe tehdejší doby. A tím, že klade důraz na modlitbu a přeneseně v tom prorockém slova smyslu také na spravedlnost a na posvěcování celého stvoření, tak ukazuje, že tuto funkci přestal vlastně chrám v určité chvíli plnit. Že se stal takovým samoúčelným mlýnkem, když vezmeme v úvahu, co se tam dělo, tak můžeme skutečně říct mlýnkem na maso, ve kterém se konaly velké a rozsáhlé oběti, ve kterém bylo stále živo, stále se tam něco dělo, ale jako kdyby se úplně vytratila ta podstata věci. A tou podstatou věci pro Ježíše je právě to nesení plodů. Těmi plody nemají být nějaké náboženské zážitky, nějaká zvláštní náboženská zkušenost, ale nasycení toho hladu po spravedlnosti, po lásce, po milosti. A Ježíš vlastně říká, že chrám přestal tuto roli plnit. Že pro to obecenství Izraele, ale ani pro ty ostatní okolní národy už není tím dobrým plodonosným místem, z kterého by vycházelo požehnání do toho okolí bezprostředního nebo vzdálenějšího.
0: Trochu mi to připomíná církev v západním světě, která také jako kdyby se stala světem sama pro sebe, bez ohledu na kontext, bez ohledu na okolí, ve kterém žije.
1: No, to je taková hrozba, která církev neustále pronásleduje to pojetí církve jako určitého zvláštního světa, který je v ideálním případě soběstačný, uzavřený do sebe a nepotřebuje vlastně vystrkovat žádná tykadla do toho svého okolí. Oproti tomu v Markově evangeliu a vůbec v Novém zákoně nacházíme spíš pohled, který ukazuje, že církev, následování Ježíše Krista je životem v tom světě, ve kterém jsme, ale nějak nově nasvíceném, nějak nově pochopeném. A to není už odchod do nějakého exilu, není to už pojetí církve jako nějaké eskapické sekty, která prostě touží uniknout z tohoto světa, ale je to žití v tom světě naplno, protože tak Bůh miloval svět a my ho máme milovat tak jako Bůh, máme být intenzivně ve světě. Jedině v tom vztahu mezi církví a světem církev může plnit svoji roli, svoji funkci, svůj účel, může naplňovat ten účel, protože jinak, když se oddělí od světa, tak vlastně zabloudí. To je zvláštní věc, kterou ne vždycky si v církvi uvědomujeme, že církev a svět jsou dvě podoby stvoření, které se navzájem velmi potřebují a které si navzájem dávají smysl.
0: Ovšem zde vidíme reakci velekněží a zákonníků, kteří opět přemýšlejí nad tím, jak by Ježíše zahubili, protože se ho bojí. Lid jde za ním. Nikdo nemá rád reformátory.
1: Je to tak, není to nějak oblíbená role ve společnosti a v církvi také ne. Ona církev i přes tu svou poutnickou povahu stále se snaží vytvořit nějaké struktury, které budou pevné a neměnné a které dají právě ten pocit jistoty, bezpečí. A v tom je taky neštěstí církve, že se do určité míry vždycky stává takovou tvrzí proti Bohu. Nejenom proti té okolní společnosti, ale vlastně i proti Bohu, protože my naplňujeme to, co po nás Pán Bůh chce, snažíme se žít podle jeho zákonů, podle pravidel, která jsme nějakým způsobem vyčetli nebo vypreparovali z písma. A to, že o takovou existenci usilujeme, nás vlastně činí bezbožnými. Už toho Boha nepotřebujeme, už s ním nepotřebujeme nic konkrétního mít, protože už se držíme těch jeho pravidel, už máme to jeho slovo, To znamená, náš vztah je už plnohodnotný a dál ho nemusíme rozvíjet, nemusíme v něm pokračovat. A to je velké nebezpečí církve. Je to velké nebezpečí i těch proudů, které se snaží být co nejvíc pravověrné. No to vidíme už například jenom v tom zkratkovitém, zkráceném vyjádření, že Bible je Boží slovo. Tam, kde to řekneme, to myslíme určitě velmi dobře, myslíme to tak, že to bereme vážně, že Bible je skutečně pro nás tou zásadní autoritou, není to jenom nějaký lidský nápad. To asi pravděpodobně stojí za tím vyjádřením. Ale když to řekneme v takovéto zkratce, tak to musíme domyslet do toho, že my vlastně říkáme, že to Boží slovo v nějaké instantní podobě už máme, vlastníme ho, můžeme ho zandat do poličky nebo vyndat z poličky, můžeme ho vyslovit a nebo nechat nevyslovené. A ten živý Bůh, ten živý duch už vlastně v tom nemusí hrát žádnou zásadní roli. Ten může zůstat doma, protože jeho práce už je hotová. A tak paradoxně ten pokus o co největší zbožnost a co největší pravověrnost vlastně nás uzamyká tomu Božímu působení a neumožňuje ho. A to se přesně stalo právě v té farizejské společnosti a také v té společnosti soustředěné kolem chrámové bohoslužby. Byly tady náboženské formy, které vlastně uzamkly tu společnost proti Božímu působení.

0: Ve vysílání Rádia 7 v pořadu Ke kořenům dnes čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Vracíme se opět k fíkovníku. Fíkovník je suchý a Petr připomíná: mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ale Ježíš nevyužívá teď toho fíkovníku jako jakési metafory, ale naopak ukazuje, že tak jako on svým slovem proklel fíkovník, tak oni svou modlitbou mohou přemisťovat kopce do moře. Upřímně řečeno, proč by to dělali?
1: To místo vůbec je velmi problematické, velmi zvláštní místo, protože vykresluje modlitbu tak, jak ji neznáme. Jsou samozřejmě společenství, církevní společenství, křesťanská společenství, kde je modlitba vnímána určitě velmi důrazně jako opravdu takový reálný prostředek pro dosažení toho, co člověk chce, po čem touží. A domnívám se, že vůbec ta většinová praxe a většinová zkušenost církve je, že modlitba není žádná mechanika, žádný automatický způsob, jak si vymoci to, co chceme od Boha. Zároveň ale tento text jako kdyby zdánlivě ukazoval, že opak je pravdou, že ta správná modlitba, správný způsob modlitby je nástrojem k tomu, jak od Boha získat cokoliv, o co budeme žádat. A i ty příklady jsou, jak sám konstatuješ, trochu absurdní. Jsou to příklady, které nějak nesouvisí s lidskými vztahy, s lidskou situací, ale ukazují ty zásahy do toho přírodního řádu světa, do toho, co považujeme za neměnné.
0: Až si člověk říká, že dobře, že takovou moc nemáme.
1: To každopádně, a buďme Bohu vděční za to, že některé naše modlitby se nenaplňují, ale myslím, že to důležité je, že právě Ježíš ukazuje na bezhraničnost Boží moci. Že ukazuje na to, že věci, které nám se zdají být neměnné nebo nezměnitelné, jsou z Boží strany změnitelné. To je pro mě osobně poselství všech těch míst, nejenom v Novém, ale i ve Starém zákoně, kde se mluví o nějakých změnách v těch přírodních danostech tohoto světa, v těch přírodních zákonech. Tou hlavní myšlenkou pro mě v těchto textech není vyvolání údivu nebo upozornění na nějakou extraordinární zvláštní situaci neobyčejnou, ale právě spíš to zdůraznění toho, že tou překážkou, hlavní překážkou v našem vztahu k Bohu bývá často naše nedověra, naše nedůvěra v to, že Bůh může některé věci měnit a může je uvádět do pohybu. A ono to vlastně trochu souvisí s celým tím Ježíšovým příjezdem. Když jsme se dívali na to, jak Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, tak tam byla jeden drobný motiv, který jsme nerozvíjeli zatím. A to bylo to oslátko, na kterém Ježíš přijíždí. Zase to vypadá tak trochu jako zázrak, jako zvláštní skutek. Ježíš předpovídá, co se bude dít, že učedníci najdou oslátko, že se jich budou ptát, co dělají, a oni na to odpovědí. Přesně tak se to odehraje. Podstatou tohoto textu pro mě není upozornění na to, že Ježíš ví všechno nebo že jeho vědění přesahuje ty hranice obvyklého, ale upozornění na to, že právě bez té lidské důvěry, bez toho lidského ano, se ten příběh neodehrává. Není to vůbec pochybnění Boží moci, Božího primátu v tom příběhu, který máme, toho, že Pán Bůh je ten, kdo iniciuje naši víru, kdo nás volá k víře. Skutečně si nemyslím, že by to bylo na nás, je to na Bohu a díky Bohu, že se to děje. Ale ta naše odpověď v tom má svůj smysl, má svoji roli. Nejde říct, že Pán Bůh si nás prostě přivlastňuje jako nějaké loutky. A to, že my jsme ochotní odvázat to svoje oslátko, když nám někdo řekne, Pán ho potřebuje, to, že jsme ochotní dát důvěru tomu, že ten člověk neznámý, který přichází, je skutečně Pán, že to je Mesiáš, to je to podstatné v každém příběhu víry, i v tom našem osobním, nejenom tehdy, ale i dnes. A to pro mě velmi úzce souvisí s tou modlitbou. Důvěra jako základ modlitby, jako to její těžiště. Čili nevnímám ten text jako návod k určité modlitební praxi, toto se naučte a tak toto konejte, tak toto praktikujte, ale jako pobídku k posílení důvěry. A to právě v okamžiku, kdy Ježíš přichází pod kříž, čili v situaci, kdy důvěra celkem oprávněně uvadá.
0: A není zde klíčem také ta závěrečná Ježíšova poznámka, když povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. jestli právě tvrdost našeho srdce není často jakýmsi blokem, který to boží jednání zastavuje.
1: To víme sami dobře, že když máme proti někomu něco, když jsme sevření nějakou úzkostí, tak se nám modlitba nedaří, není to pro nás otevřená věc v tu chvíli. Samozřejmě, že známe i takovou tu hněvivou modlitbu, ve které vlastně svoláváme podle našeho názoru spravedlivé tresty a boží rozhořčení na někoho. A otázku je, jestli to je skutečně modlitba, protože často to bývají slova, která jsou určená spíš těm ostatním, těm, kdo to slyší, případně tomu, na koho se zlobíme, než Bohu. Ale pro mě je důležité, že tady Ježíš najednou z toho nadpřirozeného kontextu pohybování nějakými horami vztahuje modlitbu k těm úplně obyčejným každodenním vztahům. A tím nám vlastně naznačuje, že ani modlitba nemůže být žádným útěkem od toho, co prožíváme každý den. Že i ta se děje v tom kontextu toho, co žijeme. A je to velmi důležité pro praxi křesťanskou, pro praxi církve. My nemůžeme něco jiného říkat v těch modlitbách, které společně prožíváme v rámci bohoslužeb a odpojit to od té reality našeho sboru, našich vztahů, vztahů k našim blízkým. To musí nějakým způsobem souviset a pokud to nesouvisí, tak to už není modlitba. A nezachrání to, ani když budeme držet se nějakých tradičních forem, ani když budeme to vnitřně velmi silně emocionálně prožívat, protože pravdivost modlitby není zakotvená ani v dodržení nějaké formy a ani v té emoci, kterou prožíváme. Pravdivost modlitby přichází tehdy, když je to slovo, které není jenom naše, ale je to rozhovor s Bohem, to znamená, nějak nás to mění, nějak nás to proměňuje právě v těch vztazích. Modlitba je to místo, kde si uvědomujeme, že jsme někomu neodpustili. Není to tak, že nejdřív odpouštíme a potom se modlíme, ale tehdy, když se začínáme modlit, tak se otevíráme Božímu působení a najednou si uvědomujeme také všechno to, co jsme udělali špatně a co můžeme změnit.
0: Proto je tak užitečné modlit se modlitbu Páně, kde se modlíme odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
1: Je to pro mě třeba důležitá modlitba, modlitba Páně, nesnad proto, že bych si myslel, že to je jediná legitimní forma křesťanské modlitby. Dokonce se domnívám, že to místo, kde Ježíš mluví o modlitbě Páně, je někdy nesprávně chápáno. On vlastně říká, modlete se třeba takto, a je to pravděpodobně modlitba, která byla docela běžná v té době, čili on neříká nic nového a upozorňuje spíše na ten postoj, v kterém se máme modlit. Ale pro mě je důležité to konkrétní znění právě v tom, že se můžeme modlit spolu, že to je modlitba, která nám umožňuje spojit se, a také v tom, že nám znovu a znovu ukazuje, že právě nejde o ty naše emoce. Přicházím z prostředí, které je velmi silně ovlivněno pietismem, probuzenectvím, a tam se někdy přehnaný důraz klade na to, aby člověk prožíval intimně velmi silně obsah své modlitby. A já si myslím, že to je na jednu stranu oprávněné, nechceme být formální, nechceme upadnout do nějakého formalismu. Na druhou stranu ale to zase takovou modlu dělá z těch našich emocí a z toho, co cítíme vevnitř. A ona, ta pravdivá modlitba, ta skutečná modlitba k Bohu, má i svůj rozměr určité poslušnosti, která překračuje naše okamžité rozpoložení. To znamená, modlíme se i tehdy, když nám to nějak nejde přes pusu, modlíme se i tehdy, když třeba jsme roztěkaní. Děláme to proto, že to Pán Bůh po nás chce a protože my víme, že náš vztah k Bohu je důležitý i v těchto okamžicích. Proto si myslím, že je dobré, aby se sbory modlili také spolu, aby hledali ty formy společné modlitby, kterou můžou sdílet a mohou se připojovat jednotlivci k té modlitbě, i když to nejsou jejich vlastní slova. A to odpuštění jako součást toho nejzákladnějšího, co patří ke křesťanství, je velmi dobře, že to právě v té modlitbě je obsaženo a že si to můžeme znovu a znovu připomínat.
0: Těmito slovy končí naše dnešní probírání 11. kapitoly Markova evangelia. Hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Děkuji a těším se na další setkání.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Pořad ke kořenům naladíte ještě v pondělí po 22. hodině. Příští týden nás čeká podobenství o zlých vinařích. Alfredo Rodriguez a Pedrito Martinez, toto duo bude znít po 21. hodině ve vysílání Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, který vás zve do jazzového klubu.

Jazzový klub na Rádiu 7. Po dobu prázdnin oblékneme v jazzovém klubu kaki košily, nasadíme cestovatelský klobouk a hajdy do světa. Léto volá. Cestování si užijeme plnými doušky, nebo spíše oušky. Poslouchat budeme hudbu z různých koutů světa a začneme na takzvaném ostrově svobody. Dnes doporučuji namíchat si mojito, zopakovat základní kroky salzy a rumby a nechat se vést kubánskými rytmy. Roku 2019 vydali Alfredo Rodriguez a Pedrito Martinez společné album Duologue. Dobrý poslech dialogu piana a perkusí vám do dnešní hodiny přeje Broňa Procházková. Kuba je první ze zemí amerického kontinentu, která okusila dlaněmi a hlasy prvních otroků africkou hudbu, která je jedním ze zdrojů jazzu. Začínáme tedy skladbou Afrika.

0: Následující kázání Víta Dana Kolingera zaznělo v Hořovicích, kde byl jako host. Tak ať vám je k inspiraci.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Moše jede na návštěvu z Jeruzaléma do Tel Avivu a chce tam využít tu kulturu, která v Tel Avivu je, a tak tam zajde do kina. A kousek vedle něj sedí pán s pejskem. On si říká, to je ale divný pes v kině. No a asi je to nějaký asistenční pejsek, tak to se dá, snad nebude rušit. No a teď se odvíjí děj toho filmu a když jsou nějaký veselý scénky, tak ten pejsek tak jako poštěkává, jako kdyby se smál. Pak jsou nějaký smutný takový okamžiky, tak ten pejsek tak jako štká a je takovej smutný. A ten Moše z toho naprosto udivený, takže když potom skončí film, tak jde za tím pánem, co patří k tomu pejskovi, a říká, promiňte, prosím vás, je to opravdu udivující, ale mi se úplně zdálo, jak když ten pejsek reaguje prostě na ten děj na tom plátně. A ten pán mu říká, no já jsem se taky hrozně divil, protože tu knihu úplně skritizoval. Já věděl, že vás to potěší. To požehnání, o kterém mluvil tady pastor Kamil na samém začátku, aleluja, to by nebylo možné, kdyby tady pastor Kamil s Maruškou, kdyby tady nestáli. Víte, jsou absolutně důležití apoštolové, evangelisti, a možná v této době budou důležití ještě víc a víc. Jsou velmi důležití proroci a to všechno je opravdu velmi důležitý. Ale pokud nemáš pastora, nevznikne místní církev. Prostě místní církev absolutně potřebuje pomazání místního pastora. A kdyby my jsme tehdy, když jsme vnímali, že máme tady sbor Hořovický předat, kdyby tady nestál pastor Kamil s Maruškou, tak by to prostě nešlo. Nešlo by to, ale všechno má svůj čas, všechno má své uspořádání a haleluja, vy všichni jste tady důkazem toho, že jejich ovoce a toho, že vlastně ten postup byl zcela správně. Já si nejsem tak úplně jistý, ale když jsem tady byl naposledy, to je tak čtvrt roku, možná půl roku, tak jsme byli v Genesis ve 12. kapitole. Ale jak říkám, nejsem si v tom teda úplně jistý, ale nějak mi tak jako přišlo, že bychom mohli v tom pokračovat, protože mě znáte, že jo, že většinou všechno vychází z knihy Genesis. A já jenom velmi krátce připomenu, o čem, pokud to teda tady bylo, já už jsem starší pán, jo, tak musím některé věci opakovat víckrát. Ale mám za to, že jsme tehdy mluvili o tom, jak začíná 12. kapitola knihy Genesis, protože Abram se tady vydá na cestu, zatím je to ještě Abram, není to Abraham, vydá se tady na cestu a to ne o své vůli, ale protože slyší to Hospodinovo, odejdi. A mluvili jsme tehdy o tom, že to vlastně není jenom odejdi, ale že to má vlastně daleko hlubší význam a že to slovo má v sobě silný duchovní rozměr, protože ono česky se to nedá úplně přeložit, ale je to něco jako jdi do sebe, zamysli se nad sebou, nebo hledej, samozřejmě Hospodina, jo, ale jako hledej v sobě, stiš se přede mnou a hledej to, co je opravdu důležitý. A my to překládáme prostě jako odejdi. A to v tom je taky samozřejmě. Jo. Ale není to prostě jenom takový pokyn, jako že by aspoň řekl, pojď sem, přijď tam, běž tam. Takhle to prostě není. Má to v sobě prostě určitou duchovní hloubku. A mám za to, že jsme tady o tom posledně mluvili. A vy víte, že Abraham se vydá na tu cestu. Je to cesta, kdy bude učen postupně od Hospodina určitým takovým stupňům nebo druhům víry, protože on potřebuje vybudovat ve víře, protože jeho čeká něco nesmírně důležitého, ale to bude až ve 22. kapitole. Ale my jsme zatím na začátku téhleté cesty. A Abraham hned na začátku téhleté cesty udělá chybu. Je to v druhé polovině té 12. kapitoly. On úplně vydá v šanc svoji manželku. Ona je otázka teda, co by mohl dělat, že jo, všichni víte, řekni když tak, že jsi moje sestra, protože mě by zabili a tebe by vzali, uloupili do místního harému. A to opravdu reálně hrozilo, takhle to tehdy fungovalo. Všimněte si, že když se mluví o požehnání ohledně mužů, tak se mluví o požehnání majetku, co měli. Kolik měli otroků a otrokyň a oslic a oslů a dobytka a zlata a stříbra a tak. A když se mluví o požehnání o ženách, tak se mluví o jejich kráse. No a u Sáry to je evidentní, prostě tam se mluví o její kráse. Byla tak přitažlivá, že opravdu hrozilo, že v tom Egyptě, kam putovali, takže by Abraham mohl přijít o život, aby prostě Sára byla jaksi ukradena. A všimněte si, že zatímco na začátku té 12. kapitoly slyší Abraham odejdi, tak tady asi v té polovině neslyší něco jako sestup do Egypta, to tam nikde nečtete, ale protože byl v zemi hlad, tak Abraham sestoupil do Egypta. Nečteme tam ten boží pohyb, nebo ten boží pokyn, tak děkuju. Ona je to otázka, že jo? Co by měli dělat jinýho. Na jednu stranu někteří takový věční kritizovatelé, ty vám zkritizují jakoukoliv postavu v Bibli a všechno, všichni dělali špatně a tak, tak takový ty věční kritici, ty vám řeknou, jak to udělal všechno Abraham prostě špatně, jak prostě vůbec neposlouchal Boha tady a tak dál a tak dál a potřeboval dostat za vyučenou. No, ale na druhou stranu, jako já si myslím, že zase optimisté to vykládají tak, že je v tom určitý kus proroctví, protože přijde doba, kdy to, co začne v Abramovi, to postupně celá ta rodina se přestěhuje do Egypta a bude tam dokonce 400 let. A to ještě není všechno. Víte, že v Novém zákoně potom Marie s malým Ježíškem a s Josefem taky vlastně sestoupí do Egypta. A takže je to prostě takový jako problematický říct jednoznačně, je to jenom takhle, nebo je to jenom takhle. Ale Abraham s tím, jak zdá se tak jako lehce, se prostě vzdal té možnosti, že s manželkou budou mít teda potomky. A když tak řekni teda, že jsi moje sestra. Ona to není úplně lež, protože oni měli stejného otce, ale měli rozdílné matky, takže byla taková polosestra. Takže zas tak úplně lež to nebyla, byla to taková pololež. Ale vy víte, že duchovně pololež někdy je problematičtější než lež jako taková, protože pololež vypadá zkousnutelně. Všimněte si, když ďábel mluví s Ježíšem, tak ďábel mu říká boží slovo, že jo? To vypadá tak přijatelně. Známe tyhle ty ďáblové finty, to prostě používá znovu a znovu. Takže byla to pololež a vlastně jakoby úplně on vydal v šanc ten boží plán, který měl s Abramem a víte, že z jeho rodu se jednoho dne narodí Mesiáš. Je to opravdu boží linie tohleto. Dobře, tak to je 12. kapitola. Když přijdeme ke 13. kapitole, tam bychom měli dneska navázat, tak to slovo zase začíná podobně jako to odejdi, má v sobě hluboký duchovní rozměr, nejenom jako seber se a jdi, to je v tom nějaký poselství. A stejně tak podobně začíná i ta 13. kapitola, protože tam je napsáno, že vystoupil Abram z Egypta. A vy všichni, kdo jste chodili k nám do biblické školy, tak jste to slyšeli milionkrát, vám se všem omlouvám, jestli budu říkat něco, co už jste slyšeli mnohokrát, ale to slovo vystoupil, to není jako nějaký geografický nebo zeměpisnej popis toho, že někdo šel nahoru, ale v Biblii je to tak, že když jdete nahoru, tak je to duchovně pozitivní, vždycky. A já nevím, jestli Egypt je zeměpisně dole, asi je, Izrael je nahoře, že jo, tak to asi je, ale to není to nejdůležitější. Jo? Vždycky nejdůležitější z toho, když to čteme, to boží slovo, to nejdůležitější z toho je vždycky zvěst. Zvěst je vždycky na prvním místě. To je důležitější než nějaký faktografický údaj a tak dále. Ty jsou taky důležitý. Mají taky svoje místo. Ale první je zvěst. A tady jako první se dozvídáme, že Abraham vystoupil z toho Egypta. To znamená, je to pozitivní slovo duchovně, to znamená, že to je nějaká změna. Už něco skončilo, Egypt už skončil a teď je potřeba vystoupit odtamtud. A já jsem osobně přesvědčený, nemůžu to nějak víc doložit z písma, jenom je to prostě takový jako tušení a můžeš to přijmout nebo ne. Ale já osobně jsem přesvědčený, že v tom je i kus pokání. Že Abraham si uvědomoval, že tohle to minul během té cesty do Egypta a pobytu v Egyptě. A že teďka odchází z toho Egypta. Takže on vystoupil. To není všechno, on odtamtud odchází velmi požehnaný, velmi zbohacený, že jo? Protože dostane od faraona, Hospodin pohlídá, aby se nestalo nic tak hrozného, že by Sára byla použita někde v tom, promiňte, to takhle říkám, nevím, jak to říct líp, někde v tom harému, ale on je teďka požehnaný, protože vystupuje z toho Egypta s mnoha požehnáními. Teďka kam on se vrací? Dočteme ten první verš a možná i druhý. Tak vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl do Negebu, byl s ním i Lot. Jen tak mimochodem je tam řečeno, že s ním byl i Lot. Abram měl velké množství dobytka, stříbra a zlata. To znamená, že byl zbohacen. Já jsem přesvědčen, že to je proroctví o tom, jak jednoho dne budou Izraelci odcházet z Egypta, protože oni půjdou a budou mít opravdu velké bohatství sebou. A to není ve smyslu, jako, že to je taková platba za to, jak tam zkusili tolik v tom Egyptě, ale to zlato bude použito pro bohoslužebné náčiní ve stanu setkávání, až bude postaven. Ono, není to tak všechno jednoduchý, protože jednu chvíli to zlato posloužilo jako bík, že jo, kolem kterého křepčili, takže nic není tak jednoduchý. A to my neznáme, že jo, to my víme, že ve chvíli jsme se obrátili, jak jsme naprosto svatí ve svých myšleních, slovech i skutcích a nám takovéhle věci vůbec nehrozí, že jo. No, pořád jsou to stejný lidi, jako si ty nebo já. Boží slovo není agitační kniha, která mluví o naprosto bezchybných postavách, který vždycky se rozhodli jenom dobře a dělali samý dobrý věci. Ne, to není agitka. Je to pravda. Je to pravda. A to je velký rozdíl. Vy jste všichni asi mladší, možná až na výjimky, ale my ještě pamatujeme, jsme museli ve škole odebírat sovětský časopis Fakty a argumenty. A tam byly všechny, bylo to přeložené do češtiny a tam byly všechny ty argumenty, proč prostě porazíme ty imperialisty a proč jsme na tom nejlíp, jak jsme mohli být a tak dál. Takže to není agitka, jo? To prostě není to agitační záležitost. Díky Bohu. My jsme neuvěřili v nějakou ideologii lidskou, amen. Víte co, lidský ideologie většinou vždycky skončí ostnatým drátem a plynovejma komorama. Ale my jsme uvěřili v živého, milujícího Boha. Haleluja. Dobře, takže je to i proroctví, celá tahle ta situace. A četli jsme tam, že se vrátil velmi zbohacený a že se vrátil do Negebu. A ve třetím verši, že postupoval po svých denních pochodech od Negebu až k Bételu, až na to místo mezi Bételem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan. A on se vrátil zpátky na to místo, kam přišel poprvé, kdy vstoupil do zaslíbené země. Kousek od toho Bételu. Bet-El znamená boží dům. Bet je dům a El to je hospodin. Takže on se vrátil zpátky na to místo, kde byl úplně poprvé. Kde úplně poprvé postavil oltář. A on se vrátil teď na to místo a ten oltář poopraví. A vy všichni víte, že oltář to je vlastně symbol pro modlitbu, pro vztah. Pro vztah s hospodinem. On se vrátí zpátky na to místo. Proč jsi z toho tak nadšenej, se můžeš zeptat. Víš proč? Protože platí stará, známá, dobrá pravda. My všichni jsme někde na cestě. My všichni jsme slyšeli nějaký to boží vyjdi a prostě hledej to svoje místo v životě. Takže všichni nějak postupujeme. Protože když se někdy na té cestě ztratíte, a to se snadno stane, jdete podle turistických značek, jenomže mezi tím vykáceli les a vykáceli ho i s turistickýma značkama, a pokud nemáte takovou tu modrou kuličku v mobilu, to je dneska výhoda, ale kdysi dávno byly jenom papírové mapy, pokud jste prostě se takhle ztratili, tak jste museli udělat jednu věc, museli jste se zpátky vrátit, kde jste ještě věděli, kde jste. A v duchovním světě mám za to, že to platí taky tak. Někdy se stane, že se prostě ztratíme. Všichni můžeme udělat chybu, ale je potřeba se vrátit na to místo, kde jsme ještě věděli. Ano, tady jsem, tady stojím pevně, haleluja, nepohnutelně v Bohu. A od toho místa můžeš znovu hledat ten správný směr. Můžeš ho poopravit. Amen. Protože, moji milí, kdybyste si měli z dnešního kázání zapamatovat jednu větu, která je důležitá, tak si zapamatujte tuto. Žádná chyba není konečná. Amen. Žádná chyba není konečná. Sláva Pánu. Vždycky můžeme vyjít z Egypta. Vždycky se můžeme vrátit zpátky. Haleluja. A pokud to uděláme správně, tak se vrátíme zbohacení o určitou zkušenost. Protože podruhé už nepolezem někam do toho údolí, temnoty nebo něčeho takového. Takže teď jsme se ocitli v Negebu. Ne všechno, co Abram v tom Egyptě dostal, ne všechno sebou přineslo požehnání. Když se na chviličku ještě vrátíme do 12. kapitoly a přečtete si 9. verš. Ne, ten ne. Pardon, 16. verš, tak je tam napsáno, že žena byla vzata do paláce faraona, který Abramovi kvůli ní prokázal dobro. Dostal brav, skot a osly, otroky a otrokyně, oslice a velbloudy a tak dále, tak dále. Dostal otroky a otrokyně. A jedna z těch otrokyň byla Hagar. Takže ne úplně všechno, co tam dostal, automaticky bylo pro něho požehnání. Ne všechny věci, které máme, nutně slouží k našemu požehnání. To je taková zvláštní věc. Jsme občas tak jako napadáni, že my v tom hnutím víry vyučujeme, že... A teď taková představa těch lidí, co oni si myslí o hnutí víry. Oni si myslí, že vyučujeme, že pokud nemáš aspoň dvě nebo tři auta a jedno z nich není Mercedes, tak prostě nejsi správný křesťan. Oni mají za to, že tohle je hnutí víry. Díky Bohu, takovýhle kraviny jsem nikdy v hnutí víry neslyšel, akorát v příručkách kritizujících hnutí víry. Tam jako to běžně píšou, ale já jsem nikdy nic takového neslyšel. A přišel jsem na jednu věc a nemusíš se mnou v téhle věci souhlasit, ale pořád vycházím z toho, co jsme četli v tom textu, že když člověk má málo majetku, tak to nese sebou starosti, protože ty se potřebuješ postarat o svoje děti. Potřebuješ jim dát domov, potřebuješ jim dát teplo, bezpečí, zázemí, potřebuješ jim zajistit nějaké vzdělání a tak dále, jezdit do kroužků, potřebuješ prostě nějaký majetek, prostě potřebuješ. To prostě patří k životu. A když ho nemáš, nebo když ho máš hodně málo, nese to sebou starosti. Je to tak? Ale vypozoroval jsem takovou věc, že jsou lidi, kteří mají hodně majetku. A ty mají úplně stejné starosti, vlastně akorát opačný. A víš co, nebo ještě větší. A přijde mi, že ani jedno, ani druhý není zrovna úplně ideální. A tak mám za to, že potřebujeme se modlit, aby jsme měli zrovna tolik, kolik potřebujeme. Není žádný štěstí v tom, když hromadíš majetek. Teda existuje jedna komiksová postava, strýček Skrblík, který rád si zaplaval ve zlatých dolarech a proti gustu žádný disputát. Ale na druhou stranu víš, co s tím? A někdy, když někoho obdaruješ věcí, kterou ty nepotřebuješ, ale on jo, je, to je taková pohoda. A zbavíme se něčeho, čeho jsme se potřebovali zbavit. No, ale Abraham tuhle tu zkoušku víry teprve projde, protože zatím s ním šlape v tom zástupu po těch denních pochodech i Hagar a spoustu dalších. Víte, že mají tolik majetku, že teď přijde rozdělení. Všichni ty příběhy znáte, takže to nemusíme všechno číst, ale pokud máte otevřeno na 13. kapitole a vidíte to spolu se mnou, tak to vidíte. Prostě měli tolik majetku Lot a Abraham, že se museli rozdělit. To znáte. A Abraham je pokorný, protože srdce, které se odhodlává dělat kroky víry, tak to je srdce pokorné. Bez toho to nejde. Pyšný člověk těžko bude dělat kroky víry. Možná se o ně bude pokoušet, ale bude to akorát trapný. Ale člověk, který je pokorný a je ochoten upřednostnit toho druhého, když jsem četl, jak armáda spásy, když to bylo velký probuzenecký hnutí, že jo, nebyla to jenom charita, tak když měli takový první světový kongres. Už armáda spásy byly po celé planetě, měli první kongres a bylo to nabitý boží přítomností a duchem svatým a tak. A existují fotky, takový prastarý fotky z těch prvních setkání. Tam vepředu na pódiu byly prostě ty hlavní představitelé tehdejší armády spásy a nad nimi byl takový obrovský nápis. A tam bylo napsáno, ti druzí. To je krásný. Abraham nechá rozhodnout Lota, ať si vybere, kterou tu část té země chce. Oni měli spoustu dobytka a ten dobytek potřebuje trávu a té trávy v Izraeli není za stolik. Takže museli se o to nějakým způsobem podělit. A Abraham říká Lotovi v 8. verši, ať není svár mezi mnou a tebou a mezi mými pastýři a tvými pastýři, neboť jsme muži, bratři. Což před tebou není celá země, odděl se prosím ode mě, jestliže půjdeš nalevo, dám se napravo, jestliže půjdeš napravo, dám se nalevo. Lot pozdvihl oči, spatřil celou jordánskou rovinu, kudy se chodí do Soáru, že je celá dobře zavlažovaná, bylo to dříve, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru. A že je jako Hospodinova zahrada, jako egyptská země. Lot si vybírá podle toho, co jemu se líbí, podle přirozených očí. A víte, že i Eva viděla těma svýma očima. Jsou takové koncovky, které jsou znepokojující. Jo? Třeba slovo s dětmama, jo? Nebo s lidmama. Je to blbost, ale všichni takhle skoro mluvíme. A když to řekneme, jak si uvědomíme, že to nejde úplně. On si vybírá podle toho, co vidí, svým přirozeným pohledem. Ten směr, a zase tam nejde o faktografické věci, ale jde prostě o zvěst. ten směr, který si vybírá, je směrem k Sodomě a Gomoře. A to samo o sobě už je prostě jasná ukázka toho, jakým způsobem myslel, nebo co ho přitahovalo. A ještě všimli jste si toho, že lidi, kteří se rozhodnou postupně nějak udělat nějakou neúplně dobrou věc a vědí, že to není úplně boží, tak mají takovou tendenci sami před sebou, tak trochu i před Hospodinem a hlavně před ostatníma, si to tak jako duchovně obhájit. A Lot v tom byl mistr. Lot říká, já si vyberu tuto část, ta vypadá jako zahrada Eden od Hospodina. Rozumíte, on to tak jako skvěle podal. On přitom koukal k Sodomě a Gomoře, to byl ten jeho směr pohledu, ale dokázal to tak kulantně, že jo? Tak duchovně to dokázal říct všechno. Někdy my lidi jsme v těchto věcech mistři. Kdo jste chodili do biblické školy, tak teď se omlouvám, zase to prostě bude všechno, co už jste slyšeli mockrát, ale tímhletím to začalo u Lota a teď na chvilku skočíme dopředu. Ve 13. kapitole ve 12. verši je, že Abram pobýval v kenánské zemi a Lot pobýval ve městech roviny a přiblížil své stany až k Sodomě. Ve 14. kapitole ve 12. verši vzali, tam jde o jednu bitvu, snad se k tomu ještě dneska dostaneme, vzali Abramova synovce Lota i s jeho majetkem, bydlel totiž v Sodomě, tak už nejenom, že bydlel u ní, ale už bydlel v ní. A pak v 19. kapitole, to už jdou dva andělé pro něj a pro jeho rodinu, tak tam je napsáno, že dokonce Lot seděl v sodomské bráně. Jo, to znamená, že ty brány, to bylo něco jako dnešní národní výbor, nebo jak se to dneska jmenuje, obecní nebo městský úřad. To znamená, tam seděli muži v autoritě, že jo? Ty už prostě nepásli někde ovce nebo něco takového, nehloubili studny, ani nikde nepobíhali, ale ty prostě seděli, to byli důstojní starci, kteří měli autoritu. Ty hradby byly velmi široký, že jo? A když se prorazil prostě ten tunel té brány, tak to nebylo jako přímý tunel, že jo? To mělo takový jako klikatiny, protože by se to daleko hůř dobývalo v tomhle případě. A přitom vznikaly určitý takový jakoby kapsy v těch hradbách a tomu se říkalo komory. A dodneška teda máme, to poznamenalo naši kulturu v tom, že máme lékařskou komoru a právnickou komoru a jiný komory a tak dále, tak to vlastně vzniklo z této doby, jo? Protože někde se domlouvaly svatby a někde jinde se domlouvalo něco jiného, prodej polí a podobné důležité věci v tehdejší době. Takže on tady sedí v branách města a vidíte ten postup, jo? Vidíte. A pak si všimněte ještě jedné věci. Kamkoliv ten Abram vždycky přijde, tam postaví oltář. To je první věc. Postaví oltář. Četli jste někdy, že by Lot postavil oltář? Ne. Lot tam nikde žádný oltář nepostaví. Abram, později Abraham, je otec víry. A Lot je otec těch, kteří možná budou spaseni, ale pokud ano, tak s odřenou hýždí. Že za nima úplně takhle zapadne ta nebeská brána. Au, au, ještě je to štípne. Ono jako teologicky to není možný, jo? Protože v nebi nebude žádná bolest. Ale je to hezký příklad. No u toho Lota vážně jako nevíte. Já si to s ním nechci rozházet, kdyby tam byl, tak aby... Když bychom to převedli do novozákonního křesťanství, tak je to prototyp prostě tělesného křesťana. To znamená člověka, který prostě si stejně žije po svým, jako kdyby vůbec pánu nepatřil, ale zároveň vlastně se cítí být křesťanem a tak ve všech věcech vlastně celoživotně dělá kompromisy. Předpokládám, že je jasný, že se tady do nikoho netrefuju. To vůbec nemám ve zvyku a nikdy mít ani nebudu, ale spíš by nás to mělo motivovat k tomu, aby jsme žili jako Abram, aby jsme postupovali tím správným směrem. Dobře, takže tím jsme prošli velmi stručně 13. kapitolu a teďka přijdeme k té 14. Jak byl důležitý začátek 13. kapitoly i té 12., všimněte si, ve 12. bylo odejdi, jdi k sobě, jdi do sebe, seber se. Ve 13. bylo, že vystoupil Abram z Egypta, no to je osvobozující. Že? Tak teďka jsme na začátku 14. kapitoly a přečteme prvních pár veršů. Ve dnech šinárského krále, a teď je čist, všechny nebudu, jo, jsou tam spousta jmén místních i těch králů a tak dále, ale v podstatě tam šlo o to, že 4 východní města držela po 12 let v područí 5 měst v Jordánské nížině. A to prostě takhle probíhalo, to bylo v tehdejší době něco naprosto běžného. Tehdy fungovalo to trošku jako městský stát, že prostě ten šéf toho města nebyl starosta, ale byl to král, to měli rádi, že? Takový titul, a spravovali to i okolí toho města. Takže to byly takový malinký království vlastně. A dříve či později to samozřejmě nebylo pro ty ujařmený města úplně výhodný, protože museli platit nějakou daň a tak dál. Dříve či později prostě docházelo ke vzpourám. A taky tady vznikne vzpoura a ve druhém verši máme poprvé v Bibli použité slovo válka. Ono je to vlastně jakoby duchovní slovo, protože válka vždycky je duchovní záležitost. Jo? To úplně prostě běsy jsou jak utržený ze řetězu a vidíme to dneska kolem sebe, vidíme to celý lidský dějiny a vidíme to i tady na tom místě. Zajímavý je, když to budete zkoumat, tu 14. kapitolu, že tam nikde nenajdete nějaký jako hospodinovo politický hodnocení té situace. Nikdy tam nenajdete, že tyhle ty byly o něco lepší a tyhle ty byly o něco horší a tyhle ty vedly spravedlivou válku proti těmhle těm, který vedli nespravedlivou válku, nebo něco takového. Není tam prostě politický hodnocení. A to vůbec neznamená, že my se nemáme o politiku nějak zajímat. To se tím nechce říct, ale chce se tím říct, že prostě některé ty hodnocení jsou poměrně dost relativní. Nevím, jestli jsem to tady vyprávěl, ale máme v rodině jeden takový příběh. Jo? Jak je to prostě člověk od člověka jiný, jak je to relativní. Můj dědeček za druhé světové války byl v obraně národa. To byla taková organizace, že jo, odbojová a tak dál. A protože byl zapojený v tom odboji a protože mu to Němci nedokázali, tak naštěstí teda neskončil v koncentračním táboře, ani ho nezabili, ale byl ve vězení v Budyšíně v Německu. A byl tam 3 roky, babička vychovávala 3 děti, bylo to hodně těžký za války, protože neměla čím nakrmit a tak dál. Dědeček měl zlatnictví a hodinářství, tak přicházeli tam i německý vojáci a kupovali si nějaký prostě šperky nebo hodinky a takovéhle věci. A přišel tam nějaký německý voják, možná to byl důstojník, pravděpodobně to byl lékař, anebo minimálně se v těch věcech vyznal, protože můj strýc se pohyboval jako dítě velmi špatně a on ho viděl, jak se tam pohybuje po tom obchodě a poradil babičce, co mu má dávat, bylo to něco s kostma, prostě nějaký slabý kosti nebo něco takového, a poradil babičce, co mu má dávat, aby prostě zesílil, aby ty kosti byly v pořádku. A dokonce ještě několikrát tam ten německý voják přišel se podívat, ale už ne na nákup, ale za tím chlapcem, aby viděl, jestli se to zlepšuje, jestli by prostě s tím nějak nemohl pomoct. Když skončila druhá světová válka, dědeček se vrátil z toho vězení, vrátil se domů, to je krásný jiný příběh, tak tam byli ruský vojáci, protože dědeček s babičkou bydleli v Milovicích, víte, že tam byl velký vojenský tábor, už někdy za Rakouska-Uherska, postupně se tam střídaly ty armády, jak šly dějiny, a teď tam byli Rusové. A nějaký opilý Rus se dobýval na zahradu k dědovi a k babičce, a už bylo pozdě večer a dědeček ho nechtěl pustit dál, protože viděl, že je opilej, a on po něm vystřelil a prostřelil mu rameno. 2 příběhy, 2 vojáci, rozumíte? Tak těžko prostě, tím vůbec nechci relativizovat teda německý útok, rozumíte, v druhé světové válce, ale o tom teď není řeč. Chci jenom říct, že prostě člověk od člověka, stejně je to vždycky naprosto složitější a je to vždycky prostě nějaký osobní příběh, který se prostě jakoby trošku vymyká tomu, jak my se na ty věci běžně díváme. Co tím chci říct, že zanedlouho během té války bude Lot i s celou jeho rodinou unesen. Oni ho unesou pryč a zajmou ho. To byl ten 12. verš. Vzali také Abramova synovce Lota i s jeho majetkem, bydl totiž v Sodomě, a odtáhli. Takže on upadl do zajetí. A chci ti říct jednu věc, protože mám za to, že v tom je silný poselství. Jestli svoji jistotu v životě postavíš na nějaké politické straně nebo na nějakým politickém konstruktu, tak ti chci říct, že budeš zklamán. Budeš zklamán. Já neříkám, že se nemáme zajímat o politiku, že nám má být jedno, jestli jsou volby nebo nejsou volby nebo něco takového. V žádném případě. Já věřím, že křesťané mají být vzorní občané. Ale jestli svoji jistotu životní postavíš na nějakých prostě lidských snahách, na nějakém lídrovi politickém, který vypadá, že je opravdu bezchybný a ten konečně zavede ten pořádek. Jestli máš takovou představu, budeš zklamaný znovu a znovu. A budeš nadšený, když vyhraje ta strana, který fandíš, a po půl roce zjistíš, že jsi vlastně docela zklamaný. A takhle se to bude opakovat znovu a znovu. Ale choď k volbám. Amen. Je normální fandit prostě nějaký určitý vizi, kterou by ta strana, doufejme, měla představovat. To je absolutně v pořádku. Ale pokud si na tom postavíš svůj život, svoji jistotu, tak prostě budeš zklamán poprvé, podruhé a pokaždé, když se prostě bude dít jakákoliv změna. My jsme, moji milí, na prvním místě občané Božího království. A v tom je naše jistota. Amen. Takže budeme se starat o tenhle ten svět, budeme mu žehnat, budeme tu pracovat, budeme platit daně, budeme chodit k volbám. Amen, jsme vzorní občané. Ale naše jistota je někde úplně jinde. A my jsme neuvěřili v nějaký politický systém, ale my máme krále. A my jsme poddaní toho nejlepšího krále. V zemi krále Miroslava. Nikdo nemusí si odskočit, zaspívat někam jinam. Takže jsme byli ve 12. verši a postupujeme do 13. Pak přišel jeden uprchlík a oznámil Hebrej Abramovi. Tady se poprvé snad používá to slovo Hebrej, tady je to ve smyslu jako cizinec, nebo někdo, kdo prostě není tady toho součástí, ale zároveň je to už určitý označení, který se postupně vžije. A tenhle ten uprchlík mu říká, co se stalo s Lotem a tak dále, že byl vzat do zajetí. A teďka ve 14. Abram, když to uslyšel, že jeho bratr byl vzat do zajetí, shromáždil 318 svých oddaných mužů. Máte někdo výklad, proč jich bylo přesně 318? Právě, že vůbec ne. Ale to byste se divili, jaký všechny komentáře k číslu 318 se dozvíte. Stejně jako v Novém zákoně, když chytají ty ryby, já vždycky zapomenu to číslo, kolik jich jenom 245 nebo kolik, nějak takhle, to byste se divili, jsou napsané celé teologické knihy o tom, co to přesně znamená. Ale je to, jako když jsme mluvili před chvílí o tom, že to není agitka, že to je prostě pravda, že to je popis pravdy. Amen. A stejně tak, víte, když čtete pohádku, tak v té pohádce jako žili byli, takže ani nevíme, jestli žili nebo byli, za devatero horami, a to ani přesně nevíš, jestli na východ, nebo na západ, nebo kam, za šestero řekami a tak dál. Prostě je to jako naschval znejasněný, že jo, u té pohádky. A to má svůj půvab a vlastně to má určitý takový poetický kouzlo a je to vlastně docela fajn, že jo, protože někdy je lepší radši nevědět. Ale u Bible je to něco jiného, takže čas od času jsou tam naprosto přesné údaje, ale ty přesné údaje nutně nemusí mít nějaký extra prorocký rozměr. A někdy zase mají. A to nám Duch Svatý ukáže. Amen. Ale někdy nemají. Je to tam prostě proto, že jich bylo zrovna v té domácnosti kolem Abrama 318. No tak teď tam jsou kolem něj oddaných mužů zrozených v jeho domě. A proč teda jsou oddaní zrození v jeho domě? Mezi tím určitě byli i otroci. A mezi tím určitě byli i sloužící a lidi, kteří nebyli vyloženi jako pokrevně s ním zpřízněni. Ani nemohli být, protože ještě neměl potomky a tak dál a tak dál. Co to je teda za muže? Znáte z přísloví, že budeš doma vychovávat, budeš svým dětem dávat Boží slovo a tak dále a oni budou vyrůstat v tvé domácnosti a budou požehnaní, protože je budeš vyučovat Božímu slovu. On je vyučuje Boží slovo. Oni mohli sledovat, jak Abram krok za krokem je na té cestě víry. Mohli slyšet to, jak Abram mluví s Hospodinem. Teda nemohli slyšet asi, jak mluví Hospodin, ale Abram jim o tom vykládal. Abram je prostě, my bychom dneska řekli, vychovával, předával jim prostě tu Boží moudrost. A teď celá ta situace, Abram se dozví, že zajeli Lota, kolem zuří válka, to není vůbec jednoduchá situace. A teďka najednou Abram se dozví, že potřebuje něco udělat a on se hned vyzná v tlačenici. On vezme prostě ty svoje chlapy, pak tři další, který byl svázaný smlouvou, to je myslím nějaký verš předtím, aby jsme je nevynechali, protože to byly taky hrdinové. Ve 13. verši v druhé části. Emorejce, bratra Eškolova a bratra Anérova a tak dále s Abramem byli spojeni smlouvou. Patřili jako do té jeho družiny vojenské, když se vypraví zachránit Lota. Existuje takový pojidlo, který nás prostě všechny pojí dohromady. Určitě jste zažili, že jste se někde na nějaký konferenci třeba setkali s nějakým křesťanem, který byl úplně z druhé části republiky. A když jste spolu začali mluvit, tak jste přesně věděli, o čem on mluví, protože má ty samé zkušenosti, prošel podobnýma věcma. Prostě my jsme opravdu bráchové a ségry. A jsme zrozeni z jedné krve. A proč to tak je? No, protože prožíváme stejný Boží slovo. Jsme vyučováni ve stejném Božím slově. Pro nás je to výzva, protože ty, kdo jsou nám blízcí, kolem nás, naše rodina, ty, kdo nás znají, naši blízcí přátelé, oni musí o těch věcech slyšet. Oni musí na našem životě vidět, nebo musí, měli by na našem životě vidět, že žijeme s Hospodinem a měli by slyšet o tom, co nám Bůh ukazuje, jak nás Bůh vyučuje. Nebudeme to dělat tím, že budeme nějak manipulovat nebo jim mlátit Biblii po hlavě, ale oni by to měli vidět. Amen. Mělo by to být součástí našeho života. Nevím, jestli jsem si toho všiml sám, ale když jezdím po českých sborech, tak jsem si všiml, že začíná převažovat v obecenstvu skupina těch, kdo mají podobnou barvu vlasů jako já. A není tam tolik těch, kdo mají vlasy ještě původní. Chci tím říct, že prostě mi přijde, že určitá část populace prostě nám chybí. Radši bych, kdyby jí prostě bylo víc v našich sborech. A to jsou prostě naše děti a je potřeba se za ně modlit. Někde tady v těle těch verších je slovo, který my tam nemáme úplně v češtině přeložený, ale máme stejné slovo v Exodus 15.9. Na chviličku se podíváme do Exodu 15.9. Nepřítel si řekl, budu je pronásledovat, dostihnu je, budu dělit kořist a má touha se na nich naplní. Vytasím meč a má ruka si je podrobí. To vytasím meč, to je prostě nějaký ustálený hebrejský slovo, proto když prostě jedete někam vojensky něco vyřešit, jedete prostě do nějakého vojenského střetu. To vytasí meč. Ono to nemá úplně ekvivalent v češtině, takže je to trošku problém to přeložit. Ale v arabštině to slovo zní džihad. A tomu už docela rozumíme, že to bohužel poslední dobou kolem sebe slýcháme poměrně často. A já teda samozřejmě nevyzývám k žádnému džihádu, ale mám za to, že ohledně té mladší generace je potřeba, aby jsme vytáhli meč Božího slova, aby jsme vedli spravedlivý boží, opravdu boží džihád a aby jsme vysekali tu mladou generaci z těch pokušení a zmatků a chaosu této doby, který mám pocit, jakože narůstá. Je pravda, že všem nám, kterým nám už třeba bylo 50 nebo 60, tak máme vždycky pocit, že ten chaos je větší, než když my jsme byli mladí a podobně. A vím, že to je něco, co se opakuje, protože tuším, že už Sokrates napsal, že ty mladí dneska, že to je hrůze, se s nima nedá, to je hrozný materiál. Takže jako vždycky ta starší generace má tenhle ten pocit a vím, že to prostě nějak jako psychologicky funguje. Ale na druhou stranu, dnešní náctiletí opravdu čelí výzvám, který pro nás jako jsou naprosto neznámý nebo nás úplně minuli, díky Bohu. To prostě přichází až s touhletou dobou. A někde mám pocit, že prostě nic jiného než boží meč, boží slovo nám prostě nepomůže vysekat a vosekat tu chobotnici, aby se nevztahovala na naše děti a případně vnoučata a tak dál. Takže to je výzva pro nás, moji milí. Ale Abram, on se vyzná v tlačenici, on je sice cizinec, hebrej, ale on se vyzná v tlačenici, on ví přesně, co má dělat. On kolem sebe shromáždí ty muže, shromáždí i ty, kdo byli s ním spojeni smlouvou a samozřejmě oni nebyli sami, ale měli i svoje nějaký vojáky nebo prostě lidi, kteří byli ochotní do toho střetu. No a vyrazil a osvobodí Lota. A to je to, o čem jsme tady mluvili před chvílí. Prostě, když postavíš svoji jistotu na nějakých přirozených věcech tohoto světa, znovu a znovu budeš zklamaný. Ale tady v tom případě je to ještě horší. Dokonce je to tak, že když budeš žít ve světě, tak budeš prožívat všechny zmatky a zmary a hrůzy tohoto světa, protože budeš součástí tohoto světa. Prostě, když tě svět takhle zajme, tak budeš trpět vším tím, čím trpí svět. Bude se tě to znovu a znovu dotýkat, budeš to dostávat zleva i zprava, protože ve světě to tak funguje. Ale my jsme z toho vysvobození. Dočteme ten 15. a 16. verš, aby jsme to uzavřeli, tenhle příběh. V noci proti ním se svými otroky rozdělil své síly, pobíjel je a pronásledoval je až po Chóbu, která je severně od Damašku. Donesl zpět všechen majetek, také svého bratra Lota. S jeho majetkem přivedl zpět také ženy a lid. Takže došlo k vysvobození. A teďka, než se dostaneme do té další části, té 14. kapitoly, tady je něco zásadního. Možná jste si všimli, že čas od času čteme v novinách třeba takovou zprávu. Byl nějaký velmi nadaný mladík, fotbalista, a prostě bylo na něm znát ten talent a tak, a kluby se o něj přetahovaly a dokonce pak ho prodali někam do nějakého klubu prostě opravdu hodně bohatýho, do západní Evropy nebo někam, a zaplatí za něj velký peníze a on tam zazáří jako hvězda a pak najednou spáchá sebevraždu. A u hokejistů se to asi stává míň, ale taky jsem si toho všiml. V té umělecké sféře je to ještě výraznější. Je prostě mladý, extrémně nadaný, mladý lidi prostě spáchají v určitým, většinou se to točí nějak kolem roku 27, když je jim 27, a spáchají sebevraždu. A četl jsem pojednání o tom nějakých psychologů a oni tam psali takovou věc, že člověk je zkrátka skonstruován tak, aby nežil v extrémech, jako jednou nahoru, jednou dolů. A když dlouhodobě žije nahoru a dolů, tak prostě ho to může úplně vyčerpat, tu psychiku. A že vlastně ti sportovci nebo i ti umělci, oni během toho koncertu podají absolutní výkon, maximálně se soustředí, dají do toho všechno. Lidi jsou nadšení, oni prožijou ten aplaus, to uvolnění na závěr, že se všechno povedlo, všechno se podařilo a jsou prostě v naprosto blaženým rauši prostě toho úspěchu. A pak jdou do té šatny a najednou je prázdno. A úplně prostě jako spadnou dolů. A oni podají maximální výkon i fyzicky, psychicky a tak úplně se do toho napnou a potom vlastně jakoby přijde ten propad. A že vlastně tohle to je velký problém pro člověka, když něco takového prožije, prostě nějakou velkou výzvu, projde tím a potom vlastně přijde jakoby ta nicota nebo nějaký prázdno nebo nějaká samota. A my to vlastně známe z Bible. Všichni znáte ten příběh Eliáše, jak on nahoře Karmel pobije ty proroky Bálovi a tak dál. To je skvělý příběh, rádi to čteme, protože je tam i takový zvláštní humor, i když to teda končí docela jako drasticky, že jo? Protože jsou pobytý ty Bálovi proroci a tak. A to je přece něco úžasného, co tam, to je tak silný vítězství, tak jednoznačně se tam Hospodin projeví. To je přece nádhera. No jo, ale pak čtete dál a Eliáš tam seděje v depresi. A svým způsobem i ten příběh Davida, který všichni známe, jak on všechny ty bitvy vyhraje vždycky, všechno prostě dotáhne až do konce, je naprosto úspěšný jako král a pak najednou už do té bitvy nejede a podívá se, kam by se podívat neměl a najednou prostě od té doby vlastně začne to jeho pomazání jakoby královský, tak začne sestupovat. A můžeme tam vidět víckrát takovýhle nějaký případ. A proč o tom mluvím? Protože to je ďáblova zbraň tohleto. A ďábel tohleto dokáže použít. Takže my jsme skončili, že Lot byl vysvobozen, došlo k velký bitvě. Říkali jsme, že to nebyla jednoduchá doba. Všude kolem zuřila válka, bylo spousta mrtvých, dělo se poměrně velký utrpení. To tam sice Bible takhle nezmiňuje, ale to prostě vyplývá z toho slova válka všechno. Abram vybojuje velký a těžký boj. Vrátí toho Lota zpátky, to znamená, on se do toho úplně vydal. On byl vojevůdce, on zodpovídal za ně, za všechny. Nejenom během toho přesunu, protože oni je pronásledovali až k Damašku. Damašek je dnešní Sýrie. Oni šli až úplně na sever, až mimo to běžné území Izraele. Neměli nějakou vojenskou techniku, ale pohybovali se, že na těch zvířatech a honili toho nepřítele. Takže to je obrovský vypětí. A pak se vrátí zpátky. A teďka 17. verš. Po jeho návratu z pobytí Kedorlaomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu vstříc sodomský král do údolí Šáve, což je královské údolí. A také Malchízedech, král Šálemu, přinesl chléb a víno. Prostě teď najednou v této situaci, kdy dokončí se tato velká bitva a přijde takový ten propad, o kterém jsme tady mluvili, a vůči tomu nikdo není imunní. Někdo to možná zvládá líp, ale někdo hůř. Nikdo vůči tomu není imunní. A Abram byl normální člověk z masa a kostí. Amen. A byl to duch, ale byl to prostě normální člověk. A on teď po tomhletom výkonu, po tom, co se mu podařilo, tak se vrátí zpátky a proti němu jdou dva králové. A jeden z nich se jmenuje Béra, to není ten původní král Sodomy, ten se utopil v těch studnách asfaltových, že jo, předtím, ale to jste si určitě všimli, že na to místo krále je poměrně tlačenice, takže poměrně rychle hned už měli dalšího krále a ten se jmenoval Béra. A ten přichází k Abramovi a říká mu všechnu tu kořist, všechno, co si, to prostě, to si všechno nech, to prostě to ti nabízím a to přijmi prostě jako platbu a tak dál. Protože Lot byl přece součástí Sodomy, vzpomínáte. A pak mu vychází v ústřet i druhý král. A najednou tady má na výběr. Jsou tu dva králové, dvě možnosti. A ten jeden mu nabízí poklady toho světa, všechno to bohatství. Předtím neměl Abram problém si to vzít, když to dostal od faraona. Ale teďka je tady určitá nabídka. Je to spojený se Sodomou. A pak přichází druhý král. A to je král Šálemu. Jerušalajim, Šalajim, Šalom, pokoj. To je král toho hlavního města celé země koule. A ten mu nabízí chléb a víno. Ve chvíli, kdy podáš ten největší výkon možná, budeš mít za sebou nějaké těžké věci a řekneš si, tak, teď už je to v pohodě, tak najednou v tu chvíli může přijít přesně ďábel. Ježíš se 40 dní postí na poušti a pak přijde ďábel. Když zlačněl, říká kralička, přijde ďábel. A teď můžeš skočit dolů, teď přece je psáno, že ti nenechá srazit nohu a tak dál. A teď přece můžeš a začne takhle nabízet. A i my můžeme projít nějaké těžké věci a pak přijde ďábel a přijde nabídka. A my potřebujeme moudrost. Tak jako se Abraham vyznal v tom, co má dělat, nepropadal panice. Co budeme dělat? Lota unesli, no to je konec. Vracíme se zpátky do Cháranu. Ne. Hned věděl, co má dělat. Shromáždil muže a vyjel do boje. A tak i teď věděl, co má dělat. A vybral si správně. A k tomu potřebujeme moudrost. Protože lidsky vzato, jestli si někdo zasloužil tu kořist, tak to byl Abram. Ale on přesně věděl, že to není jeho. Že to není v pořádku, že to je spojený se Sodomou a že to je celý špatně. A nikde tam nečteme o tom, jak byl Lot šťastný, že byl zachráněný. A tak postavil s Abramem taky oltář. Ne. Jen tak mimochodem se tam mihne tím dějem Lot a pak už je potřeba ho zachraňovat ze Sodomy. Ale Abram se vybral dobře. A chci ti říct, ty jsi vybral dobře. Ty jsi na místě, kde je chléb a víno.
0: Zítra po 9. hodině se vypravíme na kázání Jany Frantíkové o tom, jak se nenechat zmanipulovat, být pevný a stát na Božím slově. A je před námi 23. hodina. Poslední hodina s datem soboty 4. července se právě na Rádiu 7 otevírá. Společně s vámi je tu Pavel Kol a také krom písní i pořad Zákoutí. Ve čtvrt na 12 pozve Lucie Endlicherová Rostislava Konopu. O jeho životě, do jeho zákoutí nahlížíme právě už za pár okamžiků. Teď je tu Petr Křemen a píseň Už nebudeme se loučit.

dál, viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj hřích a viděl jsi můj stát.

chtěl, vždy spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít mé své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je zraněný zlem, co počít si.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

písni Evangelium shrnul Ben Drápa a skupina Azimut tak ten příběh, který vypráví Bible o Ježíši, o jeho zmrtvých stání, vzkříšení. Bůh nás zahrnul svojí láskou a nechce jí zpět. Není vázaná na okolnosti a Bůh v lásce je stálý, nemění svůj názor. Píseň skupiny We Are Messengers nám připomíná tu boží lásku.

Pokládat otázky, které často ve veřejném prostoru nezní, chce pořad Zákoutí, kterým provází Lucie Endlicherová. Dnešní vydání připomíná, že prázdniny právě propukly a povídání o škole je vlastně už takovou hlubokou vzpomínkou.

0: Ředitel bratrské školy v Praze, církevní školy zaštítěné sborem Českobratrské církve evangelické v Praze Kobylisích, je dnešním hostem Zákoutí. K tomuto zařazení bychom ovšem mohli přidat spoustu dalších zajímavostí o jeho životě. Stojí za STEAM Academy, která je součástí platformy Vzdělávání jinak a chce přinášet do výuky moderní technologie, pomáhá školním týmům z celé republiky vypouštět stratosférické balóny na hranice vesmíru, je scout a pedagogický snílek, jak sám prohlašuje. Po úrazu na kole ztratil paměť a svůj život vystavil úplně odznova. Rostislav Konopa, host dnešního Zákoutí. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Já jsem slíbila, že to dnešní povídání se nebude týkat vaší ztráty paměti a na druhou stranu ono to moc nejde to úplně od vás odpárat, ale když jsem o tom přemýšlela jako o tom faktu z vašeho života, říkala jsem si, že vlastně každý člověk někdy má v životě ten stav, kdy si říká a teď bych chtěl začít úplně jinak a úplně odznova. Ono to může na první pohled vypadat z nějaké strany trošku lákavě, začít život úplně od nuly. Vy jste to zažil? Jaké to je začít život úplně od nuly, úplně znova?
1: No, paradoxně po tom úrazu bezprostředně se mi nezdálo, že bych o něco přišel. Jo, bylo mi vlastně jakoby fajn. Mě znervozňovaly potom ty otázky vlastně lidí, kteří se mě ptali na spoustu věcí a jsem na ně nedokázal odpovědět a tam jsem si jako uvědomil, že mi něco chybí nebo že něco, co jsem ztratil. Ten výpadek té paměti byl takový, že jsem se učil spoustu věcí znovu. Největší problém jsem měl asi s emocemi, protože já jsem neměl emoce po tom úrazu několik jako měsíců. Vlastně jako zajímavý, že lidé jsou emoční, že my jsme emoční bytosti, neustále něco nenávidíme a milujeme a obdivujeme. A já tím, jak jsem neměl vlastně ty emoce, tak mi vlastně pomohlo jakoby vnímat ten svět úplně jinými očima. Takže představte si prázdný list, kde se zkoušíte něco napsat tuškou a jste takový robot. A teď lidi k tomu občas něco přimalujou, něco škrtnou. No a já jsem jenom psal.
0: Dneska už emoce máte?
1: Dneska jo, dneska takhle bez emocí se vlastně nedá žít, že jo. Nedá se prostě existovat bez vyjádření radosti, to prostě nejde.
0: Když se člověk snaží zorientovat sám v sobě, tak hodně často přichází na to, že některé jeho reakce jsou ovlivněny tím, co zažil v dětství, něčím z minulosti. Jaké je to u vás, když vlastně tohle všechno jakoby v uvozovkách neexistuje?
1: Já tím, jak jsem měl deníky, které jsem si psal zhruba mezi lety 15 až třeba 20, 22, tak jsem vlastně čerpal z těch deníků. To znamená, já si nepamatuju ty události, které se mi staly v dětství, slyším jako o nich vyprávět, přijde mi to zábavný, protože každý to vypráví jako trochu jiným způsobem a teď ty deníky jsou taky napsané jako z hlediska toho 15-letého nebo teenagera, vlastně tě adolescenta. A pak tam jsou samozřejmě věci, nad kterými se jako zamýšlím, jako občas, co by bylo, kdybych si třeba vzpomněl na tuhle věc, která je tady popsaná jenom pár slovy a je vlastně docela jako zajímavá.
0: Spousta mých přátel jsou pedagogové a většina z nich si to zvolila proto. Ostatně já jsem vystudovala původně pedagogickou školu a ten důvod jsem měla stejný. Protože jsme v dětství měli nějakého pedagoga, který nás velmi ovlivnil a který nás nasměroval někam tam, že nakonec tedy tam byla ta touha stát se pedagogem. Co stálo za vaší touhou stát se pedagogem?
1: Já jsem samozřejmě se snažil ten život rekonstruovat maximálně, abych se dozvěděl, co jsem ztratil, co jsem přišel. Já jsem údajně nechtěl být jako učitel, ale miloval jsem knihy, miloval jsem literaturu a chtěl jsem dělat vlastně něco s knihami. A protože jsem měl špatné známky, já jsem měl strašně mizerné známky. Já když někdy ukazuju vlastně své známky ze základní školy, vlastně třeba rodičům, kteří vyprávějí o tom, že jejich děti dostali třeba dvojky, tak já jsem měl čtyřky, prostě úplně běžně. A navíc jsem měl samý jako průšvihy ve škole, tak oni na to zírají, říkají si, no, vůbec netuším, co si jim může myslet v hlavě, jestli jako, no tak tenhle ten člověk jako vzdělává naše děti. Ale o tom to není, jo. Snažil jsem se jako zjistit, co jsem chtěl dělat. Maminka mě dala na truhláře, protože řemeslo má zlaté dno, jak říkal dědeček s babičkou, a ačkoliv jsem jako manuálně levej, tak vlastně jsem vystudoval, teda vyučil jsem se truhlářem, akorát když vlastně jsem měl nastoupit do fabriky, tak v tom deníku je vlastně popsaná jedna situace, kdy já jsem se to snažil potom nějakým způsobem vysvětlit, protože my jsme se učili dělat nábytek, pak jsme přišli do fabriky a tam jsme ten nábytek měli jenom balit. Řekli tomu jako truhláři. A mi se to nelíbilo, takže už jako během té praxe, takže jsem první den, co jsem nastoupil do práce vlastně v Říčanech, tak jsem dal výpověď jako 17-letý kluk, což tam způsobilo děsný halo, co si to dovoluju. A v deníku mám, že vlastně ta paní, které jsem předával tu výpověď, tak byla tak naštvaná, že nejdřív tu výpověď roztrhala.
0: No a jak potom vedla ta cesta od toho truhláře k tomu učiteli? Dobře, měl jste rád knihy.
1: No to byla komplikovaná, že jo, protože já jsem teda se stal truhlářem, ale nějak jsem se jako truhlář, protože jsem byl levej, jsem se nemohl jako uchytit a neměl jsem maturitu a stále jsem vlastně zhlížel k tomu, abych jako se dostal nějak k těm knihám. Údajně to bylo tak, že maminka mi řekla, že mě ještě podpoří, když si dodělám maturitu, takže jsem začal studovat večerně, dostal jsem se na školu při zaměstnání, bylo nás 60 a po té maturitě vlastně nás odmaturovalo nás 7. Jo, takže to byl docela velký jako odliv. No a maminka mi vyprávěla, že jsem potkal jako bývalou učitelku na tom učilišti, kterou jsem prosil, jestli by mohla mě připravit na vysokou školu, jako na pedagogickou fakultu, že jsem se rozhodl stát se češtinářem, i když často mluvím velmi nespisovně. Ona se mi vysmála, no a mě to nějak nakoplo. Byl to takový hlavní motor prý k tomu, abych se dostal na tu fakultu a dostal jsem se tam vlastně na poprvý, no. No a pak jsem ve třetím ročníku ztratil paměť, že jo, to už je vlastně zase jako jiný příběh, no.
0: Co je vaším pedagogickým cílem?
1: No, to je dobrá otázka. Tak těch cílů je jako celá řada. Já si myslím, že ačkoliv se lidé domnívají, že hlavním cílem školy je vzdělávat v předmětech, tak je to hlavně vzdělávání v lidskosti. Že my máme učit charakter a prostřednictvím toho charakteru se samozřejmě ty děti učí spoustu věcí. Oni se učí matematiku a český jazyk a učí se tělocvik a dějepis. Ale ve výsledku, jestli ty děti vlastně v budoucnu budou spokojený, jestli obstojí v životě, tak podle mě to nezávisí tolik jako na těch znalostech, protože ty znalosti si průběžně všichni doplňujeme a průběžně zlepšujeme to, co v čem chceme být dobrý. To znamená, když někdo bude chtít dobrý lezec, tak bude muset trénovat lezení a učit se uzly. Když bude někdo chtít překládat, bude se muset učit jazyk, překládat. Já si myslím, že moje hlavní vize je vlastně, abychom jako učitelé předávali dětem ty dobré postoje, učili je být jako lidmi.
0: Jak to může učitel dělat v rámci té výuky, která je pořád svázána nebo na většině škol svázána nějakými pevně danými kolonkami a tím, co všechno je potřeba naplnit a především, jaké informace je potřeba dostat do hlav žáků?
1: Celá společnost je v současné době tak přeinformovaná, že ty informace, to množství informací nám vadí. Takže není problém v tom, že by děti měly málo informací, ale z mýho pohledu jich máme moc. A to nás rozptyluje. Takže já třeba sleduju už několik let, že děti se neumí koncentrovat, neumí se soustředit. Doslova jsou závislí vlastně na těch mobilních telefonech. Snažíme se s tím nějakým způsobem pracovat. Ty metody, které vlastně vedou jako k tomu cíli, tak těch je neskutečné množství, že jo? Takže to jsou ty projektové výuky a skupinová práce, samostatná práce, různé dělení jako na skupiny. Ten učitel dává v té škole neustále nějaké výzvy, ale ve výsledku třeba na prvním stupni jsem přesvědčen, že kdyby děti měli nějakou socializaci ve škole a do toho se učili jako hodně věcí doma a chodili třeba ven, tak se naučí úplně stejně jako ve škole.
0: Měl by mít učitel dobrý charakter, aby mohl pracovat na charakteru těch dětí, které jsou mu svěřeny.
1: Já si myslím, že učitel by měl být laskavý. A toho se ví jako charakter. Protože neláskavý učitel, já si někdy dělám legraci ve škole, že jsem takový Igor Hnízdo. Že Igor Hnízdo je podle mne jako takový zajímavý typ laskavého učitele. I když spousta mých kolegů, učitelů, to někdy považuje jako za už jako buřictví a rebelství. Já si to nemyslím. Já si myslím, že skutečně učitel musí být jako zajímavá osobnost, aby se děti jako mohl získat. Neznamená to, že musí být učitel nějak divný. Jo. My jsme vlastně divní všichni, že jo, nějakým způsobem. Ale musí být laskavý v tom směru, že ty děti mu musí věřit. Učitel by si neměl na nic rád. Neměl by říct, hele, tohle to jo, to já vím. Prostě a přitom byl hal třeba. Jo. Samozřejmě i mě, jako každému učiteli, se někdy povede, že těm dětem něco slíbím a pak to nesplním. Jo. To prostě s tím bojujeme jako celý život. Jo. Pokud to není něco fatálního, tak se jim snažím vždycky za to jako omluvit a říct, hele, promiň, no, tohle to prostě to je jako moje chyba. Jo. Omlouvám se. A je zajímavý vidět, zejména u puberťáků, že puberťáci tohle potřebují slyšet. Oni dospělí vnímají jako lidi, kteří hrajou počítačovou hru a nikdy nezdolají žádný monstrum. Jo, proto jim nemůžeme rozumět. A oni vlastně v každé té akční počítačové hře na konci nějaké monstrum a když ho zdoláte, tak vlastně se cítíte na chvíli šťastně. Nemyslím si, jako, že by škola měla vychovávat k tomu, abychom... Musí to být výzva. Jo? To znamená, vlastně je úplně v podstatě jedno, co učíte ve škole, ale pro ty děti to musí být výzva, musí se něco naučit, musí vlastně zjistit, že něco jako ovládli, podívej, prostě ty vyjmenovaný slova, už to zvládl, jo, už si pochopil, že ty obojetné souhlásky budou zdolat skrze nic jiného, než prostě ty vyjmenovaná slova, no to je dobrý, ne? No někdy to nechápu ani dospělý, jo, samozřejmě.

0: Když domlouvám tyhle rozhovory, tak většinou hostům píšu, o čem ten rozhovor je, že se týká hodně duchovních věcí. A vy jste jako první z těch lidí, se kterými jsem ten rozhovor domlouvala, reagoval už v tom úvodním mailu velmi otevřeně, když jste mi psali, já jsem sice ředitel církevní školy, ale nejsem věřící, ale křesťanů si vážím. Já jsem si moc vážila toho vymezení nebo těch mantinelů, které jste tam nastavil. Říkala jsem si, že když jste to napsal tak otevřeně, takže že bych se vás ráda na úvod zeptala, co je ten důvod, proč nejste věřící? Proč to máte tak jako jasně pojmenováno? Proč nejste křesťan?
1: Já asi nejsem jako věřící jako z toho důvodu, že neříkám, že jsem jako nevěřící, říkám spíš, že jsem agnostik. Možná je to daný tím, že po tom úrazu já jsem vlastně musel uvažovat hlavně logicky a logika a víra vlastně nejdou moc jako dohromady, protože prostřednictvím víry se jako něčemu odevzdám. A to mi vlastně jako brání jako tomu, aby se ze mě jako stal věřící. Jo. Ale když vybírala církev jako na pozici ředitele, tak jsem tak nějak jako přemýšlel, jestli mi tohle z toho vlastně nějak neublíží, že jim to jako řeknu na rovinu. A přišlo mi jako úžasný, že je to vlastně jako ani moc jako nezajímalo, jestli jsem jako věřící nebo nevěřící, ale že je zajímalo, jaký jsem člověk. Musím jako složit třeba paní Vrtnešová jako velkou, velkou poklonu. Protože my často posuzujeme lidi podle jenom nějakých obecných znaků a málo se snažíme vystihnout takových podstatu. Jo, někdy nám ty jednotlivé příznaky brání tomu, abychom porozuměli vlastně tomu druhému. A je třeba, já vám rád celkem jako buddhismus, i když to není náboženství, i když vlastně v té praktické části to v podstatě náboženství je. A Tibetané mají vlastně jednu takovou jako tibetskou modlitbu, která je vlastně součástí výcviku mysli. Oni říkají, že kdykoliv vlastně se s někým setkám, tak ať vůči němu necítím nadřazenost. Ať se mu snažím porozumět. Ať je vlastně to moje srdce natolik otevřené, abych byl schopen ocenit, v čem je ten člověk jako dobrý. To mi přijde vlastně pro náboženství zásadní, že jsem se setkal vlastně s lidmi, kteří jsou hluboce věřící a lidi vlastně, kteří jsou věřící jen tak jako mě chce, jo, když to tak řeknu. Já teďka se pouštím na strašně tenký led.
0: Ne, to je velice zajímavé pozorování, vůbec se neobávejte a pokračujte.
1: A jsou lidé, kteří tu víru mají jako skutečně hlubokou, utkvělou a ta víra jim jako umožňuje vlastně žít v tom Bohu, s tím Bohem. Pak jsou lidé, kteří vlastně podle mne, ale říkám to zase za sebe, jak já to vnímám, mají tu víru jenom jako zástěrku. A já si hrozně vážím toho, když mi někdo řekne, hle, já se necítím dobře, prostě, abych teďka, já nevím, o tomhle mluvil, nebo utrpěl jsem teďka nějaký otřes, prostě mám jako problémy v rodině. A jestli ten Bůh je Ježíš, nebo jestli je to, třeba jezdím jako hodně do Indie, tam rozlišují 250 milionů bohyň a bohů a sám jako jeden hinduista, když jsem s ním pil pivo na břehu moře, tak mi říkal, že to je very funny, jo, že vlastně je to země, která má atomovou bombu a přitom nikdo neví, kde, jaký bůh se vlastně reinkarnuje jakoby v něco. Takže můj pohled vlastně na náboženství je velice, velice otevřený. Nesmírně si vážím lidí, kteří jako věří. Paradoxně jsem jako jeden, uvědomil si to, že jsem jeden z mála ředitelů církevních škol, kteří jsou vlastně nevěřící. Jo. Na druhou stranu, já mám ve škole Karla Millera z Pastoral Brothers, faráře, který z mýho pohledu je velice jako laskavý člověk a s ním vedu jako ty diskuze o Bohu velice často.
0: Mě velmi zaujalo, že jste říkal, že když jste si vystavoval ten život po ztrátě paměti, tak to muselo jít skrze logiku a víra je něco, co dohromady s logikou nejde. Někdy se to říkává, že víra logiku popírá. Myslíte si to? Protože já třeba ten dojem nemám. ale právě proto se na to ptám, protože mi přijde, že je hodně zajímavé skládat to, proč to člověk vnímá tak či onak. Já vím, proč nemám dojem, že by víra logiku popírala, ale zároveň bych si ráda poslechla váš názor na to.
1: Jo, já nechci říct, že víra jako popírá logiku. Já tím chci říct, jako že k tomu, aby se člověk stal věřící, tak potřebuje nějaký zážeh. Potřebuje nějaký oheň, který prostě já zatím jakoby nemám. Jo. Někdy se říkám, ty jsi nějaký divný, prostě ne. Jak to, jako teď znáš jako spoustu lidí okolo sebe, který ten zážeh mají a ty ho nemáš. Nepovažuji to jakoby za nějakou jako podivnost. Spíš si myslím, že to, jestli člověk jako věří v Boha nebo ne, tak je to nějaký dar, který mi asi zatím jako byl odepřen. Jo? Nebo ke mně prostě nepřišel a já jsem ale člověk jako s velmi otevřenou náručí, takže i když teď se vlastně pouštím jako samozřejmě s Karlem, když se bavíme o Bohu, tak jsou to jako zajímavé diskuze, protože já znám Bibli velmi dobře. Vlastně spousta věcí z té Bible mi přijde jako zvláštní, hlavně jako starý zákon. Pak tam jsou jako věci, které se mi strašně líbí, které jako jsou jako hrozně dojemné, laskavé. Nicméně pro mě je to stále jako kniha vlastně jako mýtů.
0: Měl jste někdy situaci, kdy vám Bůh chyběl? Nebo dobře, kdy vám chybělo to něco, co člověka přesahuje?
1: Jo, takhle já dělám spoustu nebezpečných jako sportů a několikrát v životě jsem se ocitl jako v nebezpečí života. Teďka naposledy v Indii jsme byli s manželkou, jsme si naplánovali takový jako trek v Ladaku a protože jsem přehlídl počasí, tak jsme se dostali do velice nebezpečné situace, že jsme šli soutězkou, protože kala říká, tam vlastně nebyl jiný východ. A počasí nás uvěznilo na takovém místě, kde nám šlo skutečně o život. A v ten moment, jako třeba i při hrození někdy, vlastně, když se mi něco stalo, tak na toho Boha myslím. Jo, je to zajímavé, jako, že ten Bůh se tam najednou v té hlavě jako objeví, jako kdyby tam jako byl přítomný. A já se snažím zpětně si vždycky vlastně vybavit tu situaci. Ty jsi byl takový jako klidný, vlastně jako jak to, jako je to možný prostě. Úplně jsi byl, byla to stresující situace, byl jsi úplně na nervy a přitom, když se tam stalo něco, co nedokážu nějakým způsobem vysvětlit a pravda je, že já ty anděle strážní mám asi jako, mám asi armádu, jo.
0: Já vím, že jste říkal, že jste agnostik, ale tak pojďme se teď dostat do oblasti, kdyby Bůh byl. Kdyby Bůh byl, k čemu ho člověk vlastně v životě potřebuje? Nebo jaká je role Boha v životě člověka podle vás?
1: Já si myslím, že Bůh by nám měl nastavovat nějakou tvář. Nemyslím si, že Bůh je někdo, kdo nějakým zásadním způsobem hýbe našimi životy. Ať už to je jakýkoliv náboženství, tak vlastně bohové většinou takový nejsou. Kromě teda řecké mytologie, že tam prostě ten Bůh je jako hybatel toho dění. A paradoxně Oidipus udělá všechno pro to, aby se svému osudu vyhnul a nepodaří se mu to. Prostě Bůh se tak přeje a tak to bude. Nicméně v křesťanství, v islámu, v jiných kulturách sledují, že ten Bůh jako kdyby nastavoval vlastně tím lidem nějaké zrcadlo. Já si myslím, že by bylo fajn, a teď to říkám jako agnostik, kdyby Bůh existoval a nastavoval lidem zrcadlo, aby se člověk v určitý moment jako zastavil a řekl, tyhle, tohle já nemůžu udělat přece. Tohle je vlastně velký selhání, ne moje, ale je to selhání vůči někomu, komu důvěřuješ, vůči komu jsi zodpovědný, vůči někomu, za koho vlastně ručíš. Tohle to si třeba často uvědomuji ve výchově svých dětí. Já mám dvě děti, 11 a 13 let a ta výchova je neskutečně složitá, to říkám jako ředitel.
0: Co podle vás bude po smrti?
1: No, já jsem byl v bezvědomí, když mě přivezli jako do nemocnice a upřímně vlastně nevím, co se v té nemocnici dělo. Ale vím, že jsem zažil zvláštní moment, kdy jsem byl jako kdybych vlastně byl v té místnosti přítomen, moje tělo leželo jako úplně bezvládně a všichni vlastně na něj jako mluvili a já jsem říkal, jsem tady, jako to jsem, tady stojím. Byl to hrozně zvláštní moment, jako kdyby mi to tělo v tu chvíli vůbec jako nepatřilo. Necítil jsem se nějak v ohrožení života, spíš jsem jako pozoroval, jako že ty ostatní jsou nervózní, já jsem byl úplně klidný. Co bude po smrti? Já myslím, že určitě po smrti nás čeká nějaká zase další zajímavá cesta. Jo, a nemyslím si, paradoxně je to hrozně zvláštní, protože spousta lidí si myslí, že po smrti bude klid. Já nevím, jak na to přišli, jo. Jako ty, člověk se narodí, jo, od té doby žádný klid není. Jo, to je prostě, to je blázenec v podstatě, jo. To je jako hrozný randál, jako celý ten život, jo. Tak jak si jako někdo může myslet, že po smrti nastane klid? Vůbec to nechápu, jo.
0: Takže no právě myslím, proto ne, že tou smrtí přijde ten předěl a konečně si člověk může odpočinout.
1: No, ano, já si myslím, že spousta lidí po tom klidu touží, ale vlastně klid je nuda, že jo. Prostě já jako miluju školu v tom, když se tam prostě něco děje a tam se vlastně, tam se neustále něco děje, že jo, protože děti jako klidní nejsou. A to je dobře, protože ta interakce vlastně těch dětí jako utváří toho ducha té školy. Když vyjdete do školy, která je jako naprosto klidná a nezní tam smích a nezní tam nějaký pošťuchování a tak dále, tak se říká, to, no, to je divný, ne? Co těm dětem dávají, nebo jako, jaký tady mají pravidla? Já si nemyslím, jako, že po smrti bude klid. Já si myslím, že to bude jako zase rámus. Jo. Ale určitě jako tím, jak člověk by nebo má naplnit svůj život, podle mne, protože člověk je hlavně zodpovědná bytost. Jo. Člověk neustále někoho ochraňuje v životě. Nese to břímě jakoby té zodpovědnosti. Já si myslím, že po smrti bude to samý. Jako.
0: I po smrti poneseme břímě zodpovědnosti.
1: Určitě, já nepochybuji o tom, že po smrti nebude žádný klid. Že to bude zajímavá cesta, která bude znovu jako naplněna nějakou zodpovědností.
0: Co vám dává naději do života?
1: Spokojenost. Naděje mi dává to, že já nesnáším, když jsou k sobě lidé lhostejní. Úplně to je věc, která mě jako naprosto vytáčí, jo, jako z hlediska společnosti. Jo, my si všichni myslíme, že to musí být jakoby po nás, že tohle, to se mi teďka nelíbí, tak já nevím, půjdu demonstrovat. Mám špatný peníze v práci, no tak budu naštvaný v té práci, nebudu pracovat. Jsem naštvaný na celý svět, tak udělám nějakou zlomyslnost. Ve své podstatě, když jako my sami s tím životem nejsme spokojení a nemáme tu pokoru k těm ostatním lidem, tak se jim snažíme jako ubližovat. Takže já si myslím, že bychom měli vytvářet pozitivní vibrace jako kolem nás. A to říkám jako cholerik, který jako někde prostě jako vybuchne. I vlastně moje děti, že když jsem třeba někde jako vybuchl doma, jsem nějakou věc jsem říkal 10krát, si to ukliďte, prostě, jo, prostě laskavě jsem to zkoušel, jo, prosil jsem, prostě vůbec nic nepomáhalo, tak pak jsem jako vybuch, jo. Tak potom přijde vlastně ta moje dcera a říkám, tati, ty jsi cholerik, ale my za to můžeme. A mě to jako pobaví, protože stejně jako vnímáme, jako my musíme vnímat jako naše okolí, naše lidi, vlastně, kteří jsou jako kolem nás, tak stejně tak musíme jako kontrolovat sami sebe, jo? Kontrolovat jakoby své emoce. Když tam přijde nějaká naštvaná maminka, tak ji taky jako nepošlu pryč, ona třeba bouchne dveřma a já se dám kafe potom. No.
0: Co vám pomáhá na cestě k tomu být spokojený?
1: Tak člověk musí být nějak jako vyrovnaný. Měli bychom asi dbát na nějakou duševní hygienu, odstraňovat stres, to se mi moc nedaří. Já jsem workoholik a pracuji jako od rána do večera. Často s tím jako bojuju. Nicméně si nemyslím, že by mě to nějakým způsobem handicapovalo, nebo práce nás totiž jako utváří. Utváří nás jako úplně všechno, co dělám. Takže i když budeme číst, a to říkám jako dětem, hele, tahle kniha, prostě, když si nepřečteš tu Boženu Němcovou, tu babičku, tak já vím, ona je to hrozná nuda, zdá se to jako hrozná nuda. Hele, ale když potom budeš číst toho Karla Henka, prostě babička po pitvě, jo, tak prostě to je surrealistický text na babičku. To vůbec nepochopíš, když tu babičku nebudeš znát. Jo, a takhle je to jako se vším. Já si myslím, že jsem spokojený tím, že jsem zvědavý člověk. Mě neustále vlastně něco zajímá a myslím si, že když jako uhasíme v lidech jako zvědavost, tak tím se zavře nějaká zásadní brána, přes kterou nemůžeme dál. Jako kdyby ten život skončil prostě, jo. Třeba ve vzdělávání je pro mě jako zcela zásadní, aby děti byly zvědaví. Jim říkám, ale buďte zvědaví, ptejte se na co chcete. Já vám třeba někde neodpovím, protože někde vám odseknu, prostě, ale jako zvědaví bytosti utváří vlastně tento svět.
0: Říká Rostislav Konopa, ředitel Bratrské školy v Praze. Host dnešního zákoutí, děkuji za vaše povídání a přeju hodně otázek, hodně zvědavosti na vaší cestě životem. Díky.
1: Děkuju, nemáte zač.

Hosté pořadu Zákoutí často nejsou křesťané, ale lidé, kteří si chtějí klást důležité otázky a hledat na ně odpovědi. Pořad připravuje Lucie Endlicherová. Další Zákoutí nahlédne do života Stanislava Zajíčka v neděli v 18.30.

Nést dobrou zprávu o boží lásce, o božím království nás ponoukl Jan Kryštof a my potřebujeme slyšet ten jeho hlas, který je tichý, hluboký, známe ho, oslavuje se v nás. Emma Neeson pomalu uzavírá večerní vysílání Rádia 7, kterým vás provázel Pavel Kol. Ještě nás čeká Kamis a poté už dostane prostor Martina Zachrlová a noční vysílání Rádia 7. Příjemný poslech.

0: Jsme s vámi dnem i nocí.
1: Rádio 7.
2: Někdy je těžké říct dvě slova, aby se jí znám vzájemně nezranil. Když věčný havrán do lebky noci klopá, rytmicky přesně bezútěšně plní sil. Někdy je těžké říct dvě věty a doufat, že se vzájemně unesou, když vrazí do sebe jako dva cizí svět.

krutý každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim. Ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije.

Nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením,

Je půlnoc a s tím přichází i několik změn. Na Rádiu 7 se mění moderátoři. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a vítá Martina Zachrlová. Zároveň nám začal nový den, je neděle 5. července. Po písničce nahlédneme do přehledu pořadů následujících 6 hodin.

provázen znamením v podobě uschlého fíkovníku. Nad další částí Markova evangelia přemýšlíme s kazatelem Jáchymem Gondášem za 15 minut. Co děláte, když vám intuice nebo Bůh říká něco, co ostatním nedává smysl? Klíčové slovo přináší prázdninovou sérii portrétů nejznámějších biblických postav, které uvěřili Bohu. Začneme u Noého. Poslechněte si příběh o vytrvalosti, stavbě obrovské archy uprostřed vyprahlé země a o tom, že po každé bouři přichází nová smlouva a naděje. Začínáme od 1 hodiny. O milosti, která není výsledkem našeho výkonu ani odměnou za správné chování, bude hovořit v pořadu Základy Štěpánka Paluchníková. Vysíláme od 3:15. Poklady z archivu přinášejí mozaiku nadčasových nahrávek, slova a hudby, které spojuje jejich téma. Pokud chcete popřemýšlet o tom, jak chce Bůh obnovovat naše síly a celý život, poslouchejte od 3 hodiny. Po 4. raní nás čeká putování s karavanou. Půl hodinka písniček z archivu nabídne k poslechu hudební album právě s tímto názvem. Máte rádi dialog, nebo jste spíš typ, co nechce nabízet svůj názor a když máte něco udělat, uděláte jen to, co je vám řečeno? Jaké jsou meze dialogu, o tom bude 4. díl série věnované proroku Eliášovi, který je připravený v biblické úvaze od 4:30. Jak byste se modlili, kdybyste věděli, že přichází to nejtěžší ve vašem životě, že přichází závěr a naplnění smyslu vašeho bytí? Jak se modlil Ježíš na sklonku své pozemské pouti? V modlitbách podle Bible se ponoříme do 2 Ježíšových modliteb, které spolu souvisí a které ukazují k tomu, co má přijít. Dana Kenningová vás zve v 5:15 k závěrečnému dílu série s názvem Ježíšovy modlitby aneb jak se modlil židovský rabín.

Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy, blesky.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst biblický text, konkrétně Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu výkladu tohoto biblického textu, ve kterém je naším hostem kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se k 11. kapitole, která představuje určitý zlom. Tak bychom měli zhodnotit těch prvních 10 kapitol. K jakému zlomu tedy vlastně dochází?
1: Začátek 11. kapitoly je podstatný v tom, že nás uvádí k tomu finále Markova evangelia. A Markovo evangelium, možná nejvíc ze všech těch evangelií, která nacházíme v Novém zákoně, má poměrně jasnou přehlednou strukturu takového stupňování postupného. Připravuje se Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, Ježíšův příchod do té vlastně pašíní události, která je tvořena na jednu stranu křížem a na druhou stranu Ježíšovým vzkříšením. A to je v Markově evangeliu jasná pointa celého toho příběhu. To znamená, všechno, co zatím předcházelo, celých těch 10 kapitol, bylo takovou přípravou. Na druhou stranu ale nemůžeme určitě říct, že by to pro Marka bylo nedůležité vyprávění, něco, co můžeme přeskočit, protože Marek velmi dbá o to, abychom dobře porozuměli tomu, kdo to Ježíš je, než vlastně nastane ten pašijní okamžik, než nastane ta velikonoční událost. Marek touží potom, abychom chápali, znali, trochu měli už představu o tom, kdo vlastně je vydáván na kříž a aby potom pro nás také bylo takovou jasnou pointou jeho vzkříšení, abychom sami porozuměli tomu, co se vlastně o těch Velikonocích děje. Celou dobu jsme viděli, že Marek se velmi výrazně soustředí především na Ježíšovo jednání, že na rozdíl od některých jiných evangelií, od jiných novozákonních textů, neklade tak velký důraz na to, co Ježíš říká, ale spíš se soustředí na to, co dělá, nechává nás, abychom se dívali, abychom porozuměli na základě Ježíšových skutků, s kým máme tu čest, o koho se vlastně jedná. A teď nastává takový zlom i v tom stylu Markova vyprávění, protože až do této chvíle ten styl byl často velmi popisný a najednou tady Marek mnohem častěji sahá k něčemu, co můžeme označit za určitou dramatizaci. Vidíme, že Ježíš v tom vlastně velikonočním cyklu od 11. kapitoly často dělá a říká věci, které mají povahu určité prorocké dramatizace, tak jak ji známe od starozákonních proroků. Vlastně to, co dělá, má být takovou značkou, takovým znamením pro nás. Často je to připomínka některých starozákonních textů a v tom se tedy ten Markův styl začíná trochu lišit od toho, co předcházelo.
0: To, co si řekl, dokládá právě 11. kapitola, zvláště ta její první část do 26. verše, kterou si teď přečteme. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte: pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi. Přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním, i ti za ním volali: hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišli do chrámu, když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.

0: Ve vysílání Rádia 7 si v pořadu ke kořenům čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, ten celý text, který jsme si přečetli, se skládá z několika částí. První je Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. A ty si tady řekl, že Marek teď spíš popisuje Ježíšovo jednání, které se podobá prorockému jednání starozákonních proroků. Zkus to vysvětlit, jak se to týká právě této scény.
1: Tak celý ten Ježíšův příchod do Jeruzaléma, ten jeho vjezd slavnostní, má charakter, který nám může tak trochu připomenout Ježíšovo narození. O tom v Markově evangeliu nečteme, pro Marka to není zásadní téma, ale vidíme, že i tam se naplňují určité symbolické náznaky toho, jak máme porozumět Ježíšově postavě. I tady se spojuje v sobě na jednu stranu určitá okázalost celé té situace, slavnostní ráz celé té situace Ježíšova příjezdu. Na druhou stranu je až takovým komickým způsobem podbarvený tím, že je to celé vlastně tak trochu ubohé, není to zas tak dokonalé, není to zas tak okázalé. A kontrast té ubohosti na jedné straně a té slávy, která je s tím příjezdem spojená a obsažená v něm, je pro nás už prvním takovým signálem, že to není úplně obvyklá situace. Ježíš dbá na to, aby jeho příjezd se dal interpretovat správným způsobem, aby se mu dalo správně porozumět, a proto volí určité signály. Tím signálem na jednu stranu je oslátko, na kterém přijíždí, které má určité významy spojené se starozákonním textem, význam pokory, zároveň význam odmítnutí určité násilné mocenské cesty. Dále potom ale vidíme, že důležité je také, kam Ježíš vlastně přichází. On nejde jenom k tomu svému vlastnímu procesu, k naplnění své vlastní cesty, nejde ke kříži a ke vzkříšení, ale přichází do Jeruzaléma jako do centra židovské zbožnosti, jako do centra toho náboženského života, a proto jeho cesta vede hned do chrámu. A tady je potřeba trochu se zamyslet nad tím, jaký vztah vlastně Ježíš měl k chrámové bohoslužbě, k tomu chrámovému typu zbožnosti. Musíme si uvědomit, že ta doba, ve které Ježíš přišel, byla doba plná určitého napětí a určité nestability i v rámci toho židovského náboženství, toho jejich sebepochopení. Dávno pryč byla doba, kdy židovské náboženství mělo určitou kompaktní podobu, a teď se vlastně profilovaly proudy, které naznačovaly, kudy by se mohl ten náboženský svět Izraele vydat. Na jednu stranu vidíme, že trvá chrámová bohoslužba, obnovená chrámová bohoslužba, jako takový velmi autoritativní centrum toho náboženského života. A tam se všechno točilo kolem obětní praxe, byla to vlastně tradice velmi starobylá, obnovená starobylá tradice. A vidíme, že Ježíš ji neodmítá. Není to něco, co by plně odmítal. Přichází do chrámu, potom v Jeruzalémě zjišťujeme, že často pobýval v chrámu, že to bylo místo, které i pro něho mělo nějakou důležitost. Ale zároveň z jeho slov a z jeho činu vidíme, že si udržuje určitý odstup.
0: A také možná svým způsobem interpretuje smysluplnost chrámu, protože my zde čteme, že on učí, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. A tak ho určitě tehdejší velekněží nechápali.
1: Tady už určitě můžeme vnímat také pohled toho raného společenství církve, které začíná velmi ostře vnímat, že to, co se děje z Boží strany směrem k člověku, má určité těžiště v tom vztahu mezi Hospodinem a Izraelem, ale není to to jediné místo, kde se to odehrává, že ty ostatní národy, ty pronárody, které stály zatím trochu ve stínu, v tom mají nějakou roli a možná roli velmi důležitou. Ostatně najdeme to už v prorockých textech, kde se mluví o tom, jak v tom posledním čase budou přicházet nejenom ty rozptýlené kmeny Izraele, ale také ostatní národy, aby se poklonili Hospodinu. A tak Izrael tvoří vlastně jenom takové epicentrum toho dění. Velmi podstatné, velmi důležité, ale není jeho role výhradní, není jeho role exkluzivní. V tom Ježíš určitě reprezentuje tu změnu, která nastává v tom myšlení Izraele, v tom sebepochopení Izraele. A vidíme, že také obsahuje ta jeho cesta ty další cesty, ty další alternativy, kterými se vlastně tehdejší židovské myšlení ubíralo.
0: Ta nejvýraznější cesta byla asi reprezentována právě stranou farizeů.
1: Určitě ten farizejský důraz na praxi a zákonický důraz na správné pochopení textu byl velmi podstatný a Ježíšovi blízký. Dnes se víceméně autoři, kteří se zabývají novým zákonem, shodují na tom, že ty Ježíšovi velmi kritické výpady proti farizeům neznačí, že by od nich byl příliš vzdálený, ale naopak, že to byla tradice jemu možná nejbližší. Často vidíme, že říká věci, které známe i z jiných zdrojů tehdejší doby od právě učitelů vycházejících z toho farizejského prostředí. To znamená, Ježíš má k této tradici blízko, my můžeme říct, že to je tradice, která neměla už centrum svého života v chrámu, ale spíše v synagoze. A v tom je blízká i potom tomu křesťanskému pojetí bohoslužby jako místa shromáždění, okamžiku shromáždění se kolem biblického textu.
0: Navazoval nějak Ježíš i na tu tradici esejskou, která je reprezentována třeba komunitou v Kumránu?
1: To je ta třetí cesta, která vlastně v tehdejší době byla velmi silná a nabízela se právě díky tomu vypjatému apokalyptickému eschatologickému očekávání tehdejší doby. A některé takové prvky u Ježíše můžeme nacházet. Je to zejména ta jeho neochota přistoupit na ty tradiční role ve společnosti a nějakým způsobem je transformovat. Velký důraz také na tu komunitní existenci, na tu komunitu spojení mezi učitelem a učedníky, kteří vlastně nejsou zakotvení na nějakém konkrétním místě, ale procházejí, tím se vlastně stávají do určité míry podobní těm skupinám, které odcházely úplně do ústraní od té většinové společnosti. A byli autoři, kteří se domnívali, že to byla právě skupina, která je Ježíšovi nejbližší. Ale dnes se ukazuje, že i v tom učení Ježíše je přece jen rozdíl od toho, čemu věřili lidé, kteří odcházeli právě do toho ústraní. A to sice v tom, že Ježíš není tak výrazně ovlivněný takovým duálním pohledem na svět, tou představou boje mezi dobrem a zlem. Jeho učení přece jenom víc je zakotvené a zapuštěné do toho starozákonního myšlení a proto se dá říct, že to jeho těžiště můžeme nacházet spíš poblíž farizeů.
0: Ještě v té židovské společnosti stále větší roli sehrávala taková radikální skupina, ať už to byly Zéloté nebo Sikáriové a různí další vzbouřenci, kteří prosazovali spíš vojenskou změnu.
1: Tady je také velmi zajímavé se zamyslet nad tím, kde je Ježíšovo místo, kde je jeho vztah právě k této skupině. Můžeme z určitých náznaků předpokládat, že mezi jeho učedníky byli lidé, kteří právě patřili k Zélotům, kteří patřili k takové té revoluční skupině v rámci židovského obyvatelstva. A možná to jejich očekávání spojované s Ježíšem bylo právě vedeno určitým politicko-náboženským výhledem, politicko-náboženskou nadějí, kterou do něj vkládali. Na jednu stranu vidíme, že ten novozákonní příběh, a zvlášť to jeho velikonoční vyústění, ukazuje, že ta jejich naděje nebyla plně uspokojena, nebyla naplněna. Protože Ježíš se neukázal ve výsledku jako revoluční vůdce, neukázal se jako ten, jehož ambice by byla politická primárně. Na druhou stranu ale nemůžeme rozhodně říct, že by Ježíšovo jednání bylo apolitické. Často v některých dobách, zvláště v dobách, kdy církev se dostává do nějaké takové neradostné situace určitého útlaku nebo ohrožení ze strany státu, tak bývá umlčována některými lidmi v církvi ta její politická odpovědnost, její určitý politický charakter a právě tomu má sloužit to vykreslení Ježíše jako apolitického. Ale my vidíme, že jeho jednání mělo velmi zásadní politický rozměr a to se odráží také v té podvojnosti kříže, který je jednak odsouzením náboženským, ale zároveň a velmi výrazně také odsouzením politickým. A vidíme, že Ježíšova cesta má svůj politický rozměr a ten není odmyslitelný.
0: Nakonec vznikla jedna taková velmi zajímavá kniha, která se jmenuje Ježíšova politika.
1: Je to právě kniha, která vychází z toho našeho prostředí od Howarda Jodra. Je to menonický teolog a je to, myslím, právě velmi dobrá příležitost si uvědomit ten politický rozměr Ježíšova jednání na základě takového, myslím, celkem podrobného výkladu některých míst z Lukášova evangelia, kdy Jodr upozorňuje na to, že právě ta nepolitičnost a političnost Ježíše je vlastně klam a že je to naopak velmi silně politicky zabarvená zvěst. Ono je to podstatné právě v naší současnosti, v tom, jak my sami se vztahujeme ke státu, jak my sami se vyrovnáváme s rolí církve uprostřed naší společnosti. A myslím, že by nám to mohlo pomoct zbavit se takové falešné představy, že žijeme v nějakém vlastním uzavřeném světě, který nemá s tím vnějším co dělat. Ale zase nás to vrátit do toho kontextu toho konfliktu, tvůrčího konfliktu a napětí mezi církví a státem, kdy církev skutečně může tvořit alternativu k tomu, co vidíme v okolní společnosti.

0: dnešním pořadu si povídáme o 11. kapitole Markova evangelia. Podívejme se teď do konkrétního textu. Ta 11. kapitola, už jsme to četli, popisuje příchod Ježíšův do Jeruzaléma a on zde vědomně navazuje na určitou starozákonní roli, na určitý starozákonní pohled a jakoby do té role vstupuje. Je to role krále, který vyjíždí do Jeruzaléma, ale na oslátku, to znamená krále pokorného, tichého. Je to tedy skutečně ztotožnění se s touto rolí, tak jak ji vylíčil Zachariáš ve svém proroctví?
1: U Ježíše vidíme, že vědomě využívá ty mesiášské, královské a na druhou stranu také prorocké a kněžské symboly, které jsou spojené s tou mesiášskou představou. A že se jich nevzdává, ale to jeho ztotožnění se s touto rolí vždycky představuje určitou alternativu k tomu, jak to vnímala tehdejší společnost. Toto místo jeho příjezdu je zajímavé v tom, že vidíme, že v té odezvě, v tom volání Hosana, se objevuje porozumění, pochopení toho signálu, který Ježíš vyslal. Když Ježíš přijíždí na oslátku, ta odpověď je porozumivá.
0: Mimochodem, co znamená to slovo Hosana?
1: Je to vlastně takové zvolání, my ho vnímáme jako zvolání radostné, ale jeho zabarvení je spíše naříkavé a znamená smiluj se nad námi. A je to zvolání, které je velmi silně spojeno s představou Mesiáše jako syna Davidova. Tato postava se objevuje se i v těch formulacích a víme, že to patří k té výbavě novozákonní mesiášské. A k tomu je potřeba říct, že ten syn Davidův to není jenom jakési obnovení Davida jako krále, jeho opětovné zjevení se, ale že to je také skutečně v plném slova smyslu pojetí Mesiáše jako Davidova syna, jako Šalomouna a jako toho, který přichází, aby uzdravoval. V tehdejších představách byla velmi silně zakotvená myšlenka Davidova syna jako mesiáše uzdravujícího, toho, který přináší záchranu nemocným a umírajícím. A to už se objevilo právě v těch situacích, kdy Ježíš uzdravoval, kdy se ta formulace synu Davidův, nebo označení za syna Davidova objevovalo. To znamená, je to nějaká vrstva, kterou my už, domnívám se, nemáme tak zřetelnou v tom našem pochopení, že se tady jedná také o vyznání Ježíše jako toho, který přináší uzdravení a toho, který dokáže léčit člověka. A to je podstatné právě v tom kontextu, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma, protože nám to říká, že Jeruzalém potřebuje uzdravení, že je nemocný, že něco s ním není v pořádku. Hned ty následující texty, které potom jsme již četli a slyšeli, tak ukazují, co je tím problémem, ukazují, co vlastně je v nepořádku.
0: Zástupy, které zde Ježíše vítají, tak volají Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, Hosana na výsostech. Když se podíváme, co to vlastně oni citují, nebo jaký text to volají, tak je to ze 118. žalmu, kde ovšem nacházíme v překladu z hebrejštiny tato slova. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Tady je naprosto zřetelné už na první pohled, že v tom novozákonním textu dochází k velkému posunu a že tamto očekávání přicházejícího království našeho otce Davida je jakoby navíc.
1: No je to spojení té představy krále jako toho, který vlastně nemá jenom ten politický smysl, tak jak mu rozumíme z těch okolních společností tehdejší doby, ale má velmi silný právě ten náboženský význam. A král tady představuje do určité míry kněžskou roli toho, který je nositelem požehnání a to požehnání vlastně svou osobou, svým příchodem, svou přítomností distribuuje pro celou tu pospolitost. A ta představa už v tehdejší době byla nerozdělitelná. Nebylo to něco, co by se dalo rozdělit na jednotlivé součásti, bylo to velmi silně spojené. Ono tomu odpovídá i to, že ta královská role byla právě v Izraeli vnímána zpočátku s určitými rozpaky, možná i potom v té reflexi bylo pochopeno, že to bylo něco, co nebylo úplně souladitelné s náboženstvím Izraele. A to bylo právě proto, že nesla v sobě velmi silný náboženský rozměr, náboženský prvek. To, že se tady objevuje to volání, které cituje 118. žalm, to zase je určitým signálem, je to určitým znamením toho, co se vlastně v té situaci děje. Ježíš přijíždí jako král do Jeruzaléma, přijíždí jako zachránce, jako ten, který napraví všechno, co je v nepořádku. A zároveň každý moment toho jeho příjezdu nám prozrazuje, že to bude nějak jinak, než jak se možná očekávalo. Už jenom to, že vlastně celá ta situace má takovou trochu nedůstojnou povahu. Nemusí to být na první pohled z toho textu patrné, ale vlastně není to žádné oficiální přivítání Ježíše, Jeruzalém ho ve skutečnosti oficiálně nepřijímá. A to volání je spíš takovým, trochu nám to může připomenout volání antického chóru v nějakém dramatu, protože je velmi neosobní. Odkud přichází ten hlas, co je to za lidi, kteří provolávají tu slávu Ježíšovi, kteří se podílejí na tom příjezdu, to zůstává neúplně jasné a ve výsledku můžeme předpokládat, že jsou to vlastně ti samí lidé, kteří potom tvoří také ten chór před Pilátovým balkónem, tvoří ten chór potom pod křížem, kdy volají úplný opak. Chtějí, aby Ježíš byl ukřižován, aby byl zabit, aby zemřel. To znamená, ten hlas nemusíme vnímat tolik osobně jako určité přesvědčení tehdejších lidí v tehdejší době, ale opět jako jeden z těch symbolických signálů, který je v tom textu obsažený.
0: Po odchodu z chrámu následuje popis druhého dne, kdy Ježíš vychází z Betanie a jsa hladov, tak si chce utrhnout fíky z fíkovníku, na kterém ovšem roste pouze listí. Ale tady se nám říká, neboť nebyl čas fíku. Takže co by tam dělali fíky? Ježíš však ten fíkovník proklel slovy, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. A my v zápětí potom uslyšíme, že ten fíkovník uschl. Co to znamená? Čeho to je obraz?
1: Je to velmi zvláštní místo, které, když ho možná čteme poprvé, slyšíme poprvé, bez toho dalšího kontextu, tak nás může velmi oprávněně zarazit. Ježíš tady na první pohled jedná jako nějaké rozmazlené dítě, které prostě v nějakou chvíli něco chce, aniž by to bylo možné. Trochu mi to připomíná tu pohádku o 12 měsíčkách, kdy dostává ten fíkovník nějaký úkol, který nemůže zrealizovat, protože prostě není ta doba správná. A kdybychom zůstali jenom u toho, tak nám připomene opravdu nějakého divotvůrce, který má velkou moc, ale zároveň se začíná tou mocí úplně opájet a dělá věci, které nejsou v pořádku. To by ale bylo neporozumění záměru toho textu. Na druhé straně známe Ježíšovy výroky, které mluví o tom, že je potřeba každému dát další šanci a opět k tomu používá symbol fíkovníku, který se má zušlechťovat, nebo stromu, který má být zušlechtěn a má se mu dávat další a další šance. Víme, že to byl jeho přístup k lidem, čili by bylo nedorozumění to vnímat jako nějakou jeho maníru, jako nějaký jeho výstřelek. Jsme tady na půdě symbolických aktů a to prokletí fíkovníku k tomu velmi silně patří. A tím jasným signálem toho, že to má symbolickou povahu, pro nás je právě zase ta struktura Markova textu. Marek na první místo vsazuje to prokletí, potom nám ukazuje, že skutečně ten fíkovník uschl a mezi tím je vložený text o Ježíšově příjezdu do chrámu a o tom, co dělal a co říkal v chrámu. A právě tento prostřední text je klíčem k porozumění také tomu obrazu s fíkovníkem, protože v této chvíli ten fíkovník a chrám mají vlastně zástupnou roli. Jsou to dva obrazy téhož, dva obrazy úkolu, který Izrael nese, toho úkolu být boží vinicí uprostřed tohoto světa, vinicí, která bude sytit všechny hladové, která bude sytit spravedlností tento svět a která bude kněžstvem pro tento svět.
0: My už jsme ten text zmiňovali, ale Ježíš v chrámě, když tam vyhnal ty prodavače a kupující na nádvoří a nedovoloval, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím, to je zajímavý detail, který je právě tady v Markově evangeliu, tak říká tu velmi zajímavou větu, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Tím se zde hlásí vlastně k izajášovské tradici, Ale to není přece tak běžná interpretace chrámu. Chrám je přece místo především, kam se přinášejí oběti, kam se lidé chodí modlit.
1: Bez znalosti kontextu nám to může připadat opravdu zvláštní. Uprostřed chrámu se najednou otevírají stánky a působí to skutečně nepatřičně. Na druhou stranu můžeme si vysvětlit, že to byli lidé, kteří ti směnárníci vlastně umožňovali vůbec fungování té obětní praxe, protože uvnitř chrámu a pro ty chrámové účely se nesmělo používat například římská měna, která byla běžná, a všechny ty mince se musely vyměnit za tu chrámovou měnu, aby vlastně ta oběť nebo i ty peníze obětované a ty peníze, s kterými se tam zacházelo, nebyly poskvrněné tou modloslužbou. Stejně tak ten obchod byl velmi důležitý, protože se tam dali koupit obětní zvířata a ta praxe vlastně bez těch stánků by nebyla možná. To znamená, to, co Ježíš dělá, je vlastně skutečně útokem na tu vlastní povahu té náboženské praxe tehdejší doby. A tím, že klade důraz na modlitbu a přeneseně v tom prorockém slova smyslu také na spravedlnost a na posvěcování celého stvoření, tak ukazuje, že tuto funkci přestal vlastně chrám v určité chvíli plnit. Že se stal takovým samoúčelným mlýnkem. Když vezmeme v úvahu, co se tam dělo, tak můžeme skutečně říct mlýnkem na maso, ve kterém se konaly velké a rozsáhlé oběti, ve kterém bylo stále živo, stále se tam něco dělo, ale jako kdyby se úplně vytratila ta podstata věci. A tou podstatou věci pro Ježíše je právě to nesení plodů. Těmi plody nemají být nějaké náboženské zážitky, nějaká zvláštní náboženská zkušenost, ale nasycení toho hladu po spravedlnosti, po lásce, po milosti. A Ježíš vlastně říká, že chrám přestal tuto roli plnit. Že pro to obecenství Izraele, ale ani pro ty ostatní okolní národy už není tím dobrým plodonosným místem, z kterého by vycházelo požehnání do toho okolí bezprostředního nebo vzdálenějšího.
0: Trochu mi to připomíná církev v západním světě, která také jako kdyby se stala světem sama pro sebe, bez ohledu na kontext, bez ohledu na okolí, ve kterém žije.
1: Ono to je taková hrozba, která církev neustále pronásleduje to pojetí církve jako určitého zvláštního světa, který je v ideálním případě soběstačný, uzavřený do sebe a nepotřebuje vlastně vystrkovat žádná tykadla do toho svého okolí. Oproti tomu v Markově evangeliu a vůbec v Novém zákoně nacházíme spíš pohled, který ukazuje, že církev, následování Ježíše Krista je životem v tom světě, ve kterém jsme, ale nějak nově nasvíceném, nějak nově pochopeném. A to není už odchod do nějakého exilu, není to už pojetí církve jako nějaké eskapické sekty, která prostě touží uniknout z tohoto světa, ale je to žití v tom světě naplno, protože tak Bůh miloval svět a my ho máme milovat tak jako Bůh, máme být intenzivně ve světě. Jedině v tom vztahu mezi církví a světem církev může plnit svoji roli, svoji funkci, svůj účel, může naplňovat ten účel, protože jinak, když se oddělí od světa, tak vlastně zabloudí. To je zvláštní věc, kterou ne vždycky si v církvi uvědomujeme, že církev a svět jsou dvě podoby stvoření, které se navzájem velmi potřebují a které si navzájem dávají smysl.
0: Ovšem zde vidíme reakci velekněží a zákonníků, kteří opět přemýšlejí nad tím, jak by Ježíše zahubili, protože se ho bojí. Lid jde za ním. Nikdo nemá rád reformátory.
1: Je to tak, není to nějak oblíbená role ve společnosti a v církvi také ne. Ona církev i přes tu svou poutnickou povahu stále se snaží vytvořit nějaké struktury, které budou pevné a neměnné a které dají právě ten pocit jistoty, bezpečí. A v tom je taky neštěstí církve, že se do určité míry vždycky stává takovou tvrzí proti Bohu. Nejenom proti té okolní společnosti, ale vlastně i proti Bohu, protože my naplňujeme to, co po nás Pán Bůh chce, snažíme se žít podle jeho zákonů, podle pravidel, která jsme nějakým způsobem vyčetli nebo vypreparovali z písma. A to, že o takovou existenci usilujeme, nás vlastně činí bezbožnými. Už toho Boha nepotřebujeme, už s ním nepotřebujeme nic konkrétního mít, protože už se držíme těch jeho pravidel, už máme to jeho slovo, To znamená, náš vztah je už plnohodnotný a dál ho nemusíme rozvíjet, nemusíme v něm pokračovat. A to je velké nebezpečí církve. Je to velké nebezpečí i těch proudů, které se snaží být co nejvíc pravověrné. No to vidíme už například jenom v tom zkratkovitém, zkráceném vyjádření, že Bible je Boží slovo. Tam, kde to řekneme, to myslíme určitě velmi dobře, myslíme to tak, že to bereme vážně, že Bible je skutečně pro nás tou zásadní autoritou, není to jenom nějaký lidský nápad. To asi pravděpodobně stojí za tím vyjádřením. Ale když to řekneme v takovéto zkratce, tak to musíme domyslet do toho, že my vlastně říkáme, že to Boží slovo v nějaké instantní podobě už máme, vlastníme ho, můžeme ho zandat do poličky nebo vyndat z poličky, můžeme ho vyslovit a nebo nechat nevyslovené. A ten živý Bůh, ten živý duch už vlastně v tom nemusí hrát žádnou zásadní roli. Ten může zůstat doma, protože jeho práce už je hotová. A tak paradoxně ten pokus o co největší zbožnost a co největší pravověrnost vlastně nás uzamyká tomu Božímu působení a neumožňuje ho. A to se přesně stalo právě v té farizejské společnosti a také v té společnosti soustředěné kolem chrámové bohoslužby. Byly tady náboženské formy, které vlastně uzamkly tu společnost proti Božímu působení.

0: Ve vysílání Rádia 7 v pořadu Ke kořenům dnes čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Vracíme se opět k fíkovníku. Fíkovník je suchý a Petr připomíná: mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ale Ježíš nevyužívá teď toho fíkovníku jako jakési metafory, ale naopak ukazuje, že tak jako on svým slovem proklel fíkovník, tak oni svou modlitbou mohou přemisťovat kopce do moře. Upřímně řečeno, proč by to dělali?
1: To místo vůbec je velmi problematické, velmi zvláštní místo, protože vykresluje modlitbu tak, jak ji neznáme. Jsou samozřejmě společenství, církevní společenství, křesťanská společenství, kde je modlitba vnímána určitě velmi důrazně jako opravdu takový reálný prostředek pro dosažení toho, co člověk chce, po čem touží. A domnívám se, že vůbec ta většinová praxe a většinová zkušenost církve je, že modlitba není žádná mechanika, žádný automatický způsob, jak si vymoci to, co chceme od Boha. Zároveň ale tento text jako kdyby zdánlivě ukazoval, že opak je pravdou, že ta správná modlitba, správný způsob modlitby je nástrojem k tomu, jak od Boha získat cokoliv, o co budeme žádat. A i ty příklady jsou, jak sám konstatuješ, trochu absurdní. Jsou to příklady, které nějak nesouvisí s lidskými vztahy, s lidskou situací, ale ukazují ty zásahy do toho přírodního řádu světa, do toho, co považujeme za neměnné.
0: Až si člověk říká, že dobře, že takovou moc nemáme.
1: To každopádně, a buďme Bohu vděční za to, že některé naše modlitby se nenaplňují, ale myslím, že to důležité je, že právě Ježíš ukazuje na bezhraničnost Boží moci, že ukazuje na to, že věci, které nám se zdají být neměnné nebo nezměnitelné, jsou z Boží strany změnitelné. To je pro mě osobně poselství všech těch míst, nejenom v Novém, ale i ve Starém zákoně, kde se mluví o nějakých změnách v těch přírodních danostech tohoto světa, v těch přírodních zákonech. Tou hlavní myšlenkou pro mě v těchto textech není vyvolání údivu nebo upozornění na nějakou extraordinární, zvláštní situaci, neobyčejnou, ale právě spíš to zdůraznění toho, že tou překážkou, hlavní překážkou v našem vztahu k Bohu bývá často naše nedověra, naše nedůvěra v to, že Bůh může některé věci měnit a může je uvádět do pohybu. A ono to vlastně trochu souvisí s celým tím Ježíšovým příjezdem. Když jsme se dívali na to, jak Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, tak tam byla jeden drobný motiv, který jsme nerozvíjeli zatím. A to bylo to oslátko, na kterém Ježíš přijíždí. Zase to vypadá tak trochu jako zázrak, jako zvláštní skutek. Ježíš předpovídá, co se bude dít, že učedníci najdou oslátko, že se jich budou ptát, co dělají, a oni na to odpovědí. Přesně tak se to odehraje. Podstatou tohoto textu pro mě není upozornění na to, že Ježíš ví všechno nebo že jeho vědění přesahuje ty hranice obvyklého, ale upozornění na to, že právě bez té lidské důvěry, bez toho lidského ano, se ten příběh neodehrává. Není to vůbec pochybnění Boží moci, Božího primátu v tom příběhu, který máme, toho, že Pán Bůh je ten, kdo iniciuje naši víru, kdo nás volá k víře. Skutečně si nemyslím, že by to bylo na nás, je to na Bohu a díky Bohu, že se to děje. Ale ta naše odpověď v tom má svůj smysl, má svoji roli. Nejde říct, že Pán Bůh si nás prostě přivlastňuje jako nějaké loutky. A to, že my jsme ochotní odvázat to svoje oslátko, když nám někdo řekne, Pán ho potřebuje, to, že jsme ochotní dát důvěru tomu, že ten člověk neznámý, který přichází, je skutečně Pán, že to je Mesiáš, to je to podstatné v každém příběhu víry, i v tom našem osobním, nejenom tehdy, ale i dnes. A to pro mě velmi úzce souvisí s tou modlitbou. Důvěra jako základ modlitby, jako to je její těžiště. Čili nevnímám ten text jako návod k určité modlitební praxi, toto se naučte a tak toto konejte, tak toto praktikujte, ale jako pobídku k posílení důvěry. A to právě v okamžiku, kdy Ježíš přichází pod kříž, čili v situaci, kdy důvěra celkem oprávněně uvadá.
0: A není zde klíčem také ta závěrečná Ježíšova poznámka, když povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestli právě tvrdost našeho srdce není často jakýmsi blokem, který to boží jednání zastavuje.
1: To víme sami dobře, že když máme proti někomu něco, když jsme sevření nějakou úzkostí, tak se nám modlitba nedaří, není to pro nás otevřená věc v tu chvíli. Samozřejmě, že známe i takovou tu hněvivou modlitbu, ve které vlastně svoláváme podle našeho názoru spravedlivé tresty a boží rozhořčení na někoho. A otázku, jestli to je skutečně modlitba, protože často to bývají slova, která jsou určená spíš těm ostatním, těm, kdo to slyší, případně tomu, na koho se zlobíme, než Bohu. Ale pro mě je důležité, že tady Ježíš najednou z toho nadpřirozeného kontextu pohybování nějakými horami vztahuje modlitbu k těm úplně obyčejným každodenním vztahům. A tím nám vlastně naznačuje, že ani modlitba nemůže být žádným útěkem od toho, co prožíváme každý den. Že i ta se děje v tom kontextu toho, co žijeme. A je to velmi důležité pro praxi křesťanskou, pro praxi církve. My nemůžeme něco jiného říkat v těch modlitbách, které společně prožíváme v rámci bohoslužeb a odpojit to od té reality našeho sboru, našich vztahů, vztahů k našim blízkým. To musí nějakým způsobem souviset a pokud to nesouvisí, tak to už není modlitba. A nezachrání to ani když budeme držet se nějakých tradičních forem, ani když budeme to vnitřně velmi silně emocionálně prožívat, protože pravdivost modlitby není zakotvená ani v dodržení nějaké formy a ani v té emoci, kterou prožíváme. Pravdivost modlitby přichází tehdy, když je to slovo, které není jenom naše, ale je to rozhovor s Bohem, to znamená, nějak nás to mění, nějak nás to proměňuje právě v těch vztazích. Modlitba je to místo, kde si uvědomujeme, že jsme někomu neodpustili. Není to tak, že nejdřív odpouštíme a potom se modlíme, ale tehdy, když se začínáme modlit, tak se otevíráme Božímu působení a najednou si uvědomujeme také všechno to, co jsme udělali špatně a co můžeme změnit.
0: Proto je tak užitečné modlit se modlitbu Páně, kde se modlíme odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
1: Je to pro mě třeba důležitá modlitba. Modlitba Páně nesnad proto, že bych si myslel, že to je jediná legitimní forma křesťanské modlitby. Dokonce se domnívám, že to místo, kde Ježíš mluví o modlitbě Páně, je někdy nesprávně chápáno. On vlastně říká, modlete se třeba takto, a je to pravděpodobně modlitba, která byla docela běžná v té době, čili on neříká nic nového a upozorňuje spíše na ten postoj, v kterém se máme modlit. Ale pro mě je důležité to konkrétní znění právě v tom, že se můžeme modlit spolu, že to je modlitba, která nám umožňuje spojit se a také v tom, že nám znovu a znovu ukazuje, že právě nejde o ty naše emoce. Přicházím z prostředí, které je velmi silně ovlivněno pietismem, probuzenectvím a tam se někdy přehnaný důraz klade na to, aby člověk prožíval intimně velmi silně obsah své modlitby. A já si myslím, že to je na jednu stranu oprávněné, nechceme být formální, nechceme upadnout do nějakého formalismu. Na druhou stranu ale to zase takovou modlu dělá z těch našich emocí a z toho, co cítíme vevnitř. A ona, ta pravdivá modlitba, ta skutečná modlitba k Bohu, má i svůj rozměr určité poslušnosti, která překračuje naše okamžité rozpoložení. To znamená, modlíme se i tehdy, když nám to nějak nejde přes pusu, modlíme se i tehdy, když třeba jsme roztěkaní. Děláme to proto, že to Pán Bůh po nás chce a protože my víme, že náš vztah k Bohu je důležitý i v těchto okamžicích. Proto si myslím, že je dobré, aby se sbory modlili také spolu, aby hledali ty formy společné modlitby, kterou můžou sdílet a mohou se připojovat jednotlivci k té modlitbě, i když to nejsou jejich vlastní slova. A to odpuštění jako součást toho nejzákladnějšího, co patří ke křesťanství, je velmi dobře, že to právě v té modlitbě je obsaženo a že si to můžeme znovu a znovu připomínat.
0: Těmito slovy končí naše dnešní probírání 11. kapitoly Markova evangelia. Hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Děkuji a těším se na další setkání.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

0: dalšímu přemýšlení nad Markovým evangeliem spolu s Jáchymem Gondášem vás zveme v sobotu ve 20 hodin a 15 minut. Posloucháte Rádio 7 s Martinou Zachrlovou. Dnes je neděle 5. července a první hodina dnešního dne nám otvírá klíčové slovo na téma slavné postavy Bible. Dnes je to Noe, muž, který stavěl na suchu.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítejte u poslechu pořadu, který rád míří do hloubky, pod povrch věcí, také proto ten název Klíčové slovo, protože se snažíme pojmenovat věci tak, aby nám otevřely nějaké oblasti, problémy, zkrátka věci, které nám pomohou potom v životě žít možná jednodušeji, právě proto, že pochopíme podstatu věci. Při přípravě tohoto pořadu i těch následujících jsem si říkala, jak často čteme o těch významných biblických postavách, čteme o těch jejich pádech, ale zejména vrcholech života, vrcholech služby, často o nějakých zázracích. A míjíme to možná jako jakási schémata, jakési prototypy lidí a božího jednání. Ale za těmi příběhy jsou skuteční lidé. A právě proto se Bible nebrání tomu popisovat jak jejich kladné, tak jejich záporné stránky a často velké a těžké boje v poznání Hospodina. A tak tím dnešním prvním hrdinou této série bude Noe. Člověk, který je si v našich představách a znalostech spjatý především s potopou. A já jsem moc ráda, že můžu u mikrofonu přivítat Petra Stoje, jednoho z radních Transvolt Rádia. Petře, vítám tě.
3: Dobrý den, zdravím tě i posluchače.
2: Petře, když se řekne to jméno Noe, co tobě se vybaví na tu první dobrou?
3: No, na první dobrou se mi vybaví, protože luštím křižovky, tak bájný mořeplavec na tři. Ale protože jsem čtenář Bible nebo znám trošku Bibli, tak je to člověk, který zanechal, jak si řekla, nějakou stopu, která stála za to, aby byla zaznamenána v Bibli, aby tam byl uvedený. Když jsem si to znova pročítal, ten příběh, tak jsem si říkal, škoda, že tam toho není víc trošku. Něco tam je, ale já bych rád věděl třeba jeho předky, jeho tatínek, maminka, děda, babička. Tam je jenom, že Lámechovi bylo 182 let, když spodil Noého. Je tam zajímavé to, že hned už na začátku je tam, že dostal to jméno Noé, a to je úleva. Otec řekl, ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, již Hospodin zlořečil. Nevím, jestli to je předpověď už toho dobrého zemědělce, že bude umět obdělávat půdu, bude mít určité znalosti. Ta další věc, co se dočteme v Biblii, je, že on tedy žil v nelehké době. A když jsem si to uvědomil, když jak to tam je popisované, že on byl vlastně jako jediný potom shledán spravedlivým, nebo ten říkal, je to možné? Tedy když to vezmu s dnešní dobou a dívám se okolo, tak si říkám, v jaké žijeme době, že jo? Plno násilí, všelijakých špatných věcí a kolikrát si říkám, to už nemůže být horší. A ono to zřejmě bylo a už na počátku nebo v dávnou věku, že to násilí a to, co se Bohu nelíbilo, že tam bylo, země je plná násilí a trošku jsem se jako vžíval do té role Boha, že to jeho stvoření, co to na té zemi dělá. A vůbec se jako Bohu nedivím, že tedy se nějakým způsobem rozhněval, rozčílil a přišla potom následně potopa. No. Abych se vrátil k tomu Noému, byl sice zemědělec, ale byl zřejmě, buď to byl všeobecně nadaný, nebo byl i technicky nadaný, protože když potom stavěl tu archu, ten koráb, tak je tam sice napsáno, že Bůh mu dal instrukce. Jo. Dobře, tak máte nějaký plán nebo nějaké instrukce, ale to je jedna věc, to je teorie. Kdybych to zase vzal dneska, že máte výkres, tak je to tam nakreslený. No a teď se to musí nějakým způsobem zhmotnit nebo udělat. Asi myslím, že on byl asi dobrý stavitel, když to postavil ten koráb, tu archu, i když měl jakoby návod, ale musel být technicky zdatný, nebo jak to nazvat. No a další takový bod, který tam pro mě aspoň v tom příběhu vyvstal, že i když byl spravedlivý, tak potom měl problémy, že se opil a to mělo další následky. Jako. Je to takový příběh člověka, jakoby obyčejného člověka,

0: velkého věku, že se dožívali až 700, 800, 900 let. Pak se tedy rozmohlo nějaké zlo a hospodin řekl, no ne, budete mít 120, pak 70. Pro nás to je nepředstavitelné. Škoda, že tam není víc věcí o předcích. Jo. My dneska si říkám, že co dělal děda, co dělal táta a zajímáme se o tu historii našeho jakoby rodu. Tam to není a asi nebylo to důležité, aby to bylo nějak zaznamenané v Biblii. No.
1: A proč vlastně pán Bůh rozhodl, že má Noé postavit koráb a že jakoby ukončí ten svět tak, jak byl?
0: No, je to jedna z forem, jak Bůh nechce jakoby vyhladit člověka. Prostě najde si způsob, jak ho zachránit, chce ho zachránit. A že na to použil zrovna koráb, asi to možná bylo kvůli zvířatům, aby se tam vešli.
1: Ne, já jsem myslel, že proč Bůh rozhodl ukončit ten svět.
0: Kvůli zlu, že se zlo rozšířilo.
1: To je tam napsáno jako důvod.
0: Tam je napsáno, že Bůh se rozhodl skoncovat s lidstvem. Kvůli. Ale Noé nalezl u Boha milost.
1: A není tam důvod proč? Proč zrovna Noé?
0: Já myslím, že se jako Bohu líbil. Že žil ten svůj spravedlivý život. Bohu se to líbí, když člověk Boha poslouchá a je s ním v jakémsi vztahu. Jde s ním do vztahu, chce mít ten vztah. Já si myslím, že Noé měl vztah s Bohem, že mu věřil, věřil v jeho existenci, věřil v jeho stvořitelské jakoby umění, to, co viděl okolo sebe. A vážil si toho, nebo já nevím, jak to nazvat, no jinak, proč našel zrovna Noé tu milost u Boha, protože byl spravedlivý.
1: Ale to je hrozně důležité vlastně pro nás, že i když se děje kolem cokoliv, co se Bohu nelíbí, tak má cenu být ten spravedlivý a má cenu usilovat o to líbit se Pánu Bohu, protože i když je to zlo rozšířené obecně, tak Pán Bůh vidí každého, což je na tom Noem tedy vidět.
0: Je, no, na člověku je ta boží stopa, jo. On stvořil člověka jakoby k obrazu svému, nebo aby byl obrazem, nějakým odleskem a je tam prostě ten boží otisk, jak máte někde otisk, tak je tam ten boží otisk. A když ten, jakoby ten boží otisk zrcadlí toho Boha, tak já myslím, že mu to je příjemné. Že je mu to milé. On potom po potopě, když připravil oběť, tak tam je napsáno, že to bylo Bohu milé. Že co to je oběť? Vzdání jakési úcty, cti tomu, koho uctívám. A Bohu se to líbilo. Takže byl mu milý. No.
1: Je pravda, že do potopy nepršelo?
0: No, já nevím. Taky už jsem slyšel tady tu teorii, ale nějak mi to logika věci mi to nebere, protože dobře, tak kde bylo moře, kde bylo slunce, kde se odpařovala voda, kde byl koloběh, já nevím, to opravdu, a mně se zdá, že spíš jako, že koloběh normálně byl, že pršelo, akorát, že prostě Bůh má tu moc spustit ty průduchy třeba ne na celé země kouli, ale na nějaké oblasti, kde jsou záplavy. To je možné. To já myslím, že pro Boha není problém udělat potopu a že předtím, já myslím, že normálně příroda fungovala, koloběh vody taky. Když si myslím, že pršelo.
1: Já vím, že ten Noého příběh je v Bibli vlastně velmi stručný. Hmm. Lze něco dohledat o jeho rodině nebo co vlastně
0: no,
1: dalšího?
0: Já jsem toho moc nedohledal, ale jenom to, že je teda nějaké to pokolení po Adamovi a tam jsou ti prarodiče, praprarodiče, jenom koho splodili, kolik let se dožili a ani tam není, že třeba, jak to je potom v těch dalších příbězích, že zemřel stár asi týdnů, jo. Ani to tam není, já jsem to tam hledal, aspoň já jsem to nenašel. Prostě umřel, bylo mu 800, bylo mu 900, bylo mu

0: A Noé sám se dožil kolika?
1: Ten se dožil 950 let, myslím, 950.
0: No a právě tomuto muži tedy bude patřit dnešní pořad. Mým hostem je Petr Stoj a od mikrofonu vám hezký poslech přeje Kateřina Hodecová.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: V dnešním pořadu trošku odhalujeme starodávnou postavu Noého. Stavitele archy, člověka, který přenesl lidstvo i stvořená zvířata přes potopu, přes takový předěl ze starého do nového světa. Mým dnešním hostem je Petr Stoj, jeden z radních české redakce Transworld Rádia a Rádia 7. Petře, my už jsme se tady snažili trošku popsat tu dobovou souvislost nebo nějaké zázemí Noého, ale skutečně asi tím stěžejním údobím jeho života byla stavba archy a následně potopa. Zůstaňme teď u té stavby. Ty jsi říkal, že to musel být strašně šikovný člověk, který i když dostal od Boha vlastně to know-how, tak udělat to samotné dalo obrovskou práci. Dá se nějak vyčíst z Bible, jak dlouho ta stavba archy trvala, nebo kolik to dalo vlastně práce a co tam bylo to těžké?
2: Já myslím, že 120 let, že vlastně to byla taková doba, kdy ještě dal jakoby Bůh šanci, aby teda lidé okolo viděli, že Noé něco dělá, sice to dělá na nějakém nesmyslném místě, ale že těch 120 let on byl jakoby svědectvím pro ty lidi, aby se teda zamysleli nebo nezamysleli. To místo je takové nelogické, že někde, já nevím, jestli to bylo úplně fakt na kopci, protože když čteme z toho materiálu, který musel někde získat, někam dovést, donést a stvořit to dílo. A zase myslím, že Bůh mu nejenom, že by mu dal jakoby ten rozum, ale že mu pomáhal i logisticky, jak se to dneska říká, vybudovat prostě takovou, jako my to dokážeme převést na nějaké míry naše, jo? Ale i tak si to člověk říká, že je to ojedinělé nebo originální, nebo člověku to přijde až jakoby, že tam budou nějaký ty zvířata, že tam budou x dní, že budou mít, musí tam mít co k jídlu, musí tam mít co k pití. Je to, nevím, já zase nemám takovou představivost, že bych si to dokázal představit, no, že by Bůh řekl, pojď tady a uděláš toto. Má, jako Noé v tomto smyslu má můj obdiv, že se prostě vůbec do toho pustil. To jsme zase už u další kapitoly, asi u té poslušnosti, no, jak člověk vnímá a poslouchá Boha, když mu něco Bůh řekne, udělám to, neudělám to. Je to blbost, není to blbost, no.
1: No vlastně máš pravdu, že nejenom technicky a řemeslně, ale taky logisticky, no. To byl velký projekt.
2: No,
1: Vím, že jedna písnička popisuje, že se Noému lidé smáli, mluví o tom i Bible.
2: No úplně, že by se mu smáli, ne, ale já myslím, že to, z té souvislosti to vyplývá, že asi ho měli trošku za blázna, si myslím. Pokud v tom okolním světě, jak popisuje Bible, že se tam rozmohlo násilí a zlo, jo, tak si myslím, že ty lidi jako mu nefandili. Že spíš se mu posmívali, nebo o tom taky není zmínka, že by třeba sabotovali, jo, tu stavbu, že by mu dělali na schvály, nebo na druhou stranu, když je zatím Bůh, tak kdo proti nám, že jo?
1: Myslím, že jsem někde zaslechla, že se snad trosky archy našly, je to pravda?
2: Prý se našly a jestli jsou to opravdu zbytky?
1: Dobře, Noé dostavil archu a pak se tam děje takové to, že se měl je nalodit. Jak to vlastně?
2: To je zas taková velmi zajímavá. Já si myslím, že zatím je zas to Hospodinovo působení. Jo. Neumím si představit, že mám teda otevřený nějaký velký vrata a teď mi tam začnou pochodovat zvířata v páru. Jo, oni začali nastupovat, přišel ten čas teda. Dobře, tak Noé to věděl, jo, takže Hospodin spustí někdy nějaký déšť nebo něco, že přijde, když si postavil tu loď. Ale ty zvířata, no, o zvířatech se říká, že mají nějaký šestý smysl, že rozpoznají zemětřesení, že rozpoznají, když přijde nějaká katastrofa, má přijít, takže reagují nějak. Je to možné, že oni mají na něco jakoby cit, než má člověk jiný. Každopádně je to hodně zajímavé, že prostě do té archy napochodovali. Je to historie a hledejme zatím to boží působení. Já myslím, že jako Bůh to tak chtěl, tak to tak udělal prostě. Rozhodl se, zachráním Noého, jeho rodinu a zachráním i prostě nějaká zvířata a udělal to tak, že ty zvířata skutečně poslechly a na tu archu vešly. Další věc je, že tam byli pravděpodobně predátoři, dravci, byli tam mírumilovné slepice, nebo já nevím, co všechno, jaký dobytek tam byl, nevím. Že se mezi sebou teda, nebo jestli byli nějak oddělený, nebo už Noé to znal, že tyhle půjdou doprava, tyhle půjdou doleva. To je další zajímavá věc, že se mezi sebou nepožrali, jo. Že zůstali v páru, aby teda potom z té archy zas vystoupili a mohli se pohybovat po zemi. To je další taková zajímavá věc, že zas v tom vidím jakoby boží působení. Prostě Bůh má, to je dokonalý plán, jo. Dokonalý plán, který funguje. Bůh, když něco udělá nebo chce udělat, tak to nemá chybu. No, tam asi nenajdeme chybu, když Bůh něco naplánuje a chce to udělat, tak to udělá a bude to a funguje to.
1: No, já měl tři syny a do archy měli vejít on, jeho žena, tři jeho synové a jejich ženy. Takže to je 6-8 lidí. Ale tady vlastně čtu, že vejdi ty a celý tvůj dům do archy, neboť vidím, že ty jsi v tomto pokolení jediný spravedlivý. Hmm. A to se znova vracím k té myšlence, té možná ochoty nebo touhy se Pánu Bohu líbit, ale toho přesahu, že vlastně naše poslušnost může tady ovlivnit záchranu i těch, kteří k nám patří. Hmm.
2: Jak říkáš, že zachrání Bůh spravedlivého i s tím jakoby jeho okolí. Má to přesah, má to, a to je možná i takový odkaz i do dnešní doby nebo pro nás, že jo. Skutečně nevíme, když ať jsou to modlitby za naši rodinu, jo, nebo bojujeme nějaký boj, tak nemusíme kolikrát vidět skutečně ten přesah, jako jo. Přesah našich modliteb, přesah toho našeho spoléhání na Hospodina, kam až to sáhne, nebo dosáhne. Já mám takový příklad z vlastní rodiny, když strýc mojí ženy byl za minulého režimu, byl v komunistické straně a nebyl pro víru, nebyl pro křesťanství, ale jeho maminka se za něj modlila. A ona se toho nedožila, on došel k obrácení, on se obrátil a já myslím, že to je přesně tady toto, to je ten princip toho přesahu, že ani to nemusíme vidět už, jo, ale má to dalekosáhlé účinky, pokud spoléháme na Boha a pokud mu věříme. Může to mít jako i v tom případě Noého ty momentální účinky, že nebyl zachráněn jenom on a jeho žena, ale i jeho kluci, jeho snachy. I když nevíme, jaký povahově byli. No.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Životní příběh Noého v dnešním pořadu probíráme s Petrem Stojem, radním Transworld Rádia. Mluvili jsme o stavbě archy, o uvedení Noemovy rodiny a také zvířat do archy. A teď začíná pršet a voda stoupá. Se říkám, jaké to muselo být vidět, že ten svět opravdu mizí pod vodou a nastává obrovská zkáza. Co to v člověku působí, když je svědkem vlastně božích soudů?
2: No, tak to já si myslím, že když by to člověk viděl tak zhora jako Bůh, tak já bych měl husí kůži. Kdybych to viděl, tak asi by mě obestoupila hrůza. Když si vezmeme dnes, jako, že ten Noé ten koráb stavěl desítky let, byl na svědectví desítky let, ty lidi to viděli a teďka se to najednou uskutečňuje, ten boží plán. Ty lidi tam umírají, že jo, jsou zaplavováni, jsou vystaveni smrti. I teď vlastně, když nad tím tak přemýšlím a zkouším si vybavit nějakým způsobem obraz toho, té nastupující vody, protože voda je strašný živel, že jo? Známe to z vlastní zkušenosti v naší republice, když jsou záplavy, co to dokáže, takže no, muselo to být jako, nevím kolikrát, jak byla ta oblast, která byla zaplavena, kolik tam bylo lidí, jak byla hustě osídlená a oni to nejsou jenom lidi, jsou to zvířata, že jo. Všechno jde pod vodu, jako všechno se vám najednou ztratí a je tam vodní hladina, no. Jako je to apokalypsa, no.
1: Velká. No. Tady ještě zajímavý takový dovětek v tom biblickém textu. Když Noé všechno tedy uvedl do korábu tak, jak měl, tak je tam zmínka ne, že on se nějak s těmi syny zarigloval vevnitř, ale tam psáno, že Hospodin za nimi zavřel.
2: No. Pro mě to není problém. Jako úplně si to představuju, jak to prostě Hospodin udělal. Lusknul prsty a jako bylo to zavřený.
1: No. Já jsem to nemyslela ani tak technicky, jako spíš, že Bůh opravdu některé věci v čase svém zavírá. A když to vezmem tady jako obraz, že
2: je tam
1: Bůh...
2: symbolika, může být, no. Že... A o to horší to je, že když si to představíte, tak jako zavřou se dveře, hotovo. Je konec, jako. Oni už se potom nemůžou otevřít. Už jako je konec. A to zás člověku jako naskakuje husí kůže, když říkáte lidem horem dolem, nebo no, hore. Já nejsem zase takový horlivý evangelista, ale prostě jenom se zmíníte o Bohu, tak jako klepou si lidi na čelo a nebo říkají, to je blbost, někdo se usměje. Ale ty zavřené dveře, jako, nevím, jestli si to lidi, asi jim to nedochází. A to je zase další taková kapitola, že ten zlý to umí. Ten zlý to umí jakoby zastřít zrak, aby to člověk neviděl. A když člověk jakoby prozří, setká se s milostí, setká se s Bohem, tak najednou uvidí, že to není legrace. To není legrace, když se dveře zavřou. Notabene do nebeského království.
1: Ano. Tak tedy je potopa. Jak dlouho trvala?
2: Zajímavé je, že to trvalo, tam je napsáno po 7 dnech. Jo. Jako 7 dní není taková dlouhá doba, to je týden. Jo.
1: Po 7 dnech? Já čtu, že potopa na zemi trvala 40 dní?
2: Ne, já jako... Jo, to jo, 40 dní, ale jak nastoupila rychle ta voda. Mm-hmm. Ta potopa že vznikla za 7 dní, a trvala potom těch 40 dní. Jo. Jenom jsem se zastavil u toho začátku, jak to nastoupilo. Zas ta představa toho živlu, jo, toho živlu, který tam nastoupal. Za 7 dní A ono potom asi, já nevím, jestli pořád pršelo, nebo jenom 7 dní se protrhly ty průduchy, jak je tam napsáno. Průtrž otrvala 40 dní. Pak se zřejmě archa, jakoby, nevím, odpoutala od povrchu zemského a začala plout.
1: No muselo to být fakt 40, hrozné. Tady no. Je, že do výšky 15 loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. Hmm. Takže ještě na ty nejvyšší vrcholky.
2: Ještě na nejvyšší, no. Skutečně zmizela, zemský povrch zmizel, jakoby.
1: A kam oko dohlédlo, no, byla voda.
2: No. 150 dní se vzdouvala voda potom.
1: Takže jakých 40 dnů?
2: No to je právě, to je jako, po 7 dnech pak byla země zaplavena vodou. Po 7 dnech byla země zaplavena vodou. Na zemi pak během 40 dní nastala potopa. Vody přibývalo, až nadnesla archu, takže se zvedla od země. A voda se na zemi mohutně vzdouvala. Rychleji přibývalo. A voda se na zemi vzdouvala 150 dní. 5 měsíců.
1: Veškerý život pomřel a skutečně zůstal jen Noe se svojí rodinou a zvířata, která v tu chvíli byla v arše. Mnohá náboženství a mnohé starověké spisy zmiňují nějakou potopu obrovskou na světě. Možná z toho dedukují jiné závěry, ale rozhodně zvěst o potopě se opravdu prolíná lidskou pamětí v mnoha pramenech. Kam to ústí? Voda jednoho krásného dne začala opadávat, začala se vsakovat. A co bylo pak?
2: No, Bůh se rozhodl, že tedy uzavře ty průduchy, nebo že už té vody bylo dost. A tam je napsáno, že Bůh pamatoval na Noéma a na tu všechnu zvěř, co byla na té lodi. A voda zřejmě nějakým způsobem začala odtýkat nebo se odpařovat, protože tam zase myslím, že to nebylo na celé země kouli, bylo to nějaké území, které bylo zaplavené. A ta voda začala pozvolna ustupovat. Je to tady i to pohoří Ararat, o kterém jsme mluvili, je tady zmíněno, že ta archa spočinula nebo narazila, zakotvila na pohoří Ararat a voda začala opadávat, až jak je to tam popsané, že Noé vypouštěl holubici, která se vrátila, pak už se nevrátila a po 40 dnech Noé otevřel okno a vypustil havrana. Ten se vracel a pak jednoho dne se nevrátil a to byla holubice, havran, holubice. A 27. dne 2. měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi promluvil, vyjdi z archy. Ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé. Takže to je jakoby konec potopy.
1: Konec potopy.
2: A začátek nového.
1: A než se tě zeptám, co bylo dál,
2: no.
1: Mám ještě jednu otázku, protože tohle je obrovský soud vlastně nad tím lidským zlem a nad tou lidskou nerozvážností možná. Máme se bát dalšího takového soudu?
2: No, co se týče potopy, tak ne. To Bůh řekl, že potopa už nebude. To už jednou bylo a to už nebude. No, máme se bát soudu, to, co nám zatopí, když použijeme teda obraz potopy, co nám zatopí naši duši, našeho ducha. Toho se máme bát. To, co zničí našeho vnitřního člověka. Protože jak je napsáno, boji nevedeme proti tělu nebo proti zemi. Ten boj už je teďka proti mocnostem, které jsou jakoby neviditelné, jsou v povětří, ale jsou reálné. Satan zlý je reálná bytost a ten tady je a toho máme důvod se bát, protože Bůh už nás nechce potopit, chce nás potopit Satan. Ten chce.
1: Ale potopa nebo něco takového už tedy nehrozí.
2: Já myslím, že potopa ne. Možná tedy s potopou ještě je spojena duha jako znamení toho, že Hospodin už na zemi neuvede potopu takových rozměrů. Nemluvíme tady asi o záplavách, které si způsobujeme sami nebo nějakým špatným rozhodnutím, rozhodováním, ale potopu takových rozměrů už Hospodin na zemi neuvede a jako znamení dal Noémovi duhu. Já když vidím duhu, tak mě to, já se přiznám, mě to napadne. Jako když je duha, tak si říkám, toto je jakoby boží znamení, že už nebude potopa, i když si to člověk jako dokáže dneska už fyzikálně nějak odvodit, že duha je nějaký lom světla někde ve vodních kapkách. Ale i tak je to takové, když vidíte duhu, tak je to majestátní. Že? Když někdy vidíte jenom část duhy, někdy vidíte celou duhu se podaří, tak je to, vzbuzuje to, no aspoň u mě to vzbuzuje takový obdiv a údiv. A i tady toto, jako se mi tam, opravdu se mi tam vzadu někde je, že tenkrát Hospodin Noémovi řekl, už nebude taková potopa.
1: Už má Pán Bůh taky jiné prostředky, no, jak s námi jednat, což je velmi dobře.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
1: Co udělal Noé se svojí rodinou, když tedy konečně zase stáli na pevné zemi?
2: Noé, když vyšel z korábu, tak postavil oltář a obětoval zápalné oběti. A tam je přímo napsáno, když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci, už nikdy kvůli člověku neproklej zem. To jako, když to čtete, tak je to velké slovo, nebo když Hospodin řekne, už to, když Hospodin řekne, neproklej zemi, i když myšlenky toho lidského srdce, i když vidím, že ten člověk je teda jako už je trošku pokažený. Takže toto udělal Noé, když vyšel z korábu, si myslím, že to je jedna z prvních věcí, že postavil oltář a obětoval Hospodinu.
1: No už několikrát jsme tu naznačili, že se také Noému podařilo se opít. To je, já myslím, komu se to nepodařilo v životě. Takže se nemusíme pohoršovat. Ale proč je to tam zaznamenáno? Co je na tomto důležité?
2: No já si myslím, že to tam je proto, že člověk je člověkem, je porušeným člověkem, je ten hřích se prostě na něm podepsal a to naše, já tomu říkám, to staré já, vždycky bude vystrkovat růžky, dokud budu žít tady na té zemi, tak staré já, tam ono žije, ono žije. I když jsem prožil znovuzrození, obrácení, nevím, jak to mají ostatní, ale já prostě to staré já tam je a hlásí se o život. Jako. A zemře až s tím tělesným člověkem. Noémovi se prostě přihodilo, že to staré já se přihlásilo o život a on mu dal napít, no, tomu starému já. A stali se žel. Má to následky vlastně, já myslím, že to má následky až jakoby do dneska. Jo. Takže Noé se opil a ležel nahý ve stanu. Jeden ze synů ho spatřil, šel to říct těm druhým. Ti druzí dva synové se otočili zády a přikryli svého otce, aby nebyla vidět jeho nahota. Zřejmě ten syn, který ho viděl, Cham, tak to řekl, asi to řekl, musel to říct doma, protože se to dozvěděl jeho syn, což je vnuk Noéma, Kenan, a on ho potom jakoby proklel, Noé. Nejdřív Kenana i Chama, jako ten rod celý, A já myslím, že z toho pak se táhnou spory mezi lidstvem, mezi různými národy.
1: Proč bylo tak hrozné vidět toho otce nahého?
2: Já nevím, jestli to je jenom o nahotě, jestli tam nebylo ještě něco jiného, co jakoby zesměšňovalo toho člověka nebo uvádělo na nějakou pohanu nebo potupu. A to už se dotýká jakoby té osobnosti toho člověka. To není jenom o té, že je člověk nahý, ale o tom, že nějakým způsobem je zasažena ta osoba, osobnost. A že se to nelíbí ani Bohu.
1: Tak je to přímo proti přikázáním cti otce svého i matku svou.
2: Je to takové, že to jde jakoby do hloubky, někam dovnitř, do té osoby, do té osobnosti.
1: Tam je zajímavé, že opravdu Bůh odsoudil, prostřednictvím Noéma tedy, to, že někdo zneúctí druhého člověka, že ta naše role je opravdu to, co v tom, co udělali ti druzí dva bratři. Přikryli nahotu svého otce. A tak i my bychom asi měli přikrývat věci, které lidi udělají v nějaké slabosti nebo v nerozumu klidně. Ale vlastně zesměšňovat to je, že zhoršujeme tu situaci a sami se na ní podílíme.
2: Je to, jak říkáš, je to, že to jde dovnitř, do osobnosti, do toho neviditelného světa, jakoby, Je to zajímavé, že to jde do neviditelného světa, který ale existuje, který je, prostě je,
1: Takže Noé tady toho Cháma odsoudil nebo zlořečil mu, když to těm dalším dvěma synům požehnal. A ještě jednou tam vlastně figuruje ten vnuk Kenán a ten se na tom podílí jak?
2: Já jsem to tam nevyčetl. Tam je jenom, že on nejdřív proklal Kenana a já si myslím, že oni se s tátou o tom bavili a že on to říkal a že on buď to měl nějaké poznámky, nebo se posmíval, nebo prostě udělal něco nevhodného vůči dědovi, co neměl.
1: Ptám se proto, že Kenán to už každému čtenáři Bible zní. To je zaslíbená země, název zaslíbené země. Je to jenom náhoda, nebo to má souvislost?
2: Na druhou stranu jsou to Kenanci, že jo? Takže nevím, jestli to je náhoda, nebo jestli už to byl jakýsi boží plán. Že my to nevíme, jak to Bůh myslel, ale já tady v tomto okamžiku vidím jakýsi zárodek bratrovražedného boje prostě. Potom v budoucích letech. Who builds a boat with no clouds in sight? Who walks up to a giant and picks a fight? Who turns a lion's den into a petting zoo? Who can have church in a fiery furnace?

0: Pokračování příběhu: Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. To je úplně to stejné, co řekl kdysi Adamovi a Evě.
1: No, tak jako asi výrazně ubylo lidí a on jim vlastně dává znova, protože když to budeme číst dál, tak on jim vlastně Bůh jakoby dal nové přikázání, nový start po té potopě, že vlastně oni mohou jíst všechno, nesmí tam být krev a nesmí zabít. To jsou tři přikázání, které po té potopě Bůh ustanovil a je to jakoby nový začátek, tak si myslím, že i tady to je jakoby nový začátek pro lidstvo. Měli zaplnit, to byl vlastně boží plán, že jo, stvoří zemi, posadí tam člověka, usadí tam člověka a člověk má za úkol tu zemi nějakým způsobem obsadit.
0: A spravovat.
1: A spravovat.
0: A pak je to ještě jedna důležitá věc. Bůh řekl Noému a jeho synům, hle, já ustanovuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem a s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Hmm. Ustanovuji s vámi svou smlouvu. To je velmi zajímavé, v tom mimochodem znamením této smlouvy je ta duha, o které jsme mluvili. Ale v čem je ta smlouva, kterou Bůh uzavřel?
1: Za prvé, že už nebude potopa teda, když jsi zmínila tu duhu. Před tou potopou mi přijde, že Bůh byl opravdu rozlobený, jakoby, nebo rozhněvaný, co ty lidi dělají. A tohle je jakoby restart. A říká, dívejte se, já vám dávám druhou šanci, zkuste ji využít. Zkuste jako žít podle toho, co já jsem ustanovil, co vám říkám. Dělejte to tak, jak vám to říkám a bude to v pořádku. Pro mě to je takový restart, že nový začátek. Možná to je předobraz i nového zákona, jakoby, že jo? To, co přináší Ježíš, to je taky restart. Jako lidstvo se nepoučilo, my už to víme, oni to tenkrát nevěděli, my už to víme, trošku známe tu historii, ty dějiny, co se dělo a nedělo. A Bůh znovu vymyslel další plán s Ježíšem, který jakoby nabízí lidstvu, ještě vám dávám jednu šanci.
0: Mě tady vlastně zaujalo to, že Bůh, který je vládce, stvořitel, svrchovaný pán, uzavírá smlouvu se svým stvořením. Což vlastně vůbec nemusí, to je naprosto nelogický krok, on by mohl bezmezně vládnout a vůbec se nikoho na nic neptat, ale uzavírá smlouvu. A ta smlouva obsahuje vlastně závazek pro něj, nikoli moc pro nás.
1: Já nevím, jestli to jsme schopni pochopit, jo, vůbec naším rozumem, protože náš rozum je trošku, jako máme dobrý rozum, Bůh nás obdařil přemýšlením, ale já si kolikrát říkám, jako proč to tak Bůh dělá, proč, jako nedivím se mu, že zasáhl, když viděl to zlo, takže to lidstvo vyhladil, já bych je vyhladil jako úplně, ale ta božská trpělivost, jo, božské přemýšlení je někde jinde prostě. Já to nemůžu pobrat svým rozumem. Bůh prostě ve své trpělivosti a má člověka rád. Já si myslím, že člověk jako stvoření, opravdu Bůh má rád člověka. I když dělá takový vylomeniny a dělá spoustu zlých věcí, tak ale Bůh má člověka rád a pořád mu dává tu šanci. A jestli teď už je ta doba jako za dnu Noé, že se zlo rozšířilo, protože tam někde je napsáno, že až bude taková podobná situace, jaká byla za dnu Noé, tak přijde Ježíš, tak bude druhý příchod Ježíše. Říkám, jestli už to zlo je tak jako moc rozmnoženo, nebo není, že stále ještě vlastně trvá doba milosti, i když vidíme kolem sebe plno násilí, plno zla, říkám si, to není možný. A proč to není možný? Protože to je nadlidský chápání. To, že já to nemůžu prostě pobrat svým rozumem. To, co Bůh, jaký má svůj plán, jak to myslí a jak to bude. Pro mě je to jako ještě stále ta doba milosti a na jednu stranu jako bych obdivoval Boha, že má tu trpělivost. Dává šanci znovu, znovu, znovu.
0: Smlouva je vlastně i novozákonní téma. Pán Bůh v historii uzavřel několik smluv se svým lidem a i ta novozákonní smlouva tady v Pánu Ježíši je pro nás velmi důležitá, protože Bůh se opravdu zavazuje v těch smlouvách sám. Nás zavazuje nějakou poslušností, ale ty sliby dává on směrem k nám. Já bych na závěr ráda přečetla ještě úryvek o Noem z listu Židům. Tam v té pověstné 11. kapitole je výčet lidí, kteří svou vírou dosvědčili, že Bůh je skutečně a že se dotýká lidí. O Noem je to psáno, Noe věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět. A připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Tady jsou velké termíny. Pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět. To je v podstatě definice víry. To,
1: ano, přesně, přesně.
0: Svou vírou vynesl soud nad světem. Co to znamená?
1: Já myslím, že to je, jakoby ukázal, co víra přináší.
0: A co znamená, že získal podíl na spravedlnosti založené ve víře? Co je spravedlnost založená ve víře?
1: Co to je spravedlivý člověk, že? To je otázka. Já myslím, že to je, že pokud budu zakotvený v té víře a díky té víře já budu poznávat to, co je spravedlivé, budu poznávat tu spravedlnost a bude to jakoby vidět v mém životě, nebo budu to přinášet. Bude to, to, co je neviditelné, se stane viditelným.
0: Moc ti děkuji za dnešní povídání. No a myslím, že ožil v našich představách i zápasech. Kdybychom to měli úplně shrnout, uměl bys říct, co byl ten Noého největší životní zápas?
1: Já myslím, že on neměl problémy s existencí Boha, on neměl problémy s Bohem, on tam, myslím, že to bylo jakoby dobré, ale spíš tam je ta lidská stránka, to já, není to jenom o tom, že se opil, ale že to má, že prostě musíme si dávat pozor na ten svůj život. Zlý nás dokonale zná, tak jak Bůh z nás zná, tak i zlý nás zná dokonale, a umí využít našeho škobrtnutí, našeho zaváhání a umí ho zneužít. To je ještě horší, než že ho využije, ale že ho zneužije. A já myslím, že toto je asi, mně to přijde jako to největší, s čím mohl bojovat Noé ve svém životě.
0: Mým dnešním hostem byl Petr Stoj, radní Transworld Rádia a Rádia 7. Moc ti děkuju. Děkuju za to, co jsi sem dnes přinesl za podněty a přeju ti všechno dobré.
1: Přeji taky pěkný den.
0: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Samozřejmě pozvánkou k poslechu zase za týden. Mějte se hezky.

Pokud byste si chtěli dnešní klíčové slovo ještě jednou poslechnout nebo někomu doporučit, reprízy vysíláme v úterý ve 3 hodiny, ve středu ve 13 hodin a ve čtvrtek ve 22 hodin. Premiéru uslyšíte v sobotu od 8 hodin. Hostem bude Jiří Šandera. Další slavnou postavou Bible bude Abraham. Odvaha jít do neznáma. Je krátce po 2. hodině z neděle 5. července. S vámi je na Rádiu 7 Martina Zachrlová. Bůh k nám mluví různými způsoby. Jedním z nich jsou i duchovní písně. Přeji vám, aby čas písní, který je před námi, byl právě tím časem, kdy se ocitnete v Boží přítomnosti.